0: Slyšeli jste operní oratorium o prologu a třech dějstvích Representazione di anima e di corpo, zobrazení či představení duše a těla od Emilia de Cavalieriho. Zpívali Marco Beasley, tenor, čas a tělo, Johannete Zome, soprán, jako duše, Jan von Elsake, tenor, rozum, Stephen McLeod, basbariton, rada a svět, Dominik Wyss, tenor, a Nicolas Achte, to byli zábavní společníci, dále Nuria Rial, soprán, anděl strážný, Beatrice Mayo Philip, mezzosoprán, nevěstka a vokalisté souboru L'Arpeggiata. Hrála instrumentální sekce souboru L'Arpeggiata, řídila Kristýna Pluha.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program stanice pokračuje hudbou Josefa Haydna. Bude to smyčcový kvartet H-moll opus 33 číslo 1 podle Hobokenova katalogu oddíl 3 číslo 37. Šestici smyčcových kvartetů opus 33 psal Haydn v létě a na podzim roku 1781 pro vídeňského vydavatele Artaria. Tato sada má několik přezdívek, z nich nejběžnější je ruské kvartety, protože Haydn je věnoval ruskému velkoknížeti Pavlovi II. Možná, že všechny měli premiéru na Božího dvánoční roku 1781 ve vídeňském bytě vévodovy manželky, velkokněžny Marie Fjodorovny. Haydnův smyslový kvartet H-moll opus 33 číslo 1 hraje kvarteto Chiaroscuro v překladu Šerosvit ve složení Alina Ibragimova a Pablo Hernán Benedí, housle, Emilie Hernlund, viola, a Claire Tyrion, violončelo. Kvartet, založený v roce 2005, hraje hudbu klasického a raně romantického období na střevové struny a historické smyčce.

To byl smyčcový kvartet H-moll opus 33 číslo 1 Josefa Haydna. Podle Hobokena oddíl 3 číslo 37. Hrálo kvarteto Chiaroscuro, Šerosvit. A následuje koncert pro varhany a orchestr A-dur od Georga Friedricha Händla. Jeho katalogu číslo 296. Hrají Simon Preston, varhany a The English Concert, tedy anglický koncert, řídí Trevor Pinnock.

Simon Preston, varhany a The English Concert řídil Trevor Pinnock, hráli koncert pro varhany a orchestr A-dur od Georga Friedricha Händla, číslo 296 v katalogu jeho skladeb.

Dnešní díl speciálu Staré hudby od Claudia Kludwigovy uzavře Capriccio pro klavír e-moll opus 47 číslo 1 od Mucia Clementiho. Na dobové pianoforte hraje Edoardo Torbianelli.

To bylo Capriccio pro klavír e-moll opus 47 číslo 1 od Mucia Clementiho. Na dobové pianoforte hrál Eduardo Torbianelli. Speciálem staré hudby od Claudia Kludvigovi vás provázel Rafael Brom.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Drazí posluchači, vítám vás u druhého dílu Dakápa věnovaného hudebním převlekům, tedy skladbám, které vzniknou...
2: V moment, jestli mohu, Lukáši, tak já do toho vstoupím. Já vám chci položit jednu otázku.
1: Ano, promiňte, ano.
2: A totiž otázku trochu záludnou, profesionální. Co myslíte, když se píše finální věta symfonie, může být základním tématem této symfonie, této věty symfonie, lidová písnička nebo nějaký popěvek?
1: No tak v zásadě to žádným pravidlům neodporuje. Pravda je, že symfonie, tam se očekává, že to bude trochu závažnější forma. Na druhou stranu v té poslední větě už bývá trochu volněji. Tak asi proč ne? A vy máte určitě řadu příkladů.
2: Ano, a já mám zrovna na mysli londýnskou symfonii Josefa Haydna, tu D-dur, kde finální rondo má za myšlenku, ta hlavní myšlenku, tu lidovou českou písničku, ten obkročák.

Zalistujme v paměti a vzpomeňme si, že v jedné velké symfonii se finální věta rozroste až do kantáty. Jejímž podkladem je závažné filozofické poslání. A přitom základním tématem této věty je vlastně písnička, jakýsi popěvek. A my si teď poslechneme, jak zní ve své definitivní podobě, tedy jak jej skladatel exponuje v úvodu té finální věty.

Tak toto je podoba, kterou užil Ludvík van Beethoven v roce 1822. Zalistujme opět v paměti a vzpomeňme, kdy a jak užil skladatel tuto melodii prvně.

0: Dietrich Fischer-Dieskau zpíval Beethovenovu píseň Seufzer eines Ungeliebten, což bychom asi přeložili povzdech nemilovaného. Skladatel ji napsal v roce 1794 a jde vlastně o druhý díl písně, komponované na dva texty, které si Beethoven upravil z básní tehdy oblíbeného německého lyrika Gottfrieda Augusta Bürgera.
1: Písnička byla skladba příležitostná a zapadla. Jenomže se s ní setkáme později znovu v jiné skladbě. Zalistujeme tedy v paměti po třetí. V roce 1808 dokončí Beethoven svou pátou a šestou symfonii, scénickou hudbu k Egmontu, o rok dříve mši C-dur a ještě předtím čtvrtý klavírní koncert.

0: Podle toho, co víme, psal Beethoven tuto partituru ve velkém spěchu, doslova poháněn jakousi představou, pro kterou neměl, ale jak později uslyšíme zcela zdánlivě, uspokojivé poetické vyjádření. Oslovil tedy svého literárně činného současníka Christopha Kufnera, který přizpůsobil jeden ze svých textů skladatelovým požadavkům. Fantazie má tři části. První tvoří velká klavírní kadence, řekněme sólový monolog, druhá část je 8 volných variací na ono známé téma a třetí přeroste do kantáty, v níž zpěvní hlasy přejímají a rozvíjejí toto téma, sólový klavír slouží k virtuózní ornamentice a celá věta pak graduje ve spontánní oslavě lásky a života. Premiéra této skladby, která je věnována, a to je zajímavost, bavorskému králi Maximiliánovi I., se konala na Beethovenově benefičním koncertě 22. prosince 1808 v divadle An der Wien. Na programu byl též Sanctus zemše C-dur, 5. a 6. symfonie a 4. klavírní koncert G-dur. Solový part Fantazie nebyl napsán. Skladatel jej improvizoval a dopsal jej až teprve později pro vydání tiskem. O Beethovenově improvizaci se zachovala některá dobová svědectví, podle nichž bylo obecenstvo vždy jeho hrou ohromeno. Karel Černý napsal:
1: kromě krásy a původnosti myšlenek měla jeho hra cosi neobyčejného ve výrazu.
0: A jiný současník píše:
1: kdo neslyšel Beethovena improvizovat, nezná celou hloubku a mohutnost jeho génia.
0: A ještě něco je na této skladbě víc než zajímavé. Vidina, kterou byl při kompozici Fantazie poháněn, je nesporně vidina, byť velice předčasná, ale přesto vidina finální věty 9. symfonie. Podívejme se alespoň stručně na několik analogických frází, myšlenkově společných oběma partiturám.
1: Ve Fantazii je například takovýto dialog klavíru s orchestrem.

0: Ten mohutný závěr, který jsme právě slyšeli, se ve velice blízké podobě objeví na jiném místě i ve fantazii. Ta se přibližuje závěrečné větě z deváté vedle jiných znaků, zejména v principu kompozičním. V obou se velmi silně uplatňuje variační práce.
1: Jiné srovnání bude také překvapivé. Poslechněme si tuto frázi z fantazie.

Samozřejmě si musíme uvědomit, že mezi fantazií a devátou symfonií je časový interval 14 let. 45 opusových čísel, která znamenají například osmou symfonii, vrcholné klavírní sonáty, Missu Solemnis. Ale ta základní idea, touha oslavit radost ze všeho živého, radost ze síly k životu, toto slovo síla je pro Beethovena v textu fantazie velmi důležité. Tedy jako myšlenka neustále krystalizuje, až pak v plné síle skutečně zazáří v deváté symfonii.

0: Pane profesore, dovolte též jednu otázku. Proč Beethoven nezhudebnil v té fantazii také už Schillerův text, když ho znal a už koncem 90. let o něm uvažoval?
1: Já vám na to asi neodpovím, ale je možné, že Beethoven jako básník, a Beethoven chtěl být básníkem, si snadněji přetvořil k obrazu svému text Kufnerův než Schillerův, kterého víme, že si vážil velice, možná více než samotného Goethe.
0: Finále fantazie vyznívá opravdu velkou apoteózou.

Oda na radost, kterou Friedrich Schiller napsal už roku 1785 pro své přátele z lože svobodných zednářů, Beethovena provázela opravdu velmi dlouho a také dlouho dozrávala do podoby, kterou vrcholí poslání 9. symfonie.

A po tomto skutečně monumentálním závěru si udělejme malou rekapitulaci. Roku 1822 uvede Beethoven do finále své deváté symfonie toto téma.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Nabízí se srovnávat velikány Bacha a Händla, tím spíš, že se narodili ve stejném roce pár desítek kilometrů od sebe. A muzikologové také jejich tvorbě věnovali už hezkých pár desítek, spíš stovek knih a pojednání. Faktem je, že tou nejznámější zkratkou je to, že prakticky ve všech Händlových dílech najdeme jakousi jasnost, kterou u Bacha nalézáme méně často. No však také Händel byl velký cestovatel a jako houba nasával vše, s čím se setkal. Ať už to byla italská zpěvnost, nebo francouzská jemnost, či později anglická pompéznost. O německých kořenech netřeba hovořit. Nahlédněme teď do Händlova mohutného oratoria Samson, dokončeného krátce po Mesiášovi. I Samson byl obrovským Händlovým úspěchem a některé jeho části žijí na koncertních pódiích samostatně. Především tato. Let the Bride Seraphim, v níž se snoubí úchvatná sopránová koloratura s jasným zvukem trubky. V našem případě jsou tu sopranistka Suzanne Rydén a trumpetista Niklas Eklund za doprovodu London Baroque.

František Škroup nenapsal jen hudbu k české hymně, ale také krásné trio pro klarinet, klavír a cello, z něhož si teď poslechneme finále v podání souboru Trio Tones.

Jedním z nejznámějších světových skladatelů 20. století je Dmitrij Šostakovič. Jehož 15 symfonií považují odborníci za nejlepší díla po Málerovi. Jeho 15 smyčcových kvartetů je označováno za nejvýznamnější po Bartókovi. A významně přispěl i do oboru opery nebo klavíru. I Šostakovič vzdal hold Bachovi, když podobně jako barokní mistr zkomponoval po svém a velmi originálně 24 preludií a fug. Dvojice od každého z 12 tónů chromatické stupnice, jedna v dur a druhá v mol. Vznikly pod dojmem ze hry mladé pianistky Taťány Nikolajevové na jubilejních bachovských slavnostech v Lipsku v roce 1950. Toto je z onoho mohutného Šostakovičova opusu Preludium a fuga číslo 3 G-dur v nahrávce vynikajícího Vladimíra Aškenázyho.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 20 d-moll a jeho první věta hraje Melvin Tan a zároveň řídí The London Classical Players.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: V březnu roku 1874 se v Prozatímním divadle v Praze konala slavná premiéra další z oper Bedřicha Smetany. Jeho komická opera o dvou dějstvích Dvě vdovy byla inspirovaná francouzskou konverzační a situační komedií. S rozechvěním očekával 50-letý kapelník Smetana reakci publika. V němž byla vedle ctitelů jeho hudby i řada jeho odpůrců. Poté, co se ten večer na jevišti dohrál příběh energické Karolíny a křehké tiché Anešky, sestřenic a vdov, z nichž prvá vládne pevnou rukou na statku a druhá svádí vnitřní boj o lásku milovaného Ladislava, strhly se obrovské ovace. Smetana, který sám dirigoval, byl dojat nadšeným přijetím díla. Tak třeba právě s představou tohoto slavného prvního provedení si teď poslechněme předehru k opeře Dvě vdovy. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vede Jaroslav Kizling.

D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, árie Fiordi Ligi z prvního dějství opery Così fan tutte, zpívá Lucia Pop, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Symfonie číslo 45 Fis-moll Josefa Haydna je proslavená především finální větou, během níž hudebníci postupně odcházejí ze scény. Ale i první věta stojí za pozornost. Dílo vzniklo na podzim roku 1772 v Haydnově první vrcholné tvůrčí etapě, a to v období stylu Sturm und Drang, bouře a vzdor. Tohle německé myšlenkové preromantické hnutí v literatuře spojené s Goethem a Schillerem, kladoucí důraz na emocionalitu, se do hudby promítlo jakýmsi citelným neklidem a emočním vypětím. Typické jsou synkopy, tremola ve smyčcích, dynamické zvraty, melodické skoky i odvážnější harmonie. A to vše najdeme i u Haydna, dokonce hned od prvních taktů. Ukáže nám to Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. A nyní opět dotek staré hudby, jejímž autorem je vlámský mistr první půle 16. století, který ale posléze spojil svůj život s Benátkami a tamním slavným chrámem svatého Marka, kde byl jmenován kapelníkem. Adrian Willaert je tak označován za zakladatele benátského stylu. Méně kontrapunktického přediva, více zpěvných melodií, dvojzborová technika. Tak jsou charakterizovány Willaertovy kompozice. Jednu z nich, kancónu pro soprán a doprovod, nám zaspívá belgická mezzosopranistka Katelijn van Lethem z členy souboru Romanesque.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. V roce 1971 zemřel v New Yorku ve věku 88 let v Rusku narozený, pak francouzský a nakonec americký občan Igor Stravinsky. Skladatel, kterého časopis Time zařadil mezi 100 nejvlivnějších osobností 20. století. Svou tvorbou vzbudil řadu kontroverzí, šokoval novátorstvím, posunováním hranic, jakýmsi divokým smutkem. Sám sebe označoval za vynálezce hudby a dnes je řazen mezi největší skladatele minulého století. My se ve Stravinského tvorbě vrátíme na počátek jeho neoklasického období do roku 1920, kdy měl v Paříži premiéru balet Pulcinella na objednávku Sergeje Djagileva a pro zajímavost v kulisách Pabla Picassa. Sám skladatel prohlásil, Pulcinella bylo moje objevení minulosti. Ano, Pulcinella je postava komedie dell'arte, mladík, kterého chtějí všechny dívky, což se nelíbí jejich nápadníkům, a poté, co se vše jaksi zamotá, zase vše dobře dopadne. Příběh z 18. století prý už kdysi zhudebnil i Pergolesi. My si ale poslechneme finále Stravinského baletu, respektive stejnojmenné svity Pulcinella. Hraje Orpheus Chamber Orchestra.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Španělská píseň Růže prokvétá v máji je ze 17. století. Hraje muzika poetika.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Mimořádně ceněný byl Ital Antonio Vivaldi už za svého života. Jako výtečný houslista, úspěšný pedagog v benátském dívčím sirotčinci Ospedale, který díky němu také záhy proslul uměním svých schovanek, a samozřejmě jako skladatel, autor 800 děl, z nichž 500 jsou koncerty pro nejrůznější nástroje a nástrojové kombinace. Čtveroročních dob patří k nejznámějším koncertům do dneška. A my si teď poslechneme první větu prvního koncertu, tedy Jara, jehož úvodní sonet mluví o spícím pasáčkovi kos po boku se svým věrným psem. Hrají německá houslistka Anne-Sophie Mutter a trondheimští solisté.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: V Brně začíná festival židovské kultury a míří i do okolních měst. Čekejte ráno a dopoledne oblačno až zataženo, s nejvyššími teplotami 17 až 22 stupňů Celsia. Zpravodajský server i rozhlas byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území Česka. Na operaci upozornil polský web Cyberdefense 24.
4: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru irozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
5: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
4: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
6: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
4: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Parton. Na sociálních sítích to oznámila její rodina. Parton za svou kariéru získala přezdívku Královna country. Nejvíc se proslavila v 70. letech hitem Jolene.

0: Ve videu na několikanásobnou držitelku cenu Grammy zaspomínal i její synovec Brian Seaver.
1: Dolly otevřela dveře pro generace zpěváků, skladatelů, muzikantů a snílků ze všech oblastí života i kontinentů. Díky jejímu příkladu jsme věřili, že všechno je možné. Nikdy neviděla dveře, které by nešlo otevřít. A dveře, které otevřela, tvořily a měnily historii.
0: V Brně dnes začíná pátý ročník Mezinárodního festivalu židovské kultury Štetlfest. Letos poprvé míří organizátoři s přednáškami a komentovanými procházkami i za hranice města, konkrétně do Ivančic a tamní části Alexovice. Téma návraty podpoří potomci židovských rodin, které v Brně a na Moravě v minulosti pobývali. Návštěvníci se s židovskou kulturou seznámí skrze divadlo, literaturu, výtvarné umění, ale i náboženství a současná společenská témata, jak popisuje vedoucí Centra židovské kultury Štetlfest. Barbora Dočkalová.
2: Nejdůležitější je pro nás ukazovat židovskou kulturu jako živou a hodně různorodou, nikoliv pouze jako něco, co patří minulosti. Zároveň chceme připomínat, že židovské dějiny nejsou nějakým odděleným příběhem vedle českých nebo brněnských dějin, ale jsou jejich přirozenou součástí.
0: V Ostravě dnes začíná literární festival Inverze. Potrvá do 29. srpna a představí aktuální trendy v české i zahraniční literatuře. Autorská čtení, představení nebo besedy mohou lidé navštívit v kulturním centru Provoz, Studiu G, Galerii Fiducia a centru Pant.
3: Festival začne dnes v 18 hodin v kulturním centru Provoz. Svou knihu Seber se a jdi tam pokřtí autorka Barbora Sebera. Mezi hosty je také britská básnířka a performerka Sammy Rimes nebo novinář a dramatik Karel Hvížďala. Připravené jsou také doprovodné koncerty nebo program pro děti. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: Počasí. Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině území i polojasno. Místy se budou vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, a to zejména v severní polovině území. Během odpoledne a večera čekáme ubývání srážek a polojasno bude četnější. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, v jižní části území 22 až 25 a v tisíci metrech na horách kolem 14. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
4: Majestát hudby, největší koncert filmové a klasické hudby, míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
5: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno. Co všichni jsme ochotní udělat pro to, abychom vypadali tak, jak si společnost představuje? No a co všechno naopak musí vydržet věc, aby zůstala krásná i po staletích? My se v následujících minutách v ranní mozaice na Vltavě podíváme na obojí. Režisér Martin Páv ve svém novém dokumentu Zářit sleduje lidi v Africe a Asii, pro které není světlejší pleť jenom otázkou kosmetiky, ale je to otázka společenských představ o úspěchu a o kráse. No a z Afriky se přesuneme na Karlovarsko, protože v kostele svaté Anny v Sedleci pokračuje obnova historických varhan. Tentokrát jejich dřevěné skříně, která po desetiletí ukrývá celý svět píšťal. A přímo v Sedleci, v kostele svaté Anny, jsme pro vás natočili reportáž. Nabídneme ji za pár minut.
2: A nabídneme spoustu hudby z klasiky i jazzu. Beatles, Ralph Vaughan Williams, Yellow Jackets, VDR

0: Johann Christoph Friedrich Bach a část sonáty pro housle, violu a klavír v 6 hodin a 11 minut.
1: Slovensko do boje o Oscara v kategorii mezinárodní celovečerní film vyslalo drama Potopa. Bylo natočené v koprodukci s Českem, Polskem a Belgií. O nominaci rozhodla Slovenská filmová a televizní akademie, která už v minulosti přihlásila snímky ve slovensko-české koprodukci do Oscarového klání.
0: Film mapuje osudy lidí na pozadí zániku rusínských vesnic na východním Slovensku, a to kvůli výstavbě vodní nádrže na začátku 80. let minulého století. A je to celovečerní debut režiséra Martina Gondy.
1: Jenom připomeneme, že loni Slovensko vyslalo do boje o Oscara slovensko-česko-polské drama Otec režisérky Terezy Nvutové, ale do užšího výběru se tento film nedostal.

0: Žabák z císařova slavíka Václava Trojana. Moravskou filharmonii v Olomouci řídil Petr Vronský.
1: Dláta, štětce a trpělivost. Přesně tohle všechno potřebují restaurátoři při opravě dřevěných varhan nebo části varhan v kostele svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů.
0: Práce jsou rozdělené do několika etap a hotovo by mohlo být do 2 let.
1: Dřevěné skříně, ve které jsou píšťaly varhan uložené, se vrátí vzhled z 18. století.
2: Co pak děláte teď?
3: Tak zrovna odstraňujeme nepůvodní vrstvy na řezbách, na tu vrstvu původní, a pak se začne s restaurováním povrchu.
2: Jiří Dintera je pomocný restaurátor. Vy máte teď před sebou položenou nějakou ozdobnou část těch varhan. Bude to složité vlastně to dát do toho původního stavu? Tady vidím, že asi úřadoval i červotoč.
3: Červotoč úřadoval na více místech, tady vidíte například to poškození, což je docela velký, takže to potom budeme muset buď to vysadit novým materiálem, anebo zpevnit takovou chemií, čímž se zpevní to dřevo a zde zároveň by se měl zahubit i ten, pokud je tam aktivní červotoč.
2: To asi nebude práce na pár dnů, to bude přece jenom chvíli trvat.
3: Tady nejhorší je, že je to hodně členitý. Ty detaily, kde jsou ty záhyby a takový ty voluty a všechno možné, tak tam je to docela těžký, protože na to musíme mít spoustu různých nástrojů, aby jsme se dostali do těch škvírek a mohli tam dať ty nepůvodní vrstvy vyškrábnout ven.
2: Jakub Kandl, restaurátor, teď máte před sebou desku, natíráte ji nebo čistíte, co s ní děláte?
4: No, tohle to je vlastně už fáze retuše. Ten systém té retuše, že se namíchá nějaký retušovací odstín, kterým se ty defekty potlačujou.
2: Je to vlastně skříň, ve které jsou ty píšťaly uložené. Ta deska, kterou teď děláte, ta je z jakého místa? Pojďte mi ukázat.
4: No, my teď pracujeme tadyhle na té horní části tohohle z toho pilíře varhan. Ta deska je tamhle z té boční části.
2: A tahle ta šedivá barva, když se na to podíváte, popsaná různými jmény?
4: No, ta se ponechá, to je vlastně zadní strana toho nástroje, ta takhle může zůstat.
2: A to jsou jména, že jo, tady napsaná.
3: Ale tady na druhé straně, na tom druhém křídle, tam je těch popisů víc, tam nějaký kolega našel docela dávnej nějaký datum.
2: Tak se zkusíme podívat, pánové, když jsme tady. 1934.
3: 1922 dokonce.
2: 23. února, 25.
3: Nebo kolik? 25.
2: února 1922. Alois Kurka, předseda spolku na záchranu kostela svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů. Rekonstrukce varhanta už pokračuje nějakým rokem.
5: No, jestli si tak vzpomínám, tak čtvrtým.
2: A jak dlouho potrvá?
5: Podle finančních zdrojů, tak by to mělo být ještě 2 roky.
2: Jak jsou staré vůbec ty varhany?
5: Jsou to relativně vzácné varhany, barokní od varhanáře Rauše, a jsou asi z roku 1756.
2: Za tuto část rekonstrukce zaplatí spolek asi 900 tisíc korun. S financemi pomohla dotace například od města Karlovy Vary i Karlovarského kraje. Ze Sedlece u Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.

0: only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Jazz žije na Vltavě každý den.
2: Mimo jiné s Davidem Bradou, Ondřejem Pivcem či Ondřejem Konrádem.
1: Poslouchejte pravidelný jazzový podvečer a nalaďte se s námi na současné hudební umění.
2: Vždy v 18 hodin na Vltavě.

0: Ralph Vaughan Williams a Fantasia on Greensleeves New Zealand Symphony Orchestra 5 minutes před 6:30.
1: A ještě připomeneme s Františkem, jak ten čas neuvěřitelně letí. Před 60 lety v srpnu roku 1966 vstoupila do československých kin bláznivá komedie Kdo chce zabít Jessie. Začala jedním náhodným setkáním ve vlaku a nakonec pokračovala plodnou tvůrčí spoluprací režiséra Václava Vorlíčka a scénáristy Miloše Macourka.
0: Na serveru aktuálně se dočtete, že i po 60 letech od premiéry je tento černobílý širokouhlý klenot svěžím, vtipným a vizuálně podmanivým dílem. Je dokladem tvůrčí odvahy, řemeslného mistrovství a schopnosti českých filmařů stvořit na podkladě západního žánru zcela originální, myšlenkově bohaté a nadčasové umělecké dílo.
1: Jenomže tuzemští tvůrci se sice o něco podobného od té doby pokusili ještě mnohokrát, ale uspěli opravdu jenom velmi vzácně. Celý článek najde na aktualne.cz.

0: Takhle skvěle to šlapalo Yellow Jackets a VDR Big Bandu, kteří nám hráli skladbu Russella Ferranteho Downtown. A teď je 6 hodin 30 minut. Dnes máme taky 28. srpna. 26. srpna. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Dozorčí rada Českých drah se dnes bude zabývat situací okolo bezpečnostní prověrky generálního ředitele. A tu se Michal Krapinec nedávno rozhodl vrátit. Uvedl, že ji nepotřebuje. S tím ale nesouhlasí minister dopravy za SPD Ivan Bednárik. Požádal proto radu, aby situaci posoudila. Prověrka byla podmínkou přijímacího řízení na post šéfa národního dopravce, které Krapinec v roce 2022 vyhrál. Do konce mandátu mu zbývá zhruba půl roku. Agenti amerického úřadu pro imigraci a cla v červenci zadrželi téměř 50 tisíc lidí. To je nejvíce za jediný měsíc od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu. S odvoláním na vládní údaje o tom informovala agentura AP. Nárůst počtu zadržených ukazuje, že Trumpova administrativa dál prosazuje program hromadných deportací. Na náplavce Eliščina nábřeží v Hradci Králové večer vystoupí Štefan Margita s místními filharmoniky. Koncert, při kterém operního pěvce doprovodí taky sopranistka Jana Šrejma Kačírková, připomene Margitovi 70. narozeniny. Publikum ho bude moci sledovat z protějšího Smetanova nábřeží, nedalekého Tyršova mostu nebo z lodí na Labi. A čekejte ráno a dopoledne oblačno až zataženo, místy se bude vyskytovat občasný déšť anebo přehánky. Během odpoledne a večera čekáme ubývání srážek a polojasno bude četnější. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Co všechno je před námi? Třeba na louce pod Adržpašskými skalami vystoupí Police Symphony Orchestra. Komponovaný večer začne doprovodným programem, který připravuje Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují.
2: Nová výstava v Olomoucké vědecké knihovně ode dneška ukazuje podobu Olomouce předtím, než se stala vojenskou barokní pevností.
1: Pražská galerie Kvalitář pořádá komentované prohlídky aktuálních výstav Kosmografia Vladimíra Škody a Jana Dotřela a potom ještě skupinové výstavy Konstelace.
2: A pokud to máte blíž do kulturního centra v České Třebové, navštivte výstavu obrazů Barbory Myslikovjanové, Stojí při mně.

0: část z předehry k opeře Rinaldo, Georga Friedricha Händla a Four Times Barok v ranní mozaice na Vltavě.
1: A teď se podíváme na jeden nový dokument. Krém, který slibuje zářivější pleť, může na první pohled vypadat jako obyčejný kosmetický produkt. V některých částech světa je ale světlejší kůže spojená se společenským postavením, úspěchem a taky krásou.
0: Režisér Martin Páv kvůli tomu vyrazil do Afriky i Asie a natočil dokument Zářit.
1: Sleduje několik lidí, kteří se s těmito představami snaží vyrovnat. Každý po svém.
2: Nairobi, Dili a Soul. To jsou místa, která spojuje jeden fenomén. Touha po světlejší pokožce. A také představa, že čím světlejší pokožku člověk má, tím výš ve společnosti stojí. Právě na to se ve svém novém dokumentu Zářit zaměřil také režisér Martin Páv.
3: Myšlenka udělat tenhle film přišla ruku v ruce s mým doktorátem, kdy já jsem dělal výzkum v jednom z největších neformálních osídlení v Nairobi. A ruku v ruce s tím samozřejmě přišlo i téma toho bělení, kdy různí lidé, a vlastně je to taky jako fenomén, který se týká všech nezápadních kultur, tak aplikují na svý těla různé prostředky, které potom mají za následek to, že ta jejich kůže je o pár odstínů světlejší.
2: Dokumentarista potkal v Nairobi influencerku Kibery, jednoho z největších slamů na světě. Její identita na sociálních sítích je postavená na nadsázce. Ukazuje se v extravagantním oblečení, používá kosmetické doplňky na takzvané rozzáření kůže a vytváří obraz života, který má připomínat, že patří do vyšší společenské třídy.
3: Ta nápodoba toho, co nám předhazuje ta společnost, tak v jejím případě nemusí být nutně jenom o tom, že sklopí tu hlavu a tak jako submisivně se snaží do toho zapadnout, ale u ní je to i nějaká jako forma právě hravosti a vzdoru.
2: Jednou z hlavních postav filmu je také Češka žijící s korejským partnerem. I ona se snaží odpovídat ideálu co nejsvětlejší pleti.
4: Když dáme k sobě ruce, tak on má úplně stejný odstín, což je docela jako pro ně je to vlastně něco hrozně pozitivního, že jo?
2: Přípravky na zesvětlování nebo rozáření kůže jsou přitom v mnoha zemích běžně dostupné. Vedle legálních produktů ale existuje i černý trh s mnoha nebezpečnějšími směsmi.
3: Kdy ty přípravky jsou právě spíš zpravidla levnější, dostávají se právě do těch slamů a do těch chudinských čtvrtí, ale ty třeba obsahují až jako tisíce násobně víc různých toxických látek, než by správně měly mít. V jejich důsledku potom ty lidi, když to dlouhodobě používají, tak si můžou přivést dost vážní zdravotní problémy, ať už jsou to nějaké jako rakoviny, chronický záněty ledvin a tak dále. A samozřejmě na tom vzniká nějaká forma jak psychické závislosti, tak v případě těch nelegálních driáků, tak forma fyzické závislosti.
2: Dodává režisér Martin Páv, který uvede dokument Zářit v premiéře už na podzim. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Tamara Lukaševa a Song for Anna v nahrávce z roku 2021. Necelé 3 minuty zbývají do 7:15.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Filmové léto u nás na Vltavě vrcholí a na dnešní večer pro vás máme opravdovou lahůdku. Vynález zkázy Žila Verna.
0: Román francouzského spisovatele vypráví příběh jednoho šíleného vynálezce, kterého se zmocní pirátská banda s cílem využít jeho vynálezu k ovládnutí světa.
2: Tenhle pořad je podsta českému filmovému tvůrci Karlu Zemanovi. Vynález zkázy sfilmoval a velmi osobitým způsobem, možná si vzpomenete, ten snímek je z roku 1958.
0: Číst bude Ondřej Brousek a zazní hudba slovinské experimentální skupiny Laibach.

0: Toma Rock byl v takovém stavu, že ho hluk nijak nevyrušil z mdloby. Ležel na pohovce se zavřenýma očima. Nemuseli mu ucpávat ústa ani ho svazovat. Jeden námořník ho uchopil v podpaží a druhý za nohy a tak ho vynesli až ke člunu. Stejně bez nesnází odnesli i Gedona. Oba je uložili do zadní části člunu a všichni nastoupili. Čtyři vesla zabrala a člun zamířil ke goeletě. V několika minutách se ocitli u boku Eby.
1: Hotovo, spejde?
2: Ano.
1: Oba?
2: Oba.
1: Nemocný i ošetřovatel.
0: V sanatoriu nikdo nic netuší?
2: Nikdo.
3: Vynález zkázy od Žila Verna poslouchejte u nás na Vltavě ve 20 hodin. Číst bude Ondřej Brousek.
4: V tuhle chvíli ve vysílání Vltavy Fridrich August Kummer. Část duetu pro dvě violončela.

0: Jak zní ve filmu Vesmír, Lidské podvědomí nebo Zacyklený sen?
1: Kudy se do soundtracků vkrádá popkultura, psychedelie či německý krautrock?
0: A jaké máme vyhlídky pro filmovou hudbu 21. století?
1: Pavel Klusák se ve speciálním letním seriálu noří do hlubin elektronických filmových soundtracků od 50. let po současnost.
0: Vysílá Elektronická ovce.
1: Poslouchejte od 2. července do 20. srpna.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin na Vltavě.

0: Karl Philipp Emanuel Bach, Akademie für Alte Musik Berlin a část symfonie G-dur v ranní mozaice na Vltavě.
1: Dnešní úvaha Kristýny Žantovské nás zavede na místa, kde příroda pomalu bere zpátky to, co jí člověk kdysi vzal, protože právě tady se zdá, že není kam spěchat.
2: Řeckému ostrovu Korfu se říká zelený. V téměř 40 stupních Celsia ale všechno zelené zežloutne nebo zešedivý bílým prachem z cest a teprve první deště barvu navrátí. Ostrov má ale dostatek spodní vody, sluneční peklo přežije. Znalec ostrovů vás před návštěvou varuje. Příliš lidí, ale kde dnes není příliš lidí? Přesto se takové kouty najdou i na Korfu. Malá vesnice na východním pobřeží, úzký pás země, který se strmě zvedá do kopců se starými olivami, má svou slávu už za sebou a paradoxem je, že právě z toho se radujete. Největší boom turismu prý vesnice, letovisko, zažívala v 80. letech století minulého a na začátku tohoto. Jezdili sem převážně Angličané. Zábavní podniky pro stovky lidí a diskotéky s terasami vybíhajícími téměř do moře burácely až do rána. Alkohol tekl proudem, zábrany padaly. Kránu potácející se figury anglosasů, tak jak je pán Bůh stvořil, prý nebyly ojedinělé. Řekové to chvíli snášeli, turista rovná se příjem, ale nakonec je znechuceně poslali řádit jinam. Řecko se po velké hospodářské krizi, která ho svalila až na dno, změnilo. Především změnilo svou daňovou politiku. Dřív bylo možné neskolaudovat dům, kterému z betonu posledního patra trčely dráty, čímž majitel naznačoval, že ve stavění bude pokračovat. Byl to šikovný trik, jak neplatit daně z majetku. Jeden z mnoha, na které Řekové dojeli. Takových domů je tu stále vidět dost. I těch, které se do téhle fáze ani nedostaly. Jejich holá betonová konstrukce zarůstá nálety a travou, slouží jen kočkám, které se na ní vyhřívají na slunci. Sousedství udržovaných domů a naprostých ruin, propadajících se do vlastních útrop, je jakousi zákonitostí. Jako dům, ze kterého zbyl jen kamenný rám dveří v torzu zdi, a před ním do země se zarývající vybledlý červený člun. Kdy byl asi naposledy na moři? Nikoho rozpad neznepokojuje, příroda se postará. Nějakým zvláštním způsobem člověka ty obrazy zániku uklidňují, dokonce je vyhledává. Prosperita i zánik, jedno bez druhého, neexistuje. Kdo dává přednost iluzi před realitou, najde ji v hlavním městě ostrova Kerkyře. Obchůdky, butiky, kavárny, taverny, restaurace. V ráji všeho možného i nemožného se v turistické sezóně ztratí kostely i jiné pamětihodnosti. Dominantou města a jeho náměstí se stanou, až když všichni, co tady nežijí, odjedou. Snadno se v uličkách města zamotáte. Majákem se pak stane ostře oranžová košile, visící na štendru na rohu ulice, kterou míjíte už po třetí. Za to pod nohama mramorová dlažba neustále barvy proměňuje. Vyhlazená miliony chodidel za stovky let je jako taneční parket. Tango na ní ale neskoušejte, uklouznete. Z trhu marnivostí rychle utíkáte zpátky na pobřeží a strmou silničkou do kopce, kde nepotkáte živáčka. V jedné zahradě ve svahu se bagr rve s nalétanými křovisky a stromky. Obrovské balvany a staré olivy mu to moc neusnadňují. Mícení nařizuje samospráva. Požár je tady noční můrou a stačí jeden nedopalek. Silnice se klikatí k prastarému kostelu svaté Paraskii. Mučednice dostala jméno po dni, ve kterém se narodila. Paraskievy je řecky pátek. Z hory tam vyvěrá pramen, pro který si místní chodí slávemi. Věří, že uzdravuje. Obrovský strom, který ochlazuje malé proscénium před kostelem, se začal nebezpečně naklánět a tak mu pod vybočený trup postavili kamennou zítku. Odložil si na ni unavený kmen, opřel ho o ni, jako se starý člověk opírá o svou hůl. Pod jeho širokou korunou se pořádají oslavy několikrát do roka. Opršelý dlouhý kamenný stůl a lavice, pohozený kýbl, koště, plechovky, sem tam i polámaná plastová židle. I tady příroda vítězí. Není třeba spěchat, natož uklízet. Všechno má svůj čas. Na všechny nakonec dojde.
1: Kristýna Žantovská uzavírá své dnešní zamyšlení a když je řeč o čase, tak ještě 3 minuty a bude 7.
0: Do té doby trio komorního jazzu.

0: Vidím svět jinak a je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Přejeme hezké ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
4: Datové schránky budou od zítřka na nové doméně gov.cz. Uživatelé by si měli ověřit svá hesla. Rekordní zisky výrobců mikročipů táhnou ekonomiky jednotlivých států. 200 zpěváků a tanečníků dnes odehraje první letošní představení Prodané nevěsty na návsi v Holašovicích na Českobudějovicku. A čekejte ráno a dopoledne oblačno až zataženo, nejvyšší teploty potom 17 až 22 stupňů Celsia. Od zítřka budou datové schránky fungovat jen na nové stránce datovka.gov.cz. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Doména gov.cz má podle digitální informační agentury zlepšit orientaci lidí a taky snížit riziko podvodných webů. Lidé totiž díky ní snadno rozpoznají, že jde o skutečnou stránku státního úřadu. Podle Ondřeje Menouška z digitální informační agentury se přístup pro uživatele do datových schránek nemění. Pokud ale mají heslo uložené ve svém prohlížeči, budou ho muset na nové doméně znovu zadat.
5: Před samotným přihlášením doporučujeme, aby si zkontrolovali přihlašovací údaje, případně využili lepší a bezpečnější způsob přihlašování přes identitu občana.
4: Tedy přes mobilní klíč e-governmentu, bankovní identitu nebo moje ID. V centrální evidenci psů jsou zatím údaje o 145 tisících psech a jejich majitelích. Potvrdila to Komora veterinárních lékařů k 19. srpnu. Zápisy dělají hlavně během očkování proti vzteklině. Registrace je povinná od července. Pokud ji pejskař nezařídí do 3 let, riskuje pokutu až 50 tisíc korun.
6: Pejskaři v Brně to mají s registrováním psů různě.
7: Registrovali jsme ho teďkom, když byla na kastraci, tak jsme to vzali při jednom.
8: Psa ještě v registru nemáme, plánujeme to při první návštěvě veterináře, kam jsme ještě nešli.
9: Registrováno zatím nemáme. Už jsme byli vlastně na vsteklině, ale zatím jsme ani od veterináře vlastně žádnou takovou informaci neobdrželi.
2: Veterinář o evidenci klientům říkat nemusí. Většina z nich, včetně Milana Štourače, to ale dělá. Z majiteli vyplní nejdřív papírovou žádost.
10: Zůstane uchována a veterinář má ze zákona 7 dní na to, aby přepsal tady tyto údaje do centrální evidence.
2: Za službu si zvěrolékaři účtují pár stovek korun. Alena Hesová, Český rozhlas.
4: Výroba strategicky důležitých mikročipů ve světě roste a přináší rekordní zisky jednotlivým státům. Zejména díky korporátní daně od výrobců může například Jižní Korea příští rok zvýšit státní rozpočet o 10%. A to na bezmála 580 miliard dolarů, což je historický rekord země. Jeho korejské firmy Samsung a SK Hynix patří mezi nejdůležitější světové výrobce paměťových mikročipů.
11: Ještě před 10 lety byl jihokorejský státní rozpočet o 100% nižší než ten, se kterým země bude hospodařit v roce 2027. Rekordní příjmy z výroby a prodeje mikročipů znamenají i rekordní výběr daní a vláda proto z jeho přebytku plánuje vytvořit tzv. Fond budoucnosti, do kterého bude odvádět část vybraných daní jako pojistku pro případ náhlé nebo naopak delší hospodářské krize. Peníze z fondu chce použít na zvládnutí případných ekonomických krizí u regionálních výrobců nebo na podporu mládeže, školství a vzdělávání. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
4: Smetanova opera Prodaná nevěsta dnes opět zaplní náves v Holašovicích na Českobudějovicku. Celý prostor se na 3 večery promění na operní scénu. Vůbec poprvé se v roli Kecela letos divákům představí basbaritonista Adam Plachetka.
12: Pro mě je to první kecal, já jsem vlastně jako tak dlouho říkal, že to nemůžu dělat v divadle, protože je to na mě trošku hluboká role, že maximálně opener, a tak mi teda vymysleli, že bych se mohl upíchnout tady.
13: Říká operní zpěvák Adama Plachytka, který dnes vystoupí v prostorách Selského baroka po boku Kateřiny Kněžíkové. Režisér Tomáš Ondřej Pilař zmínil, že představení Smetanovy opery je pro jihočeské divadlo pomyslným vrcholem sezóny.
14: Ale samozřejmě také jeden z nejnáročnějších projektů po produkční stránce. Stavíme velkou elevaci pro publikum, velký stan pro orchestr.
13: Pro diváky jsou v tomto roce připravená celkem 3 představení. Adam Plachetka s Kateřinou Kněžíkovou vystoupí na Holašovické návsi, ale pouze dnes. Z Holašovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
4: Počasí. Dnes bude ráno a dopoledne oblačno až zataženo, v jeho západní polovině území i polojasno. Místy se budou vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, zejména v severní polovině území. Během odpoledne a večera čekáme ubývání srážek a polojasno bude častěji. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v jižní části území 22 až 25. V 1000 metrech na horách kolem 14. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, aktuálně máme 5:30 po 7:00. My se budeme věnovat jednomu opravdu zvláštnímu nápadu, ze kterého nakonec vznikla povídka. Ten nápad je prodávat ve svaté zemi vzduch jako vzácnou relikvii. A přesně tenhle příběh najdete v i knize izraelského spisovatele Omera Friedlandera, muž, který ve svaté zemi prodával vzduch. 11 povídek zavede čtenáře do Izraele a na Blízký východ. A nás bude zajímat i to, proč jejich autor zvolil angličtinu a ne hebrejštinu. A potom úplně jinam, do Prahy 90. let. To byla doba, ve které se měnila nejenom společnost, ale i architektura měst. V Libni tehdy vyrostla budova podniku výpočetní techniky. Expresivní stavba architekta Jana Hančla. Dodnes působí jako takové zjevení mezi paneláky. No a právě k ní se vydáme v našem seriálu o architektuře 90. let.
2: A co budeme hrát mezi 7:00 a 8:00? Bob Mincer Big Band, Josef Suk, Lucie Redlová nebo Johann Sebastian Bach. Na úvod Wolfgang Amadeus Mozart a ensemble Resonance, část symfonie číslo 39.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Wolfgang Amadeus Mozart a část symfonie číslo 39, 11 minut po 7 ráno.
1: Budova někdejšího podniku výpočetní techniky v Praze rozhodně patří k výrazným příkladům postmoderní architektury. V době svého vzniku nebyla vždycky přijímána s pochopením.
0: Expresivní a barevné stavby se věnují i autoři knihy Devade o pražské architektuře 90. let.
1: A s jedním z nich, architektem a také teoretikem Janem Burešem, se přímo do Libně vypravila naše reportérka Alena Rokosová.
2: Jsme v pražské Libni před budovou podniku výpočetní techniky z roku 1996. Působí jako parník umístěný mezi paneláky. Proč se o této stavbě mluvilo a mluví jako o vlajkové lodi českého kapitalismu?
3: Podnik výpočetní techniky byla velmi důležitá instituce. To byl vlastně podnik, kterému bylo svěřeno vedení kuponové privatizace. Tak měl vlastně velké nároky na výpočetní techniku, na spoustu počítačů, které samozřejmě ještě v těch 90. letech byly velké. Požadavek na architekta byl navrhnout dostatečné kapacity právě pro tu výpočetní techniku a potom dostatečné kapacity právě pro tu administrativu. Takže tam byly kanceláře vlastně pro řádové zaměstnance plus kanceláře pro ty ředitele těch jednotlivých divizí. A pak tady byl ještě jeden velký požadavek, že vybuduje parkování i pro ty okolní rezidenty. Takže ta stavba má vlastně 3 podzemní patra vlastně podzemního parkování.
2: No a jakou stavbu architekt Jan Hanschl navrhl? Protože je to barevná, expresivní stavba kontrastující s těmi paneláky.
3: Jan Hanschl, když jsem se s ním bavil, doslova řekl, že tady ta stavba byla jeho vlastně reakcí na ten okolní kontext, nebo de facto nekontext těch panelových domů. Když on v 70. a 80. letech pracoval v projektových ústavech, kde právě navrhoval panelové domy, to skutečně byla práce na hony vzdálená nějakému kreativnímu vyjádření, tak mi právě říkal, že v něm bylo nahromaděná touha po nějakém zajímavém expresivním tvarovém vyjádření. Tu stavbu bychom mohli zařadit do architektury takzvané postmoderny, což je vlastně architektura, která se stavila kriticky vůči modernismu. Tady ta stavba je skutečně organická, vlastně se koukáme na tu její bílou část, protože architektura postmoderny je architektura založená na citacích. Tady v té bílé části Jan Hanschl citoval funkcionalismus, nejenom v té bílé barvě, ale i právě v té křivce nebo potom těch vlastně pásových oknech. To je vlastně jižní strana, kde se nám do té stavby opírá sluníčko a proto je ta stavba i bílá.
2: A když bychom tu budovu obešli, jestli můžeme. Každá z těch světových stran má jinou barevnost.
3: Ano, to je taková filozofie Jana Hanschla, že dům se má tvářit na každou tu světovou stranu jinak. Z jihu nám jde sluníčko, naopak na sever nám žádné sluníčko nejde. Tady ta severní strana, z jedné strany červená a z druhé strany je žlutá a ty dvě spojuje ještě takové celoprosklené zaoblené nároží. Zrovna tady ta červená strana, tu mám velmi rád, tam máme opravdu několik druhů oken různých rozměrů a různých barev, které na jednu stranu nám vlastně říkají i co se trošku děje zatím. Vidíme tam jeden balkónek, tam vlastně se nachází ředitelská kancelář, okýnka kapkovitého tvaru, zatím se vlastně zase nachází kuchyňka, postmoderná architektura citací a někdy i vtipu, tak tam máme i jedno okno panelákové, které právě reaguje na ten okolní kontext.
2: To okno z paneláku je největší a je jediné s bílým rámem. Všechny ostatní, jak jste říkal, rámy jsou barevné, žlutá, červená, zelená, modrá. Řekněte mi, jak ta stavba byla v době svého dokončení přijatá?
3: Tak jedná se o stavbu takové, možná bych i řekl, divočejší postmoderny. A tady ta architektura nebyla plně přijímaná odbornou veřejností, která spíše preferovala architekturu takzvané české přísnosti, což je právě architektura umírněná, která víc se odkazuje třeba právě k tomu funkcionalismu a víc staví na nějaké strohosti a nějaké opravdu umírněnosti. Ale já osobně si všímám toho, že vlastně u mladší generace tady ty stavby jsou už mnohem méně vlastně kritičtí nebo negativněji přijímané a naopak v té architektuře spatřujeme nějaké kvality. Především třeba kvalitu toho, že tady ta architektura skutečně velmi dobře stělesňuje tu atmosféru těch 90. let, kdy to uvolnění a ta svoboda byla ve vzduchu a pro některé architekty to znamenal vlastně tenhle ten projev. On to už samozřejmě není dávno podnik výpočetní techniky, funguje jako administrativní stavba, kterou si vlastně pronajímáte po různých segmentech a ta stavba není v nejlepším stavu. My tady stojíme před vstupní halou, která původně byla vybavena uměleckými díly, které byly zhotoveny na zakázku, byla vybavena původním nábytkem, bylo tam takové velmi zajímavé zaoblené schodiště, byla tam nádherná taková kruhová žulová dlažba a takový prvek nejvýraznější, který zmizel, je původní vstupní markýza. To je podle mě velká škoda, protože šlo opravdu zajímavý prvek a navíc Jan Hančel tvrdí, s čím já souhlasím, že správná architektura musí mít dobře zvýrazněný vstup a to ta markýza plnila, dneska už to tam úplně nevidíme.
0: A my se zítra s architektem Janem Burešem posuneme o kousek dál, konkrétně do stanice Rajská zahrada. Poslouchejte po 7 ráno.
1: Teď máme 2 minutky, po 7:45, posloucháte nás 26. srpna. No a možná, že už došly knížky během prázdnin, které jste četli, a tak za okamžik prolistujeme spolu titul, který se jmenuje Muž, který ve svaté zemi prodával vzduch.

0: Na scénu vstupuje mladička Laura Palmrová.
1: A za ní děsivý podivín Bob.
0: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
1: Poslouchejte Tajný deník Lóry Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Erik Satie a skladba pro zpěvní hlas a kabaretní orchestr v úpravě pro klavír v 7 hodin 25 minut.
1: Průběžně každé ráno tady u nás na Vltavě nabízíme kulturní tipy. Ten jeden zazní hned teď. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK právě dnes odehraje před zahájením své 92. sezóny tradiční koncert v pražské Valštejnské zahradě.
0: Vystoupení pod širým nebem nabídne klasickou i filmovou hudbu. Druhý koncert se uskuteční hned zítra a vstup je zdarma.
1: Pod vedením dirigenta Jana Kučery zazní díla českých i světových autorů, a to od operních árií přes muzikál až po slavné filmové melodie.
0: Soulistkou bude sopranistka Zuzana Marková.

0: Koncem 90. let napsal americký saxofonista, skladatel a aranžér Bob Mincer skladbu New Mambo. Najdete ji na albu Latin from Manhattan. Mimochodem, tenhle rodák z New Yorku ukazuje, jakou má dlouhodobou zálibu právě v latinské hudbě. Mincer napsal New Mambo pro svůj big band. My jsme skladbu vyslechli přesně v 7:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Dnes by mohlo být jasno v případu žaloby hnutí SPD na ministerstvo vnitra za zařazení do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Bude se jí zabývat obvodní soud pro Prahu 7. Podle soudce Tomáše Loudy musí ministerstvo odůvodnit, proč vyhodnotilo aktivity a vyjádření SPD jako předsudečné nenávistné násilí. Před měsícem kvůli tomu jednání odročil. SPD rezort zažalovalo kvůli zařazení do zprávy i v dalších letech. Situací kolem bezpečnostní prověrky ředitele Českých drah se dnes bude zabývat dozorčí rada podniku. Michal Krapinec se totiž přednedávnem rozhodl prověrku vrátit. Odůvodnil to tím, že ji ke své práci nepotřebuje. Žádost o prověrku přitom byla podmínkou výběrového řízení na post. Podle ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika jde o nestandardní situaci. Vyřešit ji má podle něj dozorčí rada. Na nákazu spalniček zemřeli letos ve Spojených státech první dva lidé. Oběti potvrdil stát Pensylvánie. Onemocnění se v zemi šíří rychlým tempem. Podle agentury Reuters počet případů překonal čísla za posledních 30 let. Spojené státy zatím letos zaznamenaly přes 2700 případů nemoci. Proočkovanost populace přitom klesá. Nová výstava v Olomoucké vědecké knihovně ode dneška ukazuje podobu Olomouce předtím, než se stala vojenskou barokní pevností. Základem je soubor vzácných vedut Friedricha Bernharda Wernera z první poloviny 18. století a jejich porovnání se současnými fotografiemi stejných míst. A čekejte ráno a dopoledne oblačno až zataženo, v jeho západní polovině území bude i polojasno. Místy se bude vyskytovat občasný déšť a přehánky, zejména v severní polovině území. Během odpoledne a večera čekáme ubývání srážek a polojasno bude četnější. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v jižní části území 22 až 25. V 1000 metrech na horách kolem 14. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Začíná spousta nových akcí. Před chvilkou jsme vás zvali do pražské Valdštejnské zahrady na koncert pražských symfoniků, kteří takhle odstartují svou novou koncertní sezónu. Ale třeba v Brně tam začíná Mezinárodní festival židovské kultury, Štetlfest.
2: Návštěvníci se s židovskou kulturou seznámí skrze divadlo, literaturu, výtvarné umění, ale i náboženství a současná společenská témata.
1: Zajímavé to bude taky v Ostravě, kde startuje literární festival Inverze, představí aktuální trendy v české i zahraniční literatuře.
2: A ještě tip z Hradce Králové. Na Eliščině nábřeží se koná koncert Filharmonie Hradec Králové pod širým nebem.
1: Co všechno bude na programu? Operní melodie, Mozarta, Wagnera, Verdiho, Smetany nebo Dvořáka. Nenechte si to ujít.

0: Josef Suk, Penguin Quartet, ta část smyčcového kvartetu číslo 1. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vltava, 7:07.
1: Muž, který ve svaté zemi prodával vzduch. Přesně takhle se jmenuje prvotina prozaika Omera Friedlandera. Rodák z Jeruzaléma, který žije ve Spojených státech amerických, má vazbu na Českou republiku.
0: Jeho dědeček se tu narodil. Je to významný historik Saul Friedlander. I o tom s Omerem Friedlanderem mluvila naše spolupracovnice Hana Ulmanová.
1: A právě Hana Ulmanová tento román přeložila do češtiny.
2: Vím, že jste už na tu otázku odpovídal, ale proč píšete v angličtině a ne svou mateřštinou?
3: Píšu v angličtině, protože mi to od mého materiálu nabízí určitý odstup. Děj svých povídek jsem totiž zasadil do Izraele, do země, kde jsem vyrůstal, a mám pocit, že hebrejština by na něco takového byla moc intimní, ve smyslu až příliš intimní. Angličtina mi dovolí drobátko víc ironie a hravosti a získám tak od všeho jakousi malou, užitečnou vzdálenost.
2: Titulní povídka se jmenuje Muž, který prodával ve svaté zemi vzduch. A jak už jste naznačil, máme tady archetypální postavu Luftmenše, ale v Izraeli. Co to s tím člověkem udělá?
3: Ano, uchopil jsem archetypální jidiš postavu Luftmenše, to jest nepraktického člověka, žijícího ze vzduchu a lásky a věčného snílka, a přenesl jsem ji do moderního Izraele. A v Izraeli je takovým, řekněme, drobným podvodníčkem, který se svojí dcerou prodává turistům prázdné lahve svatého vzduchu a snaží se na tom vydělat. Ale zároveň je tím typem člověka, kterému selžou všechny plány a nakonec žije pouze svými představami. Nedokáže se dát dohromady a pro dcerku představuje jedno velké zklamání.
2: Když se vás pokoušíme umístit na literární mapu, nepatříte ani k izraelským spisovatelům, ale úplně ani ne k americkým židovským spisovatelům. Přesto, ke komu z nich byste cítil blízkost? Jsou to spíš Izraelci jako Edgar Keret, nebo spíš američtí židovští autoři jako Isaac Bashevis Singer a Bernard Malamud?
3: Myslím, že máte pravdu. Nacházím se někde uprostřed. Možná jsem jakási směska Izraelce a taky Evropana i Američana. Prózy Edgara Kereta mám hodně rád a obdivuji jeho smysl pro humor a nespoutanost. K jednotlivým přímým vlivům bych se ale bál vyjádřit. Někdy něco přejmu podvědomně, nicméně zrovna on mě určitě inspiroval. A s americkými židovskými spisovateli je to podobné. Je těžké říct, kde přesně se rodí nápady, ale podle mě imaginaci podněcuje všechno, co čtu, a pak se to v textech nějak promítne.
2: Vím, že spisovatelé neradí hovoří o svých dalších projektech, ale váš román už je hotový. Původně se měl jmenovat Skleněný golem. Mohl byste nám říci, proč jste změnil název a co bylo pro tento román inspirací?
3: Máte pravdu, román je hotový, tak teď už se o něm bavit můžu. Finálně se jmenuje Dům v Talbiji a sleduje osudy dvou rodin, jedné izraelské a jedné palestinské, v průběhu několika generací přes jedno celé století. A je to, dejme tomu, mozaika nebo tapisérie životů v Izraeli a v Palestině.
2: A inspirace golemem je tam pořád zřejmá?
3: Ano, židovská rovina příběhu začíná v Praze, stejně jako odsud pochází moje vlastní rodina. Konkrétně se tu narodil můj dědeček. A pro románovou rodinu je legenda o golemovi, včetně jeho různých reinkarnací na mnoho způsobů, důležitá. Hodně se toho točí kolem skutečnosti, že golem je němý a v rodině se mezi potomky těch, co přežili holokaust, sami se cítí traumatizovaní a přestali mluvit, předává mlčení.
1: Prozaický debut izraelského spisovatele Muž, který ve svaté zemi prodával vzduch, přináší 11 povídek z Izraele a Blízkého východu z angličtiny. Tuto knížku přeložila Hana Ulmanová.
0: Čínský soud poslal exilového umělce Kao Čena na 3 roky do vězení. O kauze vám řekneme víc za chvíli.

0: Lucie Redlová a píseň Prší déšť, album Lidová Redlová ve 7:45 na Vltavě.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Čínský disidentský umělec Cao Chen dostal 3letý trest vězení, a to za údajné hanobení národních hrdinů a mučedníků. 77-letého umělce, který žije v New Yorku, čínské úřady zadržely roku 2024 při návštěvě země a letos s ním vedli neveřejný proces.
0: Obvinění se týká soch a dalších děl, která vytvořil v letech 2005 až 2009, tedy ještě před přijetím zákona, na jehož základě byl odsouzen.
2: Cao Chen je známý hlavně provokativními sochami Mao Tse-tunga, kterými kritizoval kulturní revoluci a její násilné důsledky, a mezi jeho nejznámější díla patří také Miss Mao, zobrazující Ma s dlouhým pinokiovským nosem a ženskými ňadry.
0: A nebo Maova vina, na níž čínský vůdce klečí v pokání. Umělec se chce proti rozsudku odvolat.

0: Orchestr L'Arte del Mondo a část koncertu pro hoboj, smyčce a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha.
1: Vizitka. Dnes bude mít milého hosta, naši kolegyni, mistryni zvuku Ivu Podzimkovou. V Českém rozhlase se specializuje na nahrávání vážné hudby a během své práce spolupracuje třeba se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.
0: Nedávno v Paříži absolvovala prestižní dílnu věnovanou imerzivnímu zvuku, ale tak se budeme ptát na to, jaká to byla zkušenost.
1: Iva Podzimková, zvuková mistryně rozhlasu, přijde do vizitky po 10. dopoledne.

0: Le Concert de la Loche a část septetu Ludwiga van Beethovena v 7 hodin a 53 minut.
1: Režisér, člověk, který má blízko k divadlu, architektuře, ale i literatuře, tak to všechno je Radovan Lipus. Tentokrát ale bude odkládat svou pomyslnou režisérskou taktovku a bude pro nás vybírat své oblíbené texty.
2: Básnění.
3: Polskou poezii mám moc rád. A nejenom ta velká, dneska už klasická jména, jako je Česlav Miloš, jako je Tadeusz Růžewicz, jako je Zbigniew Herbert, jako je Wisława Szymborska, ale i tu současnou. Jsem s ní v kontaktu mimo jiné díky mé velké přítelkyni, kamarádce Renatě Puclacher, která sama je výtečnou básnířkou a překladatelkou, a v jejím překladu bych rád přečetl báseň současné výrazné polské básnířky Marzany Bogumiły Kielar, která píše uhrančivé verše. Marzana Bogumiła Kielar, na zahradě bosa. Střepávám mravence z chodidla a dívám se, co udělá s darovaným životem, s tou svojí kapkou času. Jak dohání v žlutém světle stezky ty další, rychlé, žravé, kteří právě zabíjejí nějakého brouka. A neví, že jsem na okamžik zaváhala. Vedle horkého kamene, v záplavě slunce, těžkého ovoce, vidíš jenom tolik, oko údajně pronikavé, slepé oko básníkovo, jenom tu krvelačnou květinu, která má krásné řecké jméno Thanatos, jak se otevírá a zavírá. A nemůžeš to pochopit ani ověřit žádným živým způsobem. To, co bude i tobě jednou provždy dané. Takřka černé, sladké, utržené višně krvácejí v mé dlani.
1: Radovan Lipus a báseň Marzany Bogumiły Kielar, na zahradě bosa, v překladu Renaty Puclacher-Buchtové.
0: Národní památkový ústav dnes zahájí kompletní rekonstrukci pražské invalidovny v Karlíně. I o tom budeme mluvit ve zprávách v 8. Přejeme hezké ráno.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Odbory projednají vládní návrh na změnu platových tabulek. Považují ho za revoluční. Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka Dolly Parton. Dělníci začnou opravovat barokní budovu invalidovny v pražském Karlíně. A čekejte ráno a dopoledne oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty pak 17 až 22 stupňů Celsia. Odboráři dnes projednají možné změny v platových tabulkách. Reformu odměňování ve veřejné sféře jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Odbory po změně systému volaly dlouhodobě. Vládní návrh je podle nich revoluční. Kabinet by chtěl úpravy zavést už od nového roku. Jedna z hlavních změn se týká nejnižších tarifů, jak popisuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO.
3: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda a osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoliv jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
2: Minimální mzda, a tedy i nejnižší tarif, mají příští rok dosáhnout 24 900 korun. Podle nejnižšího tarifu stát vyplácí třeba úředníky, pracovníky v kultuře nebo nepedagogy. O úpravách má vláda znovu jednat v pondělí, kdy bude řešit státní rozpočet. Po 20 letech se mění podmínky podpory bioplynových stanic. V Česku je jich více než 500. Stát bude nově vyplácet zelený bonus jenom pro podniky, které dokážou vyrábět obnovitelný biometan. Provozovatelé musí investovat do změny technologie. Některé stanice skončí úplně.
4: Každý den skrmíme 22 tun zbytků, kukuřice a senáž.
5: Pro zemědělské družstvo Agro Liboměřice je bioplynová stanice klíčová. I kdyby zaplatilo přestavbu, stejně podle předsedy Jiřího Brzáčka plyn do sítě nedostane.
6: Předotlak je někde 7 kilometrů přes hlavní silnici, přes lesy.
5: Nový systém podpory znamená posun od kukuřice směrem ke zpracování bioodpadů. Ne všechny podniky to zvládnou, dodává Jan Štambaský z České bioplynové asociace.
7: Musí dojít ke změně substrátové skladby bioplynové stanice. A to prostě vždycky nejde.
5: Na transformaci sítě získala Česká republika 90 miliard korun. Přechod na biometan by měla stihnout do konce roku 2030. Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Zemřela americká country zpěvačka Dolly Parton. Bylo jí 80 let. Informaci potvrdil její synovec Brian Seaver.
8: Dolly Parton během své kariéry napsala přes 3000 písní. Ve svých skladbách jako Jolene nebo I Will Always Love You se věnovala tématům lásky a zlomeného srdce. Zazářila ale i před kamerou. V 80. letech debutovala v celovečerním filmu Od 9 do 5. Po boku své kmotřenky zpěvačky Miley Cyrus si pak zahrála v Disney seriálu Hannah Montana. Pozdější roky zpěvačka zasvětila filantropii. V rámci své nadace Dollywood Foundation se soustředila na podporu gramotnosti a boj proti šíření viru HIV a nemoci AIDS. Za své úsilí získala v roce 2022 Carnegieho medaili. Anabelio, Český rozhlas.
2: Národní památkový ústav dnes zahájí kompletní rekonstrukci pražské invalidovny v Karlíně. Dělníci v barokní budově z 18. století vybudují dvě nové stálé expozice, multifunkční sála a návštěvnická centra. Oprava bude stát 2 miliardy a 150 milionů korun, popisuje mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
9: Je předpoklad, že kompletně obnovený a vybavený areál invalidovny by se veřejnosti otevřel na přelomu roku 2029 a 2030.
10: Počasí.
2: Ráno a dopoledne oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině území i polojasno. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, zejména v severní polovině území. Během odpoledne a večera čekáme ubývání srážek a polojasno bude častěji. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v jižní části území 22 až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14. A více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré středeční ráno. Pojďte se s námi podívat na místa, kde se umění nedrží v žádných zdech. Smetanova prodaná nevěsta, ta se vrací na náves v Holašovicích. Právě dnes v ní jako Kecal vystoupí Adam Plachetka. No a z českého venkova potom rovnou skočíme do světa velkých citů. Francouzské melodrama Nedosažitelná láska s Virginií Efírou slibuje vášeň, bolest i mateřství. A nakonec ještě něco úplně jiného, Cirkus bez šapito. V Letenských sadech v Praze odpoledne představí čeští tvůrci nového cirkusu svoje projekty a inscenace na showcase nového cirkusu. Co všechno může česká novocirkusová scéna nabídnout, na to se zeptáme už za malou chvíli. Máme téměř 6 minut po 8. Za celý tým přejeme příjemný vstup do nového dne.
2: A taky dobrý poslech hudebního výběru Herbie Hancock, Arcangelo Corelli nebo Alexandr Nikolajevič Skriabin. Nechybí Felix Mendelssohn Bartholdy a Petr Ilič Čajkovský. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Marek Šedivý.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Petr Ilič Čajkovský, finále symfonie číslo 4 a Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
1: V Letenských sadech v Praze se dnes odpoledne odehraje showcase nového cirkusu. Zaměřuje se na prezentace projektů a souborů, které chtějí nabídnout své inscenace pořadatelům, a to jak ve velkých městech, tak i v regionech.
0: Více nám o akci řekne koordinátorka Asociace nového cirkusu Anna Šmat. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, vítejte.
1: Vy jste se, ano, letos rozhodli zaměřit právě na propojení umělců a pořadatelů z celé České republiky. Jak to bylo náročné?
2: My jako Asociace nového cirkusu pracujeme na propojování souborů jednotlivých umělců a pořadatelů už delší dobu. My pořádáme víc akcí během roku, které se na to zaměřují. Takže už máme vybudovaný nějaký okruh zájemců a lidí, kteří nás chtějí sledovat, ale zároveň pořád hledáme nové. Takže i pokud poslouchá nějaký pořadatel, pořadatelka, který by se chtěl s oborem více seznámit, tak my jsme to správné místo. A my jsme vlastně dělali open call pro projekty, které mají zájem nabídnout své inscenace pořadatelům v celé České republice i Slovensku. Přihlásilo se nám nějakých 35 projektů, z toho jsme vybrali vlastně 22, které se dnes odprezentují.
0: Proč se všechno odehrává na půdě festivalu Letní Letná? Je to příhodná příležitost?
2: Je to velmi příhodná příležitost. Letní Letná je největší novocirkusová akce v České republice a i z té pozice vlastně už mnoho pořadatelů i umělců na ní míří. Tady se nabízí to spojit. My jako Asociace nového cirkusu máme dobrou spolupráci s mnoha svými členy a Letní Letná je také jedním z členů.
1: A komu je tahle akce, tento showcase, primárně určený? Komu by mohl pomoci nebo měl pomoci nejvíc?
2: Tak cílové skupiny showcase jsou hlavní dvě. Jedna ta skupina jsou samozřejmě ta umělecká scéna, která má možnost se nějakým způsobem zviditelnit a srozumitelně představit třeba i pořadatelům, kteří dosud neznají tak moc umělců žánru nového cirkusu, znají třeba jenom ty nejznámější, ale nevědí, jak široké spektrum v České republice je. A samozřejmě druhá cílová skupina jsou právě je tato pořadatelská obec. Můžou to být jak pořadatelé festivalů, tak dramaturgové divadel, organizátoři městských slavností. To spektrum je velmi široké.
0: Říkala jste, že představíte 22 projektů, tak co může návštěvník nebo dramaturg během jednoho odpoledne na showcase vidět a objevit?
2: Ty projekty máme rozdělené do dvou částí. Je tam jedna část, kterých je méně než 10, které prezentují jenom jednotlivou inscenaci, která je už buď hotová, nebo vzniká a někdy třeba i hledá spolupráci pro ten vznik, takže to může být zajímavá možnost pro pořadatele, který chce třeba být i u vzniku nového díla. A ta druhá část jsou soubory, které mají více inscenací a chtějí prezentovat spíše svůj celý repertoár, nabídnout svoji poetiku. A to spektrum je opravdu velmi široké, je to od openérových produkcí, od menších věcí, které se dají například zařadit do přesně městských slavností, tak přes jako kompaktní inscenace, které třeba potřebují už specifické technické podmínky, ale máme tam i novocirkusová představení pro velmi malé děti, pro batolata, i pro starší děti, i projekty, které mohou být adaptovány na různé prostory, které fungují v režimu site-specific a můžou třeba fungovat i v kostele.
1: A podle čeho jste vybírali soubory a projekty, které dostanou v showcase na Letné dnes odpoledne prostor?
2: Snažili jsme se vybrat ty projekty, které opravdu mají dobrý potenciál na to, na ten touring, vlastně na to, aby mohli hrát na různých místech, které jsou v tom dobrém bodě rozvoje svého představení a které dokáží se dobře odprezentovat. Ale také nám šlo hodně o tu pestrost, ať už žánrovou nebo regionální, protože nejsou to vůbec jenom pražské soubory, jsou tam i zástupci z mnoha jiných měst, z Plzně, z Ostravy. A šlo nám právě o to, abychom nabídli možnosti pro pořadatele i z různých koutů republiky.
0: Dá se nějak stručně shrnout, co je hlavní příčinou toho, že se novocirkusové inscenace nevždy dostanou mimo Prahu na další velká centra?
2: No, nevím, jestli to jde stručně shrnout, ale určitě jedna z příčin je to, že i když v České republice je nový cirkus na rozletu, tak pořád ještě je spousta lidí, kteří si pod cirkusem představí více tu tradiční formu, tedy my chceme i ukazovat, jaká je ta poetika nového cirkusu, co to znamená. A také někteří pořadatelé se třeba bojí té technické náročnosti, protože si každý představí třeba závěsnou akrobaci, na kterou už musíte mít nějaký závěsný bod, ale nový cirkus není jenom závěsná akrobaci, je to i mnoho jiných disciplín a mnoho jiných technik a přístupů k divadlu, k velmi široce přístupné komunikaci s divákem, které se dá dělat i bez složitých technických potřeb.
1: Ať se vám to ano daří. Showcase nového cirkusu dnes od 13 hodin v pražských Letenských sadech, tedy představí tuzemské soubory a jejich inscenace. Za vším stojí Asociace nového cirkusu a my jsme si povídali s koordinátorkou akce Anou Šmat. Mějte se moc hezky, ať se to vydaří.
2: Moc krát děkuji.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou necelých 21 minut po 8 ráno.
1: Přípravy na Pri Bohemia Radio 2026 právě teď v těchto dnech vrcholí. My už víme, kdo bude ve dnech 18. a 22. října v Olomouci bojovat o stupně vítězů 4 soutěžních kategorií, tedy v kategorii dokument, reportáž, drama a podcast.
0: Poroty rozhodly o postoupení celkem 38 děl a nás může těšit, že celá řada z nich je vltavských. Více už o tom s ředitelkou vývoje a výroby Českého rozhlasu Ivou Jonášovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ivo, začněme podcastem, tedy touhle kategorií. Tam se do finále propojovala naše série, tedy myslím vltavská série o restaurativní justici Holečkovi. S jakou konkurencí budou Holečkovi bojovat?
2: No s velkou. Nemůžu vás tomu úplně potěšit, ale je jednak skvělé, že případ Holečkovi jako dramatický seriál, vlastně jediný takhle žánrově ukotvený v té kategorii podcast, se dostal do shortlistu, nebo na shortlist, je tam 10 podcastů, ta konkurence je velká, já mám velkou radost, že podcasty jsou kvalitní. Ta kategorie mimochodem je trochu jiná oproti těm, které jste zmiňovali, drama, dokument a reportáž, přidala se k těm klasickým kategoriím v roce 2022 a je multi žánrová. To znamená, že jednak ti porotci hodně posuzují díla nejenom podle kvality těch jednotlivých děl, ale taky podle toho, jak fungují v online prostředí. To znamená taky, jakou mají vizualitu, jaké mají kampaně, jak na ně reagovali posluchači, jestli přinesli něco přelomového na podcastovou scénu a tak dále. Tak jenom z toho jsem chtěla vypíchnout, že případ Holečkovi je ten jediný dramatický seriál, možná byste ho čekali v kategorii drama, ale on je to projekt, který zahrnuje taky doprovodné rozhovory na to téma restaurativní justice a myslím si, že můžeme s klidem říct, že je to první hraný podcast, který se věnuje právě tématu restaurativní justice, což já beru za docela podstatné vytažení toho tématu a popularizaci, protože možná někteří posluchači se neorientují v té problematice, ale jde vlastně o to, že ten seriál se velmi přitažlivou formou snaží ukázat na to, co je to vlastně restaurativní justice a jak pracovat s obětmi i s pachateli poté, co máme pachatele, je odsouzený, vlastně dalo by se říct, trest byl vyměřen, ale v těch lidech samozřejmě zůstává spousta nedořešených křivd a záležitostí, které se právě ta restaurativní justice snaží napravit, řekněme.
0: I letos můžou v téhle kategorii hlasovat posluchači, jak se můžeme zapojit?
2: Můžete se všichni zapojit na portálu Můj rozhlas, kde už nyní probíhá hlasování právě jenom tady v téhle té kategorii a to pro všech 10 podcastů, které jsou na shortlistu, ať je to Kellner, Bertík, Urgent 2, Případ Holečkovi, Směrfico, Systém Kaderka, Toulky první republikou, Praha, Berlín, Varšava, Rodina na prach anebo Ptačí řeči. Já bych tady ráda mluvila o všech, ale čas nebudeme mít. Řeknu jenom, že 4 podcasty jsou z produkce Mimo Český rozhlas a 6 podcastů je z těch rozhlasových. Můžete udělit 3, 2 a 1 bod, to znamená až 3 vašim oblíbeným podcastům můžete dát hlas. A to až do 22. října, kdy právě končí ta soutěžní kategorie podcast a budou vyhlášeni vítězové.
1: Můj rozhlas, správná aplikace. O cenu za nejlepší dokument 26 se potom utká 7 pořadů a i tady v téhle kategorii najdeme jeden, který jsme vysílali.
2: Lužní techno.
1: Je to tak.
2: No a tady asi posluchači, pokud neslyšeli ten dokument, mimochodem všechny dokumenty, o kterých bychom tady dneska mohli mluvit a jsou v té kategorii, tak jsou dostupné k poslechu na Můj rozhlas nebo na webech Českého rozhlasu, stejně tak všechny podcasty, o kterých jsme mluvili, ale to Lužní techno, když si to vezmeme jenom podle názvu, tak se asi někdo říká, to je techno jako nějaké technologie nebo co to je. No ono je to opravdu to, že jde o propojení vlastně zvuku přírody a opravdu klubových beatů jako techno beatů. Tu vlastně velmi nezvyklé propojení a oproti všem těm jiným dokumentům, které jsou na shortlistu, tak tady ten je opravdu něčím, co můžeme nazvat field recording, to znamená natáčení v terénu, ty ostatní jsou hodně o storytellingu, to znamená o vyprávění silného příběhu. Tady ten je opravdu o tom, jak dokument může vypovídat zvukem o přírodě, třeba tam uslyšíte zvuky fotosyntézy nebo zvuky z ranního zpěvu ptáku a tak dále, takže že tento dokument Tomáše Šenky říká v dramaturgii Martiny Pouchle je, myslím, dost unikátní tady na tom shortlistu.
0: Velmi prestižní kategorie na Pri Bohemia Radio je drama, tak které rozhlasové hry porota vybrala?
2: Jednak je to drama Všechno nejlepší mamy Petra Píchy, jsou to tragédie Liblice Jiřího Velky, ale de facto celého divadelního souboru Vostopět. Jsou to Podvolení u Elbekovi v dramatizaci Matěje Samce. Je to Kost Báry Dočkalové, což je vlastně jediné drama, je to dramatický seriál pro děti, takže oproti těm jiným dramatům trošku nezvyklá kategorie, a Hořké slzy Petry von Kant Fassbinderovi. Takže konkurence je velmi silná, všechno jsou to rozhlasová díla, až na dvě jsou všechna vltavská.
1: Jaká je konkurence v kategorii reportáž, která slaví 10 let na festivalu Prý Bohemia Rádio? Letos by se měli zúčastnit autoři hned z několika zemí.
2: Je to tak a bude to celkem 16 děl, 16 reportérů z Česka, Polska, Rakouska, Ukrajiny, Francie a nebo třeba Portugalska. Na tu kategorii jsme samozřejmě zvědaví, protože na rozdíl od jiných kategorií, kdy některá nebo větší část děl je dostupná právě k poslechu online, to znamená posluchači po našem dnešním rozhovoru doufám budou dostatečně motivovaní a některé dílo si třeba poslechnou, tak tady ty reportáže nemáme k poslechu, jsou převážně se zahraničí, takže se těšíme na poslechový den kategorie reportáž, kde ta všechna díla můžeme slyšet, takže zároveň zvu do Olomouce.
0: Blíží se to rychle, 18. až 22. říjen v Olomouci, tradiční festival Prý Bohemia Rádio. Nejenom o úspěšných vltavských pořadech jsme mluvili s ředitelkou vývoje a výroby Českého rozhlasu Ivou Jonášovou. Děkujeme, že jsi přišla, měj se hezky.
2: Děkuju za pozvání, nashledanou.

0: The English Concert a část Concerta Grossa opus 6 a Arcangelo Corelli. 8 hodin 31 minut ukazují hodiny ve studiu Českého rozhlasu Vltava.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Zemřel jeden z nejznámějších palestinských výtvarných umělců, Sulejman Mansour, ve věku 79 let. Malíř a sochař, jehož dílo reflektovalo palestinské tradice, ale také boj proti izraelské okupaci. Zemřel doma ve východním Jeruzalémě.
0: Mansourův nejslavnější obraz Velbloud s břemenem zobrazuje postaršího palestinského venkovana nesoucího na zádech podobu města Jeruzaléma. Mezi Palestinci je tohle dílo mimořádně populární a jeho reprodukce visí v mnoha domácnostech.
2: Originál olejomalby z roku 1973 byl pravděpodobně zničený roku 1986 při americkém bombardování libyjského Tripolisu. A Mansour o mnoho let později namaloval ještě druhou verzi obrazu.
0: Autor je také držitelem ceny UNESCO za přínos arabské kultuře.

0: jedna ze dvou poem pro klavír Alexandra Nikolajeviče Skriabina. 33 minut po půl, po 8 hodině.
1: Déšť, let, mlha, jehličí mech a taky zvuky ptáků. Do prostředí Jizerských hor zavede návštěvníky nová liberecká výstava. Najdete ji v kulturním a kreativním centru Linserka.
0: Připravili umělci ze studií Kultivar a Lev.
1: A důležitým prvkem na výstavě je práce se sklem, světlem a také zvukem.
2: V pondělí v Liberci začal festival skla a bižuterie Crystal Valley Week. Jeho součástí je také výstava v kulturním a kreativním centru Linserka. Nese název Jizerské diamanty. Co si pod tím můžeme představit?
3: My jsme si rozhodli jít takovým směrem, že neukážeme čistě jenom tu produkci.
2: Vysvětluje jeden z autorů Marcel Mochal z designerského studia Lev, které spolu se sklářským studiem Kultivar výstavu připravilo.
3: Založili jsme to na objektech, který jsou metaforou toho, čemu se věnují. To, co Kultivar dělá, u kahanu taví borosilikátové sklo, křišťál září jako sníh, jako déšť, jako vločky, jako všechny podoby vody.
2: Jak vznikl první nápad na tuhle výstavu nebo na téma, které zpracovává?
4: My Jizerské hory milujeme a žijeme v nich celý život.
2: Říká Eva Jiříčková ze studia Kultivar.
4: Ta první myšlenka byla zachytit takové to, my tomu říkáme jizerno. Je takové pro nás vždycky trošku tajemné, zároveň lehce melancholické, ale nikdy není smutné, ani když prší, ani když je mlha. A vždycky se stejně rádi i s těma pláštěnkama vydáme do těch lesů a do těch hor.
2: Pláštěnku nosí taky figurína ducha Jizerských hor Muhu. Proč jste ho do výstavy zařadili?
3: My si myslíme, že je schránkou, která je příbuzná Krakonošovi. A dali jsme mu lidskou podobu. Oblíkli jsme ho do pláštěnky, která je pokrytá skleněnými kapkami deště.
2: Deště důležitým tématem výstavy Jizerské diamanty. Mluví o tom i další dílo, které před sebou vidíme.
3: My jsme tím dílem chtěli přinést definici surrealismu, kdy se tady v tom případě setkává šicí stroj s deštníkem u sklářského kahanu. Máte možnost zažít deštník, pod kterým se neschováte, ale naopak pod ním zmoknete. My jsme to sklo použili k propojení nebe a země, to znamená, že to sklo dopadá na kaluži vody, která je zrcadlem.
2: Krásu skla podtrhuje i světlo, se kterým tady na výstavě pracujete. Důkazem toho je další dílo. Čeho se týká?
4: Tomuhle stanovišti říkáme pramen a je to takové poděkování vodě. Můžete vidět, jak sklo vstupuje do skleněných borosilikátových trubek, které jsou nařasené na vrchu a krásně láme vlastně světlo celou tou trubkou.
3: Ten objekt tady znázorňuje 7 pramenů, 7 gejzírů. Je to ten moment, kdy ta voda z té tmy vchází do toho světla.
2: Kousek Jizerských hor a lesů představuje další dílo, které vidíme v rohu výstavy.
4: Tady máme vodu v té ledové podobě. Je to vlastně roztávající sníh na žulovém kameni. Běžný obraz v Jizerkách koncem zimy. Ty krupinky vytváří všechno takové opravdu jako drobné objekty, zase tvořené u kahanu z borosilikátového skla. Vycházíme v základu vlastně z našeho šperku z kolekce Disturbia, který jsme přetvořili do těchto tvarů.
2: O scénografii na výstavě se postaralo studio Lev. Součástí scény není jenom to, co vidíme, ale i to, co slyšíme.
3: Zde funguje zrak a důraz dáváme také sluchu, takže jsme to pohltili do sound designu, který připravil Jarda Barášek, to je student Fakulty umění a designu Ústí nad Labem. Tentokrát dostal k dispozici naše terénní nahrávky potoka, lesa, ptactva, decených šišek a dokázal z toho vlastně udělat takový pocit, kdy procházíte lesem, fouká vítr, najednou začne pršet, sněžit, boříte se do sněhu, to bez toho nefunguje.
2: Doplňuje Marcel Mochal. Výstavu Jizerské diamanty můžou návštěvníci vidět do soboty 29. srpna. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Když tak se dávám ve stínu lípy a starý atlas mi leží na kolenou, marně hledávám řeku Mississippi.

0: chalani, to je muzika.
1: A vy jste tady taky?
0: No samo.
1: No nazdar.
0: Nazdar, nazdar. Ha, to je rytmus, že? Nepak, kde je rytmus, tam jsem i já. Ale páni, těmto šlape.
1: Aby ono nás to neušlapalo.
0: A nebojte se. Víte, co se mi nejvíc líbí? Ten fagot. Va, va, va, va, va, va.

0: kles.
1: Jsme dobrý, že jo?
0: No, já jo.
2: Miloval ten, kdo dnes tu ke dnu kles.
3: Letní dovolená, písčité pláže, nekonečné moře.
4: Avšak kde si pod hladinou?
3: Na bezstarostné rekreanty číhá žralok bílý.
4: Kultovní čelisti ve filmovém létě na Vltavě.
3: Poslouchejte četbu na pokračování od 27. srpna denně od 6:30 večer.
4: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy, část sonáty pro violončelo a klavír číslo 2, téměř minutu po 8:45.
1: A před námi filmová recenze Nedosažitelná láska. Takový je název francouzského melodramatu s Virginie Efferou v hlavní roli. Ten příběh vypráví o osudovém setkání, o vášnivé lásce a o síle mateřství.
0: Jestli se tenhle snímek povedl, na to se budeme ptát filmové publicistky Alice Aaronové. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jestli se nepletu, Nedosažitelná láska je natočená podle stejnojmenné slavné knížky.
2: Je to tak a vlastně já musím hnedka v úvodu říct, že přepis románu na filmové plátno se podařil. My se ocitáme ve Francii na konci 50. let. Hlavní hrdinka Rachel je půvabná, inteligentní žena po otci židovka, která žije v malém provinčním městečku a živí si jako sekretářka. Filip, kterého ona potká, to je ta osudová láska, je velmi vzdělaný muž z velmi bohaté pařížské rodiny, intelektuálno a oba se do sebe vášnivě zamilují, ale je jejich vztah alespoň pro Filipa nemá budoucnost, odmítne Rachel kvůli jejímu původu, protože není dostatečně bohatá a je tudíž pod jeho úroveň, pod úroveň jeho rodiny. No a Rachel vlastně zvláštně, a to je právě začátek toho melodramatu, ten svůj osud přijímá dokonce i po tom, co otěhotní a tento neobvyklý a nevyrovnaný vztah vlastně pokračuje během celého jejich života a velmi zajímavě je vyprávěn dcerou, která vlastně popisuje kroniku jednoho života, svého narození, puberty, vlastní dospělosti, život matky i otce. A ještě bych jenom doplnila, že tento snímek natočila francouzská scenáristka režisérka Catherine Corsini, která právě adaptovala tuto knihu, již zmíněnou román, stejnojmenný román Christine Ango. A vlastně film i ta kniha základem není jenom ten vztah, ale je tam hlavně ta dobová atmosféra. Je to vlastně popis víc jak půl století a proto i ten film si vlastně pohrává s vizuální stránkou, zdařilou výpravou, kostýmy, líčení a hlavně tedy realistickým herectvím. Takže co diváky čeká, je to taková psychologie jednoho vztahu více jak 60 let. Já bych to označila, pro mě ten film byl velmi milým překvapením, protože to opravdu, až bych řekla, filmový román. On je ještě velmi chytře vyprávěn formou dopisů, protože ti dva, když on žil v Paříži, ona na malém městě, tak si vlastně dopisovali, že ocitáme se v té staré éře a ty dopisy často obsahují různé jinota je, metafory, takže je zde i vlastně krásný jazyk a jak říkám, není to jenom příběh vztahu, důležité tam jsou i společenské události, je to období, kdy ženy teprve se začaly emancipovat, teďka myslím v těch 50. letech minulého století. Dovolím si jednu citaci z filmu, kdy hlavní hrdinka tlačí na svého partnera, aby se vídali častěji, protože on je v Paříži a jsou to takové ty víkendové záležitosti a on vlastně krásně na to odepíše, cituji, nemohu, jsem zaneprázdněný životem. Konec citace. Takže v tomto duchu se odehrává celý film.
0: Říkáte realistické herectví v hlavní roli. Belgická herečka Virginie Efira má velký rozsah role od 30-leté ženy po stárnoucí dámu. Jak se jí tyhle proměny zdařily?
2: No ona je opravdu dneska jedna z, jako, bych řekla, z velmi respektovaných hereček. Ona pochází z Belgie, proto ji vlastně vidíme nejenom v belgických, ale zejména ve francouzských filmech. Je jí 49 let a ona vlastně i v této proměně, v té široké roli je bravurní a my známe z filmu Sibyl, Benedetta, Soukromý život. O nich jsme také zde v rámci vysílání mluvili. No a to její herectví vlastně psychologicky přesné. Ona má cit pro detail, často ona je herecky úsporná, přesná v gestech, v mimice. Přitom její postava je plná emocí. Tam vlastně sledujete tu lásku nejprve k milenci, potom lásku k dítěti, k dceři. Takže velmi náročná postava. Je to příběh ženy, která miluje, ale vlastně je i manipulována a tuto formu domácího násilí, tu toxicitu muže snáší, ale i s ní bojuje.
1: Tenhle film měl premiéru v roce 2018. Jak je možné, že to trvalo 8 let, než dorazil do českých kin?
2: To je velmi dobrá otázka. Já to vnímám, že některé filmy se často kupují takzvaně v balících. Tady je to záležitost, že je to francouzský film, takže to je v rámci kolekce francouzských filmů. Ale já bych jenom připomněla, že film je sice z roku 2018, ale kniha je z roku 2004. Takže já to vnímám, že konečně se dostala do českých kin, zdařila literární adaptace o složitosti rodinných partnerských vztahů. Je to pro mě velmi emotivní, mistrný příběh o vášni, o osudové lásce. jak zaznělo, nejenom o síle mateřství, ale hlavně o odpovědnosti. Takže nejenom pro milovníky francouzských filmů. A je to opravdu melodrama. My jsme vlastně dlouho tady neměli v českých kinech Pedro Almodovar, tak teďka tady máme druhé melodrama během léta. A ještě bych jenom dodala, působivě, vizuálně natočeno, řado překrásných lokací od Paříže po francouzskou riviéru v Čelesny s nádherné hory Vogézy. Takže chytrý film vyprávěn jako román formou dopisu, epický, akorát trošku delší délka, 135 minut, ale stojí to za to.
1: Tak to odpustím. Jak byla ta citace toho hlavního hrdiny? Nemohu, jsem zaneprázdněn vlastním životem.
2: Jsem zaneprázdněný životem.
1: Tak to budu používat.
0: Nedosažitelnou lásku doporučuje. Alice Aronová pozvala nás do kin na francouzský snímek. Děkujeme, že jste přišla, mějte se hezky.
2: Krásný den, naslyšenou.

0: Každý, kdo byl v jihočeských Holešovicích, ví, jak je tahle ves zapsaná na seznamu UNESCO překrásná. A právě kulisy selského baroka na návsi téhle obce na Českobudějovicku znovu oživí příběh Smetanovy opery Prodaná nevěsta.
1: Celý prostor se na tři večery promění na otevřenou scénu. Už šestým rokem je pak zaplní bezmála 200 zpěváků a tanečníků jeho českého divadla.
2: V samotném srdci Holešovické návsi se teď odehrávají poslední zkoušky Smetanovy Prodanky. Příběh o nevěstě, kterou ženich prodá sám sobě, budou diváci sledovat v autentických prostorách usedlostí z 19. století.
3: A mimochodem ty štíty, které jsou datované, tak jsou datované přesně do období, kdy Smetana Prodanou nevěstu psal.
2: Zmiňuje režisér Tomáš Ondřej Pilař. Kromě architektury připomínají Smetanovu dobu taky kostýmy účinkujících, které jsou věrnou kopií blatských krojů. Stojí za nimi výtvarnice Dana Haklová. Při jejich vytváření spolupracovala s etnografy z několika jihočeských muzeí.
3: Bylo možné doslova okopírovat některé výšivky, některé střihy a ornamentika štítů, které stojí zde všude kolem, je identická s ornamenty, které jsou použity právě na těchto krojích. Samozřejmě zde je přítomná i typická blatská výšivka rybí šupinou a samozřejmě nemůžou chybět ani takzvané legendární blatské pleny, což jsou obrovské šátky, které nosily vdané ženy.
4: Rozmyslí si,
2: Při úvodním představení se divákům v roli Kecala úplně poprvé představí basbaritonista Adam Plachetka.
5: Pro mě je to první Kecal. Já jsem vlastně jako tak dlouho říkal, že to nemůžu dělat v divadle, protože je to na mě trošku hluboká role, že maximálně opener, když se to amplifikuje. A tak mi teda vymysleli, že bych se mohl upíchnout tady. Já jsem v Holešovicích asi vůbec poprvé. Ta atmosféra místní je nádherná a je super, že se podařilo přivést kulturu takhle přesně tam, kam patří.
2: V tradičním blatském kroji pak v roli Mařenky vystoupí sopranistka Kateřina Kněžíková.
6: V Holešovicích to je, myslím, za odměnu. To je taková krásná scenérie. Bylo to pro mě úžasné zase setkání s tím místem, ale je to vlastně docela komplikované, protože orchestr nemáme před sebou, celý orchestr je na straně a musíme dávat velký pozor na to, abychom byli teda rytmicky spolu.
2: Prodanou nevěstu hraje jihočeské divadlo v Holešovicích už šestým rokem a jak sám režisér Tomáš Ondřej Pilař zmínil, jde o pomyslný vrchol celé sezóny.
3: Ale samozřejmě také jeden z nejnáročnějších projektů po produkční stránce. Zde na návsi v Holešovicích stavíme velkou elevaci pro publikum, velký stan pro orchestr a samozřejmě sem navážíme tu obrovskou výpravu, protože zde účinkuje více než 200 účinkujících. Jsou to sbor, orchestr, dětský sbor, balet a samozřejmě sóla.
2: Na každé představení přijede sem do Holešovic bezmála 1000 diváků. Ta letošní už jsou kompletně vyprodaná. Z Holešovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Armádní vrtulníky Viper a Venom ze základny v Náměšti nad Oslavou se znovu vrátili do vzduchu. Oznámil to mluvčí armády Vladimír Holas. Provoz strojů armáda pozastavila po červencové nehodě, při které zemřela jedna vojákyně a další 4 lidé se zranili. Armáda minulý týden oznámila, že provoz vrtulníků znovu obnoví, až dokončí technické kontroly a proškolí posádky. Už v pondělí armáda obnovila provoz vrtulníků, které působí v Polsku. Kamery na stadionech by mohly začít fungovat od příští podzimní ligové sezóny. V poslanecké sněmovně se na tom dohodla pracovní skupina, která řeší bezpečnost na fotbale. Zavedení kamer by mělo být dobrovolné. Vzniknout by měl zároveň registr problémových fanoušků, který by spravovala Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. Nejméně 7 lidí, včetně 6 Číňanů, zahynulo při požáru v plynárenském závodě v Amurské oblasti na východě Ruska. Lékaři ošetřili přes 150 zraněných. Skoro 40 lidí zůstávají v nemocnici. Informovali o tom agentury TASS a Reuters. Hasičům se už plameny podařilo uhasit. Na místě se stále pátrá po pohřešovaných, včetně 9 čínských občanů. Požár vypukl včera, jeho příčinu agentury neuvedly. Podle gubernátora oblasti obyvatelům nehrozí ekologické nebezpečí. V areálu bývalých Jiříkových kasáren v Litoměřicích dnes začnou v rámci festivalu Original Emotions graffiti umělci z několika zemí tvořit velkoformátové murály. Vzniknou na zdech tamních tělocvičen. Město festival podporuje. Podle radnice konkrétní plochy pro graffiti v Jiříkových kasárnách konzultovalo s památkáři. A čekejte ráno a dopoledne oblačno až zataženo, v jeho západní polovině území i polojasno. Místy se bude vyskytovat občasný déšť anebo přehánky, zejména v severní polovině území. Během odpoledne a večera čekáme ubývání srážek a polojasno bude častěji. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v jižní části území 22 až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14. A více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, dnes s datem 26. srpna. Myslím, že některá místa v sobě mají něco, co třeba taková filmová kamera pozná dřív než člověk. Ono se stačí podívat skrz hledáček a najednou je z takové obyčejné zdi klášterní chodba. Z nádvoří filmová kulisa a z krajiny se stává příběh. A přesně takový je Chotěšov na Plzeňsku. Bývalý premonstrátský klášter přilákal už 20 českých i zahraničních filmových štábů, ale jeho filmová kariéra ta začala překvapivě dávno. Psal se rok 1968. Tehdy v něm Jaromil Jireš natáčel adaptaci Kunderova románu Žert. Právě do Chotěšova míří naše výlety s Vltavou. Malý průvodce filmovými místy plzeňského kraje pokračuje už za pár minut.
1: Natalie Cole, ta zaspívá kolem 9:45, předtím Johannes Brahms, Nicholas Payton nebo Dagmar Voňková a album Milí moji. Přejeme dobrý poslech.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou, píseň Tam v Sihoti v podání Dagmar Voňkové, necelých 7 minut po 9.
1: A před námi výlety s Vltavou, bývalý klášter premonstrátek v Chotěšově na Plzeňsku. Hostil už 20 tuzemských i zahraničních filmových štábů, ale málo kdo ví, že poprvé se Chotěšovský konvent objevil v Jerešově adaptaci románu Milana Kundery Žert z roku 1968.
0: Právě Chotěšov je naším cílem dnešních výletů s Vltavou. Připravili je Tamara Salcmanová a Miroslav Buriánek a malý průvodce filmovými místy Plzeňska začíná právě teď.
2: Výlety s Vltavou.

0: Malý průvodce filmovými místy Plzeňska.
1: Klášter Chotěšov.
2: Klášter Chotěšov.
3: Filip Hrubý a jsem ředitelem neziskové organizace, která má takový dlouhý název Správa kláštera premonstrátek v Chotěšově zapsaný ústav. Klášter byl založen na počátku 13. století Blahoslavým Hroznatou, který založil jednak klášter v Teplí pro mužskou část premonstrátů a tady v Chotěšově založil ženský klášter. Tady byly premonstrátky v podstatě až do doby, kdy Josef II. Zrušil kláštery, to znamená do roku 1782. Potom klášter převzal náboženský fond a v roce 1822 kupuje klášter Chotěšov Alexander Tuntaxis z Regensburgu, který to koupí

0: Tady přijímače strávil i v Chotěšově.
1: Co se dál potom?
0: Přišla ta největší obdoba té devastace, kdy to bylo bezprizorní a některé ty budovy se snažily využít stát jako sklady, třeba v státní vědecké knihovny v Plzni nebo Škodovy závody a podobně, ale v podstatě tady jako nebyl provoz a žádný život. Až po roce 1991, kdy po revoluci vlastně přecházel klášter napřed na obec Chotěšov a potom se snažili sestry řádu navštívení paní Marie v rámci církevních restitucí získat klášter, což se jim podařilo, ale bohužel už byly nemajetné a staré a klášter už nemohli provozovat pro ten řádový život. Takže postupně vznikaly různé neziskové a dobrovolné organizace, které se začaly o objekt starat.
1: Tady máme jednoho člena té neziskové organizace.
2: Jiří Poslední, jsem členem spolku Klášter Chotěšov a pro klášter pracuji od roku 88. Takže drahně let s naším spolkem, který bohužel také stárne, se snažíme o to, aby ten život se tady zachoval, pořád se děje něco nového. Já myslím, že když se rozhlídneme kolem nás, tak ta práce je tady opravdu vidět.
0: Díky tomu, že v roce 2010 byl klášter prohlášen za národní kulturní památku, tak se nám otevřely dveře k možnosti čerpání evropských dotací. Takže ty poslední léta opravdu se nám podařilo čerpat 3 větší projekty. Vypíchl bych téměř celkovou rekonstrukci toho jihozápadního křídla konventu. Jsou tady toalety, jsou tady bezbarvé přístupy, jsou tady nové výstavní sály, vzniklo tady lapidárium barokních soch Plzeňska. V loňském roce jsme už začali část fasády toho jihovýchodního křídla, což je dominantní klášterní křídlo, a zpřístupnil se takzvaný divadelní sál, což je v podstatě nejvyšší budova tady v konventu. V rámci prohlídkové trasy máme kostel navštívený paní Marie, kapitulní síň, velká luxovo nástropní freska nad schodištěm. Máme hodně expozic, které jsou buď stálé nebo sezónní. Návštěvník může vidět 9 až 12 výstav.
3: Po filmových stopách s Jiřím Posledním.
2: Začneme dneska už prehistorií, a to je rok 1968, kdy se tady natáčel film Žert podle knížky pana Kundery s režisérem Jirešem. Film Trezorový, který jsme potom pořádně viděli potom v roce 1990. I když byl ještě k vidění po roce 68, máme tady i zápis z místní kyně, kde se tady film promítal.
4: Já ho viděl na finále, poprvé v Plzni, finále.
1: Tady expozice, která je věnována filmů, které se tu točily.
2: Kolem nás jsou panely, které nám ukazují, co všechno se tady v Chotěšově už natočilo. Žert byl prvním filmem, ano, potom byla určitá přestávka a pak přichází rok 1988 a Dobrodružství kriminalistiky. Seriál v koprodukci s německou televizí, režisérem byl pan Moskalik a tady v Chotěšově se částečně natočily 3 první díly. Stopa, Jed a Bertilonáš.
1: Jedna cedule za druhou a film.
4: Je to velice přehledné, velice názorné a velice poutavé. A film, jak říkáš, desítky filmů.
1: 22 filmů.
2: Já bych řekl, že přichází ten rok 89-90 a pak už se ty filmy začaly sypat. Někdy se povedlo, že byly třeba i 3 za rok. Mezitím zase byly reklamy, byly mezitím i různý hudební klipy a podobně.
4: Přijde čas, kdy bude klášter opraven a nebudou tady stopy té historie. Bude se dále točit?
0: Nebude.
1: Vydáme se do interiéru po stopách teda nějakých těch filmů?
2: Můžeme.
1: Protože někde jsou ještě i ty stopy zřetelné.
2: Tady jsme v klášterním kostele Nejsvětějšího srdce Páně a je to prostor, kde se natáčel částečně ten díl z Dobrodružství kriminalistiky s názvem Stopa. Celý ten soud, který potom vidíte vlastně na závěr, tak je natočen v tomto prostoru. Pak se tady dělal další díl, Bertilonáš, kde hrál pan Havelka, toho Bertilona. Takže z tohoto prostoru této kaple se to jenom takhle přetáhlo do té zadní části té kaple všechno, protože tady mezi tím je takové zábradlí, jak vidíte. Ale pak tady byl ještě ten mezidíl, ten druhý, ten Jed s panem Tepfrem třeba. To potom bylo v těch horních partiích konventu a tam bychom ještě nějaký stopy taky dokázali najít.
1: Mně se zdá, že ty balustrády byly tehdy vytvořeny kvůli tomu filmu.
2: Ano, je to neuvěřitelný. Tady jsou zábradlí. Kdyby posluchači přijeli, tak tady uvidí takové krásné kuželky barokní. Takže ano, máme tady ještě pozůstatky z toho roku 88.
1: Co je to za zvuk?
4: To jsem dole a zvuk takový neklidný.
2: Sekačka.
4: Působí sekačka. To jako sekačka.
1: A nepůsobí to jako sekačka.
4: Má to takový ambientní hudba dokonce. No. Záměr. A vidíte, co sekačka dokáže.
1: Tak a teď jdeme dál po stopách filmu. Stoupáme po točitém schodišti. Pan poslední otevírá dveře.
2: To celé křídlo bylo právě ten dívčí penzionát. A my se nacházíme na místě, kde se natáčel ten díl Jed. Tady na zdech vidíme takové malování, takové trochu secesní, by se dalo říct. Tak to je neuvěřitelné, to je ještě po tom filmu, protože tady se natáčely záběry, kde běhají krysy například a kde pan Töpfer na tom sídle Le Grandier umírá. A to jsou ty jednotlivé místa právě tady, cela, která je tam v pozadí přímo proti nám. Tak to je ta cela, kde tyto záležitosti byly natáčeny.
1: A co tu natáčel ten Anthony Hopkins a tihle slavní světoví herci?
2: Když přijel Anthony Hopkins, tak tady se natáčela Česká spojka. Česká spojka byl takový pro nás velkofilm první, který jsme tu vlastně viděli. Byl to takový malý Hollywood pro nás. Anthony Hopkins byl takový úplně běžný pán, který tady je normálně ve stanu se všemi ostatními, což potom o některých těch dalších hvězdách se říct nedalo. Bylo to rozsáhlé natáčení i mimo objekt. Jsou tam scény, kdy Anthony Hopkins jede asi 200 km rychlostí autem. To auto pochopitelně bylo na traileru, táhli to. Kamera teda stála na autě a Anthony Hopkins se umí tvářit jako, že jede 200 km v hodině.
1: Procházíme labyrintem klášterních chodeb.
2: Tady v tom prostoru se hodně natáčí, to je zkrátka chodba, kde si to velice často oni vybírají. Když tady byl Depardieu, tak to bylo teda zase v patře pod námi, muž, který se směje podle Viktora Iga. Depardieu hrál jakéhosi kotelníka, byly nádherně udělaný kotle, byly nakašírovaný ze dřeva, akorát ten jeden, ten měl krásný okýnko, kde byl oheň pro kameru. A pak se tady ještě natáčela část mučírny a to bylo potom dole ve sklepení. Tady se také natáčela Královská aféra, dánský film. Jeden z hlavních představitelů, Mads Mikkelsen, dneska velice známá osobnost celosvětového filmu. A my jsme tady v prostoru, kde byla vana, tady takový otlak ještě na zdi. Byla taky dřevěná, byla nakašírovaná, jako když to je z krásného kamene, ale ten vnitřek byl opravdu plechový. Vlažná voda se tahla hadicema, ten král sedí ve vaně a před tou vanou je Mads Mikkelsen jako doktor a je to poměrně dlouhý záběr a je tam za ním vidět takovýto krásný okýnko, který je tady nad námi. Pierre Richard, když tady natáčel, tak film se jmenoval Bez rodiny, tak jsme ho nikdo nepoznali, byl namaskovaný s krásným červeným cylindrem, měl na rameni opici, měl při sobě velikýho chundelatýho psa. Hráli tady i lidi z naší obce, kostele, ve kterém jsme před chvílí byli, byl udělaný trh. Záležitost asi mám dojem tenkrát na jeden den.
1: Přecházíme k oknu, díváme se do Rajského dvora.
2: Tady se natáčel část dobrodružního seriálu a tam šlo o drogy, bylo to někde na Balkáně, kontraband se musel spálit. Mě udivil ten herec, který byl hlavním hrdinou tím, že vždycky přišel, měl pušku brokovnici uříznutou, tu si dal takhle na špičku boty a takovým trhnutím té nohy to krásně uměl vyhodit do vzduchu a hned jí chytil a mohl pálit. Tady na té chodbě jednak teda byly udělané předstěny, které byly protkané takovýma umělýma rozbuškama, které se pak odpálí a vypadá to, jako když střílí samopal. A abych se vrátil tomu Rajskému dvoru, ten kontraband, to jsem pak navezli v podstatě celý kamion, krásně udělaný truhlářský beden. Pak se jeden roh toho ohromného čtverce z těch beden se zapálil, že se ničí ten kontraband, ale pochopitelně hned za kamerou bylo plno hasičů a z druhé strany taky. Několik těch bren bylo opáleno a do toho filmu to naprosto stačí. A zbytek se pak rozebral na králíkárny a podobně.
1: Chotičovští králíci.
2: Králíci, ano, žijou vlastně filmovými bednami. Televize BBC tady natáčela Tři mušketýry. Tady v té kapli, ve které jsme před chvíli byli, došlo k jakémusi sporu mezi těmi mušketýry. Oni toho jednoho vemou a oknem ho vyhodí ven. To byl dublér, kterého opravdu vyhodili tím oknem a pod tím oknem byly 2 metry krabic, do kterých on skočí. Venku byly 2 kamery za sebou, aby se to snímalo pro jistotu, ale pochopitelně ono je to jenom několik metrů a pro ten film je to prostě sotva vteřina, což je málo. Takže až nahoře na hlavní budově konventu z půdních okýnek byl další kaskader spuštěný. Ten byl spuštěný na laně poměrně velkou rychlostí. A to byl jako on, který padá z toho okna. Pak byl další záběr, že přistává na takové barokní střížce, kterou tady oni vyrobili, taková látková střížka, do které se ten mušketýr zaboří, protože mušketýr se nemůže zabít, to je bylo po filmu. Počítačem se to lano, na kterým ten kaskader letí dolů, se vymaže.
4: To je zajímavý vhled do způsobu natáčení.
1: Ano, a jak to pan Jiří poslední všechno důkladně pozoroval?
2: No. No, protože já vždycky říkám, když přijede film, tak to přijede svět. To jsou lidi, kteří umí sehnat od jehly až po lokomotivu naprosto všechno.
1: A to máme hezký závěr.
5: Nabídli jsme vám další díl našich výletů s Vltavou, kam se v tomto průvodci po filmových místech Plzeňska vydáme zase zítra.
6: Bude to na Rapštejn, nejmenší historické město v Čechách, okouzlilo řadu filmařů.
5: Třeba Tomáše Vorla, který tam natočil svou venkovskou trilogii Cesta z města, Cesta do lesa a Cesta domů.

Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.

0: Nicholas Payton v nahrávce z roku 2000 Nick and Knight v ranní mozaice na Vltavě téměř v 9 hodin a 30 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Možná, že máte stejnou zkušenost jako my s Františkem, to znamená, že menší galerie nabízejí zajímavý program a taky dobře fungují i jako místa pro setkávání. Jak se jim ale daří udržet se ve velké konkurenci a co návštěvníkům všechno nabízejí?
0: Naše redaktorka Zuzana Filipková se na to ptala nezávislého kurátora Radka Volmuta a výtvarného kritika, šéfa kulturní rubriky týdeníku Respekt Jana H. Vytvara.
2: Prostor ale teď dostane také výtvarník František Skála, který má s vystavováním v malých galeriích docela bohaté zkušenosti.
3: Zkušenost mám, že jsem loni měl výstavu v Trafačce, kde to bylo skvělý, a letos na přelomu roku jsem měl výstavu v Platformě tady a taky ta zkušenost moje je jako příjemná. Tam jedině mě vlastně trochu, já jsem spíš zvyklý, že ta výstava jako se dělá pro lidi, pro ty návštěvníky, aby to vidělo co nejvíc lidí. Taky vždycky, když jsem měl nějakou výstavu, tak jsem jako říkal, že jsem ochoten pro to dělat maximum různé rozhovory, jinak to moc rád nemám a tak dále. Ale ten účel těch prodejních galerií soukromých je hlavně, aby ty věci prodali, protože z toho musí žít. To znamená, že třeba je tam otevřeno jenom dvakrát nebo třikrát do týdne a ty lidi si to musí tím pádem najít.
4: Říká výtvarník a muzikant František Skála. My se v této sérii zaměřujeme hlavně na instituce, které nejsou zřízené státem, krajem ani městem. Jde spíše o soukromé galerie, ale i ty jsou financovány různými způsoby. Pokračuje výtvarný kritik a šéf kulturní rubriky týdeníku Respekt Jan H. Vytvar.
5: Jsou galerie nezřizované, které ale taky jakoby fungují na podobném modelu, a to je prostě, že se tam ty věci neprodávají. Jsou financované s veřejnou podporou pomocí grantů a třeba mixem nějaký soukromý podpory. Těch je jako taky pár. Je to samozřejmě model, který jako je velmi obtížný, protože prostě víme, jak to s grantama prostě ať už veřejnýma nebo soukromýma je, prostě jeden rok jsou, druhý rok nejsou. Ale taky to takhle funguje a pak jsou galerie soukromí, kterým bychom měli říkat komerční, ale to komerční je takový jako vlastně negativní slovo, jo? Že když se řekne komerční galerie, jak se člověk představí prostě nějakou blbou galerii s blbým uměním, jako která prostě cílí jako na masovýho diváka a prodává tam kýče, ale to je model, který právě teď jako je v takovém jako největším rozkvětu. Taky jsou to galerie, které žádají o veřejné zdroje jako na svou výstavní činnost. Dost často právě žádají třeba stát o podporu, aby se mohli dostat na nějaký veletrh, protože to jsou opravdu jako prostě statisícový částky a vlastně berou to, že když jako vyvážejí toho umělce, umělkyni českého do ciziny, tak je to vlastně i pro ten stát jako strašně výhodný a občas žádají o podporu třeba výstavního programu, aby mohli udržovat jeho vysokou úroveň, protože je spousta umění, který se prostě neprodává, nebo velmi těžce se prodává, co se týká samozřejmě multimediálního umění nebo prostě nových médií. Nejlíp se samozřejmě prodávají závislý obrazy.
4: Podle nezávislého kurátora, který působí jak v Praze, tak v regionech, Radka Volmuta, převažuje počet galerií, které mají kombinované financování. Těch, které spoléhají čistě na prodej děl, je méně. Důležitá stránka celé věci jsou také samotní návštěvníci a sběratelé. Češi jsou obecně bráni za spíše konzervativní publikum.
6: Galerie, které se orientují hodně třeba na tu malbu, která je divácky možná nejpřístupnější, tak můžou počítat s nějakým prodejem, protože české publikum a čeští sběratelé jsou hodně konzervativní, ale samozřejmě prostory, které spoléhají na nějaké alternativnější způsoby vyjádření, nemůžou počítat s žádným prodejem. Což alternativa v našem případě znamená už socha třeba nebo objekt, který, dejme tomu, může mít jako spoustu obdivovatelů, ale z prostorových důvodů je to médium taky jako na okraji, podobně jako třeba jako video. A živé umění, řekněme performance, to je úplně samozřejmě out.
4: Dodává Radek Volmut. Galerie a umělci spolu často nemývají exkluzivní smlouvy, což může přinášet jak jistá pozitiva, tak ale i negativa.
5: Když máš exkluzivní smlouvu, je, že tě zastupuje tato soukromá galerie, ty pro ní jednou za rok, jednou za dva roky, ideálně spíš, připravíš nějaký projekt a ta galerie se ho snaží prodat a vlastně třeba v případě, že se to jako neprodává, tak stejně máš třeba exkluzivní smlouvu, že nějakým způsobem ona jakoby dotuje tu, protože ty jsi prostě výhradně zastupen touto galerii a nikde jinde neprodáváš. Ale takovýhle jako smlouv moc není, takže většina galerií to dělá tak, že prostě může víceméně spolupracovat s kýmkoliv. Takže jména, který třeba jako opravdu jakoby zazářejí už jako na škole a že jich jako posledních třeba 5 letech jako takovejhle jsou, bych řekl, až 10, tak prostě zasvítějí na nějaký klauzuře, tam si jich všimne nějaký galerista, udělá jim první výstavu a pak vlastně tohleto jméno člověk v následujících 3 letech sleduje třeba 4x za rok v jiných dalších galeriích, což je prostě rizikový kvůli tomu samotnému umění, protože vlastně ten člověk je tak jako lehce nucený, když měl ten první úspěch, tak vlastně i v těch dalších galeriích dělat něco velmi podobného, aby ten úspěch jako zopakoval, což se ne každému povede. Navíc to má i tu nevýhodu tím, že začne být jako vysílený, jo? Že prostě začne toho dělat jako moc a moc a moc, aby neukazoval furt to stejný.
4: Vysvětluje Jan Hávitvar. Další díly této série vám přiblíží konkrétní příběhy galeristů a jedné galeristky.
0: Dodává naše výtvarná redaktorka Zuzana Flípková. Máme 5 minut po 9:30 a na programu Johannesa Brámse. Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava.

0: Zapadlé město Dogville, kde si v Colorédu.
1: Bezpečné útočiště nebo vězení, kde panují středověké poměry.
0: Premiéra dvoudílné rozhlasové hry Dogville podle kultovního snímku Larse von Triera. Poprvé 25. srpna od 20 hodin.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: To byla Natalie Cole na vlnách Vltavy v nahrávce z roku 1991. Přejeme hezké dopoledne.
1: Čas rychle utíká, ale před námi je teď takový malý výlet na Korfu, kde se čas trošku zpomalí, kde se možná i zastaví, do místa, kde příroda pomalu bere zpátky to, co jí člověk kdysi vzal. Úvahu pro nás napsala Kristýna Žantovská.
2: Řeckému ostrovu Korfu se říká zelený. V téměř 40 stupních Celsia ale všechno zelené zežloutne nebo zešedivý bílým prachem z cest a teprve první deště barvu navrátí. Ostrov má ale dostatek spodní vody, sluneční peklo přežije. Znalec ostrovů vás před návštěvou varuje. Příliš lidí, ale kde dnes není příliš lidí? Přesto se takové kouty najdou i na Korfu. Malá vesnice na východním pobřeží, úzký pás země, který se strmě zvedá do kopců se starými olivami, má svou slávu už za sebou a paradoxem je, že právě z toho se radujete. Největší boom turismu prý vesnice, letovisko, zažívala v 80. letech století minulého a na začátku tohoto. Jezdili sem převážně Angličané. Zábavní podniky pro stovky lidí a diskotéky s terasami vybíhajícími téměř do moře burácely až do rána. Alkohol tekl proudem, zábrany padaly. Kránu potácející se figury anglosasů, tak jak je pán Bůh stvořil, prý nebyly ojedinělé. Řekové to chvíli snášeli, turista rovná se příjem, ale nakonec je znechuceně poslali řádit jinam. Řecko se po velké hospodářské krizi, která ho svalila až na dno, změnilo. Především změnilo svou daňovou politiku. Dřív bylo možné neskolaudovat dům, kterému z betonu posledního patra trčely dráty, čímž majitel naznačoval, že ve stavění bude pokračovat. Byl to šikovný trik, jak neplatit daně z majetku. Jeden z mnoha, na které Řekové dojeli. Takových domů je tu stále vidět dost. I těch, které se do téhle fáze ani nedostaly. Jejich holá betonová konstrukce zarůstá nálety a travou, slouží jen kočkám, které se na ní vyhřívají na slunci. Sousedství udržovaných domů a naprostých ruin, propadajících se do vlastních útrop, je jakousi zákonitostí. Jako dům, ze kterého zbyl jen kamenný rám dveří v torzu zdi, a před ním do země se zarývající vybledlý červený člun. Kdy byl asi naposledy na moři? Nikoho rozpad neznepokojuje, příroda se postará. Nějakým zvláštním způsobem člověka ty obrazy zániku uklidňují, dokonce je vyhledává. Prosperita i zánik, jedno bez druhého, neexistuje. Kdo dává přednost iluzi před realitou, najde ji v hlavním městě ostrova Kerkyře. Obchůdky, butiky, kavárny, taverny, restaurace. V ráji všeho možného i nemožného se v turistické sezóně ztratí kostely i jiné pamětihodnosti. Dominantou města a jeho náměstí se stanou, až když všichni, co tady nežijí, odjedou. Snadno se v uličkách města zamotáte. Majákem se pak stane ostře oranžová košile, visící na štendru na rohu ulice, kterou míjíte už po třetí. Za to pod nohama mramorová dlažba neustále barvy proměňuje. Vyhlazená miliony chodidel za stovky let je jako taneční parket. Tango na ní ale neskoušejte, uklouznete. Z trhu marnivostí rychle utíkáte zpátky na pobřeží a strmou silničkou do kopce, kde nepotkáte živáčka. V jedné zahradě ve svahu se bagr rve s nalétanými křovisky a stromky. Obrovské balvany a staré olivy mu to moc neusnadňují. Mícení nařizuje samospráva. Požár je tady noční můrou a stačí jeden nedopalek. Silnice se klikatí k prastarému kostelu svaté Paraskii. Mučednice dostala jméno po dni, ve kterém se narodila. Paraskievy je řecky pátek. Z hory tam vyvěrá pramen, pro který si místní chodí slávemi. Věří, že uzdravuje. Obrovský strom, který ochlazuje malé proscénium před kostelem, se začal nebezpečně naklánět a tak mu pod vybočený trup postavili kamennou zítku. Odložil si na ni unavený kmen, opřel ho o ni, jako se starý člověk opírá o svou hůl. Pod jeho širokou korunou se pořádají oslavy několikrát do roka. Opršelý dlouhý kamenný stůl a lavice, pohozený kýbl, koště, plechovky, sem tam i polámaná plastová židle. I tady příroda vítězí. Není třeba spěchat, natož uklízet. Všechno má svůj čas. Na všechny nakonec dojde.
1: Teď už to tedy víme, Korfu není zdaleka jenom ostrov Tyrkysového moře, olivovníků a letních dovolených, ale je to místo, kde vedle sebe klidně existují jak turistický boom, tak ty staré domy, luxusní taverny i staré čluny, které jinak zarůstají trávou. Dnešní úvahu přinesla Kristýna Žantovská.
0: Další hudbu Jan Novák, první část filharmonických tanců, hraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu.

0: Za pár minut už se nám otevře dnešní vizitka, bude to hned po zprávách, které František přinese, a tentokrát bude patřit zvukové mistryni Českého rozhlasu Ivě Podzimkové. Říká, že za mixážním pultem je šedá eminence, ale právě tohle jí vyhovuje.
1: V rozhlase se specializuje na nahrávání vážné hudby a během své práce spolupracuje se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.
0: Navíc Iva Podzimková nedávno v Paříži absolvovala prestižní dílnu věnovanou imerzivnímu zvuku. Tak jaká to byla zkušenost, na to všechno odpoví už za okamžik.
1: Ještě jeden tip k poslechu. Na večer filmové léto vrcholí a večer pro vás chystám skutečnou lahůdku. Bude to vynález Zkázy Žila Verna.
0: Román francouzského spisovatele, který vypráví příběh jednoho šíleného vědce, toho se zmocní pirátská banda s cílem využít jeho vynálezu k ovládnutí celého světa, ale dál už to snad ani nemusíme připomínat.
1: Ondřej Brousek bude číst od 20 hodin, tak si to nenechte ujít.
0: Děkujeme za pozornost, uzavírá se dnešní ranní mozaika s datem 26. srpna. Zítra ráno se na vás budou opět těšit František Šedivý
1: a Nadežda Hávová.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Soud se dnes bude znovu zabývat sporem mezi hnutím SPD a ministerstvem vnitra, a to kvůli zprávě o extremismu za druhou polovinu roku 2022. SPD vadí, že ho do ní rezort zařadil. Žalobu podalo hnutí i kvůli zprávám za další roky. Soudy zatím pravomocně rozhodly o zprávě za rok 2020 a dali za pravdu SPD. Dnešní jednání pokračuje poté, co ho před měsícem soudce odročil. Ministerstvo má teď doplnit, proč vyhodnotilo aktivity a vyjádření SPD za předsudečně nenávistné. Do centrální evidence psů zatím své mazlíčky zaregistrovalo zhruba 145 tisíc lidí. K 19. srpnu to potvrdila veterinární komora. Zápisy do registru dělají veterináři hlavně při očkování proti vzteklině. Majitelé psů musí do evidence zvíře zanést do 3 let, jinak jim hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Povinné je to od července tohoto roku. Za zapsání do registru se veterináři účtují poplatek. Jde zhruba o několik stovek korun. Venezuela v úterý 1. září znovu otevře mezinárodní letiště v Caracasu. Uzavřené pro komerční lety bylo od červnového tragického zemětřesení, jak uvedla agentura AFP. Otřesy tehdy vážně poškodily terminál Simona Bolívara. Největší škody byly na hlavní přistávací dráze. Letiště teď provoz obnoví na dočasně uspůsobených terminálech pro vnitrostátní i mezinárodní lety. Pražští symfonikové FOK dnes zahrají ve Valštejnské zahradě. Koncert je součástí oslav 30 let Senátu. Orchestr pod vedením dirigenta Jana Kučery nabídne operní, muzikálové i filmové skladby. Zazní například hudba z West Side Story nebo filmů 7 statečných, Titanic a Vzpomínky na Afriku. Koncert začne v 17 hodin a vstupy do zahrady se otevřou o hodinu dřív. Kapacita je omezená. A ještě počasí, čekejte dopoledne oblačno až zataženo, v jeho západní polovině území i polojasno. Místy se bude vyskytovat občasný déšť a přehánky, zejména v severní polovině území. Během odpoledne a večera čekáme ubývání srážek a polojasno bude četnější. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v jižní části území 22 až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14. Více zpráv na irozhlas.cz. A dál na Vltavě nabízíme reprízu vizitky.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Mým úkolem je zajistit, aby posluchač u přijímače slyšel přesně to, co se děje v koncertní síni. Do posledního ševelení flétny nebo do zvuku v Obecním domě. Říká Iva Podzimková, mistrně zvuku Českého rozhlasu, která přijala pozvání do dnešní vizitky. Vítejte, Ivo, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Absolventka zvukové tvorby na HAMU a rozhlasová zvukařka, specialistka na nahrávání vážné hudby, spolupracuje během své práce také se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a podílí se i na řadě rozhlasových pořadů a podcastů. Nedávno se vrátila z Paříže, kde absolvovala prestižní dílnu zaměřenou na imerzivní zvuk, technologii, která mění způsob, jak hudbu posloucháme i prožíváme. O tom všem budeme mluvit a já dnes tedy budu pod speciálním dozorem, jak daleko jsem od mikrofonu a tak dále, že Ivo. Řekněte mi ale, jaké to je pro vás, že nesedíte ve studiu, respektive za mixážním pultem, ale za mikrofonem.
2: Je to strašný nezvyk. Já jsem si svoji stranu pultu vybrala už strašně dávno a musím říct, že zatím sklem ve zvukový režim mě ta červená neděsí tolik, jako tady ve studiu.
1: Vybrala jste si svoji stranu pultu už dávno. Tak můžete mi k tomu říct, co vás k tomu vedlo? Protože pokud vím, tak vy třeba i zpíváte, tak jste neuvažovala, že budete před mikrofonem?
2: Určitě jsem uvažovala, že budu před mikrofonem i jako zpěvačka, ale moje sny se, řekla bych, rozplynuly v nějaký realitě po té, co jsem zjistila, jak to u zpěvaček chodí, jak vlastně těžký je prosadit se i v té naší české kotlině, a vlastně jsem zjistila, že jsem dost trémiska, která není ochotná úplně vykročit ze své komfortní zóny, a za tím pultem jste taková šedá eminence, takže byť se nic neodehraje bez vás, tak nejste ten výkonný umělec jako takový a mě to vlastně vyhovuje.
1: Uznávám naprosto, šedá eminence za pultem, zvukoví mistři a mistrně jsou opravdu velmi, velmi důležití. A tu komfortní zónu, v té vám taky rozumím. Ale teď mě prosím prozraďte, když jsme mluvili o té vaší dílně prestižní v Paříži, ohledně imerzivního zvuku, tak co přesně jste se tam učila? Jak zásadní zkušenost to pro vás byla?
2: My jsme imerzivní zvuk brali vlastně už na škole v rámci jako studia na Vysoké umělecké škole na HAMU.
1: A čili to je ten, do kterého se ponoříme, nebo který nás obklopí?
2: Tak, tak, je to v podstatě synonymum, imerzivní zvuk je synonymum pro prostorový zvuk nebo nějaký 3D zvuk. Ty instalace můžou být různé, pro nás úplně nejkomfortnější poslech je asi takzvaný binaurální audio, kdy můžeme vlastně na sluchátka zažít nějaký jakoby prostorový vjem toho zvuku, můžeme se do něj ponořit, pohltit, ten zvuk nás může obklopit, a to samé se pak dělá vlastně v instalacích, kde, jakoby v rámci kterých používáme reproduktory, více než dva reproduktory, a pak ty instalace můžou mít různý právě počet těch reproduktorů, čím víc jich je, tak tím větší ten pocit těch 360 stupňů kolem hlavy u toho zvuku jakoby máme.
1: Ale když říkáte, že jste imerzivní zvuk brala už na škole, tak teď tedy už s významnou zkušeností z praxe jste byla v Paříži. Co se tam nového dělo pro vás zajímavého?
2: Já musím říct, že když jsem já byla na škole, tak ten imerzivní zvuk, nebo buďme konkrétnější 5.1 formát vlastně audia, tak se bral velmi teoreticky. My jsme neměli moc kde to poslouchat, neměli jsme vůbec podmínky takový zvuk vyrábět. Taky jsme neřešili úplně vysílání a vlastně jakoby ten proud toho rozhlasového vysílání, což je jako, řekla bych, velké specifikum v mé branži, že jak vlastně dostat tady ten imerzivní zvuk k posluchačům. Takže to teďkon bylo vlastně úplně nové a ve Francii jsem se dozvěděla, jak tuto příležitost uchopili v Radio France a jakým způsobem tam více než 10 let vlastně už řeší tuto možnost.
1: A řekněte mi prosím ta specifika proudového vysílání, co se týče imerzivního zvuku, že jak se tedy užije třeba v rozhlase, protože asi něco jiného je imerzivní zvuk, pokud mluvíme třeba o zvuku k filmu. Ale přesně, když se line vysílání, udělat z něj něco, co nás obklopí.
2: No, u filmu ten imerzivní zvuk vlastně se používá už strašně dlouho a jenom se navyšuje ten počet těch kanálů, ten počet těch reproduktorů, aby vlastně ten zážitek byl co nejkomplexnější. V tom vysílání je trochu problém to dostat k tomu koncovému posluchači, ten zážitek, protože ne každý doma úplně si může tady ten imerzivní zvuk přehrát, takže právě pro ně je ten binaurální do těch sluchátek, ale my vlastně máme i problém, jakým způsobem ten zvuk kódovat, jakým způsobem ho dostat do toho broadcastingu jako takového. To znamená, že pokud tady budeme řešit imerzivní zvuk jako v rámci rozhlasu, tak úplně nebude na té vysílací vlně, že bude spíš jakoby v on demandu a spíš si ho posluchači budou moct vyhledat podle toho, jakou platformu jsou schopni doma přehrát, vlastně co jsou schopni doma technicky si vytvořit.
1: Čili si to vlastně potom musí ta strana, která je na té, na tom příjmu, rozhodnout, jestli a vlastně musí na tom významně participovat aktivně, ať už má tady nějaká sluchátka nebo...
2: Ano, já si myslím, že ta strana příjmu ne, že aktivně participovat a rozhodnout, ale spíš si vybrat. Že i tak to mají vlastně koncipovaný v Radio France, že veškerý tady ten imerzivní zvuk, tak se k němu můžete dostat on-demandově a na jejich stránkách si vyloženě zaškrtnout možnost, že nechcete poslouchat ten daný koncert, tu danou klasiku třeba ve stereu, ale v 5.1 nebo v binaural audio.
1: Vysvětluje Iva Podzimková, mistryně zvuku Českého rozhlasu, co se týká imerzivního zvuku. Tak já nevím, teď si poslechneme, co jste nám pečlivým svým citlivým uchem vybrala za playlist, takže samozřejmě velmi fundovaný. Ale jak to budou poslouchat naši posluchači, třeba tady právě árii z kantáty Bachovy Kommt ihr an, angefochten Sünder, tak to je taky asi na nich, nebo jak to je? Imerzivně to asi nebude.
2: Imerzivně to určitě nebude.
1: Dobře, tak ale vybrala jste tuto árii.

0: Pokračuje vizitka dnes s mistryní zvuku Českého rozhlasu Ivou Podzimkovou. Mluvili jsme o imerzivním zvuku, to jsme si řekli, že v živém vysílání to je opravdu jako nemožné ho dostat, takže to posloucháme tak jako klasicky ve formátu.
1: Přesně tak, ve formátu stereo a někde mono, ale jako ta snaha je spíš stereo.
0: No já si právě říkám, když jste mluvila o tom, že svoji stranu pultu jste si už vybrala dávno, když jste třeba měla i nějakou ambici zpívat, tak jak jste potom pronikala do světa frekvencí, formátů, zvukových stop, vlastně těch dosti jako technických záležitostí. Nebyl to pro vás problém žádný?
1: Byl to problém a stále to je problém. Jako narážím na svoje limity, jako hlavně v téhle oblasti a teď aktuálně jako v té programátorské oblasti, že vlastně zvukař v současné době už musí být tak trošku ajťák a to mně se úplně nedaří a cítila jsem, že mám v tom rezervy už jako na škole, kde prostě když jste jediná holka na katedře, tak...
0: Byla jste jediná.
1: Byla jsem, dost dlouhou dobu jsem byla jediná holka vlastně na katedře. Měla jsem dva spolužáky v ročníku a pak se to zlomilo až na magisterském studiu.
0: Aha. No a jak je to tedy běžná profese být zvukovou mistryní? Protože právě třeba z pohledu do našich studií při živém vysílání máme tady ženy zvukařky, ale jak je to potom třeba právě, když mástrujete, nebo prostě v tomhle tom, v téhle úrovni zase jiné než je živé vysílání?
1: No v té naší hudební sféře je to dost genderově nevyvážené a myslím si, že to dáno právě těma jako předpokladama, že vlastně ta umělecká stránka tam je samozřejmě taky to tak jako půl na půl s tou technickou a ta technická bych řekla, že ty dámy dost odrazuje. Mm-hmm. A, takže my vlastně máme taky i tady ve výrobě, jako v tvůrčí skupině, tak máme ženy taky, ale jsou ve velikém nepoměru vůči mužským zvukařům.
0: Takže když si vaše jméno vyhledáme v našem rozhlasovém adresáři a píše se v něm Podzimková Iva mistr zvuku, umělecká tvorba, mistři zvuku, vývoje a výroby, tak přece jenom by stala už trošku, alespoň co se týká názvosloví, mohlo změnit. Ale co přesně to tady znamená, mistři zvuku, vývoje a výroby, mistrině zvuku?
1: Mistr zvuku je takové, řekla bych, honosnější slovo pro zvukař, nebo, nevím, zvukový inženýr třeba, když to za to se úplně nepovažuje. Ty odchylky, které tam jsou, tak jsou opravdu drobné. Mistr zvuku bych řekla, že je pozice, která je ustálená už strašně dlouhou dobu, takže se to už jenom tak jako z historie prostě tak nazývá. Jinak my máme dokonce i ženský ekvivalent, který se jmenuje mistrině zvuku, což teda zní strašně. Tady.
0: Opravdu, mě zní v pohodě.
1: Jo, mě to zní strašně, jakože klidně mistr zvuku. Dobře. Mistrině je takový divný.
0: Jak budete chtít. Ale co tedy vlastně je všechno součástí vaší práce? Protože asi právě to třeba, že byste byla za pultem u živého vysílání, tak to zrovna úplně ne.
1: To zrovna úplně ne, nebo já jakoby vysílám taky, ale vysílám tu hudbu, což je, bych řekla, trošku jiná disciplína, než jako být tady jako vysílací zvukař a zažít ten adrenalin toho opravdu rychlého vysílání. Myslím si, že to rychlé vysílání je jako soubor mnohem jako víc adrenalinové práce a komunikačních dovedností, než já vlastně reálně u toho vysílání koncertu musím obsáhnout.
0: No a asi tam taky máte různé adrenalinové situace.
1: Tak rozhodně.
0: Tak mi nějaké popište, jak to vypadá a kdy vlastně vyrážíte třeba do terénu, právě do toho obecního domu a kdy zůstáváte ve studiích a vysíláte a kdy natáčíte.
1: No, my vlastně v těch studiích zůstáváme velmi málo, máme jenom komorní řadu koncertů na D-dur, na stanici Český rozhlas D-dur, které moderuje Lukáš Hurník, ale jinak vlastně chodíme vysílat do Rudolfina koncerty anebo do obecního domu a občas se naskytne i nějaký jiný exteriér. Většinou je to podle pořadatele, Sočer má abonentní koncerty v Rudolfínu, Půlku a v Půlku v obecním domě, takže to je naše jakoby priorita, to jsou koncerty, které se primárně vysílají pro posluchače a předpokládá se, že je budeme vysílat a pak si do vysílání vlastně Vltava objednává koncerty i jiných organizátorů, než je Český rozhlas a ty jsou pak navázané třeba i na jiné exteriéry, než na Rudolfinum a obecní dům.
0: A jaké to je, když se Iva Podzimková vypravuje na natáčení nějakého koncertu?
1: No, je to složité, protože se to celé musí připravit, vykomunikovat. My nosíme takové tabulky, kde máme napsaný, kolik jakých mikrofonů, kde bude stát, co k ním chceme za stativy, jak vysoko to má být. Občas malujeme obrázky. S obrázkama teda kolegové mi nejsou úplně spokojeni, takže ty radši tu tabulku, takže mě to naučilo dělat tabulky. A pak přijde ta takzvaná špinavá práce, kdy prostě člověk musí jít, vzít ty kufry s těma mikrofonama, stativama, prostě to tam celý odnosit, namontovat a umístit do toho orchestru, jak potřebuje. To je vlastně to největší know-how, protože v momentě, kdy ten mikrofon dáte špatně na tom pódiu, na té stage, tak už to nemáte šanci moc jako zachránit.
0: A víc mi řekněte k tomu know-how. Jak se zvučí koncert právě, abyste to potom nemusela nějak zachraňovat, protože asi fakt by se pan dirigent divil, kdybyste tam se najednou objevila, posouvala někde nějaký.
1: To je proces, který musí si na to každý přijít sám a jako je strašně dlouhodobý, že vy si zkoušíte různé pozice mikrofonu, protože samozřejmě ty nástroje, které obsluhujete nebo které máte zaznamenat nebo přenést tomu koncovému posluchači, tak mají nějaký směr právě vyzařování nejrůznějších frekvencí, takže vy tam nějaké frekvence chcete, nechcete, podle toho umisťujete ten mikrofon okolo daného nástroje a je to, řekla bych, nebo dá se něco nastudovat z literatury, ale řekla bych, že většina je osobní zkušenost a nějaký zážitek, který jsem s danou pozicí mikrofonu už mohla zažít.
0: Popište mi nějaké takové zážitky, jak jste se takhle formovala na té cestě, že jste si třeba neřekla, no tak na tohle já to nebudu dělat, já nepůjdu do terénu a já se vrátím zpátky tady prostě do studia.
1: No, já si to říkám, skoro každý koncert mám nějaký takovýhle zážitek, kdy si říkám, já už to nebudu dělat, já se vrátím zpátky do studia, že už je to jako moc adrenalinu, protože u většiny těch koncertů nemáte moc jako čas předělávat ty mikrofony, pokud jsou špatně, protože ta rozhlasová výroba jede naprosto neúprosně, takže většina těch mikrofonů musí vyhotová na první dobrou takzvaně. Ale jinak je to...
0: A pak se to natáčí taky, jako
1: pak, no, bez zastavení. Tak se to zaznamenává taky bez zastavení. My vlastně to vysíláme zároveň s tím, to zaznamenáváme, aby bylo možnost nějakých oprav, případně z generálních zkoušek nebo z jiných koncertů. A ten záznam je většinou pak k poslechnutí on demandově na webu nebo v aplikaci. Mm-hmm. A také se ukládá do fonotéky, když náhodou přijde někdo, že by chtěl dělat třeba live CDčko a vytáhnout si nějaké ty koncerty na CDčko, tak potom je možnost taky, protože se to všechno tady ukládá.
0: No a co se třeba potom právě ještě může opravit, když říkáte, jedeme to na první dobrou, jedeme vlastně živě a ten záznam a pak už se do něj za stolik nesahá, jenom asi když je opravdu nějaký průšvih?
1: Nebo? No, ten záznam se dá editovat zaprvé obsahově, když se něco nepovede, co se týče obsahu hudebního v té nahrávce, tak se snažíme to nějakým způsobem vylepšit, aby třeba tam byla správná intonačně nota, nebo aby tam nebyl třeba hluk, protože na spoustě těch koncertů, tím, že tam je jako velké publikum, tak prostě se tam dějí různé kašle a různé hluky, které v té nahrávce jsou nepříjemné pro normálního posluchače. Tak to se dá jako všechno opravit a ty hluky třeba můžeme opravit buď teda z té generálky, anebo potom je možnost je nějakým způsobem frekvenčně vymazat z frekvenčního spektra, v podstatě vygumovat takzvaně, tak to i lze dělat v té postprodukci. No a když ten mikrofon dám špatně, tak zachránit už ho můžu třeba jenom nějakým frekvenčním ošetřením, třeba ekvalizérem, protože spousta těch nástrojů má nelichotivé frekvence, kvůli kterým právě v té dané pozici ten mikrofon nemůže být. Takže pokud se do té pozice dostanu, tak pak ty frekvence, které mě vadí, musím prostě uříznout někde jinde.
0: Ekvalizérem
1: osekat. Přesně tak.
0: Takže to se všechno děje v postprodukci a jestli to chápu správně, tak potom třeba takový koncert, který takhle nahrajete, si tedy naši posluchači můžou v on demandu, tedy na vyžádání, když si to chtějí poslechnout, tak si tam mohou zvolit tu variantu imerzivního zvuku?
1: Zatím to tak není. Byla bych strašně ráda, kdyby to tak do budoucna fungovalo, protože ta výroba toho imerzivního zvuku zároveň během toho vysílání živého je strašně náročná, tak tohle to všechno potřebuje prostě svůj čas. A teď momentálně třeba právě v té Francii, kde jsem byla, tak tam to tak funguje, že si pak můžou na vyžádání ten koncert zpětně ty posluchači najít a zvolit si, že ho chtějí poslouchat imerzivně, nikoli ve stereu. Takže kdyby to takhle fungovalo jednoho krásného dne u nás v rozhlase, tak by to bylo moc pěkné.
0: A jak byste popsala právě, jak se změní ten prožitek z imerzivně nahraného zvuku, respektive potom i poslouchaného?
1: No, vás ten zvuk jakoby vlastně vtáhne nebo vás obklopí. Závisí na tom, kterém mixu. Samozřejmě některý zvuk má jako větší potenciál vás obklopit, ať už je to třeba orchestr nebo nějaký hlubší, jakoby barevnější věm. A některý zvuk je jako na to míň takový výhodný, třeba nějaký komorní ansámbl, ale to všechno se dá nějakým způsobem vymyslet, vymíchat, takže jako potenciál samozřejmě mají obě ty tělesa, jo. Ale vtáhne vás to a myslím si, že, nebo takhle, já jsem zjistila, co imerzivní zvuk přináší a co obnáší až v momentě, kdy mi ho sebrali. Pro mě vlastně nejbolestivější bylo z toho imerzivního zvuku pak tu samou nahrávku poslouchat zase zpátky ve stereu.
0: Aha.
1: To je prostě něco šíleného, najednou vám kus sebe chybí.
0: Říká Iva Podzimková, mistrně zvuku Českého rozhlasu, která se nedávno vrátila z Paříže, kde absolvovala dílnu zaměřenou právě na imerzivní zvuk, o kterém mluvíme, ale mluvíme také o tom, jaké to je být mistryní, mistrem zvuku v Českém rozhlase a co všechno tahle profese obnáší. Určitě obnáší velice a předpokládá citlivé ucho, vybrala Iva Podzimková právě tímto citlivým uchem další píseň. A to je Uptown Girl od Billy Joela, takže se vlastně od Bacha přesouváme do autodílny.
1: Od Bacha po Vlacha, jak se říká.
0: Od Bacha po Vlacha. Tak tohle jste vybrala proč, Ivo?
1: To je takový můj, já bych řekla, uvolňovací song, uvolňovací píseň, která, když má člověk unavený uši, ať už ve studiu, nebo má nebo jinde, nebo má prostě jenom špatnou náladu, že úplně nevyšlo něco podle představ, tak tahle písnička mě vždycky dokáže nějakým způsobem vytrhnout z toho splínu a myslím si, že spousta mých kolegů tady v rádiu už mě přes sklo ve studiu viděla na ní tančit, takže tímto je srdečně zdravím.

0: Na Vltavě pokračuje vizitka. Dnes s Ivou Podzimkovou, mistryní zvuku Českého rozhlasu. A tuhle písničku Iva poslouchá, jak říkala, když má unavené uši. Co vám nejvíc tak unavuje uši?
1: Je, toho je strašně moc. Jsou to většinou nějaké jako hluky, které člověk nemůže úplně předpokládat. Většinou mají nějaký perkusivní charakter, to znamená, že to
0: mlácení.
1: Jsou nějaké mlácení, nějaké prásky, nebo třeba já nesnáším metro. To je úplně jako nejhorší, co se mi může stát, jet metrem. To je úplně nejhorší.
0: Co na něm nesnášíte? Jako
1: no, je to spousta hluků. Spousta hluků, které to ucho musí jako neustále analyzovat. To je taková nemoc z povolání prostě. Takže z toho bývám dost unavená, naštěstí většinou jezdím tak jako 2-3 stanice, tak to se dá vydržet.
0: No, tak jestli právě už třeba nenosíte sluchátka, které by jenom odhlučňovaly, nic by se do nich nepouštělo, máte takové tendence?
1: Myslela jsem si, že taková sluchátka budu potřebovat a že je zvládnu, ale zjistila jsem, že mě vlastně mnohem víc rozhazuje to, že nemám pak ponětí o okolním jako světě a bojím se právě jako v tom ruchu Prahy nosit tady ty sluchátka, aby mě nepřejela tramvaj nebo nějaký cyklista třeba.
0: Když si dáte ten mod vypnout okolní zvuk.
1: Přesně ano. Tak.
0: Pište na vizitka@rozhlas.cz, cokoliv vás zajímá ohledně profese mistra zvuku, protože Iva Podzimková vám o tom řekne víc. A mě právě zajímá, když si to tak porovnávám ze své zkušenosti pouze s mluveným slovem a případně, když jsem něco komponovala, tak ve dvou stopách jsem se tam trochu upoceně snažila něco smíchat. Tak když vy nahráváte a zároveň tedy rovnou vysíláte a mícháte tedy třeba 100 členů. V kolika stopách to je? V kolika stopách se to děje?
1: Většinou se u ty orchestrální tvorby dostáváme jako přes 30 stop. Většinou tak jako to rozmezí těch 30-40 je docela jako dobrý odhad.
0: Jak je to možné uposlouchat dvěma ušima? Protože no. Vy jste říkala třeba, já si říkám tak, Natáša tady sedí, když budu moc řvát, tak mě stáhne, vás třeba vyjede, nebo prostě podle toho, ale jak je možné uposlouchat ty nástroje všechny?
1: No já naštěstí jako neposlouchám sama. To je výhoda toho, že za mnou sedí hudební režisér, který je kontrolní moje další dvoje uši, takže když se aktuálně koncentruju prostě v tom orchestru na nějaký nástroj, který není důležitý nebo zrovna jako zní dobře, ale potřebuji být někde jinde, tak ten hudební režisér mi řekne, na co konkrétně se mu koncentrovat a co mu konkrétně vadí a nebo potřebuje nějak jinak udělat.
0: Nám tady do vysílání chce evidentně promluvit i moucha, která tady bzučí a sedí na mém mikrofonu. Ivo, jak nakládáte s těmi to ruchy třeba právě, které se dějí během živého vysílání? Moucha je teď aktuálně potichu, ale co jste třeba zažila, co jste museli nějakým způsobem řešit během koncertu?
1: Tak much jsem zažila už spoustu. Moucha je teda velký nepřítel, protože přilétá, odlétá, sedá si zas a znova. Takže jedině vyhnat mouchu, neumím jinak to doporučit, což tady teda bude fakt těžko v tomhle studiu. No každopádně, jako zažila jsem třeba padající omítku na mikrofony, to máte pocit, že jako je zemětřesení. Nebo různě teďkon se mi děje u muzikantů, když ten mikrofon dám špatně, tak sice ode mě je to jako dobrá zvuková myšlenka, ale jim třeba vadí při hraní, takže se mi stane, že do něj třeba hodí nebo uhodí smyčcem, nebo tam mám jiné třeba dupání nebo takovéhle věci. Hodně se mi to děje třeba u dirigentů. Myslím, že posluchači Vltavy už slyšeli spoustu mých taktovek ve vysílání, protože prostě taktovka je jako největší zabiják všech mikrofonů.
0: A co všechno právě musíte vlastně dopředu nastudovat, když víte, že budete přenášet ten a ten orchestr s tím a tím dirigentem, tak asi třeba právě i jeho projev prostorový a tak.
1: Rozhodně, tak jsou dirigenti, kteří jako mají velký prostorový projev a tam pak člověk musí dávat opravdu pozor, kde ty mikrofony stojí, protože prostě to je pak špatný. No. Mm-hmm. Ale jinak všechno i v té hudbě bych řekla, že dost funguje právě na tom osobním poznání se, na té osobní rovině, na té bázi. Takže já jsem strašně ráda, že Symfonický orchestr Českého rozhlasu je taková ohromná rodina, se kterou se známe a kde už já vím, co od těch hráčů mohou očekávat a oni to tak jako asi tuší i u mě.
0: Vy jste řekla, že za každým výsledným zvukem hledáte kombinaci řemeslné preciznosti a hlubokého porozumění hudební interpretace. Tak jak jste se to naučila vy, co je právě důležité pro to porozumění správné hudební interpretace?
1: Já si myslím, že to je i určitá poslechová zkušenost daného díla. Třeba to obnáší i moje příprava na nějaké takové vysílání koncertu, že si jdu prostě poslechnout, jak vypadají ty nahrávky, jinak podívám se do not. Myslím si, že to je to nejdůležitější, co pro to můžu v ten daný okamžik udělat.
0: A když říkáte, jdu si poslechnout, jak vypadají ty nahrávky jinak, co potom může zvukový mistr udělat, třeba aby tam trochu měl ten svůj otisk? No, je vůbec možný, aby tam byl?
1: Určitě, určitě. Já si myslím, že my jsme velmi rozpoznatelní, jako v éteru s kolegou, co se takhle střídáme na těch koncertech, jsme rozpoznatelní, bych řekla. Nebo obecně, když slyším nějakou nahrávku, ať už v rámci klasiky nebo čehokoliv jiného, tak ten podpis u některých svých kolegů tam prostě poznávám. A to je nějaký návyk, něco, co máme rádi, něco, co lichotí našemu uchu. To bych řekla, že je dost individuální věc každého, kdo poslouchá, a to, jestli ta moje preference se trefí zrovna do preference posluchače, tak bych řekla, že je klíčové.
0: Mm-hmm. No ale jak se takhle potkáváte s posluchačem?
1: A ta klasika má jako výhodu v tom, že nějaký ten zvukový model toho, jak ten orchestr vypadá na té nahrávce, tak je víceméně ustálený a já si úplně nemůžu dovolit ho udělat trochu jinak. Takže tam si myslím, že je to hlavní, v čem se shodujeme. A pak už je to jenom nějaké dodržování základních pravidel, které se obecně nese všemi těmi nahrávkami. Myslím si, že v té klasice nemám jako moc šanci a prostor nějakým způsobem být úplně mimo ten zájem.
0: Tam jsou jasné mantinely
1: ano,
0: asi.
1: Ano, přesně tak.
0: Ale jaké je tady to desatero? Jaká jsou ta základní pravidla? Možná to není desatero, ale tak nevím, 3-4 pravidla.
1: Které... Desatero nevím, jestli bych dala dohromady. Ale tak základní pravidlo je nějaká ta stereobáze a hloubka orchestru. V podstatě to prostorové jako vymezení toho orchestru, kdy jsou jasně dané pozice těch hráčů v tom orchestru. To znamená, že já si úplně nemůžu vymyslet, kde bude sedět flétnista a že kontrabasista bude úplně naproti sálu. Ani nemůžu změnit tu skutečnost, většinou s tím prostě to, jakým způsobem ten orchestr v tom prostoru sedí, protože to prostě nedělá dobrotu. No a pak samozřejmě musím ctít tu hloubku, což znamená, že by se mi úplně neměli dostávat hráči ze zadních řad před hráče z předních řad a tak.
0: Iva Podzimková, mistryně zvuku Českého rozhlasu, je naším dnešním hostem a vracíme se ke klasice. Johann Strauss mladší, tedy vídeňská krev, což je opereta, pokud vím, a vy jste vybrala duet Kateřiny Kněžíkové a Adama Plachetky a je to tedy vaše nahrávka, kterou jste točili tedy v našem největším studiu S1 se Sočerem. Tak řekněte nám k tomu nahrávání a natáčení, prosím, něco.
1: To bylo velice příjemné nahrávání, které začalo vlastně v srpnu a myslím si, že ta deska vyšla někdy v lednu, až že se to táhlo tak nějak jako půl roku různě po různých korekturách a takovýchhle věcech. A já jsem do té doby operetu nepovažovala úplně za žánr, který bych jako dobrovolně poslouchala doma. A nějak prostě jsem si k tomu našla vztah, jinak u nás v rodině se operety poslouchaly, jako prarodiče poslouchali operety, ale já jsem k tomu nikdy nějak jako cestu nenašla, tak právě až tady na tom natáčení jsem zjistila, jak ty písničky dokážou být vlezlé a dokážou se člověku zažrat pod kůži. Myslím si, že zrovna Wienerblut, který budem pouštět, tak se zažral pod kůži nejen mě, ale řekla bych i celé vrátnici rozhlasu, že už jsem pak chodila míchat snímky ve 3 ráno a vrátní už si zpívali se mnou Wienerblut. Takže...
0: Vrátnice je dosti blízko tomu studiu.
1: Přesně tak.
0: Ale jak to vlastně máte s žánry, jenom když jste to teď načala, protože když já se dívám na ten váš playlist a my jsme se z něj odehráli zatím jen málo, ale tak je to přes pop rock, klasiku, romský sbor až po punk, tak co lahodí vašemu uchu zvukaře?
1: Já si myslím, že ta správná otázka je spíš, co nelahodí. Já jsem zjistila, že buď jsem jako velmi rozpolcená osobnost, anebo nepříliš vyhraněný posluchač, že vlastně...
0: Je toho málo, co by vám nelahodilo.
1: Jo, je toho opravdu málo. A nejsem posluchač jako alb, já se spíš vyzobávám jednotlivé kusy, takže mám ráda tu pestrost a ráda ji mám i ve svých playlistech.
0: Takže teď je to tedy Wienerblut, Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka a Sočer.

0: Wiener Blut, vídeňská krev, opereta Johana Strause mladšího. Asi úplně jsem viděla teď s Ivou Podzimkovou, mistryní zvuku Českého rozhlasu, jak celá vrátnice, která je nedaleko studia S1, kde Iva Podzimková tuhle operetu nahrávala, tančí ten valčík. Vy jste říkala, že vlastně to tam potom takhle trochu vypadalo. Ale řekněte, možná přibližte i pro naše posluchače to studio S1, jaké možnosti skýtá z pohledu zvukaře.
1: Z pohledu zvukaře to studio 1 není moc velký prostor. Ten orchestr, jakoby sočer, který tam teda funguje na domácí půdě, tak vlastně v něm sedí na šířku, což je dost nezvyklé. Je tam spousta prvků, které ale nám usnadňují práci, ať už to jsou nějaké akustické difuzory, které můžeme stahovat a vytahovat podle toho, jak potřebujeme, jaké těleso tam vlastně máme k dispozici, nebo třeba rozvedení nějakých pečovacích modulů, do kterých můžeme zapíchat mikrofonní kabely různě po studiu, že nám to usnadňuje vlastně práci s tou kabeláží. Tak je to třeba, jsou to třeba kamery. My nahoře vlastně ta režie, která k tomu patří, tak sedí vlastně o patro výš a nemá úplně vizuální kontakt s tím studiem, takže se tam dali 3 kamery, takže my můžeme v rámci toho sledovat na televizi jednotlivé hráče a řešit jednotlivé vizuální vlastně nesrovnalosti už takhle na dálku.
0: Vizuální nesrovnalosti jako zvukař?
1: No, třeba, že mi padá mikrofon. To je jako, když vám padá mikrofon do klavíru, to je
0: nepříjemný. Takovouhle vizuální nesrovnalost budete řešit. Aha, jo.
1: Stalo se mi to třeba v Rudolfinu, tam je to ještě horší, tam sedíte vlastně patro pod a to je úplný jako peklo. Měla jsem tam nějaký kvartet a měla jsem na něj jenom 2 mikrofony a teď jsem jako viděla na té kameře, jak ten jeden z těch mikrofonů jako jede dolů. A jak každou tu vteřinu té skladby je jako níž a níž. A teď už jsem věděla, že až překoná nějakou tu jako výškovou hladinu, takže to bude jako velký špatný, že už to nezachráním. Tak to bylo jako rychlé rozhodování, co s tím budeme dělat.
0: Co jste s tím udělala?
1: Já se přiznám, že to ekvalizér nevyřešil. Já se přiznám, že už si nepamatuju, že možná jsem používala nějaký, jako tam, že tam je trvalá instalace, tak možná jsem si jela jako narychlo nějakou trvalou instalaci, nějaký závěs, abych to něčím jako dobojovala a pak to šli kolegové mezi skladbama jako upravit, ale no, byl to šílený pocit.
0: Já vidím Ivu Podzimkovou, jak právě za tím pultem vyjíždí ty takzvané různé šavle podle toho, kde ví, co má kde zaznít. Je to tak? Musíte to znát.
1: Teda. Musím to znát a mám tam toho hudebního režiséra, který mi v tomhle fakt jako kreje záda a vždycky mi řekne, říká mi nástupy třeba těch jednotlivých nástrojů, jenom abych věděla, na co se mám aktuálně soustředit a co mám hlídat. Je to hrozná berlička, já vlastně nestíhám během toho přenosu koukat úplně do not, to se jako nedá, to bych musela mít ještě jeden pár rukou asi. Takže on jako dost hlasitě vždycky, nebo ona, že máme i hudební režisérku, tak vždycky jako říkají, co přijde a na co se mám koncentrovat.
0: Zajímavá spolupráce. Vlastně to člověk také si hned neuvědomí, že tam máte hudebního režiséra, který sleduje a vám dává taky pokyn, ano, jak dirigent orchestru.
1: Ano, přesně tak. Je to velmi úzká spolupráce a myslím si, že funguje i na bázi právě toho zvuku, že si jako můžeme odsouhlasit ten mix, schválit a že v momentě, kdy něco by, nebo že je ta varianta, že by něco nemohlo jako, nebo nemuselo lichotit posluchačskému uchu, tak ten režisér hudební, to bych řekla, stopne hned velmi jako v základu.
0: Tak to je velká součást toho, co vás ve vaší práci v rozhlase definuje, tedy živé vysílání koncertů, vážné hudby a nahrávání jich, ale co dál? Pak, protože pokud vím, tak vy se podílíte třeba i na podcastu Hlasy paměti, tak to je zas úplně jiný šálek čaje.
1: No, tak ono, když si spočítáte, kolik té vážné hudby vlastně dostává prostor v tom éteru a kolik z ní přenášíme, kolik z ní třeba vyrábíme v tom studiu, tak vlastně zjistíte, že bychom tady neměli moc jako práci. Takže my jsme takový univerzální zvukaři, kteří, když nemají hudbu, tak chodí dělat cokoliv jiného. Takže vlastně předvyrábíme pořady pro víceméně všechny stanice a Hlasy paměti, to je takové moje roční dítko. Prostě přišla za mnou Lucie Korcová, řekla, že chce jenom jednoho zvukaře a že by to hrozně ráda dělala se mnou a nějak to vyšlo.
0: A je pro vás tedy ale zajímavé vlastně míchat převážně mluvené slovo, třeba právě dobře s nějakým zvukem, s nějakou hudbou, možná taky, i když pokud vím, tak v těch hlasech paměti ne tolik. A vymýšlet ten zvukový design, třeba asi to je tam potom vaše práce taky, ne?
1: Ano, já si vlastně z nějakých jakoby hudebních bank dělám různé předěly a různé tady ty právě bubláčky a takové ty složky toho audiodíla, které tam jako zákonitě musí být, tak to si vyrábím taky. Já se přiznám, že si do takovýchhle pořadů a podcastů chodím odpočinout, že vlastně ta výroba mě jako uklidňuje, je to oproti tomu vysílání, bych řekla, jako vyvážený protipól.
0: A tam tedy vlastně děláte, řekněme, tu výrobu komplexní, co znamená, že od začátku, kdy tam nastavíte mikrofon k nějakému rozhovoru, který tam potom bude použit, se stříhán a tak dále, přes ty různé zvukové předěly až po ten finální mastering, takzvaně pořadu.
1: No zrovna u hlasů paměti ne, hlasy paměti se natáčejí vlastně na plusu. Takže to řeší výrobní zvukař plusu. Lucie si potom čistí většinu toho slova sama, takže mě odpadá taková ta prvotní práce, já už vlastně dostávám vyčištěné audio,
0: které komponuju. No a to mě zajímá, komponuju. Když třeba potom přijdete, Lucie, jak jsi to tady střihla, to musím předělat a přitom už je to střihla, přece jenom.
1: Ano, ne, já musím říct, že Lucie stříhá dobře, my akorát řešíme různé takové ty mlaskání a tak, takže to spektrální ošetření, to vyčištění, tak to vlastně řeším já potom, ale ty zásadní střihy věci si dělá sama Lucie a dělá je velmi dobře.
0: Dobře. A teď mě ještě zajímá jedna vaše aktivita, že vy za Český rozhlas fungujete v Evropské vysílací unii EBU. Co přesně je vaší rolí?
1: Já jsem tam teďkom v takové pracovní skupince nebo v takové komunitě zvukařů, která se ustálila v rámci nějakého hodnocení nebo evaluace snímků a která různě může jezdit na různé stáže právě ven a navštěvuje se, aby se ustálily ty standardy, aby vlastně, když se vyměňují ty snímky v rámci rádií, v rámci sítí Eurorádií, tak aby měli nějaký podobný standard, takže patřím do tady té komunity a teďkon vlastně i do užší komunity, do té pracovní skupiny, která řeší právě ten immersive sound, ten imerzní zvuk v rámci teda svého rádia.
0: Mě vlastně zajímá taky, v čem je jako veřejnoprávní zvukařská komunita združená v EBU, protože to jsou převážně veřejnoprávní média, specifická. Jestli to postavení jako zvukaře v tom veřejnoprávním médiu, kde asi jsou jako různé příležitosti, vy jste je popsala, je jiná než třeba v privátu?
1: No, tak oproti privátu se to liší, řekl bych, opravdu hodně. My zaprvé musíme vyrábět mnohem rychleji než privát, protože to, co rozhlas nabízí, tak je tak strašně rozsáhlé a je to dobře teda, jo, ale je to tak rozsáhlé, že my vlastně nemáme úplně moc čas řešit jeden pořad půl roku, takže prostě musíme opravdu fungovat stoprocentně. Musíme jet takovou nějakou jakoby zajetou výrobu, musíme prostě udržovat furt nějaký ten standard a hlavně musíme držet ten veřejnoprávní standard, což si asi ne každý posluchač uvědomuje, ale když si pustíte nějaké komerční rádio, tak i vlastně obsahově nebo obecně třeba jazykově je to úplně někde jinde, že my třeba dbáme na to, aby nezůstávaly ve vysílání těch komponovaných pořadů nějaké parazitní slova, nějaké mlasky. To podle mě tohodle toho se na komerční stanici jako nedočkáte.
0: Prostě to víc čistíte.
1: Přesně tak.
0: Byly doby, a my jsme si to mohli připomenout, myslím, s filmem Vlny, kdy mistrové zvuku chodili v rozhlase v bílých pláštích, což už teda dnes neplatí. Řekla byste, nebo všímáte si toho, díváte se třeba i do historie, jak se vaše profese proměnila za poslední půl století třeba?
1: Proměnila se neskutečně a myslím si, že se ještě neskutečně bude měnit. Tohle je tak strašně rychle vyvíjející se odvětví, že já nevím, 2 měsíce o prázdninách nevysílám, protože není orchestr a v září už se mi klepou ruce, protože naskakuju do něčeho nového. Jo. Takže si myslím, že je důležité i v naší profesi pořád držet krok a ty bílé pláště jsou toho jako důkazem. Já už třeba jsem generace, která stříhala pásek jenom jednou a doufám, že už to nikdy v životě nebudu muset dělat.
0: Čili ten fyzický pásek.
1: Přesně tak, že my už máme na všechno vlastně počítače a řešíme všechno v takzvaném nedestruktivním střihu, což je taková pohodička, protože když to střihnete špatně, no tak Ctrl Z, vrátíte se zpátky a jede se znova, že jo. Když jste střihla špatně do pásku, no tak to byl velký problém.
0: Tak tam se to potom nějak lepilo, ne?
1: No jasně, proto měli všichni ty bílý mundury, protože ty lepidla byly úplně všude.
0: No a řeknete mi prosím, ještě něco mě zaujala, když se vrátím do vašich studií. Vaše diplomová práce, vy jste zkoumala směrovost vyzařování hlasu u operních a popových zpěvaček. A tak když si já vybavím třeba Taylor Swift, Anu Netrebko, nebo z našeho ranku Evu Farnou, Dagmar Peckovou, tak jak se liší směrovost vyzařování hlasu a co to vlastně je?
1: Tak už jenom, když si představíte vlastně ty dvě techniky, operní a nějakou tu neklasickou, třeba tu popovou, tak už jenom třeba ta operní zpěvačka dokáže vytvořit mnohem jako větší dynamický nahoru, co se týče nahoru rozsah, to znamená, že ta operní zpěvačka může být jako malej tryskáč na hlas, což ta popová zpěvačka v životě jako takovýhle decibely neudělá, takže už jenom tam je to, tam se to liší a pak se to liší samozřejmě tím frekvenčním proudem toho zvuku. Ta popová zpěvačka je mnohem jako víc směrový zářič, mnohem víc dává ten zvuk do jednoho bodu, kdežto ta popová má ten zvuk vlastně mnohem víc kolem sebe.
0: Mm-hmm. A co to tady potom vypovídá o možnostech toho publika, které si vytvoří, jestli prostě už to, že ten operní zpěv je něčím tak specifický, takže může být trošku úzkoprofilovější, když to tak řeknu, než ten popík.
1: No, asi jo, já si spíš myslím, že tohle byla taková práce jako návodná spíš pro zvukaře, kam umisťovat ten mikrofon, protože u toho, u těch operních zpěvaček většinou chceme, aby tam bylo velké zastoupení nějakých vyšších frekvencí, protože to je takzvaný ten lesk jejich. Takže vlastně podle té mé práce jako je doporučení dávat ty mikrofony spíš jako nad úroveň těch úst, protože ty vyšší frekvence...
0: Takže to bylo vlastně
1: frekvence,
0: vyloženě praktické.
1: Ano, praktické,
0: praktické
1: ano, použití. Snažila jsem se, aby to bylo praktičtější jako teoretický základ. Tam být musel, ale snažila jsem se vždycky a dělám to u všeho, se snažím prostě tu svoji práci nějak používat jako na praktické rovině a snažím se, aby to vždycky mělo nějaký jako praktický význam. Hmm. Já mám ráda, když jako věci mi dávají smysl a v momentě, kdybych něco řešila na teoretické úrovni, tak se bojím, že by mi to úplně nevyhovovalo.
0: Hmm. Tomu rozumím. A když máte vlastně to zvukařské ucho, jak vás to determinuje mimo práci? To znamená, kterých zvuků si všímáte? A jestli pro vás někdy jako třeba vůbec existuje ticho?
1: Ticho je komodita, se kterou jako válčím, nebo která je pro mě velmi jako ceněná. Od té doby, co pracuju v rozhlasu, tak ještě mnohem víc ceněná než předtím. Myslím si, že se jako ty moje uši a to, jakým způsobem analyzuju to okolí, dost proměňuje. Já třeba mám hrozný problém po takovém vysílání koncertu usnout, protože ty uši jsou nastavený na sebe menší detail, na sebe menší prostě ruch, takže pak přijdu domů a teď slyším, jak ta voda koluje v těch trubkách a jak jezdí po vinohradský tramvaje a jako fakt je problém zavřít oči a jenom se ponořit do snu. A jindy naopak mám ty uši tak už unavený a přetažený, že vlastně neslyším vůbec nic. Já tomu říkám takový skleníkový efekt. Prostě máte pocit, jako kdyby vám dal někdo přes hlavu deku, nebo kdyby vás právě zavřel do toho jako skleníku. A v ten okamžik prostě můžu poslouchat, co chci a nedává to vůbec smysl. A v ten okamžik musím vypnout ten mozek a říct tak a dost.
0: A jak ho vypínáte?
1: Mám různé vypínače, které na to fungují. Já třeba jsem člověk, který si opravdu před vysíláním nemůže dát ani sklenku alkoholu, protože v ten okamžik přesně přijde jako ta deka, celý se to zavře, takže jako jít na pivo před koncertem není pro mě úplně jako dobrá věc.
0: Takže ale po to tady může potom být třeba ten vypínač.
1: Po je to právě ten usínáček, to je to jedno pivo, který si člověk dá, než jako úplně usne, tak to je fajn moc jako věc a to je opravdu osvědčená věc, která funguje. Ale jinak většinou mi stačí koncentrovat právě ten svůj poslech nebo tu svoji koncentraci, tu svoji pozornost někam jinam. Já si jako strašně ráda peču a obecně se motám v kuchyni, takže to je pro mě úplná výpust, kdy ty už jdou úplně stranou.
0: No a Iva umí v této disciplíně, co se týká pečení, něco, čemu já vůbec nerozumím, to jsou třeba makronky, nechápu, jak se vám to vůbec může podařit, ale o tom možná někdy až příště, protože jsme dospěli do finále. Iva Podzimková, mistryně zvuku Českého rozhlasu, byla naším hostem. Na závěr jste vybrala punk, Visací zámek Klíště, už jenom prosím stručně proč?
1: Protože to je kapela, na které jsem byla vychovávaná, to je velmi oblíbená kapela mého tatínka, takže když jsme vždycky někam vyjeli na nějakou dovolenou, tak prostě hráli Vysáči a chodili jsme pak na koncerty. Je to taková rodinná událost, když se pustí CDčko Vysacího zámku.
0: Děkuju moc, Iva Podzimková, nashledanou.
1: Díky za pozvání, nashledanou.
0: A od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: Hudba, která spojuje, místa, která inspirují, zážitky, na které se nezapomíná. Svatováclavský hudební festival přiváží Wash 8, Adama Plachetku, Kolegium 1704, špičkový jazz i výjimečné projekty do chrámů, historických i technických památek Moravskoslezského kraje. 21 koncertů od 2. do 28. září 2026. Více na www.shf.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Vidím svět jinak a je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Bylo 11 hodin, pěkný den.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud. SPD podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu několik žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu, kdy dal soud za pravdu hnutí SPD. Úpravou tabulkových platů se dnes budou zabývat odboráři. Na začátku týdne vláda představila odborům a zaměstnavatelům návrh změn. Jestli na ně odborové svazy přistoupí, by mělo být jasné zítra. Podle předsedy Josefa Středuly jsou navrhované změny revoluční. Součástí návrhu je například to, že by nejnižší tarif odpovídal minimální mzdě. Od ledna by tak někteří úředníci, kulturní pracovníci nebo nepedagogové dosáhli na 24 900 korun. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil americkému deníku The Washington Post včerejší návštěvu šéfa CIA Johna Radcliffa v Moskvě. Peskov novinářům řekl, že šlo o kontakty mezi ruskými a americkými zpravodajci. Pro ruskou agenturu Interfax pak dodal, že s prezidentem Vladimírem Putinem se Radcliffe nesešel. Další detaily už neupřesnil. Národní památkový ústav dnes zahájí kompletní rekonstrukci pražské invalidovny v Karlíně. Dělníci v barokní budově z 18. století budují dvě nové stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Oprava bude stát 2 miliardy a 150 milionů korun. A počasí zpočátku bude oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, zejména v severní polovině území. Během odpoledne a večera budou srážky ubývat a částečně se vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v jižní části území 22 až 25 a na horách bude kolem 14 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na našem webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: 26. srpen je téměř z poloviny u konce, kéž by se to dalo říct i o prázdninách, ty už jsou pomalu u konce celé. Všem školou povinným tak přestává být do zpěvu a tak si zaspíváme, přesně řečeno necháme si zaspívat aspoň tady u nás na stanici Vltava. Dobrý den vám ještě jednou přeje Daniela Čermáková. Tomáš Kačner dnes vybral vlastně klasiku, dá se říct, za jednoho z nejvlivnějších vokalistů starší jazzové školy můžeme určitě považovat Tonyho Bennetta. Od jehož narození je to teď v létě 100 let. Tomáš, já vás zdravím.
2: Krásné dopoledne a skvělý úvod.
1: Čím tedy Tonyho Bennetta dnes připomeneme?
2: Tonyho Bennetta dneska představí kytarista, nebo připomene, ne představí, to je špatné slovo, připomene John Pizzarelli a jeho trio, čili kytarista, který je mladší, ale jehož otec právě s Tonym kdysi hrálo, o tom se ještě možná budeme povídat, a Johna to velmi oslovilo, jeho hudba, jeho projev, osobně se poznali. A tak teď složil, nebo respektive v letošním roce vydal plnohodnotné CD, které se jmenovalo Dear Mr. Bennett, ale to udělal na začátku roku a mezi tím ještě připravil několik dalších songů, a proto teďka 3. srpna, což byl právě ten den, kdyby Tony Bennett slavil 100 let, tak vydal ještě 5písňové EPčko, na kterém právě 5 věcí, z čehož se takové 3 dneska poslechneme.
1: Dobře, a co to bude na poprvé?
2: První je krásně zpívaná věc I Wanna Be Around, protože John Pizzarelli je nejenom skvostný kytarista. Má opravdu, já nevím, několik desítek svých alb, přes 20 svých solových desek, na řadě dalších se podílel, má řadu cen, které vyhrál, ale vedle toho ještě zpěvák.
1: Tak teď
2: samozřejmě, myslím, že je lepší teda kytarista než zpěvák, ale jako najednou dohromady to celé ladí a dává to smysl, což za chvilku uslyšíme.
1: Tak si to pustme.

0: To byl klasický hit I Wanna Be Around. V podání Johna Pizzarelliho my posloucháme desku, kterou nám představuje Tomáš Kačner. Je to Podsta Tony Bennettovi v podání právě kytarového mistra Johna Pizzarelliho. Tomáši, vy jste mluvil o těch vazbách rodinných na Tonyho Bennetta. Mluvil jste ale o tom, že k Tony Bennettovi měl blízko Johnnyho otec. Jak to je?
1: Je to tak. Jeho otec byl také kytarista Bakey Pizzarelli. A on právě na to, John na to vzpomíná, že s tátou často jezdili autem a poslouchali rozhlasové stanice a velmi často, když se ozval Tony Bennett, tak táta se pousmál a říkal, tak tu kytaru, to tady hraju já, to je moje. Protože on s ním hodně nahrával v jednom ze studií v Columbia na 30. tak tam právě byl on tím hlavním kytaristou, který s ním nahrával, takže k sobě měli blízko, znali se od dětství. Pak se stalo třeba i to, že Tony Bennett chodil na Johnovy koncerty, kde poslouchal jenom jak hraje, ale i jak zpívá a složil mu tam některé poklony, údajně za to. Pak také, když se John ženil, tak byl na jeho svatbě a tam se stala příhoda, že potom šli do baru na takovou tu oslavu svatební. No a svatební dvojice zůstala osamělá, protože celý personál baru, všichni lidé sokolí chodili za Tonym a chtěli se s ním fotit a chtěli mít s ním prostě cokoliv. A pak týdny potom ještě byl celý bar prý obsypán fotkami s Tony Bennettem, takže je takovéhle
0: že si ukradl slávu. Mě by ale zajímalo, Johnny Pizzarelli, on byl tedy o nějakých 37 let mladší, teoreticky, protože Tony Bennett se dožil vysokého věku, teoreticky by to bylo možné, aby si s ním John Pizzarelli zahrál. Nikdy se to nestalo.
1: Zahráli si, ale není z toho, nejsou z toho žádné výstupy větší. Jo? Zahráli si, dostali se k sobě, ale není s ním nic takového, jako třeba s odost mladší Lady Gaga, tak Tony Bennett udělal skvostné dvě desky, tak tohle nevím. A teď vlastně přemýšlím, jestli mu tam náhodou nehraje. Teď zrovna, a vidíte, mám hnedka úkol, co budu zkoumat.
0: A teď máte ještě úkol říct nám, co budeme poslouchat dál.
1: Tak ta další věc, tak to se jmenuje Love Scene, další prostě známá věc.

0: Tak autorem tohoto hitu, klasického hitu, je Duke Ellington. Na svou desku, která poctou Tony Bennettovi, ho zařadil, nebo ji tuto píseň zařadil kytarista John Pizzarelli. Tomáši, John Pizzarelli se často uchyluje i ke zpěvu, nebo se věnuje hlavně kytaře?
1: Jeho kytara zpívá a on právě tím, že dělá hodně pocty zpěvákům, právě teď tady Tony Bennettovi, tak ty věci přebírá a zpívá také. Všimněme si to, jak v tu chvíli se mění způsob jeho hry, jakmile on hraje prostě jenom doprovod, je to jiné, ještě je to jiné jako doprovod, když k tomu zpívá. Prostě je tam jemný posun, tam se znát je. A navíc tady na té nahrávce, to musím říct, co teď jsem si to uvědomoval, jak mě strašně baví to, že to je trio, kde nejsou bicí. Kde to celé vlastně drží kontrabas, piano a místa má zase naopak rytmicky ta kytara, když má kontrabas nebo piano solo, tak zase tato podrží, prostě dokonale to všechno zapadá, krása.
0: No čímž se dostáváme k tomu, kdo se na tom albu dále podílel jmenovitě?
1: Protože takhle jsme to řekli jenom, no tak tam nějaké piano a nějaká basa, no takhle to tedy není, protože na piano hraje Isaiah Jane Thompson, což je muzikant, který začínal, nebo jeho první nahrávky vlastně byly Jazz and Lincoln Center Orchestra, má nominaci na Zlatého Góba, vystupoval s Christianem McBridem, s Buster Williamsem, s Ronem Carterem, takže prostě opravdu velká osobnost. Je to člověk, který hraje, který je firemní hráčem Stanway & Son, takže prostě to znamená, že opravdu patří do té velmi vysoké kategorie, to je jasné. Basista se jmenuje Michael Karn, na newyorské jazzové scéně je více už než 20 let, vydal taky řadu desek, jeho učiteli byl Joe Lovano a Jim McNeely. Hrál s Rayem Charlesem na několika koncertních turné po světě a potom už tam je celá řada dalších slavných jmen, Dave Liebman, Danny Moore, Billy Hart, Lenny White, Joy DeFrancesco a dokonce i zase z úplně jiného břehu kapela Run DMC. Takže to mě zaujalo.
0: Mm-hmm. A my máme před sebou poslední ukázku, co to bude?
1: No tak to je zase nádherná, romantická, krásná, volnější věc, Solitude. Prostě jemná, nádherná věc, která má úplně jenom náladu než ty dvě předchozí a moc se, to byla ta první, kterou jsem slyšel z desky a mě se zježili u ní prostě chlupy na rukách, jako tou radost, prostě s tou radostí z hudby, jak jednoduše to jde udělat a přitom to vůbec není jednoduché, ale působí to tak přirozeně, jasně, jednoduše a obrovsky.
0: Tak doufejme, že budou mít husí kůži také naši posluchači, až vyslechnou tento poslední song, tedy poslední z těch tří dnešních ukázek. Tomáš Kačner nám představil desku, která je poctou Tony Bennettovi, PS Mr. Bennett, za kterou stojí kytarista a zpěvák John Pizzarelli. Tomáši, díky, mějte se hezky.
1: Hezký den.

0: Další píseň, kterou měl v repertoáru Tony Bennett, Solitude, píseň Duke Ellingtona, i tuhle zařadil kytarista John Pizzarelli na desku, která je právě poctou jazzovému zpěvákovi Tony Bennettovi. Mimochodem, pokud si chcete poslechnout originální hlas legendárního amerického vokalisty, naleďte si v neděli krásné hlasy, které se jednak připojí k našemu filmovému létu na jeho sklonku a jednak právě připomenou také 100 let od narození Tonyho Bennetta, který nám v krásných hlasech bude zpívat písně z oblíbených amerických filmů jako The Oscar, The Gentle Rain a nebo Never Too Late a doprovázet ho na vinylovém albu, které představí Vojtěch Babka, bude třeba Quincy Jones, Neil Hefti či David Rose. Tak pokud máte náladu, a já věřím, že ano, na hlas Tonyho Bennetta, nalaďte si krásné hlasy v neděli ve 14 hodin. Teď je 11 hodin a 19 minut a máme 26. srpen.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Další krásný hlas ve vltavském dopoledni patřil Danu Bártovi a Ilustratosféře a byla to deska z roku 2003, píseň Nic nového pod pyhou. Ale máte-li raději klasický zpěv, operní zpěv, tak vyražte do Holašovic. Kulisy selského baroka Holašovické návsi na Českobudějovicku totiž znovu rozehraje příběh Smetanovy prodané nevěsty. Celý prostor se na tři večery promění na otevřenou scénu, protože už šestým rokem zaplňuje bezmála 200 zpěváků a tanečníků Jihočeského divadla.
1: V samotném srdci Holašovické návsi se teď odehrávají poslední zkoušky Smetanovy prodanky. Příběh o nevěstě, kterou ženich prodá sám sobě, budou diváci sledovat v autentických prostorách usedlostí z 19. století.
2: A mimochodem ty štíty, které jsou datované, tak jsou datované přesně do období, kdy Smetana prodanou nevěstu psal.
1: Zmiňuje režisér Tomáš Ondřej Pilař. Kromě architektury připomínají Smetanovu dobu taky kostýmy účinkujících, které jsou věrnou kopií blatských krojů. Stojí za nimi výtvarnice Dana Haklová. Při jejich vytváření spolupracovala s etnografy z několika jihočeských muzeí.
2: Bylo možné doslova okopírovat některé výšivky, některé střihy a ornamenty štítů, které stojí zde všude kolem, je identická s ornamenty, které jsou použity právě na těchto krojích. Samozřejmě zde je přítomná i typická blatská výšivka rybí šupinou a samozřejmě nemůžou chybět ani takzvané legendární blatské pleny, což jsou obrovské šátky, které nosily vdané ženy.
3: Rozmyslí si, rozmyslí.
1: Při úvodním představení se divákům v roli Kecala úplně poprvé představí basbaritonista Adam Plachetka.
4: Pro mě je to první Kecal, já jsem vlastně jako tak dlouho říkal, že to nemůžu dělat v divadle, protože je to na mě trošku hluboká role, že maximálně opener, když se to amplifikuje, a tak mi teda vymysleli, že bych se mohl upíchnout tady. Já jsem v Holašovicích asi vůbec poprvé, ta atmosféra v místní je nádherná a je super, že se podařilo přivést kulturu takhle přesně tam, kam patří.
1: V tradičním blatském kroji pak v roli Mařenky vystoupí sopranistka Kateřina Kněžíková.
5: V Holašovicích to je, myslím, za odměnu. To je taková krásná scenérie. Bylo to pro mě úžasné zase setkání s tím místem, ale je to vlastně docela komplikované, protože orchestr nemáme před sebou, celý orchestr je na straně a musíme dávat velký pozor na to, abychom byli teda rytmicky spolu.
1: Prodanou nevěstu hraje Jihočeské divadlo v Holašovicích už šestým rokem a jak sám režisér Tomáš Ondřej Pilař zmínil, jde o pomyslný vrchol celé sezóny.
2: Ale samozřejmě také jeden z nejnáročnějších projektů po produkční stránce. Zde na návsi v Holašovicích stavíme velkou elevaci pro publikum, velký stan pro orchestr a samozřejmě sem navážíme tu obrovskou výpravu, protože zde účinkuje více než 200 účinkujících. Jsou to sbor, orchestr, dětský sbor, balet a samozřejmě sóla.
1: Na každé představení přijede sem do Holašovic bezmála 1000 diváků. Ta letošní už jsou kompletně vyprodaná. Z Holašovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
6: Kultura v rytmu dne.
7: Osudy, povídky a spousta hudby.
6: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: K poslechu další části rozhlasových osudů vás pozveme po 11:30, což je za nějaké 4-5 minut. O životě, o svém životě vypráví tento týden filmový historik Boris Jachnin, který prožil dětství v rodině ruského lékaře, který před bolševiky uprchl do Prahy a jehož osud spečetila německá okupace. Boris Jachnin se po studiích na FAMU ocitl v Českých Budějovicích, kde v době totality pracoval v různých dělnických profesích a do šuplíku psal knihy o filmu. Teprve po listopadu mohla vyjít jeho největší práce Walt Disney. Tak si můžete poslechnout rozhlasové vzpomínky českobudějovického filmového historika ve třetí části o 11:30.

Fergus McGrady a album Cairn z roku 2021. To je hudba, kterou posloucháte právě teď před 11:30. Mimochodem, odvysílanou hudbu všechny playlisty, které můžete sledovat v našem vysílání, tak jejich přehled najdete také na našem webu vltava.rozhlas.cz.

A tento týden patří autoru průkopnické metodické studie Filmová estetická výchova, který celý život prosazoval zavedení filmu do školních osnov. Působil jako hlavní organizátor a duše filmového klubu v Českých Budějovicích, pořádal přednášky, semináře a lektorské úvody k projekcím náročných děl. Přednášel o historii kinematografie a estetice na pedagogické fakultě mimo jiné. Tento týden ve Vltavských osudech posloucháme rozhlasové vzpomínání českobudějovického filmového historika Borise Jachnina. Jeho osudy byly v Českém rozhlase natočeny v roce 2004.

Od roku 1955 jsem v Českých Budějovicích, kde jsem se brzy oženil, zakotvil v zaměstnání takového kulturního referenta nebo později osvětového pracovníka. No a tak potom jsem asi v 60. roce přišel do nového místa tady, kdy vznikalo nové obsazení krajského nakladatelství a tam se nás objevilo několik mladých takových prostě nadšenců, kteří neměli tolik moc zkušeností přímo s touto prací redakční a s tiskárnama a to všechno, ale brzy jsme se chytli a naučili se to a brzy jsme se dokonce zřekli toho příspěvku, který nám kraj dával na provoz a začali jsme pod vedením skvělého šéfa, který byl pražským novinářem z Mladé fronty, tak pod jeho vedením jsme začali vydávat nejenom takový ty regionální publikace a čtivo takový do vlaku, ale i novinky renomovaných autorů, kteří nám svěřili svoje rukopisy. Já jsem třeba redigoval knížku od Jaroslava Seiferta, knížky od Jiřího Žáka, od Věry Linhartové a získal jsem i rukopis od Jana Procházky, který tady vyšel a prodal se za 2 hodiny. Prostě. No tak bylo to období, na který vzpomínám nejradši ze všech těch míst, kterými jsem tady prošel. S Věrou Linhartovou jsme přichystali takový sborník. Ona byla zaměstnaná v jeho české galerii. Kunsthistorička, která tam pořádala výstavy imaginativního umění a meziválečné avantgardy a my jsme z toho udělali takový sborník, kde se k modernímu umění vyjadřovaly různé kulturní osobnosti a dole na stránce toho textu bylo to oddělené čárkou a tam byly takový zase ty projevy nesouhlasu, který píšou lidi do té návštěvní knihy. Takže to byla taková přímo polemika nad těmi obrazy moderními. Mladí lidé tomu fandili, no tak ono moderna. Pro nás to byla moderna a pro ty diváky taky, protože se to nikde neukazovalo, ale šlo třeba o Josefa Čapka nebo Josefa Šímu. Prostě meziválečnou avantgardu, to znamená nic převratně nového. Linhartová byla odborně naprosto kompetentní a přivlekla na tu hlubokou i autory, jako byl Mikuláš Medek a další. Medek byl můj dávný výtvarný idol a byl jsem rád, že jsem se s ním mohl seznámit. Dokonce jsem měl v té době svoje první auto, obrovskou Pragovku z první republiky a on ji chtěl, protože byl tak dlouhý, že si do normálního auta nemohl vejít, dělali mu nohy potíže, jakože kam je složí. Tak se mu hrozně líbilo to moje auto, tak jsme v něm jezdili právě na tu hlubokou. No bylo to všecko skvělé, jenomže ten sborník přišel do nevhodné doby, myslím tak asi v roce 63, že takový to uvolnění politický najednou přituhlo, přestalo být tolik té tolerance mezi vedoucími stranickými funkcionáři a námi jako kulturními institucemi, to jako zajiskřilo a ten sborník byl zakázán. My jsme ho chtěli vydat po druhý v roce 68, kdy teda znovu zase se vyměnilo stranické vedení a bylo to všechno na nejlepší cestě. A víte, přišly ty tanky do toho a byla to pro mě osobní tragédie, ale taky samozřejmě pro tu knížku, protože po druhý ta knížka tentokrát už byla vytištěna, tak byla zešrotovaná. Takže to je příběh toho sborníku, který se jmenoval Hlasy bez rámu. A Věra Linhartová potom emigrovala. Václav Požárek emigroval, jeden z těch, kteří tam s námi v tom nakladatelství válčili. Jako. A Jiří Žák, autor dobrých reportáží, emigroval a řada lidí, a já jsem dokonce dostal taky nabídku k té emigraci. Ono to bylo tak, že já jsem tehdy už dostudoval a byl jsem jako vědecký aspirant na FAMU a zabýval jsem se modely filmového školství.
jezdil jsem po nějakých zemích, trošku jsem shromažďoval ty zkušenosti, jak to jinde dělají, a chtěl jsem vypracovat takový model, jak by měli být připraveni učitelé, jak studenti, jak by měla vypadat ta učebnice, a na tom jsem pracoval vlastně 3 roky. A když to spělo k nějakému konci, tak ty tanky sem přijeli. Ta moje aspirantská práce nemohla být vůbec předložena, protože se opírala o ty zkušenosti ze západních modelů toho školství. Takže já jsem zůstal tak jako vyjevený hlupáček prostě uprostřed těch dějin, který se přeze mě valili, stát v těch Budějovicích, a zmeškal jsem takový všelijaký příležitosti, dokonce i tu příležitost emigrovat, ale ne, že bych ji zmeškal, já jsem ji prostě odmítl, dostal jsem nabídku a pak jsem si řekl, no, tolik slušných lidí zůstává. Jan Procházka zůstal, odmít emigrovat, Ester Krumbachová zůstala, tyhle lidi, který jsem měl tak rád, ty tady zůstali. A jak já bych to zodpověděl, kdybych tam prostě nějakým způsobem dostal rodinu a ta rodina tam nebyla šťastná? Šlo o Švédsko, ono to nemusí každému sedět, to Švédsko, je to i jiný podnebí a všecko. Nemusí se to prostě líbit těm dětem tam. No, jak bych si to zodpověděl, tak jsem taky tady zůstal. No a musím říct, že jsem vystřídal 9 řemesel. Byl jsem ve slejvárně jako pomocný dělník a lisoval jsem umělý hmoty, a jeden čas jsme měli hospodu, 3 novináři jsme si vzali tamhle hospodu a učili jsme se tam bourat maso a čistit trubky pivní a takhle. Prostě na každý věci, kterou jsem podnikal v životě, bylo vždycky něco veselého a něco dobrýho. Musím říct, že se to tak musí vždycky chápat, jo? Protože všude najdete dobrý lidi a legraci a tohle, a měli jsme tenkrát společného nepřítele všichni, to nás tak nějak jako taky spojovalo.

Tak to byla ta doba, kdy jsem byl v těch dělnických profesích, psal jsem všelijaké stížnosti na úřady, stěžoval jsem si na leto, no třeba strana najednou se rozhodla, že mi vezme telefon, jo, nebo něco takového. To byly takový zákroky, takový akce náhlý. Tak já jsem zase psal odvolání všelijaký a tam jsem je podezříval, že si nevážejí lidských práv a že prostě museli se smát, když to házeli do koše. A neměl jsem si komu postěžovat, než vlastní rodině, to jsem nechtěl si stěžovat. Tak jsem si jezdil stěžovat hodně daleko, a to do Horní Plány. Tam bydlel Ivan Nový, to byl ředitel školy tamní, který přišel taky takovouhle shodou okolností dělat. Utahoval matičky na kolejích. Jo. Chodil prostě 13 kilometrů každý den po kolejích a kontroloval ty koleje. A on to byl odborník, který psal knihy o přírodě a byl velký odborník na ryby a na houby. A tak já jsem tam vždycky přijel. Já jsem měl třeba na jednou dva dny volna jako noční hlídač. Jsem měl napracováno, tak jsem koupil bednu desítky piva a jel jsem tam. Když jsem přijel před jeho srub, tak najednou se vynořil pohraničník, namířil na mě samopal. Já jsem věděl, že druhý samopal mě jistí ze zadu, tak jsem hned vytáhl dva ty lahváče a říkal jsem, jedu k panu učiteli tady. A oni pokynuli, že můžu. Nech se páčí, řekli, a mohl jsem prostě pokračovat. A u toho Ivana to vonělo v tom srubu. Sušily se tam byliny, sušily se tam houby, pekly se tam už ryby, že jsem měl přijet, tak už se pekla ryba nějaká. No a tam jsme probírali s Ivanem Novým všechny ty věci a hlavně dvě. Otázka odpovědnosti k rodině. Když se trošku přičíte proti tomu režimu, tak to odnesou ty vaši blízky, pač ten režim měl takovou svinskou jednu zásadu a sice, že pracoval systémem rukojmích. No a potom druhá věc byla emigrace. O tom jsme taky hodně mluvili, páč tam u něj na té chalupě se neustále opisoval. Buď Pavel Kohout, nebo Solženicyn, nebo Havel. To byli tři autoři, kterých tam bylo nejvíc. No tak tam jsem si mohl postěžovat. Ale víte, všiml jsem si, že ten Ivan Nový nepřestal vědecky pracovat. On pracoval pro Akademii věd, takový průzkum nebo výzkum dělal, jak rostou některé vzácné houby na Šumavě. No to bylo složitý, on šel po té trati 13 kilometrů a najednou sešel z trati dolů do lesíka a tam měl nějaký hřib přívěskatý nebo bronzáka nebo takovou vzácnou houbu a u toho ze dvou latěk bylo takový měřidlo opřený o klobouk té houby, že to ukazovalo, o kolik milimetrů vyrostla třeba za 24 hodin. A to on zapisoval do toho a u toho stála cedulka připíchnutá, prosíme neničit, houba určená k vědeckému výzkumu. Jo? Skutečně nikdy se mu nestalo, že by tu houbu někdo uřízal snět. Jo? Nebo... Víte, když jsem ho pozoroval, že on nepřestal vědecky pracovat, tak já jsem se tím jaksi povzbudil, a začal jsem psát znova o filmu, protože tolik témat čekalo na to, až se jich někdo chopí. Řekněme Greta Garbo. Jo? Greta Garbo nechala filmu, když byla na vrcholu. Byla v nejlepším věku jako žena a jako herečka. Nechala toho filmu. No proč? Walt Disney natočil svůj první celovečerní film ne s Mickey Mousem a s Kačerem Donaldem, který měl vyzkoušený, celý svět to od něj chtěl, ty figurky, a všichni lidi chodili na tyho krátký grotesky a to. Ten jeho první celovečerní film nebyl s těma zvířátkama, byl s lidskýma postavama, s nimiž on neměl žádný zkušenosti, on nikdy nedělal filmy s lidma. To dělali bratři Fleischerové, ty dělali Námořníka Pepka a tyhle ty věci. Ne, Disney najednou udělal Sněhurku a Sedm trpaslíků. No, když to byl krok do neznáma, při tom prvním jeho celovečeráku, kdy si vypučil od bank, já nevím kolik milionů na to, jo. Proč to udělal takhle? Proč neudělal toho Mickey Mouse s tím Donaldem? No, to byly otázky, které pořád ležely na stole.
nemohl jsem se k ním dostat. Teď jsem se k ním dostal, pač najednou jsem třeba seděl v pekárnách jako skladník, byl jsem v suchu, v teple, ještě jsem měl čerstvý rohlíky z pásu. Ten Disney, tam se objevilo mnoho problémů. Podívejte, Sněhurku, ta je vytvořená podle dvou modelů. Dvě holčičky to byly, jo. On chtěl jednu, ale to se mu nepovedlo. Tak jedna holčička zpívá tu Sněhurku a jedna holčička ji tančí. A podle toho filmového obrazu ty tanečnice je to nakreslený potom. No tak ta, co zpívá, ta do dneška vystupuje s těma písničkama, babizna, jo, pod nějakých estrádách, Adriana Caselotti, to je teda opravdu ale hrůza. A tenkrát tak roztomile, ona měla italskou školu, koloraturní, tak zpívala tu holčičku. No ale o té druhé holčičce, to byla Margery Belčerová, o té nikde není prostě nic. O Disneym a o Sněhurce jsou knížek, já myslím, že stovky. Různých knih, které se tomu věnují, protože tam se vydělá na tom, že tam jsou ty barevné obrázky a tohle, tak si to lidi zase znova koupí a dětem to koupí. Margery Belčerová prostě nikde není zmiňovaná. Tak já jsem napsal v těch pekárnách, v tom teploučku, u těch rohlíků přes 20 dopisů. Zjistil jsem vždycky, že zase mi unikla, jo? Zase je v jiném městě, provdala se za někoho jiného. Ona se nejdřív jmenovala Belčerová, potom se jmenovala Čempionová, potom se jmenovala Bebitová, jo? Prostě tam měla různý filmaře za muže a vždycky se s ním odstěhovala třeba do jiného města. No, já jsem napsal přes 20 dopisů do té Ameriky a poslal jsem to na ty adresy, které jsem zase zjistil a nikdy jsem nedostal jako tu odpověď od ní. Potom přišel listopad, to už já jsem vydal jednu knížku ve Filmovém ústavu v Praze, jsem vydal knížku o německém filmu a o jednom filmaři, Rainer Werner Fassbinder. To byla knížka, která nemohla vyjít pod mým jménem, tak nějaký se našel hodnej pán, který tomu dal jméno a vyšlo to pod jeho jménem. A teď zase se mě někdo ptal, jestli je pravda, že jsem tu knížku vlastně psal já. No a teď jsem psal toho Disneyho, to jsem si říkal, to nevyjde nikdy, protože u nás nikdy nebudou Disneyho filmy. Disney byl velký republikán, on jako nebyl nějak nakloněný tomu takzvanému mírovýmu hnutí a mírovej medailím, který mu chtěli dávat, jo. Chaplin ji třeba převzal, jo. Ale kdo ví, co všecko za těma dle věcma je. No prostě Disney neměl o to zájem. Tak já jsem si říkal, ty filmy tady nejsou ani nebudou, proč by takováhle knížka měla vycházet, takže jsem měl naprostou svobodu. Mně žádnej nakladatel neříkal, kdy mám být s tím hotovej, co tam má být. Já jsem si sbíral obrázky a ty moji kamarádi, kteří byli v emigraci, Jiří Žák a Václav Požárek, ty mi pořád psali dopisy, jestli bych nechtěl, aby mi tam něco koupili a poslali, teď to není možný, že... No tak já jsem teda si řekl nějaký ty knížky filmový, měl jsem toho rukopisu moc. Najednou přišel ten listopad, najednou přijeli z Filmového ústavu a řekli, vy prý máte Disneyho, no teď sem přijdou všechny jeho filmy a nikdo neví prostě dost dobře, jak ty filmy teda vypadají a co v nich je a tak dále a to by bylo skvělý, vy prý to máte v šuplíku. Já jsem řekl, no jo, ale to je moc velký pro vás. A co by to mělo být, jako mělo by to být pro mládež nebo pro dospělý nebo pro filmový fanoušky nebo... No pro všecky takový jako, no Walt Disney a jeho život a dílo. Já pám, no ale mám jenom černobílý snímky, to já nevím. No Slováci prej vydávají barevně tohle tu knihu. Totiž firma Walt Disney měla svoji knihu, takovou, no řeknu napůl propagační, jo. Skvěle udělanou, s barevnýma fotkama, bylo tam všecko o rodině a o té výrobě, ale jako všecko říkám, že tam bylo, ale hlavně ty kladné věci takový, kterými se mohli chlubit. A věci zase složitější, kritický nebo takhle, tam třeba nebyly. To znamenalo, když vydáme tu firemní knížku o Disneym, tak všecko budeme mít prostě hrazený.
A když budeme vydávat vlastní, tak musíme otevřít peněženku, zaplatit za každou fotografii $50 autorského práva a tak dále. No tam bylo 200 fotek nebo kolik. Takže to bylo složitý, ale vydala se paní redaktorka moje zlatá, která dělala už na tom Fassbinderovi, se vydala do Frankfurtu, tam sehnala ty autorský práva. No prostě ten Disney byl už v tiskárně. A najednou moje žena přišla a povídala, hele, ve schránce je dopis, ale jdi si ho vyndat sám. Skutečně veliká žlutá obálka s americkýma známkama a tam teda byla fotka krásné dámy a čtyřstránkovej ručně psaný dopis, kde je celý život její a všecko, co jsem chtěl vědět. A začíná to. Dívám se denně na televizi, na zprávy z vaší země a uvědomuju si, že jsem dostala řadu dopisů z této země, kde se mě ptáte na můj život, ale nikdy neposkytuju rozhovory. Jenomže teď, když vidím, co prostě se u vás děje, no tak bych vám to ráda zodpověděla. Teď píše Margery Belčerová, Bebitová, nakonec skončila jako vdova po režiséru Segalovi, tak prostě mi píše všechny ty věci o sobě a tak dál. Je to ta Sněhurka, co jí tančila, jo? No, tak já jsem volal Pavlinku Kubíkovou do Prahy a povídám tu moji redaktorku a povídám, Pavlinko, je Disney v tiskárně? Ona řekla, samozřejmě. Já jsem řekl, Pavlinko, můžete to zastavit? Já jsem dneska dostal dopis od Sněhurky a je tam i fotka. Zítra to budete mít na stole. Můžeme to tam dostat do té knížky? No a víte, a teď jsou dvě možnosti, že jo? Ta jedna možnost, na tu jsme zvyklí všichni, to je v Čechách taková tradice, že uslyšíte, no bohužel už to nejde, jo? Nedovezli zboží, nebo něco prostě vám řeknou. A Pavlinka řekla, gratuluju vám, samozřejmě, to zastavíme. Věděla, že to scháním tak dlouho. No takže já jsem byl spokojený a myslím si, že Disney taky.

Já jsem věřil trošku na to, jak bych to tady vysvětlil, nevím, ale nechci říct záhrobní styky nebo něco takového, ale věřil jsem na to, že jsem v kontaktu s Fassbinderem, když jsem psal tu knihu, a věřil jsem na to, že jsem v kontaktu s Disneym, že mi pomáhají tu práci dokončit. Jo? A ukazovali na to určitý signály, nebudu to tady rozvíjet dlouho, abych z toho neudělal spiritistickou seanci takovou, ale prostě je to tak, že mi v tom napsání těch knížek pomohli nejenom ty živí přátelé, ale i ty přátelé z onoho světa. A to, když bych měl ilustrovat nějakým příkladem, tak by byl hezký příklad z toho, že jsem nemohl, když jsem dokončoval knihu v Fassbinderovi, tak jsem nemohl přijít na to, jak to bylo s jeho smrtí. Jeho našli v pokoji ráno, ho našel někdo prostě mrtvýho. Nikde jsem se nedočet, kdo ho tam našel, jak to, že někdo teda vniknul k němu do bytu a proč zemřel a jestli to byla sebevražda nebo ne. On dokončoval svůj poslední velký mezinárodní film Kerel. Tak jsem to nevěděl a byl jsem na chalupě na Šumavě, kde jsem dokončoval ten rukopis a měl jsem hodně pramenů k tomu, nekrology jsem měl z německých novin a všechno možné a nikde mi to nebylo vysvětleno a já jsem se namích a zvolal jsem jakoby do vzduchu teda, v té místnosti jsem zvolal: Rainere, prosím tě, přestaň dělat ty tajnosti, já to potřebuju vědět teď. A když jsem řekl to teď, tak se otevřely dveře a dovnitř vešla návštěva, malíř Jiří Šalamoun s dcerou Baruškou, a pokračovali v hovoru, který začal už venku. Protože ona se zrovna vrátila z Mnichova. Jak se má teta v Mnichově, ptal se otec. Dobře, ale zlobí Fassbinder. Od té doby, co umřel, leze za dětmi do jejich pokoje a blbnou tam. A jak vlastně umřel? No, ujel asi na tabletě a taky alkohol k tomu. Lehnul si v koutě na matraci a tam ho našla ráno teta, když pro něho šla. Čekali na něj naproti v jejím bytě, kde měl hrát jednu roličku v tom filmu, co dělá. Ale ten film už točila v Praze, vždyť si tam taky hrála. Ano, ale ztratil se. Tak ho točí znovu v Německu s Petrem Fondou. Ten Fassbinder mi takhle doručil tuto informaci na tu chalupu v tu chvíli, když už jsem to prostě nemohl vydržet, tady jsem to potřeboval vědět, a pověřil tím přítele Šalamouna, který nevěděl, že píšu o Fassbinderovi. Stačilo pak už jenom zjistit, že ona teta je režisérka Marianne S.V. Rosenbaumová a její film Mír s příchutí peppermintu vypráví o historii z roku 1945.

Boris Jachnin, jehož život je orámován daty 1932 a 2011, byl významným českým spisovatelem, filmovým historikem, publicistou a pedagogem, který zásadním způsobem ovlivnil formování filmové výchovy v Československu. A jeho rozhlasové osudy byly natočeny v roce 2004, připravila je Hana Soukupová, režii měl Aleš Vrzák a čtvrtou předposlední část můžete poslouchat zase zítra. A jaký je váš nejsilnější filmový zážitek nebo vzpomínka, milí posluchači? Na to se vás ptáme a ponoukáme k reakci na mailovou adresu mozaika@rozhlas.cz, protože nás také zajímá, který film podle vás chybí v 50 stěžejních snímků československé kinematografie sestavené filmovými publicisty pro seriál To byl můj film. Tak nebuďte skoupí na slovo, pište nám, je to s vidinou odměny na adresu mozaika@rozhlas.cz. A náš edukativní seriál bude pokračovat za pár minut. Dnes se zastavíme třeba u filmu Rok ďábla, kde zní tato píseň.

0: Pěkné poledne, bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poslanci by měli znovu hlasovat o novele měnící rozpočtová pravidla. Kreml potvrdil, že v Moskvě včera jednal šéf americké CIA. Ostravský festival Inverze představí směry současné literatury. Počasí bude oblačno až zataženo. Na severu místy přeháňky, odpoledne čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Teploty do 22 stupňů, na jihu až 25. Poslanci se dnes vrací k novele, která mění rozpočtová pravidla. Včera debatu přerušili po zhruba 10 hodinách diskuse o programu. Sporný návrh se do sněmovny vrátil kvůli vetu prezidenta. Koaliční poslanci ho chtějí přehlasovat, aby kabinet mohl připravit rozpočet na příští rok s vyšším schodkem, než dovoluje současná legislativa. Opozice kvůli novele chystá ústavní stížnost, pokračuje místopředseda lidovců Benjamin Činčila.
2: Prezident dal vlastně možnost vládním stranám znovu projednat zákon o rozpočtové odpovědnosti. Zákon, který my nazýváme zákonem o vyšším dluhu. Tahle vláda se rozhodla zadlužovat, rozhodla se k tomu změnit pravidla. My tohle považujeme za velké nebezpečí pro budoucnost téhle země.
0: Vládní koalice chce hlasování zařadit na pevný čas v odpoledních hodinách. Mluvčí Kremlu listu The Washington Post potvrdil, že v Moskvě včera jednal šéf CIA John Ratcliffe. Podle Dmitrije Peskova šlo o kontakty mezi ruskými a americkými zpravodajci. Žádné další detaily ze schůzky nezveřejnil.
3: Peskov pro ruskou agenturu Interfax dodal, že Ratcliffe nemluvil s prezidentem Vladimirem Putinem. Světové agentury, včetně Reuters a AFP, se domnívají, že šéf CIA v Moskvě mohl jednat o současné ruské válce na Ukrajině, americkém konfliktu s Íránem nebo o propuštění několika Američanů zadržovaných na ruském území. O Ratcliffově cestě dopředu neinformovali ani Bílý dům, ani Kreml. Podle listu Financial Times ale Spojené státy už dřív jednaly s Ukrajinou, aby na začátku týdne neútočila na Moskvu. Šéf ústřední zpravodajské služby byl v Rusku poprvé od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Generální štáb ukrajinských sil potvrdil, že ukrajinské drony v noci napadly rafinerii v ruském Kstově. Ta patří mezi významné zpracovatele ropy s projektovanou kapacitou asi 17 milionů tun suroviny ročně. Rafinerie vyrábí automobilový benzín, motorovou naftu a maziva. Ukrajinské bezpilotní stroje také způsobily masivní požár v jednom z největších logistických center internetového obchodu Wildberries v Kotovsku ve středním Rusku.
4: Rusko nad ránem zaútočilo prostřednictvím dronů na Černihiv. Bezpilotní letouny zasáhly obytný dům, ve kterém zemřela žena a čtyřleté dítě. Následkem útoku vypukl požár také v blízkých hospodářských budovách a obchodě. Na Charkov ruská armáda zaútočila proudovými drony a šáhidy. Zranění utrpělo 8 lidí. Ukrajinská okresní vojenská zpráva vyšetřuje také výbuch v Piščance v Dnipropetrovské oblasti a označuje ji za válečný zločin. Přesnou příčinu exploze, která zabila jednoho člověka a dalších 11 zranila, neuvádí. Úřady také musely evakuovat okolí místa výbuchu. Z Charkova Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Datová schránka bude od zítřka fungovat na nové doméně. Lidé se do ní dostanou jen na nové stránce datovka.gov.cz. Změna je součástí postupného sjednocování webu. Podle digitální informační agentury společná doména gov.cz usnadní rozpoznání skutečné stránky úřadu a sníží se tak riziko záměny s podvodnými weby. Po zítřejší změně je možné, že lidé, kteří mají heslo do datovky uložené v prohlížeči, ho budou muset zadat znovu. Pražští symfonikové FOK dnes zahrají ve Valštejnské zahradě. Koncert je součástí oslav 30 let Senátu. Orchestr pod vedením dirigenta Jana Kučery nabídne operní, muzikálové i filmové skladby. Zazní například hudba z West Side Story nebo filmu Sedm statečných, Titanic a Vzpomínky na Afriku. Koncert začne v 17 hodin, vstupy do zahrady se otevřou o hodinu dřív. Kapacita je ale omezená. V Ostravě dnes začíná literární festival Inverze, potrvá do 29. srpna a představí aktuální trendy v české i zahraniční literatuře. Autorská čtení, představení nebo besedy mohou lidé navštívit v kulturním centru Provoz, Studiu G, Galerii Fiducia a centru Pant.
5: Festival začne dnes v 18 hodin v kulturním centru Provoz. Svou knihu Seber se a jdi tam pokřtí autorka Barbora Sebera. Mezi hosty je také britská básnířka a performerka Sammy Rimes nebo novinář a dramatik Karel Hvížďala. Připravené jsou také doprovodné koncerty nebo program pro děti. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
6: počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, v jeho západní polovině území zpočátku i polojasno. Zejména v severní polovině území se bude místy vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera pak čekáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 22, v jižní části území 22 až 26, v 1000 metrech na horách kolem 14 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. A víc zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: 26. srpen v polovině, jedno smutné výročí, připadá na ten dnešní den. Tehdy pár dní po vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 68 zemřel Martin Frič, což je jedno z nejzářivějších jmen československé kinematografie. O něm jsme se už namluvili dost a dost a budeme a jsme tedy teď mnohem dál v historii naší kinematografie, filmografie. Tři poslední kapitoly máme před sebou a o čem bude ta dnešní, to nám tentokrát řekne filmová publicistka Jana Podskalská, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
2: Dobré poledne.
1: Tak o čem bude ta dnešní série?
2: Dnešní jsem se rozhodla věnovat Petru Zelenkovi, kterého považuji za jednoho z nejosobitějších filmařů nejen tedy generace let 90., ale vlastně i těch dalších minimálně jedné, ale spíše dvou dekád. Byť to filmu netočil zase tolik, jako třeba někteří jeho vrstevníci Jan Hřebejk nebo Vladimír Michálek nebo Jan Svěrák. Ale myslím si, že to bude důležité si připomenout jednak jeho autorskou tvorbu, jednak režijní a to, jak je vlastně renesančním člověkem, že pracuje také pro divadlo, překládá a vlastně píše zajímavé scénáře i pro televizní obrazovky.
1: Budeme poslouchat také tematickou hudbu.
2: Je to tak.
1: A máme tady první ukázku, já myslím, že netřeba představovat.

0: Přikrašlovat byl synem tedy dvou dramaturgů, respektive scenáristů, scenáristky Bohumily a Otta Zelenky, takže je to v těch, měl to prostě někde v genech a myslím, že, to, že s tím skvěle nakládá, že on se také dostal na famu, což samozřejmě i také byla pro něj výhoda, studoval v letech 84 až 91 scenáristiku a dramaturgii a už v té době na sebe upozornil některými studentskými pracemi. Poté, co skončil, tak vlastně krátkou dobu působil jako dramaturg na Barandově. A vlastně ve stejný čas se také podílel, to taková zajímavost, na britském vlastně vysílání, jmenovalo se to Checkmate, bylo to takový jako dokumentární pořad pro BBC o naší sametové revoluci, takže což pro něj byla velká výhoda. On tady mimo jiné, že tady skvěle píše, tak myslím, že má výbavu i dobrého anglického jazyka, takže také překládá například divadelní hry. To je takový ten jeho další. Je to prostě renesanční člověk, ještě se dostaneme k tomu, že je také výborným dramatikem. A můžeme si připomenout třeba také to, že ne všechno režíruje, co napíše. On třeba napsal také scénář Janu Hřebejkovi v jeho vlastně ještě, tuším, že to bylo ještě ve studentských časech, co všechno chcete vědět o sexu a bojíte se ho prožít, taková ta hezká jako odkaz na Woodyho Allena, na podobný jeho film s podobným názvem. A už tenkrát vlastně projevil ten svůj cit pro jazyk, pro takové jako hříčky, pro nějaké jakoby vlastně partnerské vztahy, pro takové ty problémy, které běžné problémy, které člověk řeší, a on se na to dokáže vždycky dívat z takového toho absurdního úhlu pohledu. Připomenu taky ještě jeho vlastně začátky televizní tvorby, kde vlastně sbíral první zkušenosti jako scenárista. Těch televizních snímků bylo několik, ale tady připomenu alespoň Svědkyni z roku 1991, kterou režíroval Zdeněk Zelenka a která vlastně vyprávila, byla to taková hříčka o tom, co se stane, když se taková ta obyčejná, hloupá Pavlačová drbna začne cítit strašně důležitě, a hrála ji naprosto skvěle samozřejmě Jiřina Bohdalová. A pak to byl také třeba televizní kousek, který se jmenoval Televize, který vyprávěl o otci, který se vrátí domů do rodiny a potřebuje jim říct, že dostal právě padáka, ale vlastně není možné to té rodině vysvětlit, protože ona zírá naprosto fascinovaně na televizní obrazovku, takže ta nešťastná vlastně věc, která se mu stala, probíhá vlastně v souvislosti s tím, co se odehrává na televizní obrazovce, a postupně se ukazuje, jak ty jednotlivé postavy začínají myslet a chovat se i jako ty figury právě z televize, takže to byl takový ten hezký kritický pohled na to, jak co s námi dělá zkrátka televize, jak obyčejní lidé jsou cloumáni tímhle médiem, jak se to projevuje v těch rodinných vztazích. No a pak už samozřejmě tedy nastoupily jeho celovečerní hrané filmy, které už tedy známe. Myslím, že tady Alice právě zmiňovala, kromě tedy Mňágy Happy End z roku 96, což byl jeho celovečerní debut, také Knoflíkáře. A pak tedy pokračovaly další filmy. Já jsem asi tak jako vysledovala takovou linku, že se posunul od takové té vlastně hudební scény, která ho hodně zajímala a kterou se inspiroval, třeba právě v tom Mňága Happy End, taky natočil třeba Vysací zámek, v Roku ďábla se velmi tady nechal inspirovat tím hudebním showbiznisem, on se vždycky na to díval, tam si vlastně jakoby trénoval ten svůj podle mě jedinečný vlastně způsob vyprávění, že to taková ta hra s mystifikací a s divákem, že vlastně se splývá fikce s realitou a vlastně nevíte, co je realita, co je ta fikce vlastně autorská, a je to vlastně úžasná hra, kterou pokud to diváka baví, tak si to velmi užije jeho filmy, a vlastně touhle metodou pracuje velmi často i nadále v těch dalších pozdních filmech.
1: V čem se podle vás ta jeho autorská tvorba liší od produkce filmařů generace 90. let?
0: Je to v podstatě už trošku to, co jsem teď naznačila. Myslím si, že je opravdu velmi originálním autorem, autorským režisérem, což je vždycky výhoda, když se vlastně režisér dokáže napsat svůj vlastní scénář a nemusí spoléhat na jiné. To v tom má velkou tedy výhodu. On je vždycky originální, vlastně nepředvídatelný. To mě na tom taky baví, že někdy má člověk pocit, že jako ho někam autor vede a najednou nastane nějaký nečekaný zvrat a celý ten příběh se otočí jinam. To Petr Zelenka velmi dobře umí, tak jako rafinovaně splétá ty různé motivy. Krásně to ukázal třeba právě v Knoflíkářích, o kterých myslím tady mluvila kolegyně Alice. Já jenom tady připomenu, jak jako tady vlastně dokázal do jednoho filmu díky šesti povídkám vlastně vsunout naprosto protichůdné nebo nesourodá témata, jako špatné počasí, atomová bomba, střílení lidských spermií do souhvězdí Andromeda a vliv na partnerské vztahy, třeba televize nebo plivání na vlaky. To se prostě může povedct jenom Petru Zelenkovi.
1: No a zmínila jste Rok ďábla také, jeden z těch
0: je to tak,
1: hudebních, respektive filmů, které se zabývají hudební scénou.
0: Ano, to je jeden z těch, které mám velmi ráda. Vlastně to je taky tak ta metoda podobná, kterou si vyzkoušel v Mňáze Happy End, ale tady ji posunul ještě někam dál. V tomhle případě se tedy inspiroval několika postavami, jednak tedy samozřejmě Jaromírem Nohavicou, který tady hraje takového jako záhadného tajnůstkářského guru a v takovém jako zvláštní interakci s Plíhalem, což je takový ten známý, vlastně málomluvný muzikant, který, se kterého vypáčit dvě souvislé věty je umění. Asi o tom hudební publicisté ví svý. A to tady se krásně taky ukazuje. Vlastně on použil ty jejich archetypy vlastně i pro ty postavy. Často mu to vlastně takhle splývá dohromady, že to, co je vlastně v reálu, tak se nějakým způsobem odráží i v tom, co vlastně, o čem jsou ty postavy, o kterých vypráví a o kterých, které režíruje. Je tady taková ta krásná zase jako mystifikace vlastně se nějakou skupinou, v tomhle případě tady Čechomor, který tady ukazuje jako nějakou skupinu, která je na vzestupu, a já jsem si vlastně uvědomila po těch letech, jaký byl vizionář, že vlastně spoustu toho odhadl v tom filmu, přestože ten rok Ďábla vznikl v roce 2002. Tak tady vlastně ukázal jednak charakter obou těch muzikantů, jak tedy Nohavici, tak Plíhala. Nohavice nás v mnohem překvapil v dalších letech, třeba to naposledy před rokem.
1: Ano.
0: Totéž tedy Jaromír Plíhal. A samozřejmě Čechomor se skutečně stal tou kapelou, která se stala posléze slavnou. A mimochodem je tady ještě důležitá poznámka, že vlastně František Černý tady velmi příjemně překvapil. Bylo vidět, že si rozuměl s Petrem Zelenkou, že to jako vlastně předvedl dobrý herecký výkon, ačkoliv bychom to od takového muzikanta vlastně možná nečekali. Mám tady ještě jednu citaci k tomu filmu, která za to stojí. Takovou spíš jako parafrázuji tady od Jaromíra Nohavici, který vyprávěl o tom, jakým způsobem se ten film připravoval, že když ho vlastně líčili do podoby toho ochlasty, protože on tam, že jo, má ten velký problém s alkoholem, je to jedna z těch linek filmu, a viděl ty odulé tváře, rty a kruhy pod očima, tak se strašně vyděsil, že vypadal skutečně jako potom půl litru rumu, který bohužel dřív byl zvyklý pít, a tak se zděsil, že začal chtěl hned psát písničku a napadl ho verš: ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, a pak si uvědomil, sakra, já už jsem ji jednou napsal.
1: No, my máme ukázku.
0: Je to tak,
1: pojďme
0: na ní.
2: Kluci. NTAK. Nohavicova teorie alkoholického kopce. Vypadá to jako sranda, už není to sranda. Kopec. K. Jo? Na úpatí toho kopce. Normální průměrný Čech. Jo? Chlastá, jak duha, a jde nahoru. Jo? Dokud jde nahoru, je všechno v pořádku. Absolutně všechno v pořádku. Jo? Kde je průšvih? Tento bod, vrcholek, jo? To znamená bod zvratu, breakpoint. Tady, poté, finito. Tam ti nepomůžou doktoři, tam ti nepomůžou psychologové, tam si nepomůžeš sám. Prostě úplný konec. O co jde? Někdo chlastá celý život a nic se mu nestane. Proč? No, protože ten jeho kopec, jo, výška toho kopce, je strašně vysoký. On prostě furt celý život tam popí a furt leze nahoru. Bohužel, nikdo z nás neví, jak ten kopec máme vysoký. Jak ten kopec máme kdo vysoký.
1: Proslula Nohavicova teorie alkoholového kopce z roku Ďábla filmu Petra Zelenky z roku 2002. No a my budeme mluvit po následující hudbě o Petru Zelenkovi jako autorovi divadelních her, která je převádí na filmové plátno.
3: To byl můj film.
4: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
3: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
4: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už

o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

relief s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

0: lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Jaromír Nohavica po druhé v jedné své legendární písni, ale zpět k Petru Zelenkovi, který píše a režíruje své divadelní hry. Některé převedl i na filmové plátno a o Petru Zelenkovi dnes mluvíme s Janou Podskalskou. Jenom můžete připomenout, o které ty tituly jde a jak se mu povedly podle vás?
2: Je jich několik, on samozřejmě je známým autorem divadelních her, já jenom připomenu pro pořádek, že samozřejmě nejvíce je spjatý tedy se scénou Davidského divadla, pro kterou napsal asi nejvíc her, jenom pár připomenu příběhy obyčejného šílenství, o kterých tady bude řeč, pak třeba Teremin, Dubbing Street, Elegance, Molekuly nebo Fifty, které si myslím hrajou do dneška, ale taky třeba napsal hry pro Studio 2, Beckham, Amatéři nebo Žáby, takové jako úžasné vlastně jako by mono drama pro Ivana Trojana, se kterým tedy cestuje nejen ve Studio 2, ale vlastně i po vlastně těch českých a má s ním velký úspěch. Ale třeba taky pro Národní divadlo Ohrožené druhy a pro jeho České divadlo v Českých Budějovicích Očištění, Živý obraz, nebo aktuálně je to Da Vinci, takže skutečně spolupracuje s celou řadou scén. Mimochodem některé jeho věci vlastně přejímají třeba i zahraniční divadla. Vím, že hodně jsou to polská divadla, ale taky teď myslím hovořil o tom, že někde jsou amatéři i na slovenské scéně. Takže je to zjevně jako oblíbený dramatik a myslím si, že právě. A my tady se dotkneme alespoň tedy dvou těch jeho převodů vlastně na filmové plátno. Jednak jsou to už zmíněné příběhy obyčejného šílenství, které natočil podle vlastní hry v roce 2005 a vypráví vlastně o takovém jako nešťastném člověku, kterému se vlastně rozpadá život pod rukama, kterému nevycházejí vztahy, který marně hledá nějaké nové vztahy, který se tak jako snaží inspirovat někde ve svém okolí. Bohužel nemá ani příliš dobré zázemí, jak si ve své rodině, protože rodiče taky nemají úplně nejlepší vztah k sobě. Každý má prostě nějaké zvláštní podivnosti. On má vlastně Zelenka ten dar vychytávat tyhle ty takzvané lidské podivnosti, které máme v podstatě všichni, že nějakým způsobem se v určitých situacích chováme jako podivně a absurdně a on má na tohle to cit, dokáže to skvěle napsat a zachytit v těch dialozích. V tomhle případě tedy psal tu hlavní roli pro Ivana Trojana, který perfektně odvedl takového toho nešťastníka, který se potácí v tom svém životě a není vlastně schopný navázat žádný normální vztah. Vynikající role tady také vlastně měl pro Ninu Divíškovou a Miroslava Krobota, kteří právě zahráli ty rodiče, ta slavná scéna Niny Divíškové, která prostě jde bez toho spodního prádla ulicemi a vlastně neví přesně, kde je. A ona to tak výborně vystřihla. Takže vlastně to všechno tak jako hezky do sebe zapadá, že jednak napíše dobrý scénář, vybere si dobře herce a dobře tedy ty scény zrežíruje a dobře herce vede. Takže a přitom tomu vlastně dal nový rámec. Já myslím, že u něj je právě vynikající, že mu nikdy nejde o takový ten jako akademický vlastně přepis vlastní hry na filmové plátno, takže to vlastně nakonec působí jenom jako ta skutečně divadelní nějaká konverzačka, která jenom má nějaké filmové kulisy, ale vždycky o tom přemýšlí, jakým způsobem to skutečně převést tak, aby to mělo tu filmovou řeč, co se mi na tom líbí. A to třeba platí i pro jeho Dubbing Street, také divadelní hra, která vznikla vlastně pro Davidské divadlo a která dostala vlastně podobu seriálu v roce 2018 díky České televizi, kde tedy zase vyprávěla o takovém zákulisí vlastně jednoho malého dubbingového studia, o tom, jak zápasí prostě se vším možným, s nedostatkem lidí, s nedostatkem peněz, s absurdními zakázkami, které se jí nechce plnit. Prostě byl tam, samozřejmě se tam odrážel jeho vlastní zkušenosti z té tvorby i samozřejmě z debat s herci, kteří tím procházejí a různé takové ty osobní jako konflikty vlastně zákulisí a ješitnosti a vlastně tím zároveň dokáže diváka skvěle bavit. Myslím si, že to nebylo jenom pro ty, kteří znají víc to zákulisí tohohle konkrétního prostředí, ale že prostě zaujme celou řadu diváků, což ostatně potvrzovali i televizní diváci.
1: Ještě mi připomeňte, on, když to působení v na divadelní scéně, on napřed psal scénáře a teprve potom začal ty svoje divadelní hry režírovat, nebo to bylo současně?
2: Většinou někdy to bylo tak a někdy naopak. Třeba příběhy obyčejného šílenství vznikly skutečně jenom především jako divadelní hra pro Davidské divadlo a až teprve potom tedy se rozhodl ji převést. A vlastně s Dubbing Street to bylo stejné. Ale přemýšlím o tom, kdy to vlastně byla ta opačná situace.
1: Já bych chtěla připomenout velmi zajímavý dokument o Davidském divadle v České televizi, kde právě jedna kapitola byla věnovaná Petru Zelenkovi.
2: Ano.
1: A oni tam právě herci řešili ta úskalí, kdy vlastně on se potýkal s tou divadelní reží oproti té filmové.
2: Je to tak,
1: že mu vlastně radili.
2: Je to tak. Byl to třeba případ Karamazových, které sice nenapsal, ale nicméně taky vlastně vyšel z divadelní inscenace, která se hrála v Divickém divadle, ale tady byl tedy jiný autor, jak známo, tedy Dostojevský, a my se k tomu ještě dostaneme.
1: A my jsme se dotkli také tedy té televizní tvorby pro televizní stanice díky Dubbing Streetu. Ještě něco z téhleté tvorby byste zdůraznila?
2: Určitě, protože on vlastně souběžně, myslím, s tím, jak točí celovečerní filmy pro kina, a v posledních letech se mi zdá, že to tak jako trochu slábne, on to i připouští, že vlastně nemá úplně tu správnou motivaci a že se spíš jako obrací do televizní tvorby. Takže kromě toho, že začínal samozřejmě na začátku třeba v České sodě, že byl také spoluautorem některých dílů České sody, slavného satirického pořadu, škoda, že už ho nevysíláme, a škoda, že už žádný takový podobný nenastal. Dneska myslím, že by měla hodně témat.
1: Ano,
2: stvárnění, tak se také třeba, protože ho vždycky zajímal takový ten společensko-kritický pohled vlastně na dobu, ve které žijeme, a na to, jak se lidi v ní chovají, tak ho evidentně zaujala, to je vlastně ne tedy z jeho autorské dílny, ale třeba seriál Terapie, ke kterému byl také přizván. To je vlastně izraelský formát a měl několik řad, a Petr Zelenka samozřejmě nebyl jediným, kdo se na tom podílel, ale myslím, že ten jeho rukopis tam místy byl také znát, jak autorsky, tak i režijně. A muselo ho to zajímat, tady to zase byla taková ta druhá kapitola, která myslím, že se často taky objevuje v jeho filmech, spíš to soukromí, vlastně soukromé partnerské, rodinné vztahy, problémy, takové ty neurózy, které si sebou nějakým způsobem neseme, které nějak nás ovlivnily v určité fázi našeho života a se kterými bojujeme, a tady to tedy postavy vlastně bojují společně s psychoterapeutem, kterého tu hrál, myslím dobře, Karel Roden, přesně tak. No a pak je to jsou tedy jeho autorské věci, jednak Dubbing Street, o kterém jsme už mluvili, tak se možná k němu nemusíme vracet, ale je to především vlastně poslední jeho projekt, který udělal pro Českou televizi, a to byly loni Limity, které se tedy setkaly s takovou jakoby kritičtějším trošku ohlasem, ale já si myslím, že to vlastně přesně sedělo tomu, co ho zajímá v posledních letech. On už vlastně v tom svém posledním celovečerním filmu pro kina Modelář, kde hrál Jiří Mádl, projevil ten svůj zájem vlastně o stav planety, o ekologii, o to, jak se chováme prostě k přírodě, o to, jak se vlastně ty manažeři a někteří vedoucí různých továren chovají a samozřejmě tím svým takovým tím ironickým způsobem, takže se toho zároveň člověk i bavil. Myslím si, že víc než ten Modelář, který byl vážnější, jsou Limity přece jenom vtipnější. Tady byl takový, jako vlastně připomenu ten příběh, že vlastně to bylo o muži, který vyhrál tender na likvidaci azbestu skončící hnědouhelné elektrárny. Hrál ho Aleš Háma poměrně překvapivě. Řadu lidí vlastně neoslovil, tvrdili, že vlastně na tu postavu neměli. Já si teda myslím opak. Myslím si, že dostal jako dobrou příležitost a ukázal, že dokáže zahrát i takovouhle postavu toho trošku blbečka, který ale vlastně v tom umí nějak jako chodit, a zároveň je trochu nešťastný z toho, jak se mu třeba nevedou rodinné vztahy doma. Mimochodem skvělou roli tu měla Táňa Diková, Wilhelmová, nebo další postavy, třeba Jaroslav Plesl, který hrál takového jeho parťáka. A trošku se tady dotknul i generačních rozdílů. On vždycky vlastně nemá to jenom, není to vždycky jenom jedna příběhová linka, je jich tam víc. To je vlastně taky zábavné ty věci sledovat. Podařené hlášky, dialogy, opět se tady objevovaly. Byť si myslím, že částečně ta kritika je oprávněná, že možná je to přece jenom trošičku slabší v tom vyznění, než jsme zvyklí u Petra Zelenky, býval ostřejší, ale taky je to asi věkem a možná i třeba tendencí nějakým způsobem, ke které byl tlačen třeba Českou televizí, aby ten seriál byl přístupnější pro širší publikum.
1: A myslíte, že se trochu odklání, nebo že se nějak posouvá ten jeho osobní vývoj a odklání se od těch témat, těch právě, že si vybíral ty různé lidské podivnosti, že se odklání od tohoto a třeba se posouvá k nějakým celospolečenským problémům.
2: Přijde mi to tak, že jak to už jsem tady zmínila, vlastně ten film Modelář, ale taky to třeba byl předchozí, ještě před Modelářem, Ztraceně v Mnichově, to bychom také měli připomenout, film, který natočil v roce 2015, a kde krásně strukturoval v mnoho vrstev na tém skutečně tedy filmu, který nebylo úplně jednoduché rozšifrovat. Já jsem to dala až na podruhé některé ty linky. Vlastně, jak to máme s tou historií, trošku revidoval vlastně na základě jedné studie, tuším, že Antonína Tesaře, který napsal o Mnichovu, o tom, jak cítíme ublížení, ale že to vlastně možná všechno bylo úplně jinak. Tak tím jsem vlastně inspiroval a rozehrál to v několika vlastně jakoby rovinách tohohle filmu, který byl pro mě tady docela zábavný a zároveň i pro řadu lidí, myslím, poučný, ale je skutečně to chce asi se na ně třeba podívat dvakrát, ale považuji ho za jeden z jeho vlastně nejlepších.
1: No vidíte, tady se ukazují ty divácké limity moje.
2: Ano.
1: Všechny ty snímky, seriály jsem viděla a u let, kterých nevím, že jsou dílem Petra Zelenky. Tak o Petru Zelenkovi budeme s Janou Podskalskou mluvit i za pár minut.

0: Tak ještě jednou Rok ďábla, Zelenkův film z roku 2002 a kapela Čechomor, Píseň mezi horami. Jano, kam byste Petra Zelenku, nejen v kontextu těch 90. nultých let, ale obecně v té vlastně domácí filmové produkci, filmové tvorbě zařadila?
1: No, v podstatě vidím jako takového opravdu jedinečného solitéra, který nemá moc, jako, nebo nemá srovnání s jiným ze svých filmařů, protože už z těch důvodů, o kterých jsme tady vlastně mluvili, myslím si, že skutečně je pro ně typická taková ta odvaha jít jako za hranice běžného vyprávění, zkoušet vlastně jiné úhly pohledu. Ta hra s mystifikací, ta pořád tak jako prolíná jeho tvorbou, ale i třeba s tou ironií, se sarkazmem se nebojí prostě ty věci jako pojmenovávat poměrně ostře, což ne každý z jeho kolegů má, na rozdíl třeba od Jana Hřebejka, který má ty své laskavé filmy. Je to pro ně taky typické, máme rádi, ale Petr Zelenka šel vždycky dál a trefoval se vlastně do různých jako témat od toho hudebního showbiznesu, o kterém jsme mluvili, o takové té manipulaci tady tohohle toho prostředí, o třeba mediální, taky manipulaci mediálního vlivu na lidi, na jejich uvažování, takové ty falešné různé bludy, falešné modly, tohle všechno ho zajímá. Má prostě cit pro aktuální látky a dokáže dobře mixovat vlastně vážná témata s tím humorným pohledem, což je vždycky ideální a taky se hrozně hezky hraje s divákem. Takže to myslím, že je pro něj asi jako nejtypičtější a v tom si myslím, že je jedinečný z hlediska toho kontextu, nejenom tedy 90. let, jak jsem říkala na začátku, ale obecně českého filmu.
0: No ale posledním filmem je tedy Modelář z roku 2020.
1: Je to tak.
0: 6 let. Dočkáme se podle vás nějakého nového filmu Petra Zelenky?
1: Já jsem ho tak trošku naťukávala teď v létě a pokud vím, tak se vlastně zmiňoval o tom, že teď nemá úplně motivaci psát vyloženě scénář pro celovečerní film, ale je pravdou, že on se hodně věnuje tomu divadlu a taky tedy televizi. Vlastně se ani nedivím, že v tom vidí větší potenciál, protože dneska je skutečně těžké dát dohromady prostředky na zafinancování celovečerního filmu, byť existují různé fondy, ale tam pořád těch peněz je vlastně málo. Takže tady se samo evidentně jako nejenom jemu otvírají daleko širší možnosti, takže tomu rozumím. Vím, že píše nějaký seriál o filmových festivalech, nic bližšího ne, ale ano, skutečně tohle plánuje a myslím si, že z jeho úhlu pohledu to určitě nebude jedno obyčejný seriál jen tak filmových festivalech, že si tam najde svoji jízlivou
0: linku.
1: Ano, ano. A silnou linku. Ale taky připravuje tedy divadlo, opět pro Davidské divadlo, a to se jmenuje Hlad. Tady teda mám konkrétnější informaci trošku, které je vlastně do jisté míry inspirovaný realitou. On snad chystal kdysi pro Fera Feniče v rámci toho cyklu Fabio, jak se žije. Nějaký dokument o tom, jak se žije hladovkářům, ale ukázalo se, že žádný z hladovkářů nechce v tom filmu vystupovat, takže to téma nakonec se schodilo ze stolu. Ale asi v té hlavě pořád nějak bylo přítomné, takže ho to inspirovalo k tomu, že tady nakonec napsal divadelní hru pro Davidské divadlo. Jaké bude obsazení, nevím, ale to je vlastně asi ta největší jakoby aktualita nebo novinka, kterou
0: mě zajímalo, koho
1: můžeme
0: donutil
1: čekat.
0: Držet hladovku.
1: Ano. Nechme se překvapit, ale bude to určitě vtipný.
0: A který film z té jeho tvorby je pro vás ten nej?
1: No pro mě jsou to Karamazovy. Už tady Alice už měla své knoflíkáře, tomu taky rozumím. Já tady mám jako druhý takovýhle velký tenhle film, protože už jsem to tady trošku zmínila. Oceňuji na tom právě to, že kromě toho, že tady je záznamem vlastně skvělé inscenace, kterou udělali právě herecký soubor Davidského divadla, tam tedy v režii Lukáše Hlavici, tak on tomu dal vlastně ten další ještě jakoby rozměr, protože skutečně nad tím hodně přemýšlel, jak to převést. Původně skutečně měl jít jenom o nějaký záznam, jak se domlouvali s producentem Čestmírem Kopeckým, který mimochodem byl velmi prozíravým producentem a díky němu vznikla řada dobrých českých filmů. Teď už se v té branži neobjevuje, ale Karamazovi vlastně ve filmu dostali skvělý, takový jako geniální, řekla bych, koncept v tom, že přijíždí vlastně parta pražských herců do polského Krakova, kde v ocelárně takové jako zkoušejí vlastně své představení bratři Karamazovi. Mají se s ním zúčastnit nějaké alternativní místní přehlídky na téma Dostojevsky a do toho vlastně do té divadelní zkoušky, kde samozřejmě hrají herci, kromě toho, že hrají ty postavy Dostojevského inscenace, tak hrají i sami sebe a ještě se vlastně do toho prolíná další taková jakoby linka místního polského údržbáře z těch oceláren, který tam zažívá vlastně strašné drama, kterému umírá syn po té, co se mu stal nějaký těžký úraz vlastně právě v té továrně a najednou se ta témata vlastně toho filmu filmu o jako otázkách lásky, nenávisti, žárlivosti, mamonu nebo víry a ztráty víry a takové té touhy po nesmrtelnosti začínají jakoby prolínat s těmi tématy podobnými právě tohle toho údržbáře a jeho, vlastně jeho nějaké interakce s tím divadelním souborem, kde se taky řeší vlastně otázka viny a odpuštění, nějakého očištění, protože on se cítí samozřejmě zodpovědný za úraz toho svého syna. A stává to úplně jiný rozměr, najednou se člověk dostává do dalších jako výšin a je skvělé, jak vlastně Zelenka vzal do hry celé to prostředí. Tam prostě hrají ty háky tovární a jsou tam koleje a vozíky a taková ta těžká, vlastně hrozně jakoby odcizená technika, která tam nějakým způsobem vstupuje do té těžké hry, vlastně to má docela dobrou takovou jakoby souvislost s ní. A samozřejmě spolehl se, myslím si, správně na sehraný ansábl Davidského divadla, který tady odvádí vynikající výkony od Ivana Trojana jako starého Karamazova přes Igora Chmelu, Martina Mišičku, Davida Novotného, Lenku Krobotovou a další. Jsou tam, myslím, dvě postavy nebo jedna postava navíc. A ještě je vlastně skvělé, že se sice točilo částečně v Krakově, ale většina těch továrních scén vznikala vlastně v Hrádku u Rokycan, kde objevili tedy štáb Petra Zelenky dobré prostředí. Takže to namixováno spolu s tou hrou, pro mě to je do dneška strašně silný zážitek a samozřejmě je to taková ta spolu s hudbou je a Kačmarka, kterého bych tady ráda taky ještě připomněla, který skládal hudbu polský tvůrce, tak je to pořád strhující zážitek i po těch letech a vlastně vypráví kromě spousty jiných jako témat pro mě o té očistné síle vlastně umění, co dokáže dělat umění a taky to trošku o tom, že vlastně někdy větší dramata než divadlo píše sám život.
0: No představte si mi úplnou náhodou, tady máme ukázku.
1: No to snad není ani možný.
2: No tak Ivane, řekni, je Bůh, anebo Bůh není? Čemu se směješ?
3: Bůh není.
2: Aljoško, je Bůh?
3: Bůh je.
2: Na co nesmrtelnost? Ivan, je nějaká nesmrtelnost? Třeba jen taková docela malá nesmrtelnost.
3: Ani nesmrtelnost není.
2: Takže není nic? Nebo je přeci jen nějaké něco?
3: Ne, naprosté nic.
2: Naprosté nic. Alexej, je nesmrtelnost?
4: Ano, je nesmrtelnost.
2: Je Bůh i nesmrtelnost?
4: Nesmrtelnost je v Bohu.
2: Pravděpodobnější je, že pravdu má tadyhle Ivan. Když ten člověk pomyslí, co už se za celá ta tisíciletí vyplýtvalo sil na tuhle tu marnou víru. Ale Ivane, dám se tě ještě jednou, naposledy. A opravdu, je Bůh nebo Bůh není?
3: Naposledy a opravdu vám říkám, že Bůh není.
2: A kdo se to tady člověku posmívá, co?
3: Pravděpodobně ďábel.
2: A ďábel je?
3: Ne, ani ďábel není.
0: Ivan Trojan excelující v roli starého Karamazova. Jano, ale já o vás vím, že jste trošku váhala mezi těmi bratry Karamazovými v té divadelně filmové inscenaci vlastně Petra Zelenky a s knoflíkáři. Tak proč tedy volba padla na knoflíkáře? V tom vašem výběru figurují Karamazovi, v tom výběru 50 nejfilmu.
1: Ptáte se na Karamazova nebo na ty knoflíkáře?
0: Proč jste si vybrala, proč volba padla raději?
1: Protože vlastně jsem zjistila, že ten divácký zážitek je pro mě silnější než z těch knoflíkářů. Já jsem je shodou okolností viděla někdy na začátku léta na Artu v televizi a ten celý, jednak ten dojem z celého toho vlastně filmu je úžasný, ale pak to jako vlastně ještě podtrhne ta závěrečná scéna, kdy se zvedá ta pomyslná opona, tam se tuším zvedá nějaké ocelové dveře a ten herecký soubor vlastně vychází ven po celém tom strašlivém vlastně představení, které hrál víceméně pro toho jediného diváka, což je ten údržbář zmiňovaný. A tam nastane takový pocit jako očištění vlastně, nejenom to, co jsem říkala, ta očistná síla vlastně umění tady v tom případě divadla, nejenom tedy pro ten herecký soubor, ale i pro byť třeba jediného diváka a to pro mě má tu větší vlastně asi víc strhující sílu než třeba ty knoflíkáři.
0: Jana Podskalská, filmová kritička, připravila dnešní kapitolu ze série To byl můj film. Věnovali jsme se tvorbě Petra Zelenky. Díky moc, budeme pokračovat zase zítra a ještě pozítří. A připomínám, milí posluchači, že stále se můžete do našeho projektu zapojit a hlasovat o nejlepší český film všech dob. Na našem webu je 50 titulů, kterou sestavili autoři tohoto našeho projektu. Tak se tam ještě podívejte, byť stále vedou všichni dobří rodáci. Jana, moc děkuji za dnešek.
1: Díky za pozvání a krásný den všem.
5: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
6: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
5: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Vynález vzkázy Žila Verna nebo barva z vesmíru H.P. Lovecrafta.
1: Jako každé léto poslouchejte pokračování za 5 minut.
0: 2 hodiny slova a hudby každou středu ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

Jaroslav Ježek a jeho tři strážníci v podání Tomáše Víška. No a na naší výzvu, abyste nám napsali o svém nejsilnějším filmovém zážitku a vzpomínce, jsme dostali krásnou reakci. Cituji, někdy okolo roku 1980 jsem se dozvěděl, že režisér Miloš Forman natočil v Americe film Her. Bohužel v našich kinech se nedával, protože byl zakázán. Jednoho dne jsem objevil, že film hrají v sousedním Polsku, což byl impuls okamžitě tam zajet. A tak jsem zbalil stan, spací pytel, kolo a nočním vlakem hurá do Varšavy. Hned jsem mazal do kongresového sálu obrovského biografu a zakoupil lístek na odpoledne představení, které bylo spontánním zážitkem. Na konci filmu polští diváci povstali a velkým potleskem ohodnotili film. Měl jsem z toho slzy na krajíčku, hybaj do pokladny a koupil vstupenku na večerní představení, kde se všechno opakovalo. Zkrátka super zážitek. Poté jsem vzal kolo a hybaj za město k nějaké továrně, kde jsem u plotu ve stanu přespal. A ráno jsem na kole vyrazil domů do Čech. A doma jsem se vychloubal nevěřícím kamarádům, že jsem film od pana Formana viděl. Všichni jsme se doškali po roce 1989, kdy byl film uveden i u nás. Tak tolik o největším zážitku s filmem Vladislav Plocek z Teplic a my moc děkujeme za tuhle odpověď a těšíme se na další vaše reakce, vzpomínky a filmové zážitky na adrese mozaika@rozhlas.cz.

0: A je to 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud. SPD vede ohledně zpráv o extremismu s ministerstvem vnitra spory dlouhodobě a podalo víc žalob. Jediné pravomocné rozhodnutí padlo loni v říjnu, kdy dal soud za pravdu hnutí SPD. Dluhy Čechů rostou. Za první polovinu roku se meziročně zvýšily o 16% na skoro 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat společnosti KRIF. O desetinu přibyl také objem půjček, které lidé nezvládají splácet. Většinou jde o spotřebitelské půjčky nebo nesplácené úvěry na bydlení. Švýcaři v referendu na konci září rozhodnou, jestli schválí přísnější formu neutrality. Ta by vedení země znemožnila uvalovat ekonomické sankce nebo spolupracovat s NATO. S návrhem přišli švýcarští konzervativci. Neutralitu podle nich podkopalo připojení země k protiruským sankcím. Návrh budí obavy z narušení vztahu se zbytkem Evropy. K případné změně se naopak kladně staví Rusko. Průzkumy veřejného mínění zatím naznačují, že Švýcaři si budou chtít stávající podobu neutrality zachovat. Země má neutrální status přes 200 let. Do Německa míří americká robotická taxislužba Waymo. Pro provoz vozidel bez řidičů si vybrala bavorský Mnichov jako první město v Evropské unii. Službu chce spustit v závěru příštího roku. Už za pár týdnů by ale měly začít testovací jízdy. A počasí bude oblačno až zataženo, na severu místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne a večer budou srážky ubývat a částečně se vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu až 25, na horách pak kolem 14. A víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: S přáním pěkného dne vás jí provází Daniela Čermáková, zůstane to tak do 14. hodiny a do té doby můžete poslouchat u nás na Vltavě povídku jako film o životě v 80. letech v Československu. Za půl hodiny vám předložíme tento text Michala Šandy, psaný přímo pro tuto příležitost, tedy pro filmové léto na Vltavě. No a teď jedna z posledních filmových klapek v tomto čase, tedy po 13. hodině, která doufám udělá radost vám stejně jako mně, neboť budeme poslouchat skladby retro jazzového souboru The Bryan Ferry Orchestra.
0: Klapka.
2: Dnešní díl Klapky jsem věnovala orchestru, který ladí dobovou atmosféru filmů do 20. let 20. století. Žánru, který hraje, se říká retro jazz a tím souborem je The Bryan Ferry Orchestra. Založil ho britský zpěvák Bryan Ferry. Jeho prvotní motivací bylo zjistit, jak melodie jeho známých písní obstojí bez zpěvu, pouze v instrumentální podobě a ještě navíc v podobě retro jazzové. Ferry s orchestrem na prvním albu nehraje ani nespívá, což recenzent BBC označil za zvláštní koncept, kdy Ferry téměř varholovsky moudře mlčí, zatímco spolupracovníci s sítotiskem otiskávají jeho vlastní ikony. Tento počin hodnotí jako fascinující a matoucí zároveň. První album The Bryan Ferry Orchestra vyšlo v roce 2012 pod názvem The Jazz Age a odstartovalo následné spolupráce s filmem. A tady je první ukázka z alba. Schválně, jestli v ní poznáte známou Ferryho píseň z 80. let. U poslechu Klapky vás dnes vítá Kristýna Šrámková.

Don't Stop the Dance je stejně jako ostatní skladby z alba The Jazz Age, původně písní Briana Ferryho. Tento anglický zpěvák a skladatel se narodil v roce 1945. Známý je hlavně jako frontman kapely Roxy Music, kterou založil v roce 1970. Vedle toho vystupuje i jako solový zpěvák s osobitou image. Podle deníku The Independent, Ferry a jeho současník David Bowie ovlivnili svou hudbou i vystupováním celou generaci. A Peter York dokonce označil Ferryho za umělecký objekt, který by měl viset v britské galerii Tate. I když Ferry s orchestrem běžně nevystupuje, můžeme ho slyšet třeba na soundtracku k filmu Velký Gatsby, o kterém ještě bude řeč později. Jeho hlas je popisován jako elegantní svůdný chraplák.

Jazzové aranže pro The Bryan Ferry Orchestra napsal klavírista Colin Good, a to po vzoru kapel z období 20. let 20. století, raného jazzového věku. 15členný orchestr zahrnuje kornet a trubku, trombón, klarinety, saxofony a klavír. Jeho součástí jsou i smyčce a kytara, která se připojuje k charakteristickému rytmickému banjo, které

album The Jazz Age inspirovalo i tvůrce televizního seriálu Babylon Berlin. Jeho děj se odehrává v německém hlavním městě v dravém tempu zlatých 20. let. Je plný velkolepých montáží, složitých tanečních choreografií a dává nahlédnout do berlínské klubové scény. Kromě předchozí skladby Avalon je na seriálovém soundtracku, kterému jsem věnovala jednu z klapek, i jazzová verze písně Alphaville.

Režisér filmu Velký Gatsby, Baz Luhrmann, znal tvorbu The Brian Ferry Orchestra už ze seriálu Babylon Berlin a proto oslovil Ferryho, aby vytvořil několik jazzových skladeb přímo pro jeho film.

Brian Ferry si se svým orchestrem zaspíval i na festivalu v Cannes, kde se slavila premiéra filmu Velký Gatsby. Na hudbu jazzového orchestru si zatančil i režisér se svou manželkou Catherine Martin, která za kostýmy a výpravu filmu získala dva Oscary.

Velkého Gatsbyho natočil Baz Luhrmann podle nejslavnějšího románu Francise Scotta Fitzgeralda v roce 2013. Šlo už o třetí sfilmovanou verzi románu. Hlavní role si zahráli Leonardo DiCaprio a Carey Mulligan. A tady je hudební téma Daisy v podání The Brian Ferry Orchestra.

Režisér ve filmu Velký Gatsby kombinuje pop music s dobovými jazzovými aranžemi. A tak můžeme v seznamu interpretů najít jména jako Beyoncé, Lana Del Rey nebo Jay-Z. Alb s hudbou z tohoto filmu vyšlo několik. My si pouštíme ukázky z CD Selection of Yellow Cocktail Music Jazz Recordings, které patří The Bryan Ferry Orchestra. Všechny skladby tu zní v jazzovém zvuku 20. let, ať už to jsou skladby, které vznikly přímo pro film nebo aranže známých písní. Některé z nich jsou v této jazzové verzi originálu hodně vzdálené. Tu následující zpívá v původní verzi Alicia Keys.

Dozněla ukázka ze soundtracku k Velkému Gatsbymu. A před námi je poslední skladba, kterou v originále naspívala Lana Del Rey. My si ji poslechneme v jazzové aranži The Brian Ferry Orchestra, kterému patřil celý dnešní díl Klapky. Příjemný zbytek dne v jazzovém rytmu vám přeje Kristýna Šrámková.

To byla skladba Young and Beautiful, kterou pro film Velký Gatsby upravil do jazzové aranže The Brian Ferry Orchestra, který nás zavedl do 20. let 20. století. Skladby retro jazzového souboru pro nás připravila a tento ansámbl představila Kristýna Šrámková. No a my se teď vracíme do 80. let v Československu. Povídka.

Marazmus všude, kam se podíváš, mrtvóza, hororová pohádka, manipulace, smyšlenky, nehorázné lži, vyprázdněné keci uprostřed normalizační šedi. Jak v tomhle přežít mládí? Tak tímto se zaobírá autor této povídky, Michal Šanda, povídky psané pro rozhlas, pro filmové léto. Na stanici Vltava účinkuje Michal Štěrba v režii Jakuba Doubravy.

0: 4. júna 1984 prišla do Československa stranická a štátna delegácia Korejskej ľudovo-demokratickej republiky na čele so súdruhom Kim Ir-senom. Na hlavnom nádraží v Prahe privítal vzácných hostov generálny tajomník ústredného výboru komunistickej strany Československa a prezident republiky Gustáv Husák a ďalšie osobnosti nášho politického a verejného života.
1: Přes zeměpisnou vzdálenost zbližuje naše země příbuznost historických osudů, společné ideje a tužby. Zápas za svobodu a nezávislost proti imperialismu, fašismu, budování nového života v díle socialistické výstavby, to jsou milníky historické cesty, která přivedla oba naše národy k socialistickému dnešku a vytvořila základy československo-korejského přátelství.

Ústřední půjčovna filmu uvádí Přežít mládí. Ruka. Svazek klíčů. Cvaknutí odemčeného visacího zámku. S hlasitým skřípěním a hrkáním se vysunuje vzhůru orezlá plechová roleta. Nahoře nad vchodem je na vývěsním štítu nápis Samoobsluha s logem národního podniku Pramen, zobrazující snad výtrysk právě se zrodivšího pramene pohádkové mrtvé vody. Úplně všechno, na co se permanentně spruzený socialistický občan podíval, byla mrtvóza. Hororová pohádka, manipulace, smyšlenky, nehorázné lži, vyprázdněné keci uprostřed normalizační šedi. Od studentů středních škol se tehdy povinně vyžadovala nepovinná, dobrovolně nedobrovolná aktivita, aby si zasloužili zdánlivou samozřejmost být připuštění k maturitě. Gymnaziální výbor Socialistického svazu mládeže jednoho takového nebožáka na místo čundrování po brdech a rybaření na Orlické přehradě o prázdninách nadelegoval na brigádu. Samozřejmě, že podstatnou část výdělku schramstla tahle organizace křivící sotva odrostlým dětem páteře, aby později už bez reptání v submisivním Hexenschulzovém předklonu spořádaně vstoupili do komunistické strany. Výdělek v samoobsluze byl prachmizerný, 8 korun na hodinu. Během školního roku pracoval o víkendech pro jednoho papaláše na rekonstrukci vily v Krči jako přidavač za 50. Zedník bral dokonce 70 a u Berouna mu zatím stavěl chalupu vesnický meloucháš a ten od něj dostával jenom 30. Mladý muž se spolu s ostatními zaměstnanci samoobsluhy po vytažení rolety v mrákotné rozespalosti, co noha nohu mine, šourá dovnitř. Na blond odbarvená matróna, která později usedne k pokladně, s automatizovaným pohybem natočí do konvice vodu a postaví ji na spirálovou ploténku elektrického vařiče. Všechno se děje v absolutním tichu. Nikdo nepromluví dřív, než si vypijí ranní kafe. Turka, smrťáka, 4 lžičky do hrnku. Ze stroje na mletí kávy se na konci směny vyklepe pytlík rozemletých zrnek uvízlých kdesi uvnitř v mlecím soukolí, takže zbude na každého dost a co je podstatné, zadarmo. Kamera švenkuje po krámu. Snímá řadu konzerv trienčanských párků z fazolí, vyrovnaných ve vzorném vojenském zákrytu. Konzervy lunchmeatu, nad lunchmeaty vepřové ve vlastní šťávě, krabice kostkového cukru bridge, krabice solamilu, kakao granko, 856 kelímků kremské hořčice, konzervy rajského protlaku a v nejhořejším regálu desítky na vlas stejných konzerv sardinek v oleji. Podniková aranžérka naskládala do pyramidy znojemské okurky ve sladkokyselém nálevu. Počasí jednotným zemědělským družstevníkům přálo a urodili se jich tuny. Za to jindy byli k nesehnání. Před svátky se taková zavařovačka okurek na štědrovečerní salát směňovala pod pultem za tvrdé sparty. Čokoládové kočičí jazyčky zmnožené do nekonečna. Proti tomu byl Andy Warhol se svojí slavnou Campbellovou tomatovou polévkou břídil. Tohle nebylo načinčané pop-artování vzešlé z blahobytu a uměleckého svrbění roupů. Nýbrž existential art. Surový, až z něj mrazilo v zádech. Střih. Záběr kamery na plastové bedny. Uvnitř jsou halabala naházené igelitové sáčky s mlékem. Modré písmo na obalu znamená polotučné, plnotučné je červené. Na všech je slepotiskovou ráznicí vyražený den. Deska je středa, tedy ST. Soudruh vedoucí mezi ně ještě před otevřením zamíchal sáčky z minulého týdne přinesené z chlaďáku. Slepotiskovou ráznicí je i na nich vyražené ST. Takže jsou vlastně také svým způsobem dnešní.
Vzadu ve skladu, odděleném od prodejny těžkým látkovým závěsem, novopečený brigádník v bílém plášti skáče na naducaném černém pytli, původně určeném na lidské ostatky, který vedoucí za drobnou protislužbu v podobě nedostatkového jindřichohradeckého rumu s plachetnicí na etiketě sehnal v pohřební službě. Skáče jako na trampolíně. Naproti němu se z pytle odráží ke skoku pihatá rusovlasá učenka, odbývající si tady praxi. Hop, hop, hop. Rozjařený smích. Z rozhlasu po drátě se ozve. Pět stejných zvukových signálů, šestý prodloužený a originální dobové hlášení. Časové znamení právě ohlásilo 7 hodin. Do samoobsluhy přicházejí první zákazníci. V pytli jsou bochníky včera neprodaného zatvrdlého chleba. Vedoucí si část z nich naskládá do náruče a nese je na krám. Jakmile to zmerčí frontová bojovnice v krepsilonových šatech s pestrobarevným květinovým vzorem, rozrazí si cestu mezi ostatními. Chmátne po jednom z botníků a zkušeně ho prohmatává palcem. Měkonký. Ne jako ten komisárek, co si odsud odnesla minule. S triumfálním výrazem ve tváři ho dá do nákupního košíku ke čtvrtce másla, bramborům a paštice. Až ho všem doma rozřízne, vyvalí se z něj rozšmelcované drobky. Hlasy v pozadí. Jak nemáte? A kdy vám ho přivezou? Kdo jiný by to měl vědět než vy? Cinknutí pokladny 24,90. Na bochnících přeskočila mezi brigádníkem a učenkou okem kamery nepostřehnutelná jiskra. Tehdy ještě neměl zdání, anebo možná měl, ale odmítal si to připustit, že spalující zamilovanost po čase ochladne. Je to zákonité. Žít v permanentním zamilování by bylo k zešílení. Bohužel mnohem dřív, než by dotyční chtěli, se to přesune do méně příjemných rovin. Znamená to vstoupit do jejího života a vyslechnout si nespočet banalit, jak si v dětství rozsekla nohu na bruslích a od té doby úplně nesnáší sport, jak se může utlouct po kremrolích, co má za trable s mistrem, který na učňáku citíruje jako nějakou neschopnou nánu, přitom on sám je radši nemluvit. Pozvat ji na koncert do Rudolfína, aby ukázal, že není buran v manžestrácích a vytáhném svetru, ale že má v šatníku i oblek a holduje Beethovenovi. Dopředu se obrnit proti různicím a konfliktům. Co se týká žen, nechával si později v dospělosti pootevřená zadní vrátka. Ty bestie to ovšem svojí neomylnou intuicí okamžitě rozpoznali. Jakmile se odmítl zadlužit a vzít si hypotéku na dům, kde si mezi poli, na kterých kam až oko dohlédlo, čouhaly z rozbagrované hlíny sloupky elektrických rozvodů jako kříže na hřbitově, začala mu dotyčná vyčítat, že vysedává u počítače, mlaská při jídle a vůbec, že si s ním nemá co říct. Poté poslednímu kromě výčitek zbyl střelhbitý kříženec neidentifikovatelné rasy s vlčákem. V opuštěném lomu na okraji sídliště se posadil na kámen. Pes zatím ve křoví vyštrachal kus klacku. Vydržel mu ho házet pořád dokola, dokud nebyl pes úplně vyřízený a s vyplazeným jazykem mu nepoložil hlavu na koleno. Podrbal ho za uchem a pes k němu zvedl oči a v tom pohledu byla čiročirá láska. Jako tehdy v samoobsluze, když s učenkou skákali na pytlích, naplněných chlebem. Po práci musela nutně domů kvůli rodičům. On se v mrákotách vydal na špacír městem. Podvolil se rytmu kroku a nechal se jimi vést na zdařbůh. Ze samoobsluhy na rohu Štěpánské a Žitné dolů na Karlovo náměstí a podél tramvaje na Albertov a do Nuslí. Od botiče zavanul příjemný chlad, na sluncem stále ještě rozehřátý chodník. Kamera zabírá nevábně vyhlížející regulovanou strouhu.
V zakalené vodě jsou unášené proudem kusy rozlámané gramodesky, použité prezervativy, chcíplý potkán, čalounění z křesla a vůbec svinstvo veškerého myslitelného druhu. Na druhé straně ulice je zaparkovaná Toyota Aygo. Toyota? V socialistickém Československu v roce 1984 model Aygo se navíc začal vyrábět až v roce 2022. Chyba padající na vrub rekvizitáře. Ostatně naše životy jsou plné chyb. Stop! Vykřikne režisér. Kamera se zastaví. Je to nějaký unilý. Kameramán oddálí obličej od hledáčku. Vyčouhlá nohatá čekatelka na to, až si ji někdo mocný z filmové branže všimne a udělá z ní hereckou hvězdu, toho času se ochomítající v cateringu mu podá láhev minerálky, aby měl čím zapít hrst prášku na srdce, na tlak a na žaludeční vředy. Ve 84. se můj bratranec rozhodnul, že emigruje. Neříkal jsem ti to už, řekne kameraman směrem k režisérovi. Jestli jo, tak mě zastav. Prostě ve zkratce. Pomáhal jsem mu prodat do bazaru nábytek z jeho kvartíru a vůbec všechno, co mělo nějakou cenu, aby to nepropadlo do chřtánu státu. Nejdřív zdrhnula jeho snoubenka a on za ní měl do Paříže přijet přes Jugoslávii. U CKM si koupil zájezd k moři do rekreačního střediska u Dubrovníku. Termín byl naprosto symbolický. 21. srpna. Ha, 26. mi doma zazvonil telefon. Nazdar, brachu. Eiffelovka? Eiffelovka bylo naše smluvený znamení. Jasně, jsem v Paříži. Což mě ukrutně nakrklo. Zbláznil se? Telefon jsme doma měli napíchnutý od té doby, co se máti spustila s maníkem, ze kterého se vyklubal major od STBáku. Nemoh vydejchat, že mu dala kopačky, bylo to peklo. Kádrovej posudek mi zařídil takovej, že jsem skončil u kamery a to jsem ještě měl obrovský štígro. Bratranec byl vůl? Teda je, neumřel. Nezabil jsem ho za to. Cestou do Jugošky vystoupil na benzínce v Táboře z autokaru. Došlo mu, že mu snoubenka vůbec nechybí. Bez tak měla křivej nos, odporně pisklavej hlas, šmajdala, semetrika. Navíc co v Paříži, když francouzsky neuměl ani kváknout. Vrátil se do Prahy a 5 dní flámoval po hospodách, dokud mu nedošly peníze a kvůli tomu mi volal z Paříže. Z recepce hotelu Paříž, že má už jenom 26 korun, což bylo přesně na 2 panáky francouzskýho koňaku. Režisér. Já jsem nikdy na západ utéct nechtěl. Držela mě tady naděje, že když jsme přežili nácky, přežijeme i komouše. Kameraman. A přežijeme i tu svoloč dnešní. Kdo nezažil 90, tomu je těžký vykládat, že dneska skutečná svoboda není. Kamaráde, to už je dávno vyčichlá historie. Jako pro nás byl únor 1948. Mě aspoň to teda netankovalo. Ačkoliv jsme se v důsledku vítězství pracující třídy museli brodit v hovnech až po kolena. V Enonech nevíš, kdo nás právě poslouchá. A bude hůř. Nesejčkuj. Klapka! Kamera už zase hrčí. Je slyšet bujarý hospodský rumrajch. Sekvence bleskových záběrů. Vajgly v popelníku, mozolnaté ruce se špínou za nehty. Zmuchlaná účtenka s 8 přeškrtnutými čárkami. Stříbrný tácek, na němž se jako ptáčátka v hnízdě k sobě tulí štamprlata, slivovice, griotky a peprmintky. Od cedulku reservé na stole štamgastů, opřené rozlomené brýle, vyspravené elektrikářskou páskou. Na stěně plakát fotbalistů Sparty, nedojedená tlačenka s octem a cibulí, vidlička spadla pod stůl na umolousanou podlahu. Z holé žárovky na drátu u stropu visí pavučina. U šachového stolku, k němuž si nikdo z místních nikdy nesedá, protože je hned vedle záchodů čpících močí a lizolem, sedí zamilovaný brigádník a propiskou vypůjčenou od hostinského, co si píše. Douškem piva zapije panák fernetu, zapálí si startku bez filtru a opět se pohrouží do snění.
Rabachol v popelářském munduru otevře okno, aby vyvětral všudy přítomný kouř. Zakroutí hlavou a zahlásí do prostoru. Já se picnu, už je tam zase nějakej pitomec. Pronikavé hvízdání policejních sirén. Nikdo nemusí nikomu nic říkat. Záběr na židle vynášené ven. Jejich seskupení už nepřipomíná hospodu, ale biograf. V lokále zůstane pouze osamocený brigádník. Chlapi usednou a zakloní hlavy. Na mostě, vysoko nad nimi, se v zapadajícím slunci rýsuje temná silueta. Jak s tím začne dělat štráchy, tak mu to bude trvat celou věčnost, poznamená znalecky pupkatý mafiózo. Prořídlé zbytky kštice, napatlané brilantínou, sametová vesta, z náprsní kapsičky čouhá zlatý řetízek od cibulí. Dědula s tváří zbrázděnou vrázkami, co předtím seděl u stolu mezi štamgasty, zaskřehotá. Neviděli jste někde moje brejle? Hostinský se zaprášené krabice, která se doposud zdála být podstavcem pro tatranky, arašídy v cukru a bombóny atlasky, jimiž se marně snaží ožralí fotrové po návratu domů udobřit rozlícené manželky a plačící haranty, začne vybalovat nové půl litry. Ze zkušenosti podložené léty strávenými za pípou v nuslích ví, že taková atrakce, co se právě odehrává venku nad hospodou, znásobí v hostech žízeň a budou do sebe piva klopit o překot a několik půl litrů postavených vedle židlí na chodníku se přitom nakřápne od lažební kostky a proto si s předstihem udělal strejčka. Bez brejlí vidím kulový, zaskřehotá dědula. Jeho následující otázka je ale k věci víc, než všechny předchozí řeči dohromady. Drží se zábradlí oběma rukama? Jo? Tak to je sráb. Detailní záběr na ústa. Vulgární masité rty. Přední zuby vycinkané při rvačce. Dírou mezi nimi je vidět špičku rozkomíhaného jazyku. Postsynchron. Zapomněl jsem vám říct, jak to dopadlo s tím z neděle. Nejdřív jsem byl otrávený, že jsem to tady s vámi nemohl dokoukat. Musel jsem do špitálu za starou, co ale čert nechtěl. Sanitka ho přivezla na Karlák. Mladej rybís, víc než 18 mu tutově nebylo. Na nosítkách na chodbě byl přikrytej lajntuchem, jako by už byl nachystaný na odvoz do márnice. Ukrutně sténal. To bylo něco strašného. Doktoři se ani nenamáhali ho dát na pokoj. Povídám primářovi, že se nestyděj. A on jenom pokrčil ramenama, že tady není co operovat. Než skončili návštěvy, přijeli černí havrani. Povídali, že prej nespad až dolů, ale rozpoltil se o hřeben střechy. To jsme viděli, řekne s úšklepkem Rumburak. Ta přezdívka sedí. Překřikující se hlasy natočené už zase v reálném prostředí. V podstatě je lhostejné, komu který hlas patří. Tihle troubové si neuvědomujou, že je mezi pilířema jiná termika a rozepnutý sako okamžitě zafunguje jako rogalo. Řekni, oblíknul by sis na to kvádro? Jako to, co jsem mýval do tanečních? Já mám zvejšek závratě. Co může takovýhle cucák vědět o životě? A on si ho dobrovolně zmaří. Jak nejsem věřící, tohle je hřích. Tamten u záchoda. Chrouny má jako chuligán. Mastí si tam zamilovaný básničky. A proč ne? Do hovoru se vmísí snad dvoumetrový čahoun. Borka byla ta, co si stopnula Wartburka. Která? No ta. Tady jich dolů schrástlo, kdo si to má pamatovat? Opáčí suše hostinský, podá mu pivo a vezme si od něj nakřáplý prázdný půl litr. Do Wartburku jediná. A jo, to byla ďaha. A teď se podržte. V tom Varťasu jel můj mazák, který mě na vojně nutil kartáčkem na zuby šůrovat rajony. Na každou svini se někde vaří voda. Tohle odporný prase mělo zabíjačku u nás v Jamrtálu. Chlapům civícím v záklonu nahoru na most už začíná dřevinět za krkem. Popelář si sroluje dlaně, jako by to byl amplion a zakřičí Skočuš! Střih. Statický záběr na vyzutou botu. Opodál lze vytušit bezvládné tělo. Hudba.
Georg Philipp Telemann, Sonáta in C minor.

Tak takový byl život v 80. letech v Československu v literárně filmové podobě, alespoň tedy podle Michala Šandy, autora povídky Přežít mládí, kterou napsal speciálně pro náš projekt Filmové léto na stanici Český rozhlas Vltava. Účinkoval Michal Štěrba v režii Jakuba Doubravy.

Těsně před 14. hodinou nám hráli Clifford Brown a Max Roach Quintet album Study in Brown, které vyšlo v roce 1955. To byla hudba, kterou jste poslouchali na stanici Český rozhlas Vltava. Za chvíli pro vás máme zprávy a pak už odpolední Vltavu.

0: Jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Společnost O2 má zaplatit pokutu zhruba 262 milionů korun. Firma ji dostala od antimonopolního úřadu za kartelovou dohodu se společností Sherlock Technology. Podle úřadu si firmy 10 let rozdělovaly zákazníky a domlouvaly se na nabídkách. Týkalo se to hlavně služeb pro sledování a správu firemních aut. Úřad potrestal i firmu Sherlock. Má zaplatit zhruba 18,5 milionů korun a nesmí se půl roku účastnit veřejných zakázek. Rozhodnutí není pravomocné. Nepálská správa cestovního ruchu pohřešuje po bleskových povodních na hranicích s Tibetem 384 turisty. Většina z nich jsou cizinci. Jestli jsou mezi nimi případně i Češi, zjišťujeme. Při povodních a sesuvech půdy zemřelo podle stanice BBC nejméně 17 lidí. Plný rozsah katastrofy zatím není jasný. Čínská státní média informují o značném počtu obětí a nepálští představitelé očekávají obrovské ztráty. Do zasažené oblasti míří záchranné týmy i armáda. Datová schránka bude od zítřka fungovat na nové doméně. Lidé se do ní dostanou jen na nové stránce datovka.gov.cz. Změna je součástí postupného sjednocování webu. Po zítřejší změně je možné, že lidé, kteří mají heslo do datovky uložené v prohlížeči, ho budou muset zadat znovu. Na náplavce Eliščina nábřeží v Hradci Králové večer vystoupí Štefan Margita s místními filharmoniky. Koncert, při kterém operního pěvce doprovodí sopranistka Jana Šrejma Kačírková, připomene Margitovi 70. narozeniny. Koncert bude publikum moci sledovat z protějšího Smetanova nábřeží, nedalekého Teršova mostu a nebo z lodí na Labi. Akce je pro návštěvníky zdarma. A jaké nás čeká počasí? Oblačné až zatažené. Na severu čekejte občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer budou srážky ubývat a částečně se vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu až 25 a na horách pak kolem 14 stupňů Celsia. Více informací najdete na našem webu irozhlas.cz. Zprávy ve 14 hodin na Vltavě četla Daniela Čermáková, která se s vámi loučí pro dnešek, přeje krásný den a odpolední Vltavou u vás už bude provázet Markéta Kaňková.
2: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
4: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
3: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
4: 12. září od 18 hodin.
3: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

Ve Švédsku usazený jazzový zpěvák Patrick Rydman, píseň When You Are Not Around a deska I Will Do It z roku 2008. Toť hudební vstup do středečního vltavského odpoledne, ve kterém ale zazní také ženské hlasy, například ten Elsie Suarez nebo Ella Fitzgerald. A jeden ženský hlas vás bude provázet i celým kulturním odpolednem. Markéta Kaňková vás zdraví za celý tým a přeje vám příjemný poslech. A co nás čeká v první odpolední hodině, řeč bude o jednom filmovém dokumentu a taky o dvou současných výstavách. Ta první nabízí jedinečný pohled na moravské město Olomouc, a to prostřednictvím vedut z 18. století a také současných fotografií stejných míst. Kdo byl kreslíř Friedrich Bernhard Werner a jak se Olomouc proměňovala v průběhu 300 let, to řekneme už za chvíli v reportáži. A jak vypadaly Jizerské hory, kdybychom dokázali zastavit čas, o tom bude řeč hned v zápětí. Pojednává o tom totiž výstava Jizerské diamanty v Liberci, kam se vydáme krátce před 14:30. A co mají společného Nairobi, Dili a Soul, to se dozvíme koncem hodiny. Dokumentarista Martin Páv ve svém posledním dokumentu totiž zjišťuje, že je to posedlost zářivou pletí. Ve snímku Zářit se vydává za lidmi, kteří si kvůli ideálu krásy bělí kůži, a my se za nimi, jak řečeno, vydáme koncem 14. hodiny. Teď už ale nabízíme nocturno pro dvoje housle, dvě violy a violončelo z pera Michaela Haydna a přejeme vám dobré, klidné srpnové odpoledne.

0: Violista Ladislav Kyselák, český Apollon kvartet a jedno z nocturn Michala Haydna na Vltavě ve 14 hodin a 14 minut. Kam se koncem léta můžete vydat za hudbou, co zajímavého je k vidění v kinech nebo jaké výstavy byste neměli minout? Právě tomu se věnujeme v odpoledních časech na Vltavě. A na jednu takovou výstavu vás pozveme právě teď. Olomoucká vědecká knihovna dnes totiž otevírá novou expozici nazvanou Olomouc podle Wernera. Ukazuje jedinečný soubor osmi vedut města z první poloviny 18. století ještě bez barokního opevnění. Součástí je i srovnání původních kreseb Friedricha Bernarda Wernera se současnými fotografiemi ze stejných míst. Návštěvníci tak uvidí proměny Olomouce v průběhu 300 let.
1: Tady je, ano.
2: To je ona.
1: S historikem a autorem výstavy Rostislavem Krušinským se probíráme velkými plachtami. Za chvíli už budou tady na výstavních panelech. Nahoře je Wernerova kresba, dole současná fotografie téhož místa a mezi nimi popisky. Našli jsme si teď pohled na olomouckou radnici z místa, kde se tehdy stavěl sloup Nejsvětější Trojice. Dnes je to památka UNESCO.
2: Ten byl někde z téhle polohy. A tady si všimněte toho domu pravo, kde jsou tři domovní znamení. Tady v 15. století byla uzavřena mezi Vladislavem Jagellonským a Matyášem Korvínem Olomoucká smlouva takzvaná. A král Vladislav přebýval právě v tomhle domě a proto tam byly znaky Čech, Moravy a Uher.
1: To je dnešní který dům?
2: Dneska je tam kavárna Opera, ale ty znaky ty byly někdy před druhou světovou válkou při rekonstrukci sundány a už se tam nikdy nevrátili.
1: Sleduje nás i autorka současných fotografií Elena Šimková. Jak těžké bylo najít podle barokních vedut to správné místo pro fotografii?
3: Tak asi nejtěžším bylo najít tu správnou perspektivu s tím, že ta perspektiva je změněná, že už to není úplně takové, jak to je v reálu. Takže najít ten pohled, to je první věc. A další věc samozřejmě, že sem tam nám už překážely nějaké budovy, tak to taky. A samozřejmě asi nejtěžší byl ten svatý kopeček, protože tam na té vedutě uvidíte ty domy jako trošku blíž k sobě a ta perspektiva je trošku jinak, než je to doopravdy. Takže když uvidíte pak tu fotografii, tak je to takový roztažený a musíte ty budovy opravdu reálně hledat, ale každopádně je to zajímavý.
1: Friedrich Bernhard Werner byl barokní topograf, kreslíř a vojenský inženýr, což mělo podle Rostislava Krušinského tehdy i další důsledky.
2: Vojenský inženýr v téhle době znamenalo v podstatě špech, který zachycoval především hradby, jak jsou města zabezpečena a to se potom používalo pro vojenské účely. Takže se není čemu divit, že ve vojenských službách Werner projel většinu střední Evropy a všude maloval.
1: Nějakou dobu působil i v Olomouci jako písař, ale říkalo se mu také Slezský Robinson.
2: Tak se sám označoval a bylo to právě kvůli tomu, že pořád pendloval někde mezi městy. Ostatně v Olomouci prokazatelně byl nejméně třikrát a právě asi u toho druhého pobytu se věnoval tady těm pohledům.
1: Werner za celý život nakreslil

0: zastřelil téměř 4 tisíce vedut a tak se stal nejproduktivnějším evropským vedutistou své doby. Jak byly veduty v době baroka oblíbené?
1: Velmi. Šlo to na dračku takzvané Alba vedut, která se prodávala, tak byla tak oblíbená, že se spousta těch vedutistických prací objevovala v dalších a dalších kopiích, v dalších edicích.
0: Olomoucké veduty budou i tématem Dnu evropského dědictví ve vědecké knihovně. Víc řekne ředitelka knihovny Iveta Tulpíková.
2: Já bych chtěla návštěvníky pozvat na 12. a 13. září, kdy tu budou ty dny probíhat a bude probíhat taková zajímavá pozvánka na tvůrčí workshop, kdy si budou moci návštěvníci, jak dospělí, tak děti, vyzkoušet vytvořit svou vlastní vedutu. A také budou probíhat komentované prohlídky výstavy, a to 12. v 10 a ve 13 hodin.
3: Výstavu Olomouc podle Wernera můžete vidět v Olomoucké vědecké knihovně až do neděle 13. září a jak jsme právě slyšeli, 12. září se bude konat také komentovaná prohlídka.

0: Elsa Suárez, rytmy brazilské samby a podsta Chicu Buarquemu na Vltavě ve středu 26. srpna. Teď už ale z Jižní Ameriky míříme zpět do střední Evropy a měníme také klimatické pásmo. Déšť, led, mlha, jehličí mech i zvuky ptáků. Do prostředí Jizerských hor zavede návštěvníky nová liberecká výstava v kulturním a kreativním centru Lincerka. Připravili ji umělci ze studií Kultivar a Lev. Důležitým prvkem na výstavě je práce se sklem, světlem i zvukem. Zájemci mohou zítra v 17 hodin navštívit komentovanou prohlídku.
1: V pondělí v Liberci začal festival skla a bižuterie Crystal Valley Week. Jeho součástí je také výstava v kulturním a kreativním centru Lincerka. Nese název Jizerské diamanty. Co si pod tím můžeme představit?
2: My jsme si rozhodli jít takovým směrem, že neukážeme čistě jenom tu produkci.
1: Vysvětluje jeden z autorů, Marcel Mochal, z designerského studia Lev, které spolu se sklářským studiem Kultivar výstavu připravilo.
2: Založili jsme to na objektech, které jsou metaforou toho, čemu se věnují. To, co Kultivar dělá, u kahanu staví borosilikátové sklo, křišťála září jako sníh, jako déšť, jako vločky, jako všechny podoby vody.
1: Jak vznikl první nápad na tuhle výstavu nebo na téma, které zpracovává?
3: My Jizerské hory milujeme a žijeme v nich celý život.
1: Říká Eva Jiříčková ze studia Kultivar.
3: Ta první myšlenka byla zachytit takové to, my tomu říkáme jizerno. Je takové pro nás vždycky trošku tajemné, zároveň lehce melancholické, ale nikdy není smutné, ani když prší, ani když je mlha. A vždycky se stejně rádi i s těma pláštěnkama vydáme do těch lesů a do těch hor.
1: Pláštěnku nosí taky figurína ducha Jizerských hor Muhu. Proč jste ho do výstavy zařadili?
2: My si myslíme, že je schránkou, která je příbuzná Krakonošovi. A dali jsme mu lidskou podobu. Oblíkli jsme ho do pláštěnky, která je pokrytá skleněnými kapkami deště.
1: Déšť je důležitým tématem výstavy Jizerské diamanty. Mluví o tom i další dílo, které před sebou vidíme.
2: My jsme tím dílem chtěli přinést definici surrealismu, kdy se tady v tom případě setkává šicí stroj s deštníkem u sklářského kahanu. Máte možnost zažít deštník, pod kterým se neschováte, ale naopak pod ním zmoknete. My jsme to sklo použili k propojení nebe a země, to znamená, že to sklo dopadá na kaluži vody, která je zrcadlem.
1: Krásu skla podtrhuje i světlo, se kterým tady na výstavě pracujete. Důkazem toho je další dílo, čeho se týká.
3: Tomuhle stanovišti říkáme pramen a je to takové poděkování vodě. Můžete vidět, jak sklo vstupuje do skleněných borosilikátových trubek, které jsou nařasené na vrchu a krásně láme vlastně světlo celou tou trubkou.
2: Ten objekt tady znázorňuje 7 pramenů, 7 gejzírů. Je to ten moment, kdy ta voda z té tmy vchází do toho světla.
1: Kousek Jizerských hor a lesů představuje další dílo, které vidíme v rohu výstavy.
3: Tady máme vodu v té ledové podobě. Je to vlastně roztávající sníh na žulovém kameni. Běžný obraz v Jizerkách koncem zimy. Ty krupinky vytváří všechno takové opravdu jako drobné objekty, zase tvořené u kahanu z borosilikátového skla. Vycházíme v základu vlastně z našeho šperku z kolekce Disturbia, který jsme přetvořili do těchto tvarů.
1: O scénografii na výstavě se postaralo studio Lev. Součástí scény není jenom to, co vidíme, ale i to, co slyšíme.
2: Zde funguje zrak a důraz dáváme také sluchu, takže jsme to pohltili do sound designu, který připravil Jarda Barášek, to je student Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem. Tentokrát dostal k dispozici naše terénní nahrávky potoka, lesa, ptactva, decených šišek a dokázal z toho vlastně udělat takový pocit, kdy procházíte lesem, fouká vítr, najednou začne pršet, sněžit, boříte se do sněhu, to bez toho nefunguje.
1: Doplňuje Marcel Mochal. Výstavu Jizerské diamanty můžou návštěvníci vidět do soboty 29. srpna. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Vynález zkázy byli jednou dva písaři, čelisti, šest dnů kondora
1: a mnohé další světově proslulé snímky a seriály
0: jako četba ve filmovém létě na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz. You'd be so nice to come home to. You'd be so nice by a fire.

0: Elton John, Eric Clapton, Prince, Rod Stewart a Joe Cocker. S touto smetánkou světového popu a roku pravidelně spolupracoval americký zpěvák Curtis Stigers. Na Vltavě jsme právě hráli z jeho desky Secret Heart. A co mají společného Nairobi, Dili a Soul, to nás bude zajímat právě teď. A dozvíme se, že kromě toho, že jsou tisíce kilometrů od sebe, je to i posedlost zářivou pletí. Proč si lidé v těchto koutech světa bělí kůže a proč je světlejší kůže spojená se společenským postavením, úspěchem a krásou? O to se v dokumentu Zářit zajímá dokumentarista Martin Páv. Vyrazil kvůli tomu do Afriky i do Asie a sledoval několik lidí, kteří se s těmito představami snaží vyrovnat, každý po svém.
1: Nairobi, Dili a Soul. To jsou místa, která spojuje jeden fenomén. Touha po světlejší pokožce. A také představa, že čím světlejší pokožku člověk má, tím výš ve společnosti stojí. Právě na to se ve svém novém dokumentu Zářit zaměřil také režisér Martin Páv.
2: Myšlenka udělat tenhle film přišla ruku v ruce s mým doktorátem, kdy já jsem dělal výzkum v jednom z největších neformálních osídlení v Nairobi. A ruku v ruce s tím samozřejmě přišlo i téma toho bělení, kdy různí lidé, a vlastně je to taky jako fenomén, který se týká všech nezápadních kultur, tak aplikují na svý těla různé prostředky, které potom mají za následek to, že ta jejich kůže je o pár odstínů světlejší.
1: Dokumentarista potkal v Nairobi influencerku Kibery, jednoho z největších slamů na světě. Její identita na sociálních sítích je postavená na nadsázce. Ukazuje se v extravagantním oblečení, používá kosmetické doplňky na takzvané rozzáření kůže a vytváří obraz života, který má připomínat, že patří do vyšší společenské třídy.
2: Ta nápodoba toho krásného nebo toho, co nám předhazuje ta společnost, tak v jejím případě nemusí být nutně jenom o tom, že sklopí tu hlavu a tak jako submisivně se snaží do toho zapadnout, ale u ní je to i nějaká jako forma právě hravosti a vzdoru, což pak předává nějakou důležitou message.
1: Touha po bělení pokožky existovala v různých kulturách už před kolonialismem.
2: Tohle to platilo i v Evropě do industriální revoluce, kdy pak se to mění, kdy najednou ten chudej člověk, tak je spíš ten bledej, který pracuje od rána do večera v továrně a nemá možnost se slunit na rozdíl od těch, který ten čas mají. Takže potom vlastně do toho ten rasismus vstupuje samozřejmě ruku v ruce s kolonialismem.
1: Dnes se jednotlivé vlivy mísí a příkladem je třeba právě Jižní Korea, která prostřednictvím K-popu a popkultury sama vytváří globální představy o kráse. Jednou z hlavních postav filmu je také Češka žijící s korejským partnerem.
3: Mně přijde, že jako hodně Korejců, že mají rádi Evropany, bílí, ale že jakoby je mají rádi jenom na chvíli, protože jako předpoklady, že všichni odletíme.
1: V Indii pak režisér sleduje 36-letou Joan. Ta se snaží uniknout tlaku rodiny, která očekává, že se provdá.
2: Pochází ze středotřídní rodiny, což v indickém kontextu mít neprovdanou dceru, tak je zase, že už člověk riskuje nějaké společenské postavení. Joan se tomu snaží uniknout. Je to taková jako emancipovaná moderní žena, si toho partnera najít svojí cestou, ale to samozřejmě zase nevyhnutelně jako obnáší to podřídit se zase nějakým dalším tlakům a to je i to být zase světlejší.
4: I don't have any problem with my skin or my complexion. Other people who are telling me that you should have problem.
1: Přípravky na zesvětlování nebo rozáření kůže jsou přitom v mnoha zemích běžně dostupné. Kosmetické firmy dnes často používají označení jako glowing nebo brightening, tedy rozzařující nebo zesvětlující. Vedle legálních produktů ale existuje i černý trh s mnoha nebezpečnějšími směsmi.
2: Kdy ty přípravky jsou právě spíš zpravidla levnější, dostávají se právě do těch slamů a do těch chudinských čtvrtí, ale ty třeba obsahují až jako tisíce násobně víc různých toxických látek, než by správně měly mít. V jejich důsledku potom ty lidi, když to dlouhodobě používají, tak si můžou přivést dost vážné zdravotní problémy, ať už jsou to nějaké jako rakoviny, chronický záněty ledvin a tak dále. A samozřejmě na tom vzniká nějaká forma, jak psychické závislosti, tak v případě těch nelegálních driáků, tak forma fyzické závislosti.
1: Dodává režisér Martin Páv, který uvede dokument Zářit v premiéře už na podzim. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: 12. smyčcový kvartet F-dur Antonína Dvořáka i ten pro vás ve středu 26. srpna podobně jako všechny ostatní skladby vybírá hudební dramaturg Vltavy Jan Kinca. Dozvíte se o nich více i na webu Vltavy v sekci playlisty. A teď už se dozvíte více o tanci, o kterém francouzský tanečník a choreograf Maurice Béjart říkal, že je minimem vysvětlování a maximem pocitů. Při olomouckém Moravském divadle už více než 20 let funguje baletní studio, které nabízí dětem možnost věnovat se tanci do hloubky a probudit v nich lásku a cit k divadelnímu umění jako takovému. Jeho členy můžete vídat nejen na divadelních prknech, ale také na domácích i mezinárodních soutěžích, kde už pozbírali řadu ocenění. Jako například letos v červenci v irském Dublinu, odkud si přivezli dva tituly mistrů světa, titul vícemistrů světa a dvě bronzové medaile.
1: My jsme se účastnili na začátku letních prázdnin Dance World Cupu, což je největší vůbec světová soutěž v tanci. A tím, že letos dokonce nebyla olympiáda, tak je to největší soutěž, která se vůbec na světě koná. A my jsme opravdu dovezli mnoho a mnoho úspěchů.
2: Bylo tam více než 11 tisíc účastníků ze 60 zemí světa.
1: Ta konkurence je obrovská a už to, že tam vůbec nějaký tanečník vystupuje, že se může účastnit, znamená, že prošel národní kvalifikací té dané země. Takže každý z těch našich dětí již v březnu úspěšně absolvovala kvalifikaci, která se každoročně koná v Jihlavě.
2: Vysvětluje vedoucí baletního studia při Moravském divadle Olomouc Lenka Mohylová. Tady vidím skupinku tanečnic. Jsou mezi nimi slečny, které byly v Dublinu?
1: Úplně všechny.
3: My už jsme jeli s našima dlouhodobýma choreografiema, tak jsme to měli tak zažité a mohli jsme tam hodně dávat do toho ty pocity. Takže jsme jeli s choreografií Je suis malade, což je moderní skupina. To jsme byli druzí a taky jsme se stali vlastně mistry v klasické skupině a tam je to hodně o těch jako detailech v celém těle, dotažené ruky, nárty a tak, ale taky to bylo hodně o tom procítění, o té energii, co to vyzařuje. A taky jsme v té stejné kategorii ještě byli třetí, taky s menší skupinou.
2: S kým mluvím, prosím?
3: S Leou Mohylovou. Je mi 17 let a jsem v tomto studiu už od 3 let. A jestli budete chtít, tak i moje ségra Laura Mohylová vám poví, že se umístili právě i v duetu, dostali zlatou medaili.
2: Která to je baletka? Vzadu. Posunují se dál. Dobrý den, já pasu po zlaté medaili, jsem tady správně.
4: Ano, ano. Jsme jako s posledním číslem vyhráli s klasickým duetem s mojí kamarádkou Betty Filoušovou a to bylo vlastně taky za klasický, ale duet a to bylo opravdu jako nečekané. Byli jsme z toho strašně nadšené, protože takový úspěch se nám ještě nepodařil a troufám se říct, že to bylo jako jeden z největších úspěchů toho roku za celou jakoby českou reprezentaci a díky tomu jsme i vlastně já a Betty získali nejvíce medailí z celé české výpravy a ještě to bylo takové poslední číslo, takže to bylo krásné zakončení toho celého Dance World Cupu.
1: Já se domnívám, že je to hlavně motivace, je to taková odměna. Je potřeba si připomenout, že nejenom medaile, to už je úplný vrchol, ale vůbec to, že se třeba dostanou na to pódium při vyhlašování, že získají to ocenění, které samozřejmě je potřeba říct, že je už takovou třešničkou na dortu.
2: Vaši členové mají šanci postavit se na divadelní prkna.
1: Prvořada je spolupráce s Moravským divadlem Olomouc, takže v Olomouci hrajeme poměrně často pro veřejnost, také pro školy, protože zase ta funkce, ten projekt se jmenuje Děti dětem, to znamená to, že ty děti předávají ostatním dětem tu krásu umění baletu divadla. To je další věc, která nás na tom dlouhodobě zajímá. Ale asi před 3 lety jsme otevřeli vlastně pobočku i v Přerově. Vystupujeme v městském domě zejména s vánoční pohádkou baletem Louskáček, který jsme tam představili už 3x. A loni jsme poprvé vystupovali i v Prostějově přes Vánoce také s Louskáčkem.
2: Z Olomouce Dita Vojnarová, Český rozhlas.

Beata Hlavenková, skladba Žena u klavíru a tudíž ochutnávka z desky Moderna, ambientní a elektroakustické album současných českých skladatelek a skladatelů, které iniciovala letos v březnu na vinilu bílém, také vydala Kulturní Vltava. A za hudbou se můžete vydat i do Karviné, kde se letos už po 22. uskuteční festival Karvinské varhany. V kostele Povýšení svatého kříže v Karviné Frištátě se během 3 neděl představí čeští i zahraniční interpreti. Program přinese spojení varhan s violončelem, koncert dvou varhaníků i závěrečné vystoupení se symfonickým dechovým orchestrem. Festival zahájí 6. září koncert Cesta za hradami a světlem. Na varhany zahraje Žaneta Bartová, na violončelo Jan Škrdík. Nabídnou skladby Johana Sebastiana Bacha nebo Sergeje Rachmaninova. Přehlídka pak vyvrcholí 20. září koncertem varhanice a dramaturgině festivalu Marty Věřgoňové se symfonickým dechovým orchestrem Májovák. V programu zazní díla Eugena Žiguta, Cezara Franka, Francise Pulánka a také Alfreda Rida.

0: Od Kříženeckého po současnost.
1: Sledujte s námi historii české kinematografie v 50 epizodách cyklu To byl můj film.
0: Hlasujte v anketě a rozhodněte, který je ten nejoblíbenější.
1: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
0: A pak na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala prezidentské veto novely k rozpočtům. Ta umožní vládě mimo jiné navyšovat výdaje na obranu a strategickou infrastrukturu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je novela nezbytná, aby bylo možné sestavit odpovědný rozpočet. Opozice tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a chce podat stížnost k ústavnímu soudu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský udělil majiteli společnosti SpaceX Elonu Muskovi řád svobody. Jde o jedno z nejvyšších ukrajinských státních vyznamenání. Zelenský ocenění zdůvodnil Muskovými výjimečnými osobními zásluhami při ochraně lidských životů a rozvojem vztahů mezi Ukrajinou a Spojenými státy. Podnikatel na Ukrajině krátce po začátku ruské celoplošné invaze spustil satelitní internetovou službu Starlink. Kyjev žádá, aby je mohl používat i k útokům v Rusku na cíle, jako jsou třeba odpalovací zařízení ruských raket. To by ale podle Muska vedlo k přílišné eskalaci. Jeden z největších současných maďarských spisovatelů Péter Nádáš dnes zemřel ve věku 83 let. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na literátovou agentku, která potvrdila dřívější oznámení o Nádasově úmrtí na Facebooku. Nádáš býval často zmiňován jako kandidát na Nobelovu cenu za literaturu a v roce 2003 se stal laureátem ceny France Kafky. Čeští čtenáři mohou jeho dílo znát z překladu knihy Pamětí, který vyšel v roce 1999. Román je považován za autorovu největší dílo a vznikal 11 let. Dnes je oblačno až zataženo, hlavně v severní polovině republiky se bude místy vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera čekáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Na Šumavě se ojediněle může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 17 až 22, v jižní části území 22 až 26 a maxima na horách se budou pohybovat kolem 14. Na Šumavě pak naměříme až 19 stupňů Celsia. A více zpráv, jak víte, najdete na zpravodaj. Na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné odpoledne, vážení a milí posluchači. Dnes je středa 26. srpna, což mimo jiné znamená, že léto, prázdniny a doba dovolených se pomalu, ale jistě naplňuje a chýlí ke konci. Věřím, že mnozí z vás si během letních dní stačili odpočinout a že jste načerpali sil. Někteří z vás se možná stačili občerstvit i pobytem u moře. Pro ty, které krásy moří letos minuli, teď máme alespoň malou útěchu. Posíláme vám píseň o mořích, kapely Bran a přejeme vám dobrý poslech.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine. Už ne jako kotva, ale ani jako smetí, na dně končí všechna moje stará předsevzetí. Vítr se mnou zmítá dál od stěny ke stěně, po mořích se lodí plavím v láhvi skleněné.

Tradiční bretaňská slaná palačinka z pohankové mouky, která se plní šunkou, sýrem a vejcem. Obyvatelé Bretaně jí říkají galet komplet. A pochoutka je to evidentně tak velká, že členy kapely Bran loni inspirovala i k názvu desky, z níž teď na Vltavě právě dozněla píseň o mořích. A my 8 minut po 15. hodině pokračujeme dál v plavbě po širém moři umění a kultury. Na Vltavě, jak víte, dobíhá filmové léto, spousta pořadů s filmovým obsahem a téma je vám stále k dispozici na našem staničním webu. A filmu se budeme věnovat i v další hodině odpolední Vltavy. Zaměříme se na hrdinky románu Jane Austenové a na to, jak byly zobrazovány právě ve filmu a v televizi. Dozvíme se mimo jiné, proč Emma Woodhouseová věděla všechno nejlépe a proč si Anna Elliotová neuměla stát za svým. A mluvit budeme už za chvíli také o možnostech dorozumění. I o nich ve své básnické, prozaické a esejistické tvorbě psal a rozvažoval Stanislav Dvorský. Výběr z jeho rozsáhlého literárního díla teď pod názvem Mezi spodními proudy vydalo nakladatelství Malvern. My jim ve studiu zalistujeme s jeho editorem Jakubem Řehákem. Tak buďte s námi.

0: Hluboká sonda do nitra básníka a esejisty, který po boku Vratislava Effenbergera nebo Petra Krále formoval podobu moderního českého surrealismu. I tak můžeme mluvit o souboru esejů, přednášek, studií a dalších textů Stanislava Dvorského, který nedávno vyšel pod názvem Mezi spodními proudy. Objemný svazek, budící respekt rozsahem i dokumentární hodnotou pro nakladatelství Malvern, uspořádal sám básník a editor Jakub Řehák. Teď je mým hostem, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, moc děkuji za pozvání.
0: Jedním ze stěžejních pramenů surrealistické tvorby jsou právě neosvětlené sféry lidské psychiky, skrytý svět podvědomí, nevědomí, snu, zkrátka svět spodních proudů, v čem spočívá ta spodní struna Stanislava Dvorského, co se odehrávalo mezi jeho spodními proudy.
1: Tak já myslím, že to byla především řeč. Byla to řeč, kterou on chápal v trochu širším slova smyslu jako projev, ať už výtvarný, hudební nebo literární. Co se týká básnického uchopení řeči, tak ten pro něj byl nejcennějším v tom smyslu, že dokázal zprostředkovat ty zasuté komnaty lidské psychiky, což jsou trošku i ty spodní proudy. On vlastně v jednom textu říká přímo, musíme se oddat spodním proudům, abychom zachytili myšlenku v jejím nejspontánnějším samopohybu, tak on tomu říká. Takže je to řeč, která vyjevuje cosi neznámého a k čemu je básník, ale tvůrce obecně pozorný.
0: Představte nám tady Dvorského jako básníka, s jakým básnickým typem se v jeho osobě setkáváme. Jeho poetika, výraz, gesto.
1: Tak já bych řekl, že Stanislav Dvorský je básník takové temné až soumračné obrazotvornosti, imaginace, ale zároveň je to básník plný zvláštního humoru, kdy on se zaměřuje na různé filozofické teze a staví je na hlavu. Dělá si z nich lidově řečeno trochu srandu a to v souvislosti s tou imaginací tvoří takový velice zvláštní amalgám. A ještě do třetice bych řekl, že on je básníkem takzvaného vnitřního monologu, což je takový pojem, který se v 60. letech poměrně dost skloňoval třeba s tvorbou Jamese Joyce nebo třeba nedávno zesnulé Věry Linhartové. Je to prostě záznam myšlení a myslím si, že Stanislav Dvorský byl jedním z představitelů tady tohoto vnitřního monologu. On sám dokonce třeba Věře Linhartové věnoval několik pozoruhodných esejů, které jsou v té knize otištěny.
0: Zborcené plochy z roku 1996, Dobyvatelé a pařezy z roku 2004 nebo sbírka Oblast ticha z roku 2006, za kterou rok poté Dvorský získal cenu Magnesia Litera za poezii, anebo také sbírka Amalgámy. To je jen část jeho básnické kreace. Přes jaké texty vy jste si k Dvorskému hledal cestu a které z těch jmenovaných sbírek jsou z vašeho pohledu ty mimořádné nebo stěžejní?
1: Tak je skvělé, že o nich můžeme mluvit. Já si dodnes pamatuju, kdy jsem si koupil sbírku Oblast ticha. Bylo to před 20 lety, bylo to 27. prosince 2006. Dodneška mám schovanou účtenku, tehdy by mě ani nenapadlo, že budu za těch 20 let editovat jeho esejistické dílo. A ta sbírka pro mě byla stěžejní. Myslím, že jsem ji sám jako tehdy začínající básníky napodoboval, ale to je, prostě bylo to velice sugestivní a silné. A co se týká těch jeho dalších sbírek, tak bych určitě zdůraznil ty zborcené plochy, pardon, což je výbor těch nejdůležitějších textů, které do roku 89. A pak bych určitě upozornil ještě na jeho posmrtně vydanou knihu Pozastavené stmívání, která obsahuje básnickou skladbu Někde, někdy něco, kterou já osobně řadím k tomu nejlepšímu v české poezii za uplynulých 10 let a mám pocit, že se třeba blíží některým pasážím ze Samuela Becketa z jeho takzvaných antirománů. Dosahuje to stejné intenzity i stejného ponoru do takových jakoby existenciálních situací a hloubek.
0: Vy se na Dvorského dílo nedíváte jen pohledem literárního znalce a editora. Vy jste ho i osobně znal, jaký to byl člověk. A je tam průměr mezi jeho civilní polohou?

0: osobností a mezi tou personou literární básnickou?
1: To jsou všechno důležité otázky. Já jsem Stanislava Dvorského osobně znal, stejně jako jsem znal Petra Krále. V nadsázce říkám, že oba jsou teď pro mě takzvanými bývalými anděli v tom Wendersovském smyslu, protože jak víme, on Nebe nad Berlínem věnoval několika režisérům, které nazval bývalými anděli, a já to mám takto s osobnostmi Stanislava Dvorského a Petra Krále. Řekl bych, že Stanislav Dvorský, ač jsme se osobně znali, tak nemohu říct, že jsme byli nějakými blízkými přáteli. Znali jsme se, ale on byl velice vstřícný, noblesní člověk. Na parte měl napsáno jazzman, grafik, básník, esejist a skvělý člověk. To všechno bezesporu platí, ale jak už jsem řekl, i když to byl velmi vstřícný a pozorný člověk, tak ho obklopovalo takové zvláštní nevyslovené tajemství a já jsem se v jeho přítomnosti někdy cítil i trošku hloupě. Prostě jako když se setkáte s nějakou osobností, která má v sobě určité rysy geniality, tak to na vás působí zvláštním vyzařováním, a to si myslím, že Stanislav Dvorský měl.
0: Zmínil jste teď, Jakube, jazz, výtvarné umění, k tomu se všemu ještě dostaneme. Představte nám teď Dvorského jako esejist. Čím byl žánr eseje, jakým způsobem se na téhle ploše pohyboval a projevoval?
1: Já si myslím, že pro něj bylo nejdůležitější poznání. Jeho eseje vždycky jsou plné touhy dozvědět se něco, co je skryté, co je zasuté, co je ambivalentní. Když se věnoval různým osobnostem, jako byl třeba Vratislav Effenberger, Zbyněk Havlíček nebo Věra Linhartová, tak tam byla vždycky touha pochopit, co toho, kterého tvůrce vedlo v nějakém okamžiku k tomu, aby psal tak, jak psal, nebo aby maloval tak, jak maloval. A jelikož byl Stanislav Dvorský psychoanalyticky disponovaný, k tomu se možná taky dostaneme, tak on vždycky hledal nějakou jakoby skrytou pohnutku, která vedla různé tvůrce k tomu, aby se vyjadřovali, jak se vyjadřovali. Takže on sám říkal, že ho zajímá spekulativní poznání, zajímalo ho prostě přemýšlet o věcech, nemusel se nutně dobírat k nějakému jasnému, zřetelnému výsledku, ale velice ho zajímalo o věcech meditovat, nahlížet je z různých úhlů pohledu, z různých hran a podobně.
0: Básník, esejista, grafik Stanislav Dvorský je hlavním tématem středeční odpolední Vltavy. K jeho spodním proudům, tedy k výboru z jeho díla, se vrátíme i za chvíli.

0: Erik Trifas a Sophie Hunger a melancholická píseň Let Me Go na Vltavě dozněla 6 minut před 16:30 a my už se teď vracíme zpět mezi spodní proudy, tedy k výboru esejů, přednášek, studií a dalších textů Stanislava Dvorského z let 1964 a 2019. Nedávno ho vydalo nakladatelství Malvern, uspořádal ho básník a editor Jakub Řehá, který dál zůstává hostem dnešní odpolední Vltavy. Pojďme říct něco k Dvorského silnému vztahu k výtvarnu. On byl grafikem, redaktorem v celé řadě vydavatelství, nakladatelství, byl také organizátorem celé řady výstav. Jaký byl ten jeho vztah k výtvarnu?
1: Já myslím, že byl silný a že se odvíjel nejenom od dědictví surrealismu, ale hlavně od toho okruhu UDS, kde on se v 60. letech pohyboval, což bylo takové jako zvláštní sdružení, které nějakým způsobem revidovalo surrealismus a obrátilo se k syrové skutečnosti, třeba k informelu nebo v hudbě ke konkrétní hudbě. A to, myslím, ovlivnilo i Dvorského uvažování nad výtvarnými projevy. Takže pro něj bylo cenější, třeba byly cenější fotografie Emily Metkové, malby Mikuláše Metka nebo Josefa Islera, fotografie Jiřího Severa, a myslím, že takovým způsobem i on pak rozvíjel nějakou vlastní grafickou činnost i vlastní úvahy o různých výtvarnicích, jako byla třeba Vlasta Voskovcová nebo Miloš Sýkora.
0: Silný vztah Dvorského pojil také k hudbě. Jak se manifestoval v jeho životě i tvorbě?
1: Tak on sám v mládí, myslím, že někdy do 20 let se věnoval aktivně jazzu, jak on říkal, hrál na klavír v různých uskupeních, ale pak přestal a začal se věnovat pouze psaní, ale myslím si, že zvlášť jazz pro něj byl velice silný, dokonce některé básně napsal se sluchátky na uších, kdy poslouchal nějaké jazzmeny a podle toho psal, ale myslím si, že nejen pro Dvorského, ale i pro celou jeho generaci byl ten vztah jazzu strašně silný v tom, že oni v tom viděli nějakou extázi těla, takovou jakoby až extatickou zkušenost, která vznikne s poslechem jazzové hudby. A jak jste pak říkala, on se pak věnoval jako v suprafonu vlastně grafickým návrhům gramofonových obalů. Dokonce o tom napsal celé pojednání do nějakého dobového časopisu.
0: To je trošku takový beatnický prožitek nebo postoj k jazzu, až řekl.
1: Je to tak, oni sami se označovali za zbyté surrealisty. Aha. Bylo tam to beatnictví s Petrem Králem i ten vztah k nějakému prvotnímu okouzlení surrealismem.
0: Vy máte za sebou, Jakube, několik intenzivních let na tomto, řekla bych, až opulentním výboru z díla Stanislava Dvorského. Jak jste vůbec k jeho textům přišel? Vy jste dostal k dispozici jeho literární pozůstalost, nebo s jakým konvolutem jste takzvaně edičně obcoval?
1: Je to tak. Já jsem na té knize vlastně začal pracovat od chvíle, kdy Stanislav Dvorský v roce 2020 zemřel a už se vědělo, že on dlouhou dobu připravoval svoji knihu esejů. Věděl o tom Jan Šulc, se kterým oni počítali, že tu knihu vydají v nakladatelství Torst, nakonec to vydalo nakladatelství Malvern, a já jsem se, myslím, zeptal jeho ženy Nadě Dvorské, jak to vypadá a zda bych nějakým způsobem pro to mohl něco udělat, a ona, stejně jako jeho syn Šimon Dvorský, mi pak umožnili vstup do jeho pozůstalosti, jak do složek v počítači, tak do rukopisné pozůstalosti. A já jsem se tomu začal nějakým způsobem věnovat. Intenzivně jsem na to pracoval poslední 2 roky, jinak to zabralo zhruba těch 5 let. Co bych ale chtěl říct jako hlavní, že vlastně on si takovou tu kostru, takovou strukturu ten Stanislav Dvorský připravil sám a já jsem pak už pouze jakoby přemýšlel, jakým způsobem realizovat některé věci, které realizovat nešlo, protože některé texty třeba nedopsal, některé chtěl přepracovat a podobně.
0: Články, studie, úvahy, recenze, polemiky, glosy, rozhovory, anketní odpovědi i dosud nepublikované texty, to všechno čtenář ve výboru najde. Nejzajímavější texty podle vás?
1: Určitě jeden ze stěžejních textů je studie z podzemí do podzemí. Je to taková jakoby obří panoráma o českém, československém poválečném surrealismu od roku zhruba 45 až do roku 69. A tam je obrovské množství velmi zajímavých informací, ale taky velice pronikavá Dvorského studie o tom, co to vlastně znamená publikovat v době, kdy publikovat není možné, jakým způsobem to ovlivňuje psychologii tvůrce a podobně.
0: Poslední otázka musím ji položit jako člověk zaujatý záznamem i analýzou snů. Našla jsem tam, že byste do výboru zařadil i několik Dvorského snových záznamů. O čem se mu zdávalo?
1: Zrovna ten text, o kterém mluvíme, který zmiňujete, je to sen o Mikuláši Metkovi. Jak už jsem říkal někde na začátku, tak Stanislav Dvorský jednak sám prošel psychoanalýzou a psychoanalýzou se zabýval taky teoreticky, nejenom ve svých esejích, ale také připravoval referáty pro podzemní psychoanalytické semináře. A jak víme, v psychoanalýze je ten záznam snu a jeho následná interpretace velmi důležitá. Takže ten jeden sen o Mikuláši Metkovi ukazuje určitý typ myšlení, který mu byl vlastní.
0: Říká Jakub Řehák, básník a editor pozoruhodného výboru textu Stanislava Dvorského, který nese název Padnoucí mezi spodními proudy. Určitě ho nemiňte a jistě jim zalistujte. Jakube, moc děkuji za váš čas i za rozhovor. Ať se vám daří.
1: Děkuji za pozvání. Přeji hezký den.

0: Závěrečná část čtvrté symfonie S-dur Ernsta Theodora Hoffmanna Kolínskou akademii řídil Michal Vilenc.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A v 15 hodin 39 minut už se teď budeme věnovat protagonistkám románu Jane Austenové, Emmě Woodhouseové a Anně Elliotové, které jsou rozdílné jako oheň a voda. Jak je svým divákům ukazují režiséři, kteří se rozhodli knihy sfilmovat, to zkoumají Šárka Jančíková a Tomáš Pilát v páté části seriálu o austenovských adaptacích spolu s filmovou publicistkou Ivou Hejličkovou.
2: Emma i Anna Elliotová jsou velmi rozdílné hrdinky, ale pořád oba dva ty romány jsou poměrně často adaptované. Jak se ale liší ten přístup? Protože u Emmy je potřeba obsadit někoho, aby těmi sympatiemi nakonec přebyl to, že ta hrdinka je taková zaslepená, snobská, taky vlastně arrogantní.
3: Já si myslím, že to je všechno otázka kvality těch hereček. Teď jsem viděla nějakou adaptaci Emmy, kde to hrála Anya
4: Taylor-Joy.
3: Jo. Která podle mě nepříjemně to hraje. Ale zase to je otázka, jak to kdo chápe, když třeba srovnáme tuhle tu interpretaci s tím, jaký hraje Gwyneth Paltrow, tak ta byla v zásadě extrovertní, vlastně příjemná osoba, akorát byla trošku praštěná, no přesvědčená o tom, že všechno ví nejlíp, což konec konců je každá mladá dáma, že? A právě tahle ta druhá herečka jí hraje jako osobu velmi uzavřenou a nepříjemnou, což já si myslím, že to je otázka, jak to chápe ten tvůrce, co to adaptuje. Mně je blíž ta představa Douglasa McGrata.
2: A u Anny Elliotové se zase právě bojuje s tím, že je to v podstatě ta stará pana, která už má z pohledu ostatních postav vše za sebou, taková melancholická, ale v knize původně jí je asi 27. Tak jak se s tím vlastně pracuje v tom obsazování?
3: Ta role je strašně nevděčná, protože ta herečka nemůže být moc krásná, když ten první pel mládí, že byl setřen, ale musí být schopná té proměny, že nakonec by to dopadne, jak má, tak se dokáže rozářit a zkrásnit.
5: Ještě před pár lety byla Anna Elliotová velice hezká dívka, ale květ její mladistvosti brzy povadl. Ani v plném rozpuku mládí na ní otec neshledával mnoho obdivu hodného a když pobledla a pohubla, nenacházel na jejím vzezření už nic, k čemu by mohl vzhlížet.
3: Já chápu, že vy jdete po nějakých taktikách a strategiích, ale já si myslím, že skutečně je to opravdu vždycky o tom tvůrci, jak to chápe, jak to vidí, jak to vnímá.
2: A jak se tedy právě v adaptacích Persuasion v češtině Anna Elliotová posouvá? Která z nich vám přijde nejpovedenější? Protože třeba i nedávná adaptace s Dakotou Johnson sklidila kritiku, protože neodpovídá vůbec tomu, jak ta hrdinka už propadá nějaké melancholii a trochu ten život vzdává. Tak kdo se s tím vypořádal podle vás nejlíp?
3: Ta adaptace je hrozná, o které jste mluvila, teda musím říct. A dokonce, pokud si pamatuju, tak tam se jako hodně používá i jako současný dialogy.
2: Já bych zároveň ale dodala, že si myslím, že Anna Elliotová je právě pro svou určitou vyzrálost možná jednou z nejoblíbenějších postav Austenové, tedy samozřejmě až po Elizabeth, Spíchy a Předsudku. A podle mě není úkolem té herečky dokonce potom nějak zkrásnět, ale spíš přesvědčit nejen toho kapitána, ale taky diváka, aby si ji zamiloval pro její náturu a charisma. To se ale v té Netflixovské adaptaci úplně nepovedlo. A navíc Anna je tu zobrazená spíš jako takový spratek, než jako žena, která už dospěla a dokázala i přes různé svoje ztráty nezahořknout.
6: He was so distant last night. I'd prefer open hostility. Beg your pardon, Miss Elliot. Is this your chair?
7: Love me, you idiot! Love me or kill me now, I can't bear it!
3: Já bych to zakázala pro nečistou hru, tuhle adaptaci. V zásadě tam je jedna pěkná, zase 95 televizní. A to je to s tím Hincem, podle mě. A režíroval to Roger Michel, který režíroval třeba
8: Notting Hill, Venuši s Petrem O'Toolem a mladou Jodie Whittaker.
2: A nebo třeba adaptaci Iana McEwena, románu Nezničitelná láska.
3: A pak ještě z roku 2007 jedna televizní. A na tohle je strašně dobrá BBC, ale ta celovečerní to opravdu není.
8: Adaptace z produkce Netflixu.
3: Ta je strašná.
2: Austenova oblíbená Neteř Fenny úplně nesnášela Emu a nedokázala se srovnat s tím, že to není ta neposkvrněná povaha, že opravdu musí projít nějakou proměnou. Jak tedy adaptace vystihují přístup těch filmařů právě k nějakému Emině snobství a jak se vypořádávají s tou povahou, která je původně nesympatická? Zároveň právě jsme zmínili adaptaci s Gwyneth Paltrowovou, ale Kate Beckinsale ji hrála, Romola Garai.
3: Já si myslím, že tady je zvláštním způsobem důležitá postava pana Knightleyho. To je jedna podle mě i z nejlepších postav mužských u Austenové, protože on má Emu rád a dává jí to najevo, což jako by si divák říkal, no tak když jí má rád, tak zase taková nána to nebude, ale zároveň je vlastně jediný, kdo je vůči ní kritický a ona postupně na to přichází. Já si myslím, že právě díky postavě pana Knightleyho ona má prostor se projevovat i jako normálně lidská bytost a získat sympatie diváka.
2: Já bych se zkusila ještě vrátit k tomu panu Knightleymu, protože jak vlastně to natočit, aby on nebyl zase příliš mansplainingový, abych tak řekla, protože on tu Emu trošku vychovává. A jak vlastně je to pojaté, protože jsme hodně mluvili o obsazení té hrdinky, ale tedy vybavíte si nejsympatičtějšího pana Knightleyho?
3: No samozřejmě, Jeremy Norton.
8: A pana Knightleyho hrál například taky Johnny Lee Miller anebo Mark Strong.
3: Teď jsem se dívala na nějakou Emu a tam byl chlapec stejného věku. A byl naprosto necharizmatický, aspoň z mého pohledu. Že? Protože to charisma a to, že on tu Emu má v podstatě rád, to jeho jako mentorování malinko zjemňuje. Že on jí radí, ale nemistruje jí nebo nesoudí. A řekla bych, že trošku přijatelnější to je ve chvíli, kdy toho pana Knightleyho hraje malinko někdo starší než ta Emma.
2: V knize skutečně Emě je 21 let a panu Knightleymu je 37.
3: Když jsou to vrstevníci, jak to působí opravdu divně.
0: Říká filmová publicistka Iva Hejlíčková, se kterou se Šárka Jančíková a Tomáš Pilát vrátí zítra po 15:30 v 6. části seriálu o austenovských adaptacích. A podívají se na místa, která dala název románům Mansfieldské panství a Northangerské opatství.

0: Let's call the whole thing off. Pojďme to celé zrušit, navrhovala právě teď v písni z pera George a Iry Gershwinových Ella Fitzgerald. My ale na Vltavě zatím nic nerušíme, naopak jedeme dál a nabízíme úvahu dramaturgyně Kristýny Žantovské. Má název Všechno má svůj čas.
1: Řeckému ostrovu Korfu se říká zelený. V téměř 40 stupních Celsia ale všechno zelené zežloutne nebo zešedivý bílým prachem z cest a teprve první deště barvu navrátí. Ostrov má ale dostatek spodní vody, sluneční peklo přežije. Znalec ostrovů vás před návštěvou varuje. Příliš lidí, ale kde dnes není příliš lidí? Přesto se takové kouty najdou i na Korfu. Malá vesnice na východním pobřeží, úzký pás země, který se strmě zvedá do kopců se starými olivami, má svou slávu už za sebou a paradoxem je, že právě z toho se radujete. Největší boom turismu prý vesnice, letovisko, zažívala v 80. letech století minulého a na začátku tohoto. Jezdili sem převážně Angličané. Zábavní podniky pro stovky lidí a diskotéky s terasami vybíhajícími téměř do moře burácily až do rána. Alkohol tekl proudem, zábrany padaly. Kránu potácející se figury anglosasů, tak jak je pán Bůh stvořil, prý nebyly ojedinělé. Řekové to chvíli snášeli, turista rovná se příjem, ale nakonec je znechuceně poslali řádit jinam. Řecko se po velké hospodářské krizi, která ho svalila až na dno, změnilo. Především změnilo svou daňovou politiku. Dřív bylo možné neskolaudovat dům, kterému z betonu posledního patra trčely dráty, čímž majitel naznačoval, že ve stavění bude pokračovat. Byl to šikovný trik, jak neplatit daně z majetku. Jeden z mnoha, na které Řekové dojeli. Takových domů je tu stále vidět dost. I těch, které se do téhle fáze ani nedostaly. Jejich holá betonová konstrukce zarůstá nálety a travou, slouží jen kočkám, které se na ní vyhřívají na slunci. Sousedství udržovaných domů a naprostých ruin, propadajících se do vlastních útrop, je jakousi zákonitostí. Jako dům, ze kterého zbyl jen kamenný rám dveří v torzu zdi, a před ním do země se zarývající vybledlý červený člun. Kdy byl asi naposledy na moři? Nikoho rozpad neznepokojuje, příroda se postará. Nějakým zvláštním způsobem člověka ty obrazy zániku uklidňují, dokonce je vyhledává. Prosperita i zánik, jedno bez druhého, neexistuje. Kdo dává přednost iluzi před realitou, najde ji v hlavním městě ostrova Kerkyře. Obchůdky, butiky, kavárny, taverny, restaurace. V ráji všeho možného i nemožného se v turistické sezóně ztratí kostely i jiné pamětihodnosti. Dominantou města a jeho náměstí se stanou, až když všichni, co tady nežijí, odjedou. Snadno se v uličkách města zamotáte. Majákem se pak stane ostře oranžová košile, visící na štendru na rohu ulice, kterou míjíte už po třetí. Za to pod nohama mramorová dlažba neustále barvy proměňuje. Vyhlazená miliony chodidel za stovky let je jako taneční parket. Tango na ní ale neskoušejte, uklouznete. Z trhu marnivostí rychle utíkáte zpátky na pobřeží a strmou silničkou do kopce, kde nepotkáte živáčka. V jedné zahradě ve svahu se bagr rve s nalétanými křovisky a stromky. Obrovské balvany a staré olivy mu to moc neusnadňují. Mícení nařizuje samospráva. Požár je tady noční můrou a stačí jeden nedopalek. Silnice se klikatí k prastarému kostelu svaté Paraskii. Mučednice dostala jméno po dni, ve kterém se narodila. Paraskievy je řecky pátek. Z hory tam vyvěrá pramen, pro který si místní chodí slávemi. Věří, že uzdravuje. Obrovský strom, který ochlazuje malé proscénium před kostelem, se začal nebezpečně naklánět a tak mu pod vybočený trup postavili kamennou zítku. Odložil si na ni unavený kmen, opřel ho o ni, jako se starý člověk opírá o svou hůl. Pod jeho širokou korunou se pořádají oslavy několikrát do roka. Opršelý dlouhý kamenný stůl a lavice, pohozený kýbl, koště, plechovky, sem tam i polámaná plastová židle. I tady příroda vítězí. Není třeba spěchat, natož uklízet. Všechno má svůj čas. Na všechny nakonec dojde.

0: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
1: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec končí ve funkci. Po jednání dozorčí rady státní společnosti to oznámil její místopředseda Dan Ťok. Podle něj Krapinec na funkci sám rezignoval a odejde na konci měsíce. Funkci po něm převezme vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Michal Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. České dráhy vedl od roku 2022. Slovenská vláda chce regulovat přístup mladých k sociálním sítím. Schválila proto návrh zákona, kterým chce zamezit dětem do 16 let vytvářet a užívat vlastní účty. Předlohu ještě posoudí parlament. Podle ministra školství Tomáše Druckera velké technologické společnosti využívají algoritmy, které vytvářejí závislost lidí na sociálních sítích. Provozovatelé platform by při ověřování věku neměli získat osobní údaje uživatele, ale pouze informaci, zda splňuje věkovou hranici. Tu bude možné ověřit pomocí takzvané evropské peněženky digitální identity. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými po povodních na hranicích Tibetu a Nepálu byli Češi. Podle mluvčího české diplomacie Adama Čergého je velvyslanectví v Dillí v úzkém kontaktu s úřadem v Kátmandu a situaci průběžně sleduje. Nepálská správa cestovního ruchu po bleskových záplavách pohřešuje téměř 400 turistů. Většina z nich jsou cizinci. Nejméně 31 lidí podle úřadů záplavy nepřežilo. Podle stanice BBC se nepálské armádě podařilo zachránit téměř 90 lidí. A počasí v noci bude převládat oblačno až polojasno, zpočátku se ještě výjimečně vyskytnou přehánky. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty 15 až 11, v údolích místy kolem 9, na horách kolem 12. Zítra pak čekejme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší zítřejší teploty 24 až 29, na horách naměříme kolem 20, na Šumavě až 24 stupňů Celsia. A více zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Václav Kýr, Jiří Šoltys a Tomáš Vašut, to jsou členové ostravské folkrokové kapely My dva trio. Teď jimi otvíráme 16. hodinu a otvíráme jí písní Studentská.
2: Člověk se narodil a záhy začal pilně učit se hovořit a neznít infantilně. Když řeč si osvojil, vzali jej odborníci, by školy vychodil a po nich měl co říci. A když už potom

Začal povlovně učit se mlčet větu, kterou chtěl doslovně horlivě předat světu. Jen mlčně sledoval jistotu kolejnic, které ti neuhnou, bys mluvil sebe víc. Pak zemřel mladý a lidé s mokrou lící lomili

0: Dvě dlouhohrající desky mají na svém kontě ostravští folkrokoví muzikanti trio. My dva trio, které právě teď dospívalo na Vltavě píseň Studentská. Dnes je středa 26. srpna, je stále tedy ještě letní čas a jak víte, letošní léto na Vltavě je filmové. A právě v tomto duchu se ponesou i výlety a nesou tohoto týdne. Vydáváme se v nich na filmová místa Plzeňska a našimi průvodci jsou přitom Tamara Salcmanová a Miroslav Buriánek. Jejich třetí cesta nás teď zavede na místo, kde se natáčela například adaptace románu Milana Kundery Žert.
1: Výlety s Vltavou.

0: Malý průvodce filmovými místy Plzeňska.
1: Klášter Chotěšov.
2: Klášter Chotěšov.
3: Filip Hrubý a jsem ředitelem neziskové organizace, která má takový dlouhý název Správa kláštera premonstrátek v Chotěšově zapsaný ústav. Klášter byl založen na počátku 13. století Bohoslavem Hroznotou, který založil jednak klášter v Teplí pro mužskou část premonstrátů a tady v Chotěšově založil ženský klášter. Tady byly premonstrátky v podstatě až do doby, kdy Josef II. Zrušil kláštery, to znamená do roku 1782. Potom klášter převzal náboženský fond a v roce 1822 kupuje klášter Chotěšov Alexander Thun Taxis z Regensburgu, který to koupil hlavně kvůli panství Chotěšov a v roce 1878 pronajal klášter sestrám řádu navštívený Panny Marie, který tu provozil ve dívčím penzionát. Hitler, když přišel k moci, zrušil tyhle dívčí penzionáty a sestry se musely překvalifikovat na pečovatelky a starali se tady o staré a nemocné lidi. V roce 1950 byly vyhnány a byla tu do roku 1973 Československá lidová armáda.
2: Mimo jiné tu vojenskou službu absolvoval prý Karel Kryl.
3: Část ano, on narukoval do Dobřan a část tady přijímače strávil i v Chotěšově.
2: Co se dál potom?
3: Přišla ta největší obdoba té devastace, kdy to bylo bezprizorní a některé ty budovy se snažili využít stát jako sklady, třeba v státní vědecké knihovny v Plzni nebo Škodovy závody a podobně, ale v podstatě tady jako nebyl provoz a žádný život. Až po roce 1991, kdy po revoluci vlastně přecházel klášter napřed na obec Chotěšov, a potom se snažili sestry řádu navštívený paní Marie v rámci církevních restitucí získat klášter, což se jim podařilo, ale bohužel už byly nemajetné a staré a klášter už nemohli provozovat pro ten řádový život. Takže postupně vznikaly různé neziskové a dobrovolné organizace, které se začaly o objekt starat.
2: Tady máme jednoho člena té neziskové organizace.
4: Jiří Poslední, jsem členem spolku Klášter Chotěšov a pro klášter pracuji od roku 88. Takže drahně let s naším spolkem, který bohužel také stárne, se snažíme o to, aby ten život se tady zachoval, pořád se děje něco nového. Já myslím, že když se rozhlídneme kolem nás, tak ta práce je tady opravdu vidět.
3: Díky tomu, že v roce 2010 byl klášter prohlášen za národní kulturní památku, tak se nám otevřely dveře k možnosti čerpání evropských dotací. Takže ty poslední léta opravdu se nám podařilo čerpat 3 větší projekty. Vypíchl bych téměř celkovou rekonstrukci toho jihozápadního křídla konventu. Jsou tady toalety, jsou tady bezbarvé přístupy, jsou tady nové výstavní sály, vzniklo tady lapidárium barokních soch Plzeňska. V loňském roce jsme už začali část fasády toho jihovýchodního křídla, což je dominantní klášterní křídlo, a zpřístupnil se takzvaný divadelní sál, což je v podstatě nejvyšší budova tady v konventu. V rámci prohlídkové trasy máme kostel navštívený Panny Marie, kapitulní síň, velká luxovo nástropní freska nad schodištěm. Máme hodně expozic, které jsou buď stálé nebo sezónní. Návštěvník může vidět 9 až 12 výstav.
1: Po filmových stopách s Jiřím Posledním.
4: Začneme dneska už prehistorií a to je rok 1968, kdy se tady natáčel film Žert podle knížky pana Kundery s režisérem Jirešem. Film Trezorový, který jsme potom pořádně viděli potom v roce 1990. I když byl ještě k vidění po roce 68, máme tady i zápis v místním kině, kde se tady film promítal.
5: Já ho viděl na finále, poprvé Plzni finále.
2: Tady expozice, která je věnována filmů, které se tu točily.
4: Kolem nás jsou panely, které nám ukazují, co všechno se tady v Chotěšově už natočilo. Žert byl prvním filmem, ano, potom byla určitá přestávka a pak přichází rok 1988 a Dobrodružství kriminalistiky. Seriál v koprodukci s německou televizí, režisérem byl pan Moskalik a tady v Chotěšově se částečně natočily 3 první díly. Stopa, Věd a Bertilonáš.
2: Jedna cedule za druhou a film, film, film.
5: Je to velice přehledné, velice názorné a velice poutavé. A film, film, film, jak říkáš.

0: Tady jsme v klášterním kostele Nejsvětějšího srdce Páně a je to prostor, kde se natáčel částečně ten díl z dobrodružství kriminalistiky s názvem Stopa. Celý ten soud, který potom vidíte vlastně na závěr, tak je natočen v tomto prostoru. Pak se tady dělal další díl, Bertilonáš, kde hrál pan Havelka, toho Bertilona. Takže z tohoto prostoru této kaple se to jenom takhle přetáhlo do té zadní části té kaple všechno, protože tady mezi tím je takové zábradlí, jak vidíte. Ale pak tady byl ještě ten mezidíl, ten druhý, ten jed s panem Tepfrem třeba. To potom bylo v těch horních partiích konventu a tam bychom ještě nějaký stopy taky dokázali najít.
1: Mně se zdá, že ty balustrády byly tehdy vytvořeny kvůli tomu filmu.
0: Ano, je to neuvěřitelný. Tady jsou zábradlí, kdyby posluchači přijeli, tak tady uvidí takové krásné kuželky barokní. Takže ano, máme tady ještě pozůstatky z toho roku 88.
1: Co je to za zvuk?
2: To jsem dole a zvuk takový neklidný.
0: Sekačka.
2: Působí to jako sekačka.
1: A nepůsobí to jako sekačka.
2: Má to takový ambientní hudba dokonce. No. Záměr. A vidíte, co sekačka dokáže.
1: Tak a teď jdeme dál po stopách filmu. Stoupáme po točitém schodišti. Pan poslední otevírá dveře.
0: To celé křídlo bylo právě ten dívčí penzionát. A my se nacházíme na místě, kde se natáčel ten díl Jed. Tady na zdech vidíme takové malování, takové trochu secesní, by se dalo říct. Tak to je neuvěřitelné, to je ještě po tom filmu, protože tady se natáčely záběry, kde běhají krysy například a kde pan Tepfer na tom sídle Le Grandier umírá. A to jsou ty jednotlivé místa právě tady, cela, která je tady v pozadí přímo proti nám. Tak to je ta cela, kde tyto záležitosti byly natáčeny.
1: Co tu natáčel ten Anthony Hopkins a tihle slavní světoví herci?
0: Když přijel Anthony Hopkins, tak tady se natáčela Česká spojka. Česká spojka byl takový pro nás velkofilm první, který jsme tu vlastně viděli. Byl to takový malý Hollywood pro nás. Anthony Hopkins byl takový úplně běžný pán, který tady je normálně ve stanu se všemi ostatními, což potom o některých těch dalších hvězdách se říct nedalo. Bylo to rozsáhlé natáčení i mimo objekt. Jsou tam scény, kdy Anthony Hopkins jede asi 200 km rychlostí autem. To auto pochopitelně bylo na traileru, táhli to. Kamera teda stála na autě a Anthony Hopkins se umí tvářit jako, že jede 200 km hodině.
3: Procházíme labyrintem klášterních chodeb.
0: Tady v tom prostoru se hodně natáčí, to je zkrátka chodba, kde si to velice často oni vybírají. Když tady byl Depardieu, tak to bylo teda zase v patře pod námi, muž, který se směje podle Viktora Iga. Depardieu hrál jakéhosi kotelníka, byly nádherně udělaný kotle, byly nakašírovaný ze dřeva, akorát ten jeden, ten měl krásný okýnko, kde byl oheň pro kameru. A pak se tady ještě natáčela část mučírny a to bylo potom dole ve sklepení. Tady se také natáčela Královská aféra, dánský film. Jeden z hlavních představitelů, Mads Mikkelsen, dneska velice známá osobnost celosvětového filmu. A my jsme tady v prostoru, kde byla vana, tady takový otlak ještě na zdi. Byla taky dřevěná, byla nakašírovaná, jako když to je z krásného kamene, ale ten vnitřek byl opravdu plechový. Vlažná voda se tahla hadicema, ten král sedí ve vaně a před tou vanou je Mads Mikkelsen jako doktor a je to poměrně dlouhý záběr a je tam za ním a vidět takovýto krásný okýnko, který je tady nad námi. Pierre Richard, když tady natáčel, tak film se jmenoval Bez rodiny, tak jsme ho nikdo nepoznali, byl namaskovaný s krásným červeným cylindrem, měl na rameni opici, měl při sobě velikýho chundelatýho psa. Hráli tady i lidi z naší obce, kostele, ve kterém jsme před chvílí byli, byl udělaný trh. Záležitost asi mám dojem tenkrát na jeden den.
1: Přecházíme k oknu, díváme se do Rajského dvora.
0: Tady se natáčel část dobrodružního seriálu a tam šlo o drogy, bylo to někde na Balkáně, kontraband se musel spálit. Mě udivil ten herec, který byl hlavním hrdinou tím, že vždycky přišel, měl pušku, brokovnici uříznutou, tu si dal takhle na špičku boty a takovým trhnutím té

0: nohy, to krásně uměl vyhodit do vzduchu a hned jí chytil a mohl pálit. Tady na té chodbě jednak teda byly udělané předstěny, které byly protkané takovýma umělýma rozbuškama, které se pak odpálí a vypadá to, jako když střílí samopal. A abych se vrátil tomu rajskému dvoru, ten kontraband, to jsem pak navezli v podstatě celý kamion krásně udělaný truhlářský beden. Pak se jeden roh toho ohromného čtverce z těch beden se zapálil, že se ničí ten kontraband, ale pochopitelně hned za kamerou bylo plno hasičů a z druhé strany taky. Několik těch beden bylo opáleno a do toho filmu to naprosto stačí. A zbytek se pak rozebral na králíkárny a podobně.
1: Chotičovští králíci. Králíci,
0: ano, žijou vlastně filmovými bednami. Televize BBC tady natáčela Tři mušketýry. Tady v té kapli, ve které jsme před chvíli byli, došlo k jakémusi sporu mezi těmi mušketýry. Oni toho jednoho vemou a oknem ho vyhodí ven. To byl dublér, kterého opravdu vyhodili tím oknem a pod tím oknem byly 2 metry krabic, do kterých on skočí. Venku byly 2 kamery za sebou, aby se to snímalo pro jistotu, ale pochopitelně ono je to jenom několik metrů a pro ten film je to prostě sotva vteřina, což je málo. Takže až nahoře na hlavní budově konventu z půdních okýnek byl další kaskader spuštěný. Ten byl spuštěný na laně poměrně velkou rychlostí a to byl jako on, který padá z toho okna. Pak byl další záběr, že přistává na takové barokní střížce, kterou tady oni vyrobili, taková látková střížka, do které se ten mušketýr zaboří, protože mušketýr se nemůže zabít, to je bylo po filmu. Počítačem se to lano, na kterým ten kaskader letí dolů, se vymaže.
2: To je zajímavý vhled do způsobu natáčení.
1: Ano, a jak to pan Jiří poslední všechno důkladně pozoroval?
0: No. No, protože já vždycky říkám, když přijede film, tak to přijede svět. To jsou lidi, kteří umí sehnat od jehly až po lokomotivu naprosto všechno.
1: A to máme hezký závěr.
3: A v našem putování po filmových místech Plzeňska se příště zastavíme ve městečku Rabštejn nad Střelou, které okouzlilo režiséra Tomáše Vurla. A bude to opět zítra po 16. hodině.

islandský pianista Víkingur Ólafsson a 47. sonáta pro klavír v tónině Hámul Josefa Haydna, která na Vltavě dozněla přesně v 16 hodin a 24 minut. A středeční odpolední Vltava je u konce, je tedy dobré a určitě i užitečné pozvat vás k poslechu dnešního večerního programu Na Vltavě. Bude patřit románu francouzského spisovatele Žila Verna Vynález zkázy, a tedy příběhu jednoho šíleného vynálezce, kterého se zmocní pirátská banda s cílem využít jeho vynálezu k ovládnutí celého světa. Tuto knihu otevřeme v pořadu s názvem Pokračování za 5 minut, který připravil a hudbu slovenské kapely Laibach vybral Petr Tulek. Uslyšíte Ondřeje Brouska v režii Lukáše Hlavici. A tady je ukázka.

0: Toma Rock byl v takovém stavu, že ho hluk nijak nevyrušil z mdloby. Ležel na pohovce se zavřenýma očima. Nemuseli mu ucpávat ústa ani ho svazovat. Jeden námořník ho uchopil v podpaží a druhý za nohy a tak ho vynesli až ke člunu. Stejně bez nesnázní odnesli i Gedona. Oba je uložili do zadní části člunu a všichni nastoupili. Čtyři vesla zabrala a člun zamířil ke goeletě. V několika minutách se ocitli u boku Eby.
1: Hotovo spejde?
0: Ano. Oba?
1: Oba.
0: Nemocný i ošetřovatel. V sanatoriu nikdo nic netuší?
1: Nikdo.
2: Pořad věnovaný Vernovu vynálezu zkázy v rámci projektu Filmové léto zamýšlíme jako poctu českému filmovému tvůrci Karlu Zemanovi, který příběh sfilmoval osobitým způsobem v roce 1958. Z románu v překladu Anny Kučerové čteme od 20 hodin. Markéta Kaňková se s vámi loučí za tým Odpolední Vltavy za editora Jana Zítku a také Jana Mikuška z Techniky. Opatrujte se, příjemný podvečer.

0: Dvořákova Praha, to je místo, kde se setkává velký svět klasické hudby. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního ročníku tohoto mezinárodního festivalu klasické hudby. Přijďte si nás v září poslechnout do Rudolfína i dalších koncertních sálů. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Těšíme se na vás. Z cest vás zdraví vaše Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
1: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
2: A teď je 16.30. V programu Vltavy vám tedy nabízíme reprízu pořadu Akcent z loňského září. Mluvili jsme v něm o darech ze závěti.

0: Akcent.
1: Osobní knihovna spisovatele Milana Kundery v Moravské zemské knihovně. Fotoarchiv Josefa Koudelky nejen v Pražském umělecko-průmyslovém muzeu. Rukopisy Bohumila Hrabala v Památníku národního písemnictví, to je jen nebo Jindřich Štýrský v Národní galerii. I ta tajemná obálka s údajně posledními slovy TGM uložená v Národním archivu, která se otevře 19. září. Nejen umělkyně a umělci či jejich dědicové darovali nebo darují pozůstalost. Ale i přes rostoucí zájem a vůli darovat formou závěti nějaké dobročinné nebo paměťové instituci, máme mnohdy ostych nebo málo informací, jak to udělat. Takže jak na to? Jaké jsou výhody i úskaly darování? O tom bude Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu je s námi mluvčí měsíce dobročinné závěti za koalici za snadné dárcovství Monika Kofroňová, která pečuje o dárce v knihovně Václava Havla. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A také advokát Ondřej Vokál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Možná se pojďme věnovat tomu úplně nejzákladnějšímu. Češi darují dobročinným organizacím a paměťovým institucím rádi a čím dál tím více?
2: Je to tak, podle vlastně našich průzkumů víme, že Češi a Češky se rádi zapojují do jakékoliv pomoci, rádi darují a vlastně objem darů v České republice dlouhodobě stoupá.
1: Ale to víme, že se děje v případě darů jako takových, ale darů formou závěti. Je to stejný případ, Monika?
2: No, asi vás zklamu, protože my vlastně nikdo z nás žádné přesné číslo o tom, kolik existuje darů ze závěti, nemáme. Taková statistika se u nás nevede. Je to samozřejmě dáno tím, že těch závětí, kterých je uložených někde u notáře, je celá řada a my nikdo z nás nemáme představu o tom, jestli náhodou mezi těmi obdarovanými není i nějaká nezisková organizace. Ale víme, a my jsme si vlastně v loňském roce mezi našimi členskými organizacemi dělali takový průzkum, že ty obdarované organizace vlastně získaly už přes nějakých 400 milionů korun.
1: Za posledních
2: 10 let. A to je obrovské číslo a pro nás je to obrovská pozitivní zpráva v tom, že se tenhle typ dárcovství u nás pevně zakotvuje.
1: No, takový nepřímý důkaz, Ondřej, by mohlo být, jestli máte více práce z hlediska darování formou závěti.
3: No, z pohledu advokace to je spíš tak jako stále stejné, protože k nám se dostávají ty situace, kdy je problém. Takže to máme tu závěť, která už byla sepsaná a něco tam je nejasného, nebo někdo si myslí, že by měla být neplatná, protože by měla být spíš víc v jeho prospěch. Takže tam je to podobný.
1: Pokud se podíváme na ten samotný princip toho, co se děje, tak Moniko, vy s tím máte zkušenost, ať už z knihovny Václava Havla, nebo v rámci celé koalice. Tak ve chvíli, kdy někdo chce něco darovat, tak co se vlastně děje? Jaký je ten postup?
2: Musím říct, že postup může být různý, ale v každopádně bych všem dárcům, kteří něco takového zvažují, doporučila, aby vlastně první si dobře rozmysleli a vybrali si tu organizaci. Zamysleli se vlastně, co je pro ně v životě důležité a kterou tu organizaci by chtěli obdarovat. Ten vlastně prvotní výběr je na nich. Z naší zkušenosti víme, že se obracejí se závěťovým darem dárci, kteří už nějakým způsobem podporovali svoji organizaci.
1: Že to znamená, jenom pokračují.
2: Jenom pokračují a vlastně je zahrnou ještě i do toho daru ze závěti. Ale je samozřejmě celá řada lidí, která to teprve zvažuje a přemýšlí o tom. Zjišťujeme, že jsou to i mladší ročníky. A těm bychom určitě za naši koalici doporučili, aby si ten výběr dobře rozmysleli a v první řadě se s ní spojili. Protože je často důležité o těch věcech jako dobře mluvit, o tom, co chtějí darovat a proč, co je jejich jako cílem, co vlastně očekávají od toho daru. A nezisková organizace, pokud má nastavený správně v svůj vztah s dárci, tak samozřejmě tuhle prosbu vyslyší a zase naopak komunikuje toho, co vlastně je schopna pro toho dárce z toho závěťového daru udělat. No, měl by to být vztah.
1: Ano, Ondřej.
3: Já jsem chtěl doplnit pak tu technickou stránku věci.
1: No, přesně řekněte.
3: Výborně. Protože ve chvíli, kdy se ten, řekněme, dárce, nebo z mého pohledu potom z praktického zůstavitel, rozhodne, že s tou organizací naváže s nějakou organizací takový vztah, že by chtěl takzvaně darovat ze závěti, tam podle práva to může být buď forma skutečně, že toho člověka nebo tu organizaci povolá za dědice, nebo mu něco takzvaně odkáže, tak já bych velmi doporučil, aby se takový člověk spojil s nějakým odborníkem a s někým to konzultoval, protože a to není
1: notář nestačí. Služba.
3: Notář může stačit, určitě. Pokud je notář komunikativní nebo má v notářské kanceláři někoho, s kým je možná si prostě promluvit a tu věc probrat ze všech možných úhlů, což většinou rozhodně bývá, tak notář může stačit, ale většinou člověk, který se rozhodne sepsat závěť, tak už někdy právního něco v životě řešil, má třeba advokáta, se kterým spolupracuje, tak doporučuji takovouhle věc zkonzultovat, protože to není jenom vztah toho dárce a té obdarované organizace, ale je tam vztah s tou rodinou, protože se bavíme o dědictví. Závěť je pořízení pro případ smrti a protože nerozhoduju o svém majetku za života a v rámci života, ale dám to pro případ smrti, tak musím počítat s tím, že ta moje rodina do toho má taky co říkat. A to jsou souvislosti, které je vždycky dobrý s někým probrat.
1: No, k tomu se ještě možná dostaneme, ale vy jste zmínil dvě docela zajímavé věci, jestli je v tom tedy rozdíl, že někomu nějaké, řekněme, máte slavný obraz, chcete ho odkázat nějaké paměťové instituci, anebo ji můžete ustavit dědicem, jaký je v tom rozdíl?
3: Trošku technický, trošku praktický. Oboje se týká nadřazené kategorie pořízení pro případ smrti, to znamená závěti, nebo třeba dědické smlouvy. To je institut, který se u nás moc nevyužívá z logických důvodů, tak budu mluvit spíš o závěti. Když někoho povoláte za dědice, tak se stává účastníkem pak toho někdy v budoucnu dědického řízení jako celku a má víc práv, než když jenom někomu odkážete majetek. Odkaz je pořízení typicky o nějakém konkrétním majetku nebo o části toho majetku a nechcete říct, že ten dědic má být univerzální, ten člověk, ta organizace má být univerzální dědicem, ale má dostat něco konkrétního a zbytek toho řízení se ho tak týkat nemusí, i když v praxi to úplně pravda není. Je to jednodušší cesta, ten odkaz, řekl bych.
1: Ten odkaz je jednodušší, ale pokud ustavíte třeba tu paměťovou instituci dědicem, tak ona má vlastně právo vstupovat do toho dědického řízení, tím pádem má více práv.
3: A také povinnosti. Mm-hmm. Také povinnosti.
0: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
1: V dnešním Akcentu se věnujeme darování, je to formou závěti především a tady v tomto případě bylo docela hezké, když vlastně vydala koalice takový manuál, jak darovat, tak tam byly také mýty a jeden z těch mýtů bylo, jakmile napíšu závěť, umřu. Moniko, jak s tím pracujete?
2: Zase asi zklamu posluchače, žádný výzkum na to, kdo z dárců umřel hned poté, co se psal závěť ve prospěch nějakého, kde by obdaroval nějakou neziskovou organizaci, neexistuje. Je to samozřejmě, je to mýtus a současně, ale samozřejmě chápeme a všichni to asi známe ze svého vlastního života, že prostě téma smrti nám není příjemné, nechceme přemýšlet o vlastní smrti a natož vlastně pojďme si říct, že Češi a Češky nejsou tak úplně zvyklí se připravovat na smrt a uspořádat si svoje věci předtím, než se třeba dostanu i do věku, kdy je to přirozené. V tomhletom směru my vlastně jsme si dělali nějaký průzkum a víme, že pouze každý desátý Čech nad 50 let sepisuje závěť. V Rakousku je to třeba jako 30% lidí, kteří mají nad 50 let už svoji závěť sepsanou. Takže
1: mimochodem, máte svoji závěť sepsanou?
2: Já nemám.
1: Ondřej?
2: Ale je to určitě téma pro mě.
3: Já také ne, ale teda rozhodně to musím udělat.
1: No, tak vidíte. Takže ono to není o tom, že bychom nechtěli, ale často jsme se k tomu jenom nedostali. Ale Ondřej, mimochodem, není to potom také ta, řekněme, určitá forma uklidnění? Naopak, místo toho pocitu, že teď, když jsem sepsal tu závěť, tak mě teda asi určitě něco zajde, ale spíš naopak, trošku jsem si oddechl.
3: Já si myslím, že z toho osobního pohledu určitě ano, že to pro většinu lidí je nějaké uklidnění minimálně, že si jako uklidili, zametli a vědí, co se bude dít, až jednou odejdou. Jenom je potřeba myslet na to, že to musí být pak uklidnění i pro ty ostatní, kteří tady po mně zůstanou, abych jim nepřidělal víc problémů, než kdybych nedělal vůbec nic. To samozřejmě jako není povinností zůstavitele tohleto zohledňovat, ale já to velmi doporučuji.
1: Po mně potopa.
3: Tak.
2: Já bych možná ráda doplnila ze zkušeností našich členů v koalici, kteří přijímají dary ze závěti. Často opravdu ty rozhovory, které vedeme s našimi dárci, tak vedou právě k tomu, že si ten člověk jako urovná i vztahy v rodině, protože jsme to i my, kdo vlastně v té debatě s ním řešíme, aby to bylo, aby pak to nebylo napadnutelné, aby vlastně pro nás to, pro ty obdarované organizace nebyl problém, pokud vlastně nevyřeší ty věci předem. Takže je to určitý způsob přemýšlení o tom, jak ty věci si dobře uspořádat a být připraven.
1: No tak pojďme se bavit třeba o formě danajského daru, Ondřej. Představa třeba toho, že člověk je sochař, teď má opravdu velké množství 10 až 15 metrových objektů, které by rád daroval nebo věnoval nějaké paměťové instituci, tak může to být problém?
3: Může to být problém. Vy jste podle mě velmi správně už jako vymezil okruh těch potenciálních dědiců anebo odkazovníků paměťovou institucí, protože předpokládám, že to je pak organizace, která je schopná se o takový majetek postarat a ví, co a jak. Danajský dar by to mohlo být v případě, že to dostane organizace, která vůbec neví, co s tím.
1: Třeba Junák, se kterým vy máte něco společného za ty roky, tak by dostal třeba, já nevím, nějakou obrovskou sbírku komiksů.
3: Tak mohlo by být to třeba rychlejší, by věděli bychom, co s tím, ale ano, kdyby to jako došlo do situace, kdy ten obdarovaný, když to tak řeknu, není správně obdarovaný a ještě je tam třeba závazek s tím nějakým způsobem nenaložit, například to neprodat, tak toho jako může být zátěž. A já teď jenom z pohledu jako procesního, tak jak odkazovník, tak dědic samozřejmě může odmítnout, i obdarovaný může dar odmítnout, tak ale to jsou ty situace, do kterých předpokládám se dostávat nechceme, proto je dobré komunikovat s tou organizací předtím, než něco takového udělám.
1: No a tady možná, Moniko, by stálo za to, jestli vaše koalice, anebo i přímo knihovna Václava Havla se dostala do situace, kdy prostě dar musela odmítnout, protože se nejednalo třeba o finanční dar, ale jednalo se o nějaký ani nemovitý dar, ale nějaký hmotný dar typu právě uměleckého díla nebo něčeho, co se prostě vůbec nehodilo k charakteru té obdarované organizace.
2: My sami v knihovně Václava Havla jsme se s ničím takovým nesetkali, protože vlastně jsme byli obdarováni darem ze závěti buď finanční částkou, nebo teda materiály, které používáme v našem archivu. A můj kolega Martin Vidlák z archivu by vám potvrdil, že prakticky cokoliv je pro nás jako vždycky jako velice příjemné jako přijmout, protože ten archiv je nekonečný a pro nás je to vždycky jako velmi cenná věc. Od členů koalice vím, že často bývá problematický dar, pokud je v tom nějaké živé zvíře. Že například jako někdo chce darovat nemovitost k bohulibému účelu, ale ta nemovitost je třeba zatížena tím, že tam ta rodina nebo ten zemřelý má kočky nebo psy a vlastně obdarovává organizaci, která nemá prostředky ani jako vlastně kapacity řešit takovéhle věci. Takže znovu apeluju na to, aby pokud je někdo a přemýšlí o tom, že by daroval neziskové organizaci cokoliv, je dobrý se s ní předem spojit a vlastně ty věci se o nich bavit úplně normálně, přirozeně, jako to děláme v životě se svojí rodinou, tak mít vlastně vyjasněno, co pro ně ta organizace může skutečně udělat.
1: Ondřej, není vlastně případ Slovanské epopeje tak trošku tím danajským darem, protože Mucha to určitě myslel dobře, ale teď vlastně vidíme, co se vlastně kolem toho děje a ještě dít bude.
3: To je samozřejmě nešťastné. pravděpodobně je to ten příklad. No.
1: Když se vy, Ondřej, podíváte na, ze své zkušenosti právě na to, co jste zmiňoval, to znamená, že na jednu stranu máte chuť toho, kdo sepisuje závěť nebo bude sepisovat závěť, ale na druhou stranu je tam ta rodina. Až 3/4 podle výzkumu, který proběhl tady už před více lety, Čechů a Češek zažilo nějaké, řekněme, obtíže v dědickém řízení. Je možné vůbec, no ještě při variantě, že vlastně má být o darování dobročinné nebo paměťové instituci, je možné tomu nějakým způsobem zabránit?
3: Určitě. Já si myslím, že v první řadě je vhodné se seznámit s tou platnou právní úpravou, nebo minimálně s těmi principy, aby člověk věděl, co smí a co nesmí. Já bych za všechno zmínil, že například v případě odkazů, o kterých jsem hovořil, tak tomu dědici musí zbýt minimálně 1/4 dědictví nebo toho jeho podílu, který by mu připadl, kdyby odkazy nebyly, která nebude zatížena těmi odkazy, takže si můžu s dědictví vyodkazovat do 3/4. A druhá věc, kterou bych zmínil, jsou takzvané povinné díly a nepominutelní dědici, což jsou zjednodušeně moje děti a jejich děti, pokud moje děti nedědí, a ti mají nárok, pokud jsou způsobilí děti a nejsou třeba vydědění, tak mají nárok na to, aby dostali svůj takzvaně povinný díl, nezletilí 3/4 toho zákonného dílu, kdyby se dědilo ze zákona, a zletili potom 1/4. Tak to jsou věci, které je potřeba respektovat, inspirovat se tím, pokud půjdu pořizovat pro případ smrti, sepisovat závěť. No a pak ale je to o lidech, takže pokud se s těmi lidmi, myslím, s mojí rodinou domluvím, že prostě jsou zabezpečení a nic po mně nepotřebují, stačí vzpomínky a to, že jsme byli, tak je možný rozdělit samozřejmě všechno a dá se to předem smluvně upravit, aby to bylo pro všechno v pohodě.
1: Moniko.
2: Já jsem chtěla jenom ještě doplnit, vy jste zmiňoval tu slovanskou epopej, jestli náhodou tohle není případ toho danajského daru. Já jsem chtěla jenom vlastně zmínit dvě velké nadace, které vznikly jako z závěti, a to je Hlávkova nadace, anebo třeba nadace Nobelovy ceny, které tady vlastně existují už tolik let a dělají tolik jako báječných věcí, a vlastně je to ten typický příklad, kdy to jako funguje bezvadně a čím bychom se mohli nechat inspirovat.
1: Ale když se vrátíme zpátky k slovanské epopeji, vy jste to tak trošku, Ondřej, i naznačil, tak je tam také situace, kdy ten, jak tomu říkáte, ten, co, máte na to pojem, ten, co hodlá...
3: Zemře?
1: Zůstavitel. Ano, ten zůstavitel. Tak zůstavitel vlastně si klade podmínky. Jako v případě vlastně slovanské epopeje, že Praha vlastně k tomu postaví nějaký optimální prostor právě pro slovanskou epopeje. Když se obecně podíváme na ty podmínky, jak moc komplikace z toho právě mohou vzniknout?
3: No mohou, a může to dojít do situace, kdy ten dar nebo to dědictví nebude přijato. Případně, že některé ty podmínky třeba mohou být, nemusí se k ním přihlížet v tom řízení pak při naplňování té závěti, protože budou třeba jako v rozporu s právem nebo zakázané. Ale to je těžké, protože je to strašně moc o konkrétních lidech, ale já bych doporučoval, když už někomu něco dávám, mu dát zároveň volnost. Když jsem se rozhodl, že ho obdaruji, tak asi věřím v to, co dělá, a věřím, že se zachová správně, jinak bych si vybral někoho jiného.
1: Na Vltavě posloucháte Akcent, mluvíme o darech ze závěti. Ve studiu jsou s námi mluvčí měsíce dobročinné závěti za koalici za snadné dárcovství Monika Kofroňová, která pečuje o dárce v knihovně Václava Havla, a také advokát Ondřej Vokál. Moniko, jedna z věcí, která možná komplikuje celý ten dárcovský proces, tak je to, že vlastně lidé nevědí, na koho se mají obrátit. Prostě mají doma něco, co by chtěli darovat, nebo dědicové mají něco, co by chtěli darovat, ale teď vlastně vůbec neví, kudy kam, protože prostě ty organizace, ať už dobročinné nebo paměťové, neznají. Co s tím? Je nějaký jeden, nechci říct ombudsman, ale jedno kontaktní místo?
2: Není, ale děkuji moc za tuhle nahrávku, protože právě k tomu, aby lidé měli trochu víc informací o tom, jak se vlastně v takovém případě zachovat a koho kontaktovat, o tom je částečně i naše právě kampaň, informační kampaň Měsíce dobročinné závěti, kdy mimo jiné teda na stránkách koalice najdou nějaké užitečné odkazy, které jim mohou posloužit. Ale samozřejmě ten výběr té té organizace, kterou chtějí obdarovat, to je prostě jejich volba. V tom jim asi jako nikdo nepomůže. Musí se sami říct vlastně, co je pro ně v tom životě důležité. My vlastně bychom rádi v rámci toho měsíce ukázali spíš příběhy těch, kteří se k tomu už rozhodli, a ukázat, že to není jenom nějaká cesta miliardářů a milionářů, ale že to jsou opravdu úplně obyčejný příběhy a že pomůže dar jak v hodnotě několika milionů korun, tak prostě 10 000, což se děje prostě.
1: A to je možná jedna z těch nejdůležitějších věcí, je možná jeden další z těch mýtů, že vlastně darovat formou závěti mohou pouze ti bohatí nebo nejbohatší, ale předpokládám, že i u vás vlastně, ať už knihovně, anebo v koalici, se setkáváte s případy, které jsou prostě jenom o dobré vůli a ne o nulách.
2: Je to tak. Obecně si myslím, že dárcovství jako takové není o výši a že každý dar se prostě počítá. Možná jeden z těch dalších mýtů je, že to musí být, že dar ze závěti jsou vždycky jako finance. To také není pravda. Jo. Můžou to být materiály, mohou to být spisy, archivní dokumenty, aspoň teda v našem případě, v případě knihovny Václava Havla. Zkrátka cokoliv, co ta organizace může účelně využít a co jí může posloužit k nějakému dalšímu rozvoji.
1: Ondřej, sám jste to trošku nakousl, naše společnost se vyvíjí někdy pomaleji, někdy rychleji v některých ohledech. Dárcovství ze závěti u nás není zatím tak úplně obvyklé. Znamená to, že se k vám dostávají situace, kdy někdo odkázal, ať už dobročinné organizaci, anebo nějaké paměťové instituci něco, a dědicové to chtějí rozporovat?
3: To se určitě stává. V téhle souvislosti já bych doporučil tu závěť opravdu řešit formou notářského zápisu u notáře, takzvaně formou veřejné listiny, protože tam má to výhody, třeba například tu právní jistotu a to, že ten dokument pak se vždycky najde po mé smrti, a tím předcházím velkému množství problémů, které pak nastat můžou, protože závěť, která je založena v knihovně, se může najít, nemusí najít. Každý dědic přijde se svojí vlastní závětí, vlastnoručně napsanou nebo s vlastními svědky, a to tomu předejdete, když půjdete k notáři, takže tím trošku zjednodušujete život.
1: A mimochodem, s čím, řekněme, nejzapeklitějším jste se vy zatím dostal v souvislosti s závětí podobného typu?
3: Tak ono to je většinou, že se tam přenáší ty mezilidské problémy, které mezi sebou ty dědici mají, protože občas to bývá, že v rodině si lidi nerozumí.
1: Občas?
3: Nebo často, jak jde. A někde se z principu domluvit nechtějí. A zapeklité, možná nejzapeklitější to bývá v situaci, kdy třeba vidíte tu závěť psanou vlastní rukou a tušíte, že jsou pochybnosti, jestli ten člověk to psal a byl plně svéprávný a byla to jeho pravá vůle, věděl, co v tu chvíli dělá. To se pak blbě prokazuje.
1: Moniko, když teď úplně na závěr uděláme nějaký takový menší apel, tak jaký je za vás třeba jeden z těch krásných příkladů toho, že to jde a že nemusí nutně jít o velké peníze?
2: Já těch příkladů za naši koalici mám jako celou řadu, celou zásobu, tak pokud bych mohla mluvit za knihovnu Václava Havla, my jsme měli opravdu krásný příběh paní Čechokanaďanky, paní profesorky Markéty Getz-Stankiewicz, která emigrovala do Kanady, byla profesorkou na British Columbia University a vždycky nějakým způsobem se snažila podporovat českou kulturu ze zahraničí, pak vlastně i jezdila zpátky do Čech. Václav Havel ji jako vyznamenal za podporu české kultury v zahraničí a ona teda po své smrti jako opravdu zvažovala komu, protože byla teda, neměla děti, tak vlastně komu by ty peníze, které měla za života, které viděla, komu by je připsala, a kromě nás, teda kromě knihovny Václava Havla, obdarovala i další organizace, ale vlastně v tomhle případě to bylo jako velmi jednoduché, protože ona neměla právě tu rodinu. Ale samozřejmě jsou i příběhy dárců, které mají rodinu, kdy vlastně ty děti jsou o tom předem informováni, souhlasí s tím, podporují toho rodiče, protože právě už se nám stává i to, že jsou to lidé, kteří za života se rozhodli podporovat tu organizaci, přispívají pravidelně i třeba nějakou drobnou měsíční částkou a vlastně se rozhodnou v závěti v tom pokračovat, jak už jsme o tom mluvili.
1: Ondřej, vy jste scout dlouholetý.
3: Ano, prosím.
1: Je to jisté mluvit znát. Setkáváte se tedy, je pro vás tedy v tomto ohledu, v tom tématu, o kterém mluvíme, ta sklenice spíše poloplná nebo poloprázdná?
3: Rozhodně poloplná. Já jsem
1: Takže setkáváte se s méně spory a více s těmi dobrými příklady?
3: V mé praxi se setkávám spíš s těmi horšími případy, ale nemám jenom svoji praxi a vím, že jako lidi spíš se chovají odpovědněji, než se chovali jak ke svému majetku, tak ke svému okolí. Takže já věřím tomu, že se to zlepšuje.
1: Dobře. A úplně na závěr, hodláte vy darovat ze závěti něco dobročinné organizaci anebo paměťové instituci?
2: Já o tom trochu uvažuju, protože stejně asi jako většina mých vrstevníků mám organizace, které podporuji pravidelně a vlastně přemýšlím o tom, co ze svého současného vlastnictví by potenciálně pro ně mohlo být užitečné. Ale je to, jak říkáte, je to jako velmi osobní otázka. Já jsem v letošním roce oslavila padesátiny, takže se přehoupávám do té věkové kategorie, kdy o tom vlastně přemýšlím a kdy se také samozřejmě setkávám s tím, že kolem mě někteří lidé už odcházejí. A to je jako určitě ten impuls, proč vlastně Češi i Češky v tomhle věku o tom přemýšlejí. A já jsem určitě ten příklad také.
1: A co u vás, Ondřej, může se junák na něco těšit třeba za 60-70 let?
3: Jestli myslíte...
1: Od vás.
3: Ano, může. To je jednoduchá odpověď. Ano, mám to v plánu. Podle mě je fér přiznat, že člověk vždycky asi spíš myslí na to, že má zabezpečit svoje potomky, takže to bude první, na koho budu myslet. Ale počítám s tím, že na závěť budu sepisovat spíš dřív než později a že určitě část majetku budu odkazovat nějaké neziskové organizaci, pravděpodobně i scoutům. Jestli můžu prakticky tip za sebe, já nad tím tuhle chvíli přemýšlím, takže to bude třeba nějaké procento nebo část jako peněz, které by po ně třeba po mě něco zůstane, tak asi tímhle tím směrem, protože třeba dům se bude hodit dětem, aby v něm žili.
1: Obzvlášť v dnešní době. Tak. Dnešní pořad Akcent jsme věnovali darům ze závěti a ve studiu s námi byli mluvčí měsíce dobročinné závěti za koalici Snadné dárcovství Monika Kofroňová, která pečuje o dárce v knihovně Václav Havla. Moc děkujeme.
2: Děkuji také za pozvání.
1: A také advokát Ondřej Vokál. Moc díky.
3: Budu potěšením.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
0: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Slyšeli jsme reprízu pořadu Akcent. Za pár minut už na Vltavě nabídneme čerstvé zprávy.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Na dezinformace o údajných polských územních nárocích vůči Česku reagovalo ministerstvo zahraničí. Na síti X takzvaný územní dluh vysvětluje. Polsko se dlouhodobě snaží získat území o rozloze 368 hektarů, které připadlo Česku při úpravě hranice v roce 1958. Řešením má být podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů česko-polský projekt na ochranu proti povodním. Polský web Cyber Defense 24 minulý týden informoval o tom, že neznámí hackři vytvořili mimo jiné falešnou doménu serveru irozhlas.cz, na které publikovali nepravdivý článek o údajných polských územních nárocích. Text ale Český rozhlas podle jeho mluvčí Lidie Erlebachové nevytvořil. Společnost Meta se ve Spojených státech dohodla na mimosoudním urovnání sporu o závislosti dětí na sociálních sítích. Technologickou firmu zažalovalo 29 amerických států kvůli tomu, že Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Dopady pak zatajovala před veřejností. Meta v rámci dohody popřela jakékoliv pochybení. Státům ale zaplatí v přepočtu zhruba 345 miliard korun a v USA provede změny pro dospívající uživatele svých sociálních sítí. Týkat se to má například denních časových limitů a nočních blokací. Dohodu musí ještě schválit soud. Na letošním festivalu Dvořákova Praha, který se uskuteční od 5. do 23. září, zanechá výraznou stopu český houslový virtuóz Václav Hudeček. Respektovaný hudebník na něm působí jako člen poroty druhého kola jubilejního 60. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praha 2026. Jejíž finále se v rámci festivalu uskuteční 18. září. Hudeček je zároveň úzce spjat s historií soutěže, kde sám v jejich začátcích soutěžil. Mezi účinkujícími na festivalu budou také laureáti Akademie Václava Hudečka. A počasí zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší zítřejší teploty 24 až 29, na horách naměříme kolem 20, na Šumavě pak až 24 stupňů Celsia. A více zpráv můžete číst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Hezké odpoledne ze stanu Českého rozhlasu na Letní filmové škole v Uherském Hradišti. Začíná tady pořad Art Café, kterým vás provedu já, Agáta Hrnčířová. Filmová a televizní fakulta Akademie muzických umění letos slaví 80 let od svého založení. Za tu dobu prošly jejími učebnami stovky filmařek a filmařů. Mnozí z nich výrazně ovlivnili podobu české kinematografie. A my se dnes zaměříme na to, co dnes znamená studovat na této pražské škole, na co vás studium připraví a co vám naopak dát nemůže. A taky představíme filmy, které vznikaly pod rukama absolventů a studujících a letos jsou součástí programu Letní filmové školy. Já už tady vítám děkana FAMU, Davida Čeňka, ahoj.
2: Ahoj.
1: Režisérku Noru Štrbovou a střihače Alana Sýse, ahoj.
3: Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj.

0: Davide, než se stal děkanem na FAMU, tak jsi tady působil jako jeden z dramaturgů na festivalu na letní filmové škole. S jakým pocitem se sem dneska vracíš?
1: Vracím se s pocitem nostalgie a nadšení, že ten festival pořád existuje, protože já jsem sem jezdil nejdříve v 90. letech jakožto účastník řadový a pak jsem tady začal pracovat od roku 2001, pokud si dobře vzpomínám, možná 15 let. A Uherské Hradiště považuji za jedno z nejkrásnějších měst v České republice. Je to město, které ještě navíc krásně symbioticky s tím festivalem souzní a stal se z té letní filmové školy takový pohodový letní festival. Takže se vracím s krásnými pocity.
0: Ale ne, Noro, vy jste mi prozradili, že sem nejezdíte dlouhá léta, nejste úplně běžnými návštěvníky festivalu a zároveň tady máte letos oba dva filmy. Jak to zatím prožíváte? Jak se tady cítíte?
2: Já jsem tady byla naposledy před 10 lety a prostě nějak to nevyšlo. Posledních 10 let se sem vrátit, ale líbí se mi tady moc a je samozřejmě jako potěšující, že tady máme film a že to je v taky hezký sekci a těšíme se na to večer.
3: Já jsem tady taky spokojený. Vlastně mi to jako hodně sympatický, že tady nejsou prostě vlastně žádný ty rezervace, že tady je takový jako hodně ten festival inkluzivní a že tady jako není potřeba žádný společenský oděv na žádný události. To se mi líbilo, to jsem dostal v mailu napsaný a to vlastně jako ocenil hodně.
0: Noro, festival teda uvádí tvůj krátký 6-minutový esejistický film, který se jmenuje Co když kamínky dojdou, a v něm ty otvíráš mimo jiné otázku vztahu člověka k neživé hmotě. Můžeš nám trošku přiblížit, kde se ten nápad vzal a jaký pouto tě váže zrovna ke kamenům?
2: Já myslím, že to je spíš jako o vztahu neživé hmotě k nám. Že jsem se pokoušela dostat ty kameny, nebo respektive něco, co není člověk, do středu zájmu a vytlačit trochu člověka z toho jako centrického centrické pozice. A ke kamenům upřímně nemám, jako nebo jsem neměla žádný vztah. Ten film vznikal tak, že nebo první nápad přišel prostě, že jsem si přečetla povídku od Dominiky Moravčíkové Dom prejelenia, kde byla povídka o dětech, které umí mluvit s kameny a dokážou je i jíst a přežít na tom. A hrozně se mi líbila, chtěla jsem to nějak sfilmovat, ale nějak jsem pak nenašla cestu, jak to udělat, ale bavila jsem se s různýma lidma, nebo různě jsem to tak vyprávěla, vždycky, když máte nějaký nápad, že, tak to furt někomu vyprávíte, abyste to pak museli udělat. Zjistila jsem, že lidi mají strašně intenzivní vztah s kamenama a hrozně mě to jako překvapilo a začalo mě to zajímat, co to je, o co jde, proč vlastně se tak jako vážeme ke kamenům a proč tak jako jsou, nebo jsem si všimla, že jsou vlastně obří součástí našich životů.
0: A přišla jsi na něco zásadního, co o nás třeba kameny můžou říct?
2: No, přišla jsem na spoustu zásadních věcí. Tím, že prostě, když jakoby objevíte nějaký takový velký jako téma, který ignorujete celý život, tak pak vždycky přijdete na hrozně moc věcí. Takže prostě já nevím, no, teď jako co tady přímo říct za konkrétní věc, na kterou jsem přišla, spíš takový jako uvědomění, že fakt by něco chybělo, kdyby tady ty kameny nebyly. Víc než si jako dokážeme představit, že to není jenom jako doplněk nebo nějaká jako nějaký okolí prostě doplnění našeho výhledu, ale že fakt jako používáme nebo že se prostě o ně často třeba opíráme.
0: V tvých předchozích filmech často tematizuješ paměť a ztrátu. Je to nějakým způsobem téma, které otevíráš i v tomhle nejnovějším filmu?
2: V těch kamenech?
0: Uh-huh.
2: Já nevím, no. Jako není to nějaký moje téma. Už jsem to takhle slyšela párkrát, že to někdo říkal, že prostě se mi opakují tyhle témata, ale nedělám to úplně na schval a ty kameny nesou nějakou paměť samozřejmě a bylo to jako součástí vlastně mojí fascinace, že jsou tady dlouho, takže viděli spoustu věcí, ale jako nebylo to pro mě ústřední téma tohohle filmu, popravdě, a ztráta to vůbec.
0: Alan je shodou okolností střihačem filmu. Můžete nám trošku popsat, jak fungovala ta spolupráce, jak vypadal ten proces výroby a vzniku toho filmu?
3: Velmi, velmi rádi, myslím. Máme takovou tedy speciální techniku střihání, která spočívá v tom, že odjedeme někam na chalupu mimo Prahu a stravujeme se čistě jenom syrovou stravou.
0: A kamenama.
3: V tomhle případě. A což nás tak, jakoby, tak jako trochu sjede na stejnou vlnu. A pak vlastně v tady tom jako delíriu prostě vzniká jakoby nějak ten film docela tak jako sám od sebe a se nám stalo s těma kamínkama, no. Že to vlastně bylo takový jako bezbolestný díky tomu.
2: Je to tak, no, jakože vlastně doporučujem si vymyslet nějaký takovejhle koncept, nebo prostě je to už taková naše tradice a fakt to funguje, že to může být možná cokoliv, nebo já si myslím, že prostě fakt, když že to tak je, že když jíte jenom to, tu syrovou, nebo že jsem to tak opravdu cítila, někdo to rozporuje, že jsme fakt jakoby trošku někde jinde prostě, když fakt jíte ro, třeba týden, tak vás fakt se pak hodně smějete a tak. A, ale prostě může to být jako cokoliv, co vás spojí v tom týmu a je to ta vaše věc a najednou jako i mimo ten film prostě jste nějak víc propojený.
3: No a možná teda jako dobrý, že vlastně zítra jedeme na takovouhle další seanci s Nory Debitem celovečerním, takže jsme zvědaví, co to přinese tentokrát, no.
2: Jo, no a já jsem úplně Alan říkal, a je ti jasný, že budeme zase jíst dro? Já jsem na to úplně zapomněla a trochu se děsím toho, jakože jsem úplně taková vyčerpaná, vůbec se mi nechce, protože to máte furt hlad, že jo? Je to fakt hrozný vlastně.
0: Ale říkala jsem, že ten mozek občas líp funguje.
2: Jo,
0: taky čistší, no. Ale ne, ty jsi stříhal rodinnou komedii Dovolená v českém ráji. To je celovečerní film režiséra Adama Rybanskýho, ve kterém hrají celkem úspěšní čeští herci a herečky. Třeba Tomáš Jeřábek, Magdalena Borová, Saša Rašilov, Petr Čtvrtníček. Můžou diváci čekat klasickou českou komedii?
3: Nemůžou. Je to takové, jako teď docela o tom hodně mluvíme, prostě ten marketing, nevím, jestli to takhle můžu říkat, ale asi jo. Prostě cílí jakoby na široký publikum a

0: kteří a kterého vůbec neznají, neví o něm nic?
1: Odehrál se to v Českém ráji. Prostě rodina jde na dovolenou do kempu, přestože manželka by chtěla jít někam k moři a nějak se prostě tam probírá jejich vztah a se všema prostě negativama. Vlastně jako ta západka je dramatická, ale to ladění je jako komediální. V tomhle tom je takový ten jako rozpor. A vlastně jsme se snažili to udělat jako nějak multižánrově a trochu se s tím divákem jako pohrávat. Ale jako komedie to je a lidi, když se na to naladí a když je to nenaštve, tak se smějou docela dost.
0: Já se ještě zeptám na to, co jste s Adamem hledali ve střižně, co bylo tím hlavním, co jste se snažili z toho natočeného materiálu najít. Jestli se to dá takhle jednoduše popsat.
1: No my s Adamem vlastně podobně jako s Norou, prostě jsou to moji jakoby jedni z nejlepších kámošů nebo nejlepší kámoši, takže vlastně to napojení je velký a probíhá prostě úplně od začátku a s Adamem vlastně máme už jakoby takový jakoby nějaký najetej způsob, ve kterém prostě jinak samozřejmě řešíme scénář, ale potom ten celý film si vlastně jako přetočíme s tím, že tam hrajeme většinou my dva, já s Adamem a prostě vlastně máme jakoby celou tu hodinu a půl natočenou v těch jakoby dílkách, ve kterých to potom je a vlastně z toho vidíme, jak ten film může fungovat, z toho řešíme to záběrování a je to prostě pro nás taková jako extrémně vtipná vzpomínka, kdy tam prostě hrajeme vlastně úplně všechny ty jako postavy. Vždycky, Adam vždycky, když hrál ženy, tak měl vždycky takhle přes hlavu jakoby nějaký tričko prostě a je to takový jako vlastně jako úplně blbý. Ale jako pro nás hrozně důležitý v tom, aby jsme se ten film jako mohli představit, no.
2: Je to extrémně vtipný, já jsem tam viděla a doufám, že někdy proběhne třeba za 20 let projekce všech těch filmů, co jste si natočili předtím, než jste je doopravdy natočili.
1: No a potom teda já jsem potom na place jako script a jako takové jako říkáme tomu agentura, že tak jakoby schvaluju, že to, co se natočilo, takže z toho ten film půjde se stříhat. A vlastně Adam na mě docela dá, to je jakoby ta druhá fáze a pak vlastně v té střižně už to tak jako lepíme s tím, že na tom oba jako nesem nějakou část viny, když se tam něco se třeba nepovedlo. Že jako samozřejmě stříhač jakoby primárně má být jako to první oko, ten první divák, což tady v tom případě vlastně jakoby nejsem, ale nějak jsem došel k tomu, že je pro mě jako příjemnější, že mám pocit, že na tom placu jsem schopný podchytit víc věcí, než potom jakoby, že mi za to jako stojí, že v té střižně nemám třeba úplně takový odstup. Tohle nějaký náš jako modus operandi, který jsme si jako vyvinuli a vlastně nás to baví takhle to dělat.
0: A funguje to. To uvidíme. Teď jsme mluvili o vašich nejnovějších filmech, ale když se teď vrátíme o několik let nazpět, aspoň mentálně, tak mě by zajímalo, s jakou představou jste vůbec na FAMU nastupovali, přicházeli, jestli jste měli nějaké očekávání, nebo jste to tehdy takhle vůbec jako nevnímali, jestli jste třeba měli i představu o tom, jaký chcete být filmaři a filmařky.
1: No já jsem šel na FAMU s tím, že se tam nemůžu nikdy dostat, vlastně. To bylo jakoby moje, podle se mi to teda na podruhý, ale jakoby bylo to pro mě jako takový nedostažitelný grál vlastně. To byla jako primární jakoby setting, že vlastně že to jakoby není možný. Takže jsem neměl úplně jako jinou, nic jiného v hlavě, než tohleto.
2: Já jsem to měla docela podobně, no. A přišlo mi to jako totální náhoda, že jsem se tam dostala. Já jsem nejdřív studovala animaci a vlastně jsem během toho studia na animaci ty 4 roky jako se snažila nějak vymyslet, jak se dostat na ten dokument, který mi přišel úplně nedosažitelný. A jako měla jsem prostě obrovský ideály. Tak samozřejmě myslela jsem si, že změním kinematografii českou.
0: No, jak se teda potom proměňovaly tady ty představy a ideály během studia?
1: No jako já jsem vlastně taky, jako by si měl ten film hodně zidealizovaný, jakože, ale musím říct, že vlastně jako to, co mi FAMU dala, jako kromě jiného, co mi teď napadá jako první tady v tom konstruování těch filmů, je vlastně to, že je dobrý to dělat pochopitelný. Prostě ty filmy, co jsem dělal před FAMU, tak vlastně jsem jako hodně měl pocit, že jakoby v tom každý bude hledat hroznou hloubku, v každém záběru, že si najde prostě tu hloubku a vlastně jako ty filmy byly hrozně nepochopitelný a vlastně jakoby na střihu tam jede jakoby docela jako těžkej drill toho, že prostě jako co to je jako, že co to je za význam a kde to v tom materiálu je. A tady to vlastně si myslím, že jsem jako hodně, a je to prostě orientace na diváka, je to prostě orientace na to, aby jako pokud prostě to má být nějaký jakoby dopad, tak to ten divák musí prostě chápat, no, takže vlastně my tam potom hodně jdem a vlastně myslím si, že tohle jakoby teď, že vlastně není jakoby ostuda a není to jako míň art, když je to jako pochopitelný prostě.
2: No, to jsi řekl přesně, jako to bych řekla úplně stejně, že taky jsem měla tady to, že ze začátku jsem chtěla dělat nějaký filmy, které nebudou tolik srozumitelný a že to bude prostě to velký umění a vlastně asi největší proměna během toho studia, který teda u mě je fakt dlouhý, tak byla nějaká jako nalezení třeba nějaký lehkosti nebo jako hlavně zábavy nebo prostě humoru, že ten začal pro mě být mnohem důležitější. A to je asi docela normální, že prostě v těch 20 jsem fakt chtěla dělat ty závažný témata a dělat je nějak jako závažně a teď mi vlastně přijde úplně největší vítězství, když se lidi zasmějou v tom kině.
0: Což je teda i případ Kamínku, musím říct. My když jsme se s Davidem scházeli v Praze a povídali jsme si o tom, co tady na té debatě budeme řešit, tak jsme došli k tomu, že jedním z témat by mohlo být smysl filmového vzdělání, což je ale hodně široký. Tak já se možná zeptám trošku konkrétněji, jaký je teda smysl FAMU, nebo studia na FAMU? My jsme se bavili o tom, že to je samozřejmě prostor, kde si může člověk dovolit experimentovat, selhávat a různě zkoušet. Ale mě by zajímalo, jestli by studenty ta škola měla vést i k nějakému konkrétnímu výsledku nebo k tomu třeba se naučit to řemeslo. Jak to vnímáš?
3: No, určitě vlastně obě dvě věci by v tom měly být ty dvě roviny. Já jsem mluvil o tom, že z mého pohledu obecně umělecká škola, i tak, jak jsem to poznal v zahraničí, velmi často směřuje k tomu, že má být bezpečným prostorem, kde každý může hledat to, co ho z toho talentu jeho nejvíc táhne, zkoušet si to a ještě se nemusí bát, že to pro něj třeba existenčně bude znamenat nějakou zkázu, pohromu a prostě může mít ještě tu svobodu. To si myslím, že je nejdůležitější, protože problém samozřejmě u každé umělecké školy vysoké, ať už v České republice nebo jinde, je, že to umění se nikdy nelze naučit. Taková ta idea, že se budeme učit umění, to je asi trochu jako nesmysl. A film je příliš navázaný samozřejmě na technologie. Není to tak jednoduché jako prostě psát nebo hrát divadlo, protože film nemůžete dělat bez toho, aniž byste mohla ten film natočit nebo stříhat a tak dále. Takže je třeba se naučit i s tím vlastně technickým zázemím pracovat. Říkám technickým zázemí schválně, protože nejde jenom že o kameru, jde o mnoho věcí. A pak ale zase ta představa, že tohle ovlivňuje děkan, je trošku mylná, protože to, co a jak se učí, si ovlivňují ten pedagogický sbor, že na každé té katedře, kde se něco učí. Tudíž pokud na jiné katedře mají pocit, že stačí naučit zacházet, a teď to říkám jako příklad, to nemyslím nic konkrétního, s kamerou přesně, a že to úplně stačí, tak prostě ta výuka probíhá tímhle stylem a ten děkan jako nemá moc možnost do tohohle úplně zasahovat. Takže hodně záleží na tom nastavení té školy i vzhledem k tomu, kdo tam vyučuje.
0: A co tedy ovlivňuje děkan tady v tom směru?
3: Hezká otázka. Tak děkan nějakým způsobem určitě ovlivňuje, kdo vyučuje na té škole, protože se na tom rozhodování spolupodílí. Určitě ovlivňuje to, jaké zázemí tam je vytvořeno finančně, prostorově, ale i řekněme třeba eticky. Na to určitě má velký vliv. Samozřejmě zasahuje nějakým způsobem těch studijních programů, protože předkládá k různému schvalování, ale já nikdy neschvaluju, že jako konkrétní předměty a to studium jako takové do detailu. Spíš v podstatě, jestli je to nastavené smysluplně vzhledem k tomu, kolik je tam vyučujících, jestli na to máme peníze, jestli tolik těch filmů vůbec jsme schopni vyrobit a zaplatit těm studentům a tak dále. Takže tohle to je spíš, co jako já můžu jako děkan ovlivnit. Ty veřejné vysoké školy u nás jsou podle mě i specifické tím, a FAMU vůbec a AMU, je to naše nejstarší umělecká škola, která vznikla, což by řekla tady moje kolegyně Štělepy, která se zabývá historií FAMU, vlastně asi primárně spíš jako takové trošku učiliště, kde se měli trochu to řemeslo naučit a kde se měli připravovat teda ti budoucí filmaři a tolik možná o tom umění se na začátku hned tak neuvažovalo. Ale samozřejmě to poslání, myslím, že v roce 2026 by mělo být spíš z mého pohledu jako to umělecké, protože i ta kinematografie se zásadně proměnila. Prostě už v tom, jenom v tom smyslu, že vlastně točit můžeme každý. na mobil. To není, jako tohle není problém. Ale umět používat všechny druhy kamery, abyste tomu režisérovi pomohla a pochopila, co s tím můžete jako vytvářet za umělecké dílo, tak to myslím, že je to nejpodstatnější, co by ta škola měla poskytnout. Naučit se stříhat tak, abyste byla schopná v tom vytvořit nějaký význam.
0: My jsme se bavili o tom, že FAMU je specifická tím, že je to škola univerzitního typu. Tak já tě možná, Davide, poprosím, jestli můžeš trochu vysvětlit, co to znamená, jaký jsou třeba výhody takového systému a nevýhody a co to hlavně znamená pro ty studentky a studenty.
3: Tak to je široké téma, já nevím vlastně, jak kdo tomu rozumí, protože to není úplně jednoduché vysvětlit, ale zkusím to vysvětlit na příkladu tom, že nejlepší filmové školy v Evropě nejsou školy univerzitního typu. Je tam mnohem větší volnost, která například, což je nejpochopitelnější, spočívá v tom, že tam můžou učit filmaři všech profesí velmi jednoduše, protože tam nemusí být zaměstnaní. Prostě mají 2 měsíce čas, protože netočí, tak tam můžou mít nějaký předmět. To na FAMU v podstatě není možné. Protože jsme škola univerzitního typu, spadáme pod zákon o vysokých školách, to znamená, že musíme mít stále zaměstnance, akademické pracovníky, ty pedagogy, kteří musí získávat tituly, aby se mohly otevřít studijní programy, mohla se učit kamera, režie a tak dále. Vyžaduje to nějaké penzum třeba teoretických předmětů, psaní teoretické práce, plus do toho ty filmy a tohle si sebou prostě nese škola univerzitního typu a všechny další věci, o kterých bych tady musel mluvit jako půl hodiny. Ale z mého pohledu, ale je to skutečně jenom jako můj subjektivní názor, si vlastně myslím, že je to trochu přežité. Přestože ve Spojených státech ty filmové školy jsou hlavně univerzitního typu, co já jsem jako proděkan pro zahraničí, když jsem byl na FAMU nejdřív, jako viděl. Ale nemyslím si vlastně, že to je příliš možná účelné už v naší době, v naší společnosti. No. Myslím, že by možná i tomu uměleckému projevu a té svobodě a volnosti té školy možná tohleto prospělo. I proto, že si myslím, že obecně neplatí to jenom pro FAMU, ty umělecké školy mají problém právě třeba zprostředkovat ten kontakt s těmi tvůrci, kteří skutečně v té kinematografii pracují. Protože těžko můžete být zaměstnaná na plný úvazek na vysoké škole a do toho točit filmy. Že? Takže se dostáváte do rozporu. Takže když tam takového vyučujícího už máte, tak prostě je to problém i pro něj osobně, i pro tu školu. A úplně dobře to nefunguje. No. To není jako ničí vina, to si myslím, že spíš ten systém už se přežil v tuhle tu chvíli. Že za socialismu, kdy prostě ti filmaři byli zaměstnaní jako nastálo, tak to nemuseli podle mě takhle ještě moc řešit.
0: Vy jste vnímali takovýhle mezery v rámci toho studia na FAMU, že třeba to, že je to právě škola univerzitního typu, vám vás nějakým způsobem jako omezuje v těch možnostech, které by měla nebo mohla nabízet?
1: To já jsem nevnímal, mně přijde, že právě FOMO je jakoby v tomhle tom jedinečná, že právě tam jakoby jsou ty špičky toho oboru jako těch filmařů, no.
2: Jako vím, že po nějakých lidech, kteří nemají jakoby prostor učit na FAMU, protože na to nemají čas. Takže tohle jsem asi vnímala, no, že vlastně tam není ta možnost přesně tam na 2 měsíce udělat nějaký intenzivní kurz. Což mi přijde asi škoda. Ale teď jsi tam rozjel, že jo, ten, nebo vlastně Andra před tebou ten, ježiš, jak se tomu říká?
3: Mentoringový program.
2: Děkuju, já jsem fakt zavařený mozek už. Mentoringový program, kdy tam vlastně jezdí jako špičky z celého světa a vždycky jsou tam nějaký týden, měsíc, Bellator tam byl dokonce půl roku, tak to mi přijde úžasný, že vlastně tady to jako vůbec jde v tady tom systému nějak zrealizovat.
3: To jsme právě kvůli tomu, vlastně jsme to s bývalou děkankou Andreou Slovákovou rozjeli a založili ten program, abychom tohle to umožnili aspoň tímhle stylem. Ono jde vlastně o to, že když tam byl Bellator, tak když tam mohl zůstat celý semestr, tak mohl vést prostě celý výrobu celého toho filmu, že jo? Od vývoje, přes natáčení, všechno, ten krátký film se s ním mohl vytvořit. Ale když tam někdo přijede na týden, a my právě vždycky, když jdeme nějakého filmaře, tak nechceme, aby to bylo jenom takové povídání o tom, jak točí film. Vždycky chceme, aby měl nějakou pedagogickou činnost. A třeba všichni, kdo tam byli kameramanky, kameramani, tak ty vždycky jenom měli praktické věci. Prostě ukazovali, jakým způsobem, každý má nějaký svůj způsob, že ho, snímání, někdo je na něco zaměřený, tak to ukazoval prakticky k těm studentům. A my jsme ten mentoringový program rozdělili kvůli tomu, aby to mohl být takový jako doplněk k tomu studiu rozšíření těch možností a hlavně i proto, aby se dostali ze zahraničí ty filmaři sem. Protože u těch českých a slovenských si nemyslím, že to je takový problém jako organizační, jako spíš přesně ten čas. A já jsem samozřejmě nechtěl říct ani, že by na FAMU nebyly jako špičky, nebo že by tam nebyli jako filmaři aktivně pracující, ale myslím si, že i pro ně osobně to může být jako třeba problematický skloubit vlastně tu tvorbu s tou výukou a to, že jsou na škole univerzitního typu, jak říkáme, tak to sebou nese další povinnosti. Někdo musí jako tu katedru vést, někdo tam musí vykonávat tu administrativní činnost, jako to nejde jenom tam přijít, odučit a je to náročné na té škole učit. Srovnejte si to s tím, že když studujete filozofickou fakultu nebo nevím, lékařskou, tak prostě uděláte v červnu zkoušky a máte prázdniny 2 měsíce, končí to, nejste závislí na ostatních katedrách. Tam oni všichni tvoří vlastně tak, že potřebují spolupráci všech dalších kateder. Točíte film, potřebujete někoho si najít na střihu, na zvuku, kameru. Těch filmů točí hodně během studia a v podstatě velmi často nemají prázdniny. Jo, to přerušování studia na FAMU je velmi časté, je to problém, ale je to proto, že opravdu jsou pak vyčerpaní, protože jedete intenzivně třeba 2 roky, pak už nemůžete. To není, že nejde o to, že se naučíte na 4 zkoušky, které složíte v červnu a máme 2 měsíce prázdně. To si myslím, že třeba jako velký problém. Já si prostě myslím obecně, že ta kinematografie se změnila. Takže možná by si ten způsob výuky umění možná zasloužil taky nějakou drobnou změnu, ale samozřejmě se mýlím určitě v něčem a chtělo by to, kdyby se něco takového mělo stát, určitě jako diskuzi mnohem větší, o tom nemůže rozhodovat jeden člověk nebo nějaký jeden orgán, protože by to byl zásadní jako zásah do fungování té umělecké školy.

0: Café.
1: Když mluvíme o FAMu jako o prostoru, kde si člověk může dovolit experimentovat a hledat vlastní cestu, nabízí se i otázka, co se stane ve chvíli, kdy vstoupí do toho skutečního profesního života. Takže se zase obrazím na vás, Noro, ale ne. Měli jste během nebo po studiu pocit, že jste připraveni vstoupit do filmového provozu? Nebo to byla třeba spíš i postupná, nějaký postupný proces?
2: Já myslím, že to asi bude mít možná různý, jako já můžu říct jako za katedru střihové skladby, že jakoby jsem ten pocit měl docela jakoby výrazný a že vlastně já jsem nastupoval na magisterský studium s tím, že prostě pokud jako přijde jako profesní nabídka, která pro mě bude jako zajímavá, tak budu preferovat jí jakoby na to studium, což se vlastně stalo s tím filmem Adama Kalmana Rybanského, Kdyby radši hořelo, kvůli kterému jsem teda přerušil a vlastně prostě udělat jako prostřihače udělat prostě první celovečerák hraný je jakoby prostě docela velký milník, od kterého prostě vlastně ho, i bych řekl, jako producenti televize prostě berou jakoby vážně, jako že je toho schopnej. Vůbec si jako nemyslím, že by to tak jako bylo. Naopak si myslím, že prostě debitanti vlastně do těch filmů jakoby vkládají třeba daleko víc energie, než někdo, kdo už prostě těch filmů udělal 10. A to je jiný téma. Takže já jsem vlastně vyšel, jakoby mě se prostě povedlo absolvovat jakoby FAMu s tím celovečerákem, který navíc byl prostě naštěstí úspěšný. Takže vlastně jsem měl pocit, že mi tak škola jakoby vykoupila s takovou dobrou energií, no.
3: Já mám taky pocit, že jsem jako byla docela připravená, nebo jako já jsem teda ještě teď dokončuju katedru dokumentární tvorby magistra. Snad už v září to ukončím. Ale nějakým způsobem jako už při tom studiu jsem se o něco pokoušela a jako na tu režijní profesi si myslím, že jsme celkem dobře připravení. Nevím, jak moc jsme připravení na ten jako na ten styl života, no. Jako respektive FAMu vás na to asi docela připraví, že nemáte žádný prázdniny a žádný jakoby v podstatě volný čas, ale jako nevím, jestli jsem úplně ready takhle jako žít celý život, no. Že prostě budu fakt jako dělat 3 projekty přes sebe, vždycky mít 1 projekt ve vývoji, ve výrobě a prostě v postprodukci, aby to jako jelo, aby se tím člověk mohl živit. Teď jsem dala výpověď v práci a řekla jsem si, že tenhle rok zkusím být jako režisérkou na plný úvazek, tak si můžem za rok tady říct, jak se mi to povedlo. Ale no.
1: Tak na to jsem se vlastně chtěla v zápětí zeptat, protože vy máte oba i pedagogickou zkušenost, praxi. Ty jsi, Noro, teda teďka 4 roky učila video na střední škole. Ty jsi dala výpověď, ale ne, ty jsi na FAMu získal pedagogické minimum a teď učíš studenty prvního ročníku základy střihové skladby. Tak mě by zajímalo, jestli je to pro vás ta pedagogická praxe třeba i způsob, jak najít právě rovnováhu mezi tím bláznivým životem, vlastní tvorbou, vlastně nějakým hodně nepravidelným režimem a naopak nějakou prací, která umožňuje třeba pravidelný příjem.
3: Mně to právě přišlo strašně ideální mít jako nějaký takovej job stálejší. Měla jsem to fakt moc dobře nastavený, že jsem chodila do té práce jenom v pondělí a v úterý a zbytek vlastně týdne jsem mohla pracovat na svých věcech. Ale přesto vlastně ta pedagogická práce jako bere hrozně moc energie a vlastně to nebyly nakonec jenom 2 dny. A vždycky, jako když to člověk nějak chce dělat poctivě, tak tomu musí věnovat ještě další dny. A najednou se mi to začalo dostávat do nějakého jako začala jsem se dostávat prostě do nějakého vnitřního konfliktu, že chci vlastně tu energii asi věnovat spíš těm svým filmům. Zároveň ale právě nevím, jak moc to bude udržitelný, protože na druhou stranu pro mě ta pedagogika byla jako nejpříjemnější takový jako uplatnění plus minus v oboru, že jako určitě prostě já osobně nechci dělat třeba reklamy nebo nějakou komerční video zakázky, takže uvidíme prostě, jak dlouho vydržím dělat jenom prostě autorskou tvorbu a za jak dlouho si zase začnu hledat práci v nějakém takovýmhle asi podobným prostě sektoru. No.
1: A ne, co ty mají střihači nouzy o práci, nebo to byla vědomá volba nějak si rozdělit ten třeba pracovní úvazek?
2: Já myslím, že jako obecně střihači spíš nemají nouzi o práci. Pro mě to bylo jako takové naplnění performativního rozměru jakoby z mojí práce, že já vlastně dělám i jakoby živej střih v divadle a vlastně tohle beru jako takovou jakože challenge sama na sebe, prostě si na sebe jakoby vzít nějakou roli, kterou bych si vlastně nikdy jako nedokázal představit, což je jakoby být učitel. Takže vlastně pro mě jako, já tam teď vlastně jsem otučil druhý rok, učím teda na katedře dokumentární tvorby prváky, tak vlastně jako vůbec si jakoby nějak připustit, jako, že jsem v té druhé roli, až to znamená, že už teda asi něco vím, tak vlastně bylo jako byl nějaký proces, protože vlastně pořád mám spíš chuť jakoby bejt s těma studentama kámoš a to jde jenom do určitý míry. Vlastně jako, že ta role prostě mi to jako nějakým způsobem umožňuje, nějakým ne. A vlastně jako je pro mě jako důležité být v kontaktu s tou jako mladou generací. Rozhodně to není jako kvůli penězům, jakože a spíš vlastně mi to přijde super, že vůbec jsem mohl mít tady tu možnost a tak jsem si řekl, že to prostě zkusím a zjistím, jako co jsem za člověk, jestli to jakoby, jako jak to budu brát vlastně celý, takže tohle jakoby je prostě jenom nějaké, jako že jako zkouším věci a vlastně mě to jako hrozně baví a jako tak nějak, no, to je se mnou.
1: A když jste se teď vlastně oba ocitli v roli pedagogů, máte pocit, že se vám nějak změnil ten pohled na to, co by měla filmová výchova studentům a studentkám předat? Třeba můžeš říct konkrétně u toho střihu.
2: Jo, jako já vlastně asi jako razím to, že by se prostě člověk neměl moc jako bát dělat ty věci. Přijde mi, vlastně ta naše katedra, ty střihové skladby, jakoby zatěžkaná hodně těma jako zdůvodňováním a všech rozhodnutí. A že to může být kontraproduktivní, že to může člověka prostě zablokovat. A že vlastně jako mě prostě přijde, že legitimní je i to, že mě prostě něco napadne a přijde mi to jako dobrý. A ne všechno musí být jako obhájení vlastně. A jakoby tohle to jsem si tak jakoby odemknul po tom absolutoriu. A jako nerad bych vlastně, aby se ty všechny generace těch jako filmařů vlastně zamykaly tady tím způsobem. A takže mi přijde, že jakoby tohle se snažím jako razit.
3: Já to cítím podobně. Já jsem učila na střední škole, takže to bylo ještě vlastně věkově 16 až 18. A hodně jsem vlastně, jakoby rozdíl mezi tím, když já jsem studovala na škole a kdy mi přišlo, že vlastně na FAMU je to hodně orientovaný na to být odolný vůči stresu a nějaký jako zpětný vazbě vnější a byl to někdy až moc drsný trenažér, hlavně na tom jako dokumentu. Tak tohle jsem trochu pocítila, že to moje studentstvo nepotřebuje, že vlastně oni jsou jako vystresovaný a hodně citliví a dokážou si ty bloky vytvořit sami v hlavě a že potřebují spíš nějakou podporu a jako prostor prostě zkoušet věci a dělat chyby. A nemuset si všechno jako za každou cenu přesně racionálně obhájit, ale prostě jen tak jako blbnout a mít z toho radost, protože jsem cítila, že fakt je to někdy nebo hodně, a je mi to hrozně líto, jako chybí v té tvorbě, že z toho lidi vlastně nemají radost a je to spíš bolest. A no, a jako samozřejmě to má různý důvody, proč je to bolest a nejde to všechno vyřešit jenom ve škole a nějakou jako vzděláním, výchovou, ale dá se vytvořit nějaký prostor, kde třeba bude větší jako otevřenost prostě chybám. No.
1: Davide, neměla by, když se teda obloukem vrátím k té uplatitelnosti studentů a studentek po absolvování FAMU, tak neměla by FAMU učit také to, jak si hledat práci, jak komunikovat s producenty, jak prezentovat třeba vlastní projekty, nebo jak si vyjednávat i ty podmínky? Možná už se to částečně děje, ale...
0: Ano, měla. A částečně se to, doufám, děje. Určitě na katedře produkce. Mělo by se to dít ve větší míře. Já se určitě snažím dělat pro to nějaké kroky. Myslím, že logicky kdokoliv, kdo bude sedět na děkanské pozici, to bude muset dělat. Navíc pokud v novém vysokoškolském zákoně zůstane ta část vlastně o kariérním rozvoji a tak dále a nějakým poradenství pro ty studující, tak to vlastně pak už bude jako povinnost pro nás. A myslím si, že je to právě u téhle profese, která, my tomu říkáme profese, zároveň o tom mluvím jako o umění, tak je to trošku jako zvláštní, že jo, paradox, mnohem jako důležitější a komplikovanější. A například většina, nebo já vám řeknu něco zase, co bude jednoduše pochopitelné, ministerstvo školství hodnotí vysoké školy taky podle uplatnitelnosti těch studentů. A jelikož téměř žádný absolvent FAMU nejde, že jo, když dostane diplom na pracáci zapsat, že je nezaměstnaný, tak vlastně my máme dlouhodobě nejlepší čísla, protože máme 100% zaměstnanost relativně. A ono to samozřejmě vůbec takhle není. Ale málo kdy napadne nějakého střihače, prostě, když dostane diplom, řekne, tak nemám zakázku, tak se prostě nahlásím na pracách. Teď už vím, že jeden dokumentarista to udělal, takže nám zhorší teď ty čísla. A já to říkám takhle, legračně, ale ono to vůbec jako směšné není, protože většina těch filmařů z mého pohledu, nebo velká část z nich, závisí například na aktivitách České televize, že, která, jestli teď vlastně to financování České televize bude úplně takhle zbořeno, což asi bude, tak v podstatě už většina z nich bude dopředu nezaměstnaných, protože prostě nebudou se natáčet filmy, nebude žádná produkce, pracují řada z nich pro Český rozhlas, tam bude stejný problém. My jsme malá země s malým trhem kinematografickým a to uplatnění tady je, díky veřejnoprávním médiím, tak, protože fungují tak, jak fungují. A tohle to, co se stane, bude znamenat nejenom pro naši školu, to se týká Zlína a všech ostatních filmových škol, velký problém, protože samozřejmě zůstanou tu další komerční soukromé televize, která ale dává jiný prostor, jiný druh práce, který třeba právě tady Nora, jako mu nemají moc zájem dělat. Ale já vím o mnoho absolventech, kteří prostě jdou a půl roku stříhají reality show pro Novu, vydělají si na celý rok a pak se snaží ten svůj autorský projekt posunout dál, ale každý si asi dokáže představit, že to můžete dělat do určité chvíle. V jednu chvíli třeba chcete mít děti možná, nějakou rodinu. Už prostě úplně to jako není tak jednoduché. A škola by v tom měla pomáhat. Určitě, ale já si myslím, že ta cesta vede částečně přes mnohem větší jako internacionalizaci nebo nějaké mezinárodní kontakty, které mají běžně filmové školy všude, i ve velkých zemích. Protože to je podle mě jediná cesta hlavně v té Evropě. A tím nemyslím jenom nějaké jako cestování v rámci Erasmu, ale sdílené programy, možnosti napojit ty studenty ještě než jsou puštěni do toho volného prostoru, prostě na produkce v zahraničí, umožnit jim to, ty kontakty vůbec získat, protože asi těžko pak sami, když vyjedou z té školy, si to mají možnost jako nějak navést. No. A ještě jedna věc, která je důležitá, si myslím, co dělají hodně filmové a umělecké školy, je podpora absolventů. Což jako další věc, kterou určitě jako FAMU musí dělat a bude dělat. To znamená nejenom v době jejich studia, ale i nějakou dobu po skončení studia je podporovat nějakým způsobem rozvoji projektů, hledání financí. Samozřejmě nemůžete úplně jako podpořit finančně, ale můžete je podpořit.
2: Mě možná k tomu jenom napadá, že vlastně jako prostřihače vlastně tady v těch konkrétních věcech z praxe, které funguje asociace filmových stříhačů, který jsem součástí, která vlastně jako hodně řeší právě vyjednávání s producentama a prostě platové podmínky a tak, a je to super. A jako ve FAMU to zřeší asi nějak omezeně nebo míň, ale prostě vlastně to, co já dostávám, pro mě důležitý je z té asociace, no.
0: Můžu k tomu dodat jenom, že ta spolupráce s profesními organizacemi je pro nás velmi důležitá a určitě je třeba tohleto ještě i dál rozvíjet, ale vlastně se všemi jsme v kontaktu, myslím, že není žádná, do které bychom nebyli zapojeni. Díky tomu právě, že na FAMU učí řada významných filmařů, kteří jsou v těch asociacích spoluzakládali, nebo jsou ve vedení, nebo prostě jsou členy, takže ať už jsou to střihači, animátoři, producenti, všichni vlastně jsou na nás napojení.
1: Já znám i případy, kdy se absolventi nebo studenti studující rozhodli od filmu úplně odejít během studia nebo i třeba po studiu. Rozhodli se, že z různých důvodů, že třeba nechtějí být filmaři. Co to o FAMU vypovídá, jestli něco? Nebo je třeba i takové zjištění pro tu školu nějakým jako úspěchem a znakem toho dobrého vzdělávání?
0: To je taková jako záludná otázka samozřejmě na mě. Vím, že to nemyslíš úplně zle, teda doufám, ale...
1: Já si nemyslím,
0: že bychom měli v někom utvrzovat pocit, že bude filmařem. Prostě jsme veřejná vysoká škola, máme standardní proces přijímacího řízení jako na jakoukoliv školu, všichni jsme svobodní, když se někdo rozhodne, projde tím přijímacím řízením, tak prostě začne studovat. A myslím si spíš, že by to měl být opravdu ten prostor, kde někdo může dojít i k tomu, že ho to nebaví. Nebo zjistí, že ten talent vlastně ho směřuje někam jinam, že tohle to třeba byla jenom odbočka a že to byla mílka. Na druhou stranu, ty případy, které já znám, jsou většinou teda dány jako nějakými závažnějšími důvody, osobními, soukromými, samozřejmě nějakou frustrací, to může být i ze školy samotné, ale vzhledem k tomu, jak málo studentů přijímáme, tak většinou jako tam úplně nejsou jako náhodně jedinci, kteří jako tak tápají v životě, to se moc nestává, většinou ty důvody jsou závažnější. Nevím, jestli to o škole samotné něco vypovídá. Ale
1: kývá hlavou.
2: Jako já jsem třeba nastupoval na střih, bylo nás 6 a během prvních prostě 14 dnů 2 odešli, protože to prostě jako nedávali ten tlak. A vlastně jako myslím si, že to je prostě součástí toho, že prostě ta FAMU jakoby ti prostě změní život jako extrémním způsobem a jako ne každý možná jako je ochoten si ho nechat takhle změnit a vlastně přijde mi to jakoby jako u mě by to přijde jako vlastně projev nějakého jakoby vlastně integrace a jakoby síly vlastně o tom jakoby odejít, když se mu tam nelíbí. Takže jakoby já jsem prostě vlastně přijal to, že mi to FAMU změnila život extrémně jakoby, nevím, nutně asi k lepšímu, ale jako prostě vlastně mě to pohltilo a jako já mám FAMU rád, jako ne všichni mají FAMU rádi absolventi, ale jako já vlastně jsem rád, já se k ní jakoby rád hlásím a jsem rád, že o tom jako pocházím, no.
0: Já bych chtěl k tomu jenom dodat, že každá katedra má specifický způsob jako přístupu k tomu studentstvu. Zrovna katedra jako střihové skladby má i takové neortodoxní metody výuky občas, které vás jako mohou hodně rozložit už v prvním ročníku. Takže máš pravdu, možná dokonce vím, o čem mluvíš, ale zase myslím si, že skutečně jako třeba na katedře režie mi se to takhle nestalo, protože myslím, že tam ten šok není takový jako na tom střihu. Jiný šok je zase na animaci, na dokumentu. Je to taky úplně jiným způsobem. Kamera, že jo, tam taky se stává, že ti studující odchází. Jsou katedry, kde v podstatě téměř nikdo neodejde a jsou katedry, kde vím, že prostě ten počet těch přijatých určitě bude po roce, po dvou jako nižší. Ale úplně bych se bál to generalizovat, protože to nechci nikoho poškodit. Já to neříkám teď jako kritiku, jako prostě, že možná podstata té profese si to kolikrát vyžaduje. Rozumíte? Jako, když píšete film, přistupujete k tomu jinak, když musíte naučit, ten střih je tak specifický, nebo ta kamera, když musíte naučit vlastně pracovat s tou technikou a ten střih je podle mě jako výsostně intelektuální záležitost v tom filmu. Tím nechci schazovat ostatní profes, ale je, že vždycky ten střih, všichni filmaři, filmařky tohle vyzdvihují, že to je vlastně to naprosto zásadní, co pak vytváří to filmové dílo.
3: Jako mně se to třeba stalo vlastně, já jsem začala studovat animaci, po prvním týdnu jsem pochopila, že to vůbec není pro mě, ale nějak jsem to vydržela tam teda 4 roky dodělat aspoň bakaláře a pak jsem se znova přihlásila od začátku na dokument. Takže myslím si, že to úplně není tak, že tam přichází jako hotový suverénní osobnosti, který přesně vědí, co chtějí dělat. A pro mě třeba bylo jako perfektní, že jsem si mohla v prváku vyzkoušet nebo obejít, přihlásit se na všechny možné přednášky na různých katedrách a jako načichnout, co mě zajímá. A v těch 20 vlastně to pro mě bylo hrozně důležité, že jsem se dostala do nějaké takovéhle instituce, i když ne úplně na tu správnou, nebo ne správnou, jako pro mě správnou katedru.
1: Tak možná teď se nabízí, jestli máte nějaký osobní tipy pro budoucí zájemce a zájemkyně o studium. Něco, co byste třeba ocenili i vy před nastoupením na FAMU. Třeba tady v publiku sedí někdo, kdo se na FAMU chce nebo bude hlásit.
3: Že úplně první film, který děláte na katedře dokumentu Postup práce, vůbec není důležitý.
4: všichni prostě vždycky jako mi tam nechají úplně
1: panikaři.
4: Všichni panikaři nechají tam celou svoji duši, úplně vyhoří, hned se jakoby nabijou prostě na tomhle prvním cvičení, protože je točený na film a je to prostě první film, co děláte. A přitom je to fakt jakoby teď, když se na to člověk koukne, tak si na to pak už nikdo ani moc jako nevzpomene, nebo je to taky jako s dojetím si řekne, že jo, můj první film, ale to bych asi poradila prostě, to moc neřešit. Naštěstí na tom dokumentu dřív se to totiž pouštělo na klauzurách, že se dělali 3 filmy a pouštěl se i ten postup práce, tak naštěstí teď už se to přestalo pouštět na klauzurách a pouští se to prostě po prvním semestru, tak už na to není kladený takový důraz.
0: A to je snad jedno z mála cvičení, který se ani nikdy pořádně nepouští, jsou často tak hrozný, že slouží jenom pro tu výuku a nedá se na to koukat. To možná ani neběží pořádně na FAMUFESTu, ne?
2: Jako já bych řekl, že jako obecně ty filmy během toho studia, že jakoby nejsou zase tak důležitý a že prostě se tam jakoby nějak rozmach takový nešvar, že prostě to nejsou cvičení, ale filmy a každý s ním chce jít prostě do Cannes a vlastně je to jakoby soutěživost. Jako já jsem taky v tom jako chycenej prostě, ale jako zpětně viděno, všechny ty jakoby věci, které jsem prožil během toho studia, že jako tady ten film se tam nedostal a tady ten jo, a tak vlastně jakoby není to prostě důležitý zpětně za to. To je jedna věc. A druhá věc, která mě napadá, jako, že vlastně jako rada, prostě udržte si kamarády i mimo jakoby filmařský okruhy. Vlastně jako já jsem, jako je to fakt docela jako boj si je udržet, protože jako je to tak jakoby prostě imerzivní vlastně to celý studium, že jako vlastně já jsem na to chvíli úplně zapomněl a pak jsem se k ním postupně vracel ke kamarádům a ke sportu. A obojí mi to přijde hrozně důležitý jako pro udržení vlastní jako sanity prostě mentální, no.
1: A sport je taky velmi komplikovaná téma na FAMU. To víme všichni.
2: Taky na trampolíně třeba.
1: Davide, když se díváš na školu nejen jako její děkan, ale i v nějakým širším kontextu, je to asi taková hodně nepředstavitelná věc, ale jak vidíš její budoucnost, nebo kam by se podle tebe třeba ještě mohla posunout? A nemusíš tady samozřejmě vyjmenovávat všechno, ale něco, kam by si třeba ty sám přál, aby se posunula?
0: Tak já jsem řadu těch věcí vyjmenoval. Teď mi tu otázku navíc dáváš, teda ve chvíli se připravuje nový zákon o vysokých školách, který může velmi zásadně změnit to, co budeme moci chtít od vysoké školy, protože to omezení autonomie, změna toho rozhodování jsou tak zásadní procesy, že ani nemám moc teď, se přiznám, náladu si dělat nějaké představy o tom, co s FAMU za rok, protože mě zajímá to paragrafové znění, na které musíme reagovat, neboť novela zákona o vysokých školách, která byla přijata teprve teď, se projevuje v našich vnitřních předpisech, už nám zamotala hlavu a nedokážu si představit, co to bude znamenat tohleto. A je naprosto zásadní věc, že veřejné vysoké školy, teda umělecké, mají s ministerstvem školství podepsanou smlouvu, která vyprší příští rok. My jsme financovaní jiným způsobem než většina vysokých škol a nevíme, co ministerstvo chystá. A od toho se můžou odvíjet veškeré moje jako touhy, kam tu školu směřovat. Ale minimálně si myslím, že je naprosto zásadní bojovat o to, aby ta škola byla finančně soběstačná co nejvíce, což je náš takový problém, to komplikovaný, ale je to pořád trošku náš problém, i když se nám ho podaří řešit, protože potřebujeme zachovat financování výroby těch cvičení, bez toho ztrácí smysl vůbec vlastně jako ty studenty tam přijímat, pokud nebudeme mít prostředky na to, abychom jim zajistili možnost výroby, což není standardní věc, ale myslím, že to má význam jim poskytovat ty finance. Jsou školy, které to vlastně jako nedělají, kde si i v zahraničí, a kde si ty studující schání peníze sami. Myslím, že FAMU je v posledních 30 letech trošku vnitřně trošku zacyklená taková a točí se kolem zbytečných problémů, které vůbec neexistují. A myslím, že postupně se z toho dostává, ale potřebovala by tohleto a to můžeme udělat i bez ohledu na ten zákon. Vlastně taková vnitřní komunikace naše není úplně v nejlepší kondici, bych řekl tak jako diplomaticky. A myslím si, že to je opravdu problém, to neříkám teď jako ironicky, že oproti DAMU, HAMU, našim sesterským fakultám trošku jsme zbytečně se v něčem zachytili v nějaké pasti a nedaří se nám moc dobře se z ní ještě dostat. Takže třeba tohle to je věc, kterou bychom taky měli udělat. Protože ono to souvisí s tím, že když to prostředí je v tomhle směru dobré a zdravé, tak to studentstvo mnohem lépe může potom studovat, jo, a nemusí se zabývat těmito věcmi. Což ono se daří třeba i díky tomu, jak se postupně dostali do praxe všechny ombudsosoby na vysokých školách, zřídili se etické komise na vysokých školách. To jsou věci, které hodně tomu pomáhají, tomu prostředí.
3: A mně zase přijde, že ty konflikty na FAMU jsou dobrý trenažér pak do života pro studentstvo. Že si na tom vždycky všichni můžou vyzkoušet prostě nějakou jako organizaci ze zdola a aktivismus. A já jsem vlastně taky zažila nějaký velký bouře úplně na začátku studia a byla jsem do toho hodně ponořená a vlastně mi to hrozně moc dalo. Teď s odstupem mě fascinuje, že se to furt jako, že tam furt je a že se mi jako nic neposunulo, nebo možná jako posunuli se, samozřejmě věci se posunuly hodně, ale furt jako dokola jsou tam, se opakují ty stejné problémy, ty stejné lidi a je to fascinující, ale docela dobrý trenér.
0: Souhlasím, já s tímhletím souhlasím, navíc teda ještě můžu dodat jednu větu, možná už stejně jsme přes čas. Já třeba jsem toho názoru, že umění je politické. A prostě ta FAMU, to studentstvo je jako takhle zaměřené, jako aktivisticky, chtějí řešit ty problémy. Z podstaty věci, protože jsou mladí, dělají to všichni mladí lidé, ale na těch uměleckých školách to vře víc. A navíc se to dá vyjádřit skrz to umělecké dílo. A ten film, z mého pohledu, vždycky od vzniku byl napojený na politiku, protože je nesmysl, že není politický, je. Už jenom proto, že potřebujete peníze od státu. Vždycky tam je něco, i když se to tváří jako zábavná komedie. Takže ta škola vždycky bude zdrojem nějakých konfliktů, ale jde o to, aby ty konflikty třeba byly jako řešeny důstojně, aby tam byla nějaká kultivovanost toho prostředí. O tohle mi jde, protože to pak je něco, co je samozřejmě přirozená součást života.
1: Hosté Art Café ve stanu Českého rozhlasu na letní filmové škole byly Nora Štrbová, Alan Cís a David Čeněk. Já vám moc děkuju a přeju vám hezký zbytek festivalu.
3: Díky moc.
0: Děkujeme za pozornost.
2: Děkujeme, ahoj.

0: Na stanici Vltava jste poslouchali záznam rozhovoru z letošní 52. letní filmové školy v Uherském Hradišti. V Art Café se Agáta Hrnčířová ohlédla se svými hosty za 80 lety FAMU a debatovali o tom, jak se dnes studuje film, co může škola budoucím tvůrcům dát a jak vznikají studentské filmy. Robert Redford inicioval film Tři dny kondora, do hlavní role angažoval sám sebe, do režisérského křesla posadil Sydneyho Pouleka a dobu děje zkrátil z 6 na 3 dny kvůli omezenému rozpočtu. Knihu, podle které byl film natočen, vám budeme číst za půl hodiny. Je po 18. Jana Kozubková vás zdraví od mikrofonu Vltavy z technického zázemí Jan Mikušek.
1: Jazzový podvečer.
2: Milí posluchači, v dnešním jazzovém podvečeru si poslechneme ukázky z nejnovějšího alba původem švédského kontrabasisty a producenta Petera Elda. Hezký poslech vám přeje Zdeněk Přidal.

Petra Elda od mládí fascinovala široká škála hudebních žánrů, včetně jazzu, soulu, reggae, švédské lidové hudby, hudby Blízkého východu nebo hip-hopu. Už v 7 letech začal sbírat vinylové desky a nejprve hrál na kytaru, než přešel na kontrabas, který se stal jeho hlavním nástrojem. Eklektické vlivy od kontrabasistů Charlesa Mingase, Andrese Jormina nebo Charlieho Haydna po Charlieho Parkera, A Tribe Called Quest, Moniku Sutherland, Aretu Franklin a Earth, Wind and Fire formovaly jeho dynamickou hudební kariéru. Střední školu studoval ve Skurupu poblíž Malmö, magisterská studia hudební interpretace absolvoval na kodaňské Rytmisk Music Konzervatorium. V současnosti žije v Malmö, ale pravidelně pracuje na různých projektech po celé Evropě. Od roku 2024 také vyučuje kontrabas a hudební produkci na Curišské univerzitě umění. Hlas jeho kontrabasu byl dosud slyšet z řady nahrávek renomovaných hudebníků. Za všechny jmenujeme třeba britského pianistu Django Batese, jeho krajánka, hráče na klávesové nástroje Kita Downse a jeho kapelu Enemy, skupinu Speak Low švýcarské zpěvačky Lucie Kadoč, formaci Acoustic Unity norského bubeníka Garda Nilsena nebo pozoruhodné trio původem slovinské pianistky Kai Draxler. Několik let vede vlastní kvinteto původně pojmenované Koma Saxo, které ovšem dnes už vystupuje pod názvem Postkoma. Uplatňuje se ovšem také jako nápaditý producent. Remixoval třeba skladby pro skupinu Jaga Jazzist, berlínský Andromeda Mega Express Orchestra nebo pro nizozemského producenta známého pod přezdívkou James Zoo. Jeho uměleckou identitu tak v posledních letech definuje Projekt Drums, jehož nejnovější vydání dnes posloucháme. První díl tohoto pozoruhodného nadžánrového projektu, který osobitým způsobem navázal na tradici severského future jazzu a propojil světy avantgardního jazzu, volné improvizace, elektroniky nebo hip-hopu, vydalo britské nezávislé vydavatelství Edition Records v září 2021. Jak název napovídá, do popředí pečlivě produkovaných kompozic postavil některé z nejzajímavějších bubeníků současné hudební scény, mimo jiné třeba Erika Harlanda nebo dnes už zmíněného Garda Nilsena.

Druhý díl mise s názvem Projekt Drums Petra Elda, z něhož dnes posloucháme ukázky, dává prostor semknutému triu, tentokrát pouze tří bubeníků, kteří se podíleli na dílu prvním. James Madren, Savannah Harris a Richard Spaven účinkují v novém kontextu. Nahrávka je víc než v případě jejího předchůdce postavená na tanečních groovech, sekvencích a smyčkách. V jádru se jedná o breakbeatovou desku. Vedle těch jazzových a soulových slyšíme vlivy hip-hopu, junglu, drum and bassu a nejednou naskočí jména jako J. Dilla, Madlib, Flying Lotus nebo Ronnie Size a Square Pusher. Beatové předivo Peter Elt, který sám s kontrabasem, baskytarou, syntezátory, elektrickým i akustickým pianem nebo kytarou zastane rytmiku, proplétá chytlavými melodickými fragmenty, jejímiž nositeli je často plnohodnotná, barevná, dechová sekce, tvořená flétnou, trubkou, trombonem a kontrabas klarinetem.

Milé posluchačky, milí posluchači, na závěr dnešního jazzového podvečera, který jsme věnovali nejnovější desce švédského kontrabasisty a producenta Petra Elda s názvem Projekt Drums Volume 2, stihneme ještě jednu ukázku. Jejímiž hlavními protagonisty jsou známý kostelní varhaník Kit Downs, ale také dunivý basový part, který vám možná připomene klasické devadesátkové nahrávky Ronnieho Size a jeho drum and bassové kapely Represent. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Zdeněk Přidal.

0: V loni 22. října nám Zdeněk Přidal představil v jazzovém podvečeru na stanici Vltava nové CD švédského kontrabasisty Petera Elda. Za současným soulem do Británie nás zavede za půl hodiny v sedmém nebi Marta Kloučková.
1: Majestát hudby. Největší koncert filmové a klasické hudby míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
2: Jáchymovské doly, falešná žloutenka, dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naší multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Četba na pokračování.
0: Napínavý špionážní thriller z pera Jamesa Gradyho Šest dnů kondora sleduje osudy mladého pracovníka CIA, který se po brutální vraždě svých kolegů ocitá na útěku. Záhy zjišťuje, že nemůže věřit ani vlastní organizaci a snaží se rozkrýt, kdo za vraždami stojí. Knihu otevíráme v premiéře na stanici Vltava dnes už naposledy.

Středa ráno. Mitchell dosáhl stavu, který psychiatři CIA označují jako horní aklimatizační hladina. Už šestý den se cítil jak napnuté přetažené pero od hodin, které ne a ne prasknout. Přizpůsobil se tomu a považoval tento výjimečný stav za něco normálního. Když šlo o úkoly související s pátráním po Malcolmovi, byl nesmírně schopný a výkonný. Jakýkoliv jiný požadavek by jeho vypjatou psychiku vážně narušil a způsobil by mu zhroucení. Jedním z příznačných znaků tohoto stavu byla apatie vůči sobě samému. Mitchell se cítil jen trochu nervózní. Racionálním uvažováním dospěl k názoru, že své vyčerpání překonal druhým dechem. Proto byl teď, ve 4 hodiny 20 minut ráno, pořád ještě vzhůru. Neupravený a mírně páchnoucí, už 6 dní se nevykoupal, seděl za stolem a posté se probíral seznamem hlášení. Tiše si pobrukoval. Neměl ani ponětí, že dva příslušníci ochrany, kteří teď stáli u kávovaru, tam byli přiděleni kvůli němu. První z nich byl jeho náhradník a druhý byl nadaný mladý psychiatr, oblíbenec doktora Lovce. Psychiatr měl za úkol sledovat Mitchella a zaznamenávat Malcolmovy telefonáty. Crrrr! Vyzvánějící tón všechny v místnosti vyburcoval z nečinnosti. Mitchell gestem jedné ruky uklidnil své spolupracovníky, druhou rukou zdvihl sluchátko. Jeho plynulé, rychlé pohyby připomínaly dobře namazaný stroj. 4937282. Tady je Kondor. Už je skoro po všem. Aha, tak proč jste... Řekl jsem skoro. Teď dobře poslouchejte. Maronik, Vedrby a celá jejich banda byli vedeni mužem jménem Atwood. Chtěli zamaskovat stopy pašerácké operace z roku 1968. Využívali k tomu služeb CIA a Heidegger na to narazil. Ostatní už přišlo samo sebou. Zbývá mi už jen jedna věc. Když se mi to nepodaří, dozvíte se o tom. Pro všechny případy jsem všechno stručně shrnul a poslal na adresu své banky. Ráno si to můžete vyzvednout. Hned teď byste měli poslat pár schopných lidí k Atwoodovi. Adresa je Elwood Lane 42, Chevy Chase. Mitchellův náhradník okamžitě zdvihl sluchátko červeného telefonu a cosi do něj tiše odříkával. V jiné části budovy se muži rozběhli do čekajících vozů. Další příslušníci pohotovostní čety utíkali k bojové helikoptéře na střeše, která tam byla neustále v pohotovosti. Pošlete s nimi doktora, pokračoval Malcolm. Dva z Maronikových lidí jsou v lese za domem, ale ti jsou mrtví. Držte mi palce. V telefonu to cvaklo dřív, než se Mitchell zmohl na odpověď. Podíval se na muže u lokalizátoru telefonních hovorů, ale ten jen mlčky pokrčil rameny a zakroutil hlavou. V místnosti propukla horečná činnost. Ostře vyzvánějící telefony probudily na mnoha místech Washingtonu řadu lidí. Ozvalo se ťukání psacích strojů a z místnosti odbíhala jedna spojka za druhou. Na Mitchellovi se však vzrušující atmosféra nijak neprojevovala. Naprosto klidně seděl za svým stolem a uváděl v chod předem naplánovanou mašinérii. Čelo a dlaně měl suché, ale v jeho očích to občas zasvítilo zvláštním leskem.

0: Malcolm zdvihl sluchátko a vložil do otvoru další 10 cent. Telefon na druhé straně linky zazvonil dvakrát. Dívku pro tuto práci vybrali hlavně pro její příjemný melodický hlas. Dobré ráno, tady je letecká společnost TWA. Přejete si něco? Ano, jmenuji se Henry Cooper. Bratr dnes odlétá na dovolenou. Potřebuje si odpočinout. Nikomu však neřekl, kde bude, protože se do poslední chvíle nerozhodl. Chceme mu dát malý dáreček na cestu. Už odjel ze svého bytu, ale myslíme, že je to let číslo 27. Odlet v 6:00. Můžete mi říct, jestli má rezervaci? Dívka se na chvilku odmlčela a pak se opět ozvala. Ano, pane Cooper, váš bratr si rezervoval letenku pro let do Chicaga. Ještě si ji nevyzvedl. Děkuji. Mnohokrát vám děkuji. Ale prosím vás, neříkejte mu, že jsme volali, ano? Ten dáreček je dívka jménem Wendy. Buď poletí s ním, nebo hned následujícím letadlem. Samozřejmě, pane Cooper. Mám jí rezervovat letenku? Ne, zatím ne. Nejdříve si počkáme na bratrovu reakci na letišti. Letadlo startuje v 6 hodin, že? Ano. Dobře, budeme tam. Děkuji. Já děkuji vám, pane, že používáte služeb TWA. Malcolm vyšel z telefonní budky a hřbetem ruky smetl smítko z rukávu. Atwoodova uniforma mu docela slušně padla. Horší to bylo s botami, které mu byly velké a trochu se vyzouvaly. Když šel z parkoviště do hlavní odbavovací haly národního letiště, všiml si, že naleštěná kůže bot trochu skřípe. Plášť měl přehozený přes ruku a brigadírku si posunul hluboko do čela. Vhodil do poštovní schránky obálku s adresou CIA. V dopise bylo vše, co věděl, včetně Maronikovy přezdívky a čísla letu. Doufal, že je to zbytečné a že jeho život nebude záviset na spolehlivosti amerických pošt. Odbavovací hala se začala plnit spěchajícími lidmi. Starý kýchající muž smetal nedopalky z červeného koberce. Jakási matka se snažila uchlácholit řvoucí dítě. Studentka v koutku se zase strachovala, zda u přepážky nepoznají, že průkazka opravňující k poloviční slevě patří její spolubydlící. Tři mladí příslušníci námořní pěchoty na dovolené si prohlíželi studentku a šeptem se dohadovali, kdo si s ní začne. Bohatý průmyslník na odpočinku a starý vandrák bez peněz tu dřímali vedle sebe v křeslech. Oba čekali na přílet svých dcer z Detroitu. Vedoucí pracovník velké firmy byl vzhůru a seděl bez pohnutí. Měl hroznou kocovinu z předcházející noci a teď se duševně připravoval na vyčerpávající let. Z reproduktorů se začala linout směs starších melodií Beatles v podání mizerného houslového orchestru. Malcolm si vybral řadu křesel na doslech od odletové přepážky. Usadil se vedle tří vojáků námořní pěchoty, kteří jeho existenci okázale ignorovali. Časopis, který držel před očima, mu zakrýval valnou část obličeje. Pečlivě sledoval odletovou přepážku. Pravou rukou zajel do kapsy kapitánského saka, kde nahmatal automatickou pistoli s tlumičem. Kradmo ji vytáhl, ukryl ji pod pláštěm, natáhl se do křesla a čekal. Maronik vešel do odbavovací haly přesně v 5:30. Nesl se sebevědomně a jistě. Nápadný pán trochu kulhal. Kulhání obvykle přitahuje pohledy kolem jdoucích a zaujme je natolik, že si dalších detailů nevšimnou. Podobnou roli může sehrát i uniforma. Maronik si s pomocí divadelní služby opatřil falešný knír. Když se zastavil u přepážky, Malcolm ho nepoznal. Maronikův měkký hlas však okamžitě vyburcoval jeho pozornost. Trochu se natáhl, aby slyšel, co Maronik říká.
1: Jmenuji se James Cooper. Měl bych tu mít rezervovanou letenku.
0: Dívka si rychlým pohybem upravila odstávající pramínek vlasů. Ano, pane Coopere, let číslo 27 do Chicaga. Máte ještě 15 minut času. Dobře. Maronik zaplatil za letenku, podal své jediné zavazadlo a odloudal se od přepážky. Skoro nikdo tu není, pomyslel si. Výborně. Pár vojáků, to je normální. Matka s dítětem, také nic neobvyklého. Studentka, to je také normální. Nepoflakují se tu žádní nenápadní pánové. Nikdo, včetně dívky za přepážkou, se nehrne k telefonu. Všechno je normální. Úplně se uklidnil a začal se procházet po odbavovací hale. Taková procházka před dlouhým letem člověku nikdy neuškodí. Námořního kapitána, který ho ze vzdálenosti 20 kroků pomalu sledoval, si ani nevšiml.

Když Malcolm viděl, jaká sebedůvěra z Maronika vyzařuje, málem si všechno rozmyslel. Ale na to bylo už příliš pozdě. Pomoc by nemusela dorazit včas a Maronik by mohl upláchnout. Navíc cítil, že je to jeho osobní záležitost. Snažil se potlačit nervozitu vyvolanou pomíjejícími účinky drogy. Takovou příležitost už nikdy mít nebude. Národní letiště sice nevyniká žádnou úchvatnou krásou, ale také není ošklivé. Maronik uznale oceňoval symetrii chodeb, jimiž procházel. Hezké barvy, jednoduché hladké linie. Náhle se zastavil. Malcolm se sotva stačil schovat za stánek s knihami. Majitelka stánku k němu vyslala káravý pohled, ale nic neřekla. Maronik se podíval na hodinky a chvilku se rozhodoval. Ještě to stihne. Opět se dal do pohybu. Teď však kráčel rychle a rázně. Malcolm následoval jeho příkladu a snažil se, aby na mramorem vykládané podlaze jeho kroky zněly co nejtišeji. Maronik náhle zahnul vpravo a prošel dveřmi, které se za ním samočinně zavřely. Malcolm popoběhl ke dveřím. Ruka pod pláštěm, v níž třímal zbraň, se mu zapotila horkem, účinkem drogy a nervovým vypětím. Před hnědými dveřmi s nápisem Páni se zastavil. Rozhlédl se. Nikde nikdo. Teď nebo nikdy. Opatrně vytáhl spod pláště zbraň a držel ji mezi tělem a dveřmi, aby ji náhodou nikdo nezahlédl. Plášť odhodil na nedaleké křeslo. Se srdcem v hrdle se opřel do dveří. Dveře povolily lehce a tiše. Kousíček. Malcolm nakoukl do čisté, bíle vymalované místnosti. Po jeho levé straně se leskla zrcadla. Pootevřel dveře ještě o trochu víc. Na zdi vedle dveří byla připevněna tři nablízkaná umyvadla. U mušlí ani u umyvadel nikdo nestál. V nose ho lehce polechtala vůně citronového deodorantu. Otevřel dveře ještě víc a vešel dovnitř. Dveře se za ním s měkkým syknutím zavřely a Malcolm se o ně opřel zády. Zářivky v místnosti svým osvětlením daleko předčily svit jarního slunce venku. Reprodukovaná hudba se tu nestrácela v měkkém polstrování křesel. Melodie se odrážela od vykachličkovaných stěn a noty tu zněly čistě a jásavě. Proti Malcolmovi stály tři kabinky. Spod dveří kabinky, která byla nejvíc vlevo, vykukovaly špičky pánských bot. Jejich dokonalý lesk ještě zvýrazňoval zářivou čistotu toalety. Z reproduktoru na stropě se ozvala flétna. Vesele a svižně nahrála klavíru, který jí stejným tónem odpověděl. Malcolm pomalu zdvihl zbraň. Uslyšel, jak se uvnitř kabinky pootočila role toaletního papíru a napadlo ho, že i tenhle zvuk se dobře doplňuje s orchestrem. Opět zatrilkovala flétna, tentokrát trochu melancholicky. Těsně předtím, než se ozval zvuk trhaného toaletního papíru a odpověď klavíru, ozvalo se jemné cvaknutí pojistky. Pistole v Malcolmově ruce poskočila. V tenkých kovových dveřích kabinky se objevil otvor. Uvnitř kabinky se nohy skrčily a v zápětí se natáhly dopředu.

Maronik, lehce zraněn do krku, se zoufale natahoval po pistoli v zadní kapse kalhot, ale kalhoty měl spuštěné kolem kotníků. Maronik obvykle nosil pistoli v pouzdře za pasem či v podpaží. Tentokrát se však chtěl pistole zbavit těsně před tím, než bude procházet letištní kontrolou, a k tomu se pouzdro za pasem či v podpaží nehodilo. Nepočítal s tím, že pistoli bude na letišti plném lidí vůbec potřebovat, ale pro všechny případy si ji zasunul do zadní kapsy, což ovšem mělo určitou nevýhodu. Nebyla okamžitě po ruce. Malcolm opět vypálil. Další kulka se zaskřípěním prolétla dveřmi, zasáhla Maronika do prsou a mrštila jim na zeď. Malcolm znovu a znovu tiskl kohoutek a na vykachličkovanou podlahu odlétávala jedna nábojnice za druhou. S citronovou vůní deodorantu se mísil pach střelného prachu. Třetí kulka zasáhla Maroniku v žaludek. Maronik tiše zasténal a svezl se k pravé straně kovové kabinky. Slábnoucí rukou se zachytil o tlačítko splachovadla. Sténání a rány z pistole na chvilku přehlušil šumot splachovaného záchodu. Když Malcolm vystřelil po čtvrté, letuška procházející po chodbě kolem toalety uslyšela tlumené zakašlání a napadlo jí, že nastává období častých chřipek. Řekla si, že nesmí zapomenout na vitamíny. Čtvrtá kulka zhrouceného Maronika minula. Roztříštila dlaždičky, které se jako šrapnely rozletěly na všechny strany. Několik ostrých úlomků zasáhlo Maronika dozad, ale to už nemělo na jeho osud vliv. Malcolmova pátá kulka mu prořízla bok a vrátila umírajícího muže zpět na toaletní sedátko. Malcolm viděl ruce a nohy muže zhrouceného na sedátku. Na vydlaždičkované podlaze se rozlily rudé skvrny. Maronikovo tělo se pomalu, téměř s jakousi urputností, svezlo z mísy na zem. Malcolm si však chtěl být absolutně jistý, než pohlédne Maronikovi do obličeje, a proto vypálil ještě dva poslední náboje. Do boční stěny kabinky narazilo podivně vyboulené koleno. Maronikovi nohy ku podivu nebyly porostlé chlupy. Tělo se na podlaze ještě jednou mírně pohnulo. Malcolm se sehnul a uviděl část bledého obličeje. Výrazná elegance byla ta tam. Smrt ji nahradila výrazem skelné otupělosti. Malcolm upustil pistoli na podlahu. Pistole sklouzla po dlaždičkách a zastavila se těsně vedle mrtvého těla.

Malcolm chvíli bloudil po odbavovací hale a hledal telefonní budku. Nakonec omámenému důstojníkovi námořnictva vypomohla hezká orientální letuška. Nejenže ho odvedla k budce, dokonce mu půjčila i desetník na telefon. 493-7282. Mitchellův hlas lehce zakolísal. Malcolm si s odpovědí dal na čas. Velmi unaveným hlasem řekl. Tady je Malcolm. Je po všem. Maronik je mrtvý. Pošlete někoho, aby mě vyzvednul. Jsem na národním letišti. Maronik taky. Mám na sobě námořnickou uniformu. Tři auta plná agentů dorazila 2 minuty před příjezdem hlídkových vozů policie. Policii jsem zavolal uklízeč, který na toaletě našel víc než špinavé mísy. Středa odpoledne. Bylo to jak střelba na ptáky v kleci. Tři muži pomalu upíjeli kávu. Paul se podíval na usměvavého starého pána a na doktora lovce. Starý pán pohlédl na psychiatra a řekl. Máte pro Malcolmovo počínání nějaké vysvětlení? Mohutný muž se na chvilku zamyslel a pak řekl. S definitivní odpovědí musíte počkat, až si s ním pořádně promluvím. Ale když uvážím, co všechno za posledních pár dní prožil, kolik mrtvých přátel i nepřátel viděl a že nebyl na takovou situaci vůbec připravený, pak jeho jednání nepostrádá jistou logiku. Paul přikývl. Obrátil se na svého nadřízeného a zeptal se. Jak se vede Atwoodovi? Ten bude žít, alespoň ještě nějaký čas. Ta jeho přihlouplost mě byla vždycky nápadná. Na to, aby byl idiot, za jakého se vydával, si vedl příliš dobře. Jak jsme pojednali Maronikovu smrt? Paul se usmál. Počínáme si velmi opatrně. Náčelníkům policie se to sice nelíbí, ale nakonec se dali přesvědčit, že vrah z Capitol Hillu spáchal sebevraždu na letištním záchodě. Samozřejmě nejdřív jsme museli podplatit uklízeče, aby zapomněl, co viděl. Jinak to jde bez problémů. Na stole starého pána zazvonil telefon. Starý pán chvilku poslouchal a pak zavěsil. Stiskl tlačítko vedle telefonu a dveře do místnosti se otevřely. Malcolm se probíral způsobení drogy. 3 hodiny byl na hranici hysterie a téměř bez přestání mluvil. Paul, doktor Lovc a starý pán vyslechli vyprávění o událostech za posledních 6 dní, zhuštěných do 3 hodin. Když Malcolm skončil, řekli mu, že Wendy je naživu. Když ho k ní přivedli, byl omámený vyčerpáním. Díval se klidně na spící tělo v jasně osvětleném antiseptickém pokoji a sestru vedle sebe ani nevnímal. Všechno bude zase v pořádku. Sestra to řekla 2x, ale Malcolm jí neodpověděl. Všechno, co z Wendy viděl, byla malá hlava v obvazech. Spod pokrývky se táhly dráty a hadice, které končily ve složitém přístroji vedle Wendina lůžka. Pane Bože, zašeptal a byla v tom lítost i úleva zároveň. Pane Bože, opakoval. Nechali ho tam několik minut tiše stát a pak ho odvedli, aby ho vykoupali a převlékli do čistých šatů.

Teď na sobě měl šaty, které našli u něj v bytě, ale i v nich vypadal divně. Malcolm, drahý hochu, posaďte se. Nebudeme vás dlouho zdržovat. Zářivý úsměv starého pána však na Malcolma neměl žádný vliv. Teď si hlavně s ničím nesmíte dělat starosti. O všechno se postaráme my. Až si pořádně odpočinete, chceme si s vámi promluvit. Přijdete, že? Malcolm se pomalu rozhlédl po třech mužích. Když promluvil, zdál se jim jeho hlas velmi starý a unavený. Malcolmovi však zněl nově. Nemám na vybranou, že? Starý pán se usmál, poplácal ho po zádech a vyprovodil ho ke dveřím. Když opět zasedl za stůl, Paul se na něj podíval a řekl. Tohle je konec našeho kondora, že, pane? V očích starého pána to pobaveně zajiskřilo. Nebyl bych si tak jistý, Kevine. Nebyl bych si tak jistý.

0: Filmové léto nám na Vltavu přineslo po 15 podvečerů četbu na pokračování knihy 6 dnů Kondora Jamesa Gradyho, podle které byl natočen film 3 dny Kondora. Z překladu Oldřicha Černého připravil Michal Plzák, v režii Josefa Kačmarčíka účinkoval Jakub Albrecht. A další knihu, která se stala předlohou slavného filmu, vám budeme číst od zítřka. Román amerického spisovatele Petera Benchleyho Čelisti líčí shrnující souboj člověka se žralokem bílým, který v blízkosti jednoho městečka na východním pobřeží Spojených států zabil několik lidí. Kniha pojednává o útocích, které se odehrály v roce 1916. Americký spisovatel a žurnalista Peter Benchley byl fascinován podmořským světem a napsal několik knih, které se v tomto prostředí odehrávají. Z nich je nejznámější právě kniha Čelisti. Vyšla v roce 1974 a v žebříčku nejprodávanějších knih se udržela celých 44 týdnů. O rok později podle ní natočil stejnojmenný film mladý režisér Steven Spielberg a měl obrovský divácký úspěch. 20-dílnou četbu na pokračování románu Čelisti Petra Benchleyho z překladu Gizely Šmidlíkové připravil Michal Plzák. První díl naladíte na Vltavě zítra v 18.30. Teď je 19 hodin.
1: Letní dovolená, písčité pláže, nekonečné moře.
2: Avšak kde si pod hladinou?
1: Na bezstarostné rekreanty číhá žralok bílý.
2: Kultovní Čelisti ve filmovém létě na Vltavě.
1: Poslouchejte četbu na pokračování od 27. srpna denně od 18:30 večer.
2: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý večer, milí posluchači, zdraví vás Marta Kloučková. Sedmé nebe právě začíná a my se dnes podíváme za písničkou do Velké Británie. Britská hudební scéna má dlouhou tradici výjimečných soulových hlasů, od Dusty Springfield přes Sade až po Amy Winehouse. Dnes se zaměříme na generaci, která na tuto tradici navazuje po svém. Propojuje soul, jazz, R&B, folk i elektroniku a zároveň přináší velmi osobní autorské výpovědi. Uslyšíme George Smith, Lien Lahavas, Corinne Bailey Rae, Laura Mvula nebo Jamesa Blakea. A vedle nich zazní i mladší jména jako Seku, Ego Ella May či Olympia Vitalis. Tito hudebníci a hudebnice vytvářejí obraz současného britského soulu. Žánru, který je otevřený, odvážný a já ho navíc moc ráda poslouchám. Tak snad budete dnes i vy? Pustím nejprve zpěvačku George Smith a píseň Blue Lights z alba Lost and Found a pak si vychutnáme zpěváka, který se říká Seku, a od něj uslyšíme píseň Catching Bodies z loňského alba In a World We Don't Belong. Příjemný poslech.

Georgia Smith, kterou jsme slyšeli v úvodu, na sebe strhla pozornost už v roce 2016 právě skladbou Blue Lights, ve které spojila soulový výraz s tématy policejního profilování a života mladých lidí ve Velké Británii. Krátce na to spolupracovala s Drakem, Stormzym nebo Kendrickem Lamarem a stala se první nezávislou umělkyní, která získala cenu Brit Critics Choice. Její debut Lost and Found dodnes patří k nejvýraznějším britským albumům poslední dekády a pokud je pro vás Georgia Smith novinkou, tak určitě doporučuji i její album Falling or Flying. Na ní v mém dnešním playlistu navázal Seku, jeden z nejzajímavějších nových hlasů britského R&B. Rodák z Portsmouthu, jehož kořeny sahají do Gambie, si získal pozornost kombinací gospelového zpěvu, soulu a současného popu. A nyní úžasná Lien La Havas a písně Disarray a živá Say a Little Prayer.

Zpěvačka, skladatelka a kytaristka Lien La Havas je dnes považována za jednu z nejrespektovanějších britských autorek své generace. Narodila se v Londýně řecko-jamajské rodině a ještě před vlastní kariérou zpívala jako doprovodná vokalistka například s Palomou Faith. Debut Is Your Love Big Enough jí přinesl nominaci na Mercury Prize. Následovalo album Blood a v roce 2020 eponymní deska Lien La Havas, kterou mnozí kritici označili za její mistrovské dílo. Její hudba stojí na výjimečné kytaře, výrazném hlasu a schopnosti spojovat soul s trochou folku. V živých verzích navíc vyniká její cit pro interpretaci klasických soulových skladeb, což dokazuje i slavná Bacharachova píseň Say a Little Prayer, kterou jsme slyšeli. Já mám hlas Lien La Havas moc ráda, nacházím v něm něco uklidňujícího a zároveň nabíjejícího. A my se nyní posuneme k další britské současné zpěvačce, která často spolupracuje s hudebníky z jazzové scény, její ego Ella May. Pustím píseň The Morning Side of Love a pak zazní její spolupráce s trumpetistou Theo Crockerem a píseň Something.

Zpěvačka Igo Ella May patří k umělcům, kteří ve své tvorbě spojují britský soul a jazz. Vyrůstala v jižním Londýně a mezi své inspirace řadí neosoulové ikony, jako jsou Erykah Badu nebo D'Angelo. Igo Ella May je součástí skupiny hudebníků, díky nimž se britská nujazzová scéna dostala k širšímu publiku. A před námi je nyní zpěvák, hudebník a producent James Blake, jenž už dávno překročil hranice elektronické hudby. Jeho hlasový projev má ale se soulem mnoho společného. Londýnský producent, multiinstrumentalista a zpěvák začínal na dubstepové scéně, ale postupně vytvořil vlastní styl založený na křehkém hlasu, klavíru a minimalistické produkci. Spolupracoval s Beyoncé, Frankem Oceanem, Travisem Scottem, Rosalíou i Kendrickem Lamarem a stal se jedním z nejvlivnějších britských hudebníků posledních 15 až 20 let. Na úplně novém albu Trying Times se vrací k intimnějšímu písničkářství. Ve skladbě Doesn't Just Happen hostuje rapper Dave, další výrazná osobnost současné britské hudby, známá schopností spojovat společenský komentář s osobní výpovědí.

Ve středečním sedmém nebi dozněl novinkový James Blake a na vltavských vlnách teď uslyšíme jednu z mých velmi oblíbených zpěvaček. Bude to Corinne Bailey Rae. Tu jsem začala poslouchat před 20 lety, když vyšel její eponymní debut. Byla to jedna z desek, které jsem si v roce 2006 odvezla do Ameriky, kam jsem tenkrát jela na roční studium a také na zkušenou. A toto album jsem si pak pouštěla pořád dokola. My si ale pustíme písně z jiného jejího alba, které jsem měla takzvaně on repeat o několik let později, když vyšlo. Je to album The Sea, vzniklo po tragické smrti jejího manžela Jasona Rae a proměnilo se v jednu z nejintimnějších britských desek nového století. Kritici ocenili jeho hloubku i odvahu vyrovnat se ztrátou prostřednictvím hudby. Ukazuje Corinne Bailey Rae jako mimořádnou vypravěčku, skladatelku a samozřejmě zpěvačku. Pustím písně Paris Nights, New York Mornings a I'd Do It All Again.

Corinne Bailey Rae nám pohladila uši a možná některé z vás i dojala, tak jako mě nyní. V mém playlistu britských zpěváků a zpěvaček nemůže chybět Laura Mvula. Hudebnice, která vyrůstala v Birminghamu, prošla klasickým hudebním vzděláním a zpívala v gospelových sborech. Její debut Sing to the Moon znamenal senzaci a vynesl jí nominaci na Mercury Prize. Na albu The Dreaming Room pak vytvořila bohatě aranžovaný svět inspirovaný soulem, jazzem i filmovou hudbou. Za tuto nahrávku získala cenu Ivor Novello a definitivně se zařadila mezi nejvýraznější britské autorky. My uslyšíme písně z obou alb, nejprve to bude Let Me Fall a pak Sing to the Moon, ale tentokrát spolu s kapelou Snarky Puppy.

Milí posluchači, středeční sedmé nebe se chýlí ke konci. Dnešní hodinka nám ukázala, jak rozmanitá je současná britská soulová scéna. Na závěr pustím novinky od mladého objevu zpěvačky Olympie Vitalis z jejího debutového alba People Watching, které mnozí označují za hudební událost letošního roku. Já se k ním přidám. Olympien hlas a projev je nesmírně chytlavý, přirozený, virtuózní a velmi sympatický. Uslyšíme písně Money Tree a Days. Děkuji za pozornost a budu se těšit opět na slyšenou za týden u sedmého nebe. Loučí se Marta Kloučková. When maybe all is said and done, and all these notes have turned to dust, I'm gonna walk towards the sun.

0: Hodinku se současným britským soulem ukončily dvě písně z alba People Watching zpěvačky Olympie Vitalis. A zatáhlo se tak sedmé nebe Marty Kloučkové, je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Dobrý středeční večer, vážení a milí, vám přeji od mikrofonu Vltavy Jana Kozubková a z technického pracoviště Jan Mikušek. Román francouzského spisovatele Gilles Verna Vynález zkázy vypráví příběh jednoho šíleného vynálezce, kterého se zmocní pirátská banda s cílem využít jeho vynálezu k ovládnutí celého světa. A pokračování za 5 minut. Na základě starých lidových a etnických písní a zvuků přírody vytvořil italský skladatel Stefano Gianotti remixes, které uslyšíme v radioateliéru za 2 hodiny. Deníček hodné holky podávající šokující obraz destrukce, tajný deník Lori Palmerové ze seriálu Twin Peaks, vám budeme číst v 11. A v 11:30 si připomeneme v osudech osobnost filmového historika Borise Jachnina.
1: Pokračování za 5 minut.
0: Dobrodružný román Gilles Verna o geniálním vynálezci, jehož ničivý objev se snaží získat do svých rukou nebezpečný pirát. Vynález zkázy přináší teď na Vltavu v premiéře příběh o dobrodružství, vědeckém pokroku i hrozbě jeho zneužití. Proslavila ho také filmová adaptace Karla Zemana z roku 1958.

0: Řediteli sanatoria Hell's Full House přinesli 15. června 1896 navštívenku s prostým jménem hrabě D'Artigas. V rohu byla připsána adresa. Na palubě Goelety Abbey, kotvící u Newbernu v Pamplico Soundu. Navštívenku doprovázel lístek, na kterém hrabě D'Artigas žádal o povolení ústav navštívit. Oznamoval, že se dostaví odpoledne spolu s kapitánem Spadem, velitelem Goelety Abbey. Touha prohlédnout si americký zdravotní ústav, tehdy už velmi proslavený, byla u cizince docela přirozená. Ředitel proto odpověděl, že si bude pokládat za čest, bude-li moci návštěvníkovi svůj ústav ukázat. Právě v té době bylo sanatorium středem všeobecné pozornosti a snad i hrabě D'Artigas jej chtěl navštívit jen proto, že v něm byla ošetřována neobyčejně významná osobnost. Byl to Francouz a jmenoval se Thomas Rock. Nedalo se pochybovat o tom, že trpí nějakou duševní chorobou. Neměl pochopení pro nejběžnější životní úkony. Avšak jeho rozum zůstal v určitém směru jasný a nedotčený. Právě před 1,5 roku tento Thomas Rock požádal ministra námořnictví ve Washingtonu, aby ho přijal. Musí prý mu sdělit něco velmi důležitého. Thomas Rock byl do té míry proslulý, že ministr musel žadatele přijmout a vyslechnout jeho návrhy. Thomas Rock byl vynálezcem, a to geniálním. Zabýval se válečnými vynálezy. Jeho poslední přístroj se jmenoval Rockův bleskomet a dalo-li se tomu věřit, vynikal do té míry nade všemi ostatními, že stát, který by ho získal, stal by se absolutním pánem všech pevnin i moří. Je nutné přiznat, že Thomas Rock si kladl tak vysoké požadavky a oceňoval hodnotu svého přístroje tak závratnými částkami, že bylo skoro nemožné s ním jednat. To vše mělo svou příčinu. Na svých dřívějších vynálezech, jichž bylo plně využito, byl velmi nepěkně okraden. Když nemohl získat odměnu, jakou očekával, zatvrdil se a zahořkl. Stal se podezíravým. Kladl si nepřijatelné podmínky, chtěl, aby se mu věřilo bez jakýchkoliv zkoušek a žádal takové částky peněz, že nebylo možné se s ním dohodnout. Francouz Thomas Rock nabídl svůj vynález především Francii. Měl to být zvláštní přístroj, vyvíjející sám při výbuchu nějakých látek ohromnou energii, avšak jedině působením rozněcovače, který byl také rokovým vynálezem. Kdyby byl přístroj výbuchem uveden v činnost, a to nejen na místě, kde to bylo určeno, nýbrž i v okruhu několika set metrů, jeho účinek v ovzduší by byl tak ohromný, že by v okruhu 10 000 m² byla jakákoliv pevnost nebo válečná loď úplně zničena. Kdyby ovšem vynález Thomase Rocka měl takovou účinnost, Francie by získala první místo mezi zeměmi. Nepřeháněl snad vynálezce, i když u jiných svých přístrojů prokázal nepopiratelné účinky? To mohly ukázat jen zkoušky. Ale vynálezce prohlásil, že nedovolí, aby se zkoušelo, dokud mu nebudou vyplaceny miliony, které za svůj bleskomet požaduje. Je jisté, že již tehdy byla rovnováha duševních sil Thomase Rocka porušena. Zřejmě se ocitl na cestě k šílenství. Žádný stát nemohl vyjednávat za podmínek, na kterých trval. Odborná francouzská komise musela návrhy Thomase Rocka zamítnout. Jeho rozrušená mysl byla zachvacována čím dál tím víc duševní chorobou a proto vláda uznala za vhodné internovat ho. Americký zdravotní ústav plně zaručoval, že nemocný bude správně léčen. Ale jeho stav se nijak nezlepšil. Ať byl Thomas Rock sebechuravější, vždy se ovšem vzchopil, když s ním někdo začal hovořit o jeho vynálezu. Pavilon číslo 17 stál v parku sanatoria, obklopen zahradou s živým plotem. Nemocný se tu mohl procházet pod dohledem svého ošetřovatele. Opatrovník se jmenoval Geddon. Brzy po internování Thomase Rocka se tento člověk dověděl, že v ústavu hledají ošetřovatele, který ovládá francouzštinu. Přihlásil se a byl přijat. Ve skutečnosti byl domnělý Geddon francouzským inženýrem. Jmenoval se Simon Art a byl zaměstnán už několik let v chemických závodech v New Jersey. Vyznal se velmi dobře ve všech návrzích na zlepšení moderních zbraní. Věřil v neomezenou sílu bleskometu a uvědomoval si, že tento muž ovládá tajemství přístroje, který by mohl změnit podmínky všech válek. Napadlo ho, že kdyby Toma Rock při svých záchvatech prozradil své tajemství, z vynálezu tohoto Francouze by měla prospěch jiná země a ne Francie. A tak Simon Art už 15 měsíců zastával u nemocného úlohu strážce a ošetřovatele. Jeho rozhodnutí svědčilo o oddaném a ušlechtilém vlastenectví. Kdo to vlastně byl hrabě D'Artigas? Na zádi jeho goelety bylo zlatými písmeny napsáno jméno Ebba, původu zřejmě norského. Kapitán se jmenoval Spade, první důstojník Efronda a kuchař Elim, jména, která ukazovala na různé národnosti. Hrabě D'Artigas byl nanejvýš 45-letý muž vyšší postavy. Svým hrdým chováním se podobal některému z těch indických velmožů, v jejichž žilách koluje i hodně malajské krve. Mluvil plynně anglicky a jen lehký přízvuk prozrazoval cizince. O minulosti hraběte D'Artigase se nic nevědělo a právě tak nebylo nic známo o tom, jak přišel k svému značnému majetku. Nikdo také nemohl říci, jaký je domovský přístav jeho goelety. Hrabě D'Artigas přišel odpoledne do ústavu spolu s kapitánem Spadem. Ředitel jej uvítal velmi srdečně a prohlásil, že si bude pokládat za čest, bude-li ho moci provést ústavem osobně. Během prohlídky se hrabě D'Artigas zeptal. Nemáte zde také jednoho nemocného, o kterém se v poslední době hodně mluvilo? Myslíte snad Thomase Rocka? Ano, ano, toho francouzského vynálezce, jehož stav je patrně velmi povážlivý. Ano, velmi povážlivý. Ten vynálezce prý ztratil všechny duševní schopnosti. Všechny? To bych nemohl říci, pane hrabě, leda, že bychom měli na mysli běžné každodenní věci. O ně nedbá. Ale jeho genialita vynálezce zůstala duševní chorobou nedotčena. Ostatně můžete to sám posoudit. Právě stojíme před jeho pavilonem. Když hrabě D'Artigas s kapitánem Spadem a s ředitelem ústavu vstoupili do této uzavřené části zahrady, uviděli u dveří pavilonu ošetřovatele Gedona. Kde je Toma Rock, Gedone? Zeptal se ho ředitel. Támhle, odpověděl ošetřovatel a ukázal rukou na muže, který se procházel pod stromy. Toma Rock je neviděl přicházet. Zatím si kapitán Spade pozorně prohlížel celou zahradu. Hrabě D'Artigas pozoroval francouzského vynálezce. Jeho náhlé trhavé pohyby, těkavý pohled a lhostejnost k okolí prozrazovali, že je ve stavu hlubokého duševního rozrušení. Thomasi Rocku, promluvil na něho anglicky Gedon. Jsou zde návštěvníci, kteří by si přáli s vámi mluvit. Zajímají se o vaše zdraví a o vaše práce. Jen poslední slova vzbudila vynálezcovou pozornost. O mé práce? Zvedl oblázek, namířil a jako dítě jim srazil jednu hromádku písku. Radostně vykřikl. Zničena, zničena. Můj bleskomet, zničil jsem všechno jediným výbuchem. Gedon řekl, jsou zde cizinci, kteří by chtěli koupit váš bleskomet. Toma Rock se vzpřímil. Můj bleskomet! Můj Rockův bleskomet! Kolik mi za něj nabízíte? Zvolal vynálezce. $10 milionů, řekl mu Gedon.
1: 10 milionů! Zvolal Toma Rock. 10 milionů za bleskomet, který má 10 milionkrát větší účin než všechno, co dosud bylo vymyšleno. 10 milionů za střelu, která se pohybuje vlastní silou a při výbuchu zničí všechno kolem dokola v okruhu desítek čtverečních kilometrů. 10 milionů! A snad i za rozněcovač, který ji může přivést k výbuchu. 10 milionů, když má cenu miliardy. Miliardy!
0: Toma Rock plně prokázal, že jakmile se s ním začne vyjednávat o jeho vynálezu, není s to rozumně uvažovat. Po
1: pobíhal po zahradě a volal: miliardy, miliardy!
0: Gedon se obrátil k řediteli. Já jsem vám to říkal. Potom vzal svého svěřence pod paží a zavedl ho do domku. Hrabě D'Artigas spravil. Měl jsi dost času, aby si to zde dobře prohlédl.
2: Zajisté, pane hrabě,
0: prohlásil kapitán Spade.
2: Pavilon stojí blízko zdi a proto se tam snadno dostaneme. Trváte na svém plánu, i když je to Marok v takovém duševním stavu?
0: Trvám. A podaří-li se únos,
2: to už je má věc. Až se setmí, dostanu se do parku i do pavilonu číslo 17, tak, aby mě nikdo neviděl.
0: Výborně, Spade, řekl hrabě D'Artigas. Únos snad nebude tak obtížný. Teď pojďme na loď. V 8 hodin, až bude tma, odpluješ na břeh s 5 muži.
2: To mi stačí, souhlasil kapitán. Bude jich dost, i kdyby ten ošetřovatel stropil poplach.
0: Hrabě dodal, snad by bylo lepší zmocnit se i toho Gedona. Kdo ví, zdali už nevypátral část tajemství Tomase Roka.
2: Máte pravdu.
0: Vstoupili do člunu a brzy byli na palubě Ebby. Hrabě se odebral do své kabiny na zádi a kapitán Spade zamířil napříč, aby vydal rozkazy. Když tam došel, naklonil se a pozoroval nějaký předmět několik metrů od lodi. Byla to malá bóje, která se kolébala na vlnách řeky. Pomalu se stmívalo. V 8 hodin se na lodním můstku objevil hrabě D'Artigas s mužem asi 50letým.
1: Je čas, Serké, řekl mu. Zavolám Spadea, odpověděl muž.
0: Za chvíli se vrátil s kapitánem.
1: Připrav se k odjezdu, nařídil mu hrabě.
3: Jsme připraveni.
0: Spustili člun na vodu a do něho sestoupil kapitán Spade s 5 muži.
1: Hodně štěstí, Spade,
0: volal Serké. Člun vyrazil a po chvíli zmizel v šeru.

0: boku Abby.
1: Hotovost pejde?
2: Ano.
1: Oba?
2: Oba.
1: Nemocný i ošetřovatel. V sanatoriu nikdo nic netuší?
2: Nikdo.
1: Gedon si uvědomil, že nebyli hned vytaženi na palubu goelety. Všiml si, že teprve asi za půl hodiny ho zdvihají a pak zase spouštějí. Únos se podařil a zdálo se, že Eba může jen vytáhnout kotvy, projet ústím řeky a vyplout na širé moře. Na palubě však nedělali žádné přípravy, jaké obyčejně předcházejí vyplutí lodi. Nebylo však přece jen nebezpečné zůstávat na místě, kde byl proveden dvojí únos, a schoval hrabě své zajatce tak obratně, aby nemohli být objeveni policejní hlídkou, která by přišla na loď? Vždyť Eba mohla být v podezření už jen proto, že kotvila tak blízko sanatoria.

Teprve příští den se na goeletě Eba začali beze všeho spěchu připravovat k odplutí. Posádka umývala palubu, stahovala obal plachet, otáčela ráhna, napínala lana a zavěšovala čluny. Hrabě D'Artigas se od rána neobjevil na palubě. Kapitán Spade dával různé rozkazy, což svědčilo o tom, že vyplují co nejdříve. Po dvou hodinách se Eba dosud kolébala na svých kotvách. Ještě včera malá bóje plula po levém boku lodi, ale patrně v noci byla odstraněna, protože ji na vlnící se hladině nebylo už vidět. Najednou se ze vzdálenosti 2 kilometrů ozval výstřel z děla. Lidé ze sanatoria objevili únos, pravil inženýr Serké. A výstřely oznamují rozkaz uzavřít všechny průlivy. Zatím goeleta Eba začala zvedat kotvy. Hrabě D'Artigas si patrně nedělal žádné starosti s vládním rozkazem ani s případnými následky, kterým by byl vystaven, kdyby na palubě jeho lodi našli Tomase Roka a ošetřovatele Gedona. Goeleta plula rychle po klidných vodách zálivu. Ke 3 hodině odpolední zamanévrovala tak, jako kdyby chtěla projet středem průlivu. U vjezdu do průlivu čekal křižník Falcon. Jakmile se jim vyslaný člun ocitl asi 100 metrů od jachty, jeden námořník signalizoval vlajkami. Rozkaz k zastavení, řekl inženýr Serké. Člun z Falknu se brzy dostal k boku Eby. 2 důstojníci následování 8 námořníky vstoupili na palubu. Poručík válečné lodi přistoupil k majiteli goelety. Tahle loď patří hraběti D'Artigasovi? Ano, pane poručíku. A jmenuje se? Eba. No kdo jí velí? Kapitán Spade. Důstojník se podíval na vlajku goelety a hrabě D'Artigas se ho zeptal. Čemu vděčím za čest, pane poručíku, že vás mohu přivítat na palubě své lodi? Byl vydán rozkaz prohledat všechny lodi v zálivu. Pane hrabě, doufám, že nebudete proti naší prohlídce protestovat. Ani v nejmenším, odpověděl hrabě D'Artigas. Rád bych se vás jen zeptal, proč jsou lodi v zálivu podrobeny takovému rozkazu. Důstojník odvětil. Vláda chce zajistit, aby 2 muži unesení ze sanatoria nebyli odvezeni na některé lodi. Doprovázeni kapitánem Spadem, oba američtí důstojníci s 8 muži začali prohlížet celou loď. Všechno nadarmo. Hrabě D'Artigas byl zřejmě mylně podezírán, že se zúčastnil únosu nemocného a jeho ošetřovatele ze sanatoria. Prohlídka trvala 2 hodiny a skončila naprosto bezvýsledně. Oba důstojníci se mohli s hrabětem D'Artigasem už jen rozloučit. Jistě nás omluvíte, pane hrabě, že jsme vás vyrušovali, řekl poručík. Hrabě D'Artigas s lehkým úklonem hlavy přijal jeho omluvu. Ujistil jsem vás, pánové, že s únosem nemám nic společného. Důstojníci s námořníky nastoupili do člunu a zamířili ke křižníku, který je čekal dál v zálivu.

Vítr vanoucí od břehu se po několika kilometrech stišil. Eba zůstala bez větru. Zdálo se, že Goeleta nebude sto pokračovat celou noc v cestě. Z lodi spustili na moře člun. Muž zamířil k předmětu, který se houpal na vlnách asi 20 metrů po levém boku lodi. Byla to malá boje, podobná té, která plula na vodách řeky Nés, když Eba kotvila u břehu. Muž vylovil boji i lano, které k ním bylo přivázáno. Přivázal lano od boje k vlečnému lanu z přídě, jež mu schodili z paluby. Skoro okamžitě se vlečné lano napijalo a Eba se svinutými plachtami se rozjela směrem k východu rychlostí ne menší než 18 km za hodinu. Zápisky inženýra Simona Arta. Kde jsem? Co se stalo od chvíle nenadálého přepadení, jehož jsem se stal obětí? A to několik kroků od pavilonu. Unesli francouzského vynálezce, o tom nemohu pochybovat. A jestliže ho unesli ze sanatoria, udělali to jistě jen proto, aby z něho vymámili jeho tajemství. Ale kde jsem? Stále stejná otázka, kterou už několik hodin nemohu rozřešit. Ještě svázaného mě chytili za nohy a za ruce. Měl jsem dojem, že mě nezvedají přes zábradlí lodi. Nýbrž naopak někam spouštějí. Spustili mě opatrně na pevnou podlahu, která byla chladná. Patrně kovová. K mému překvapení mi rozvázali pouta. Natáhl jsem ruku a zjistil hmatem, že jsem v komoře, která je celá kovová a měří asi 4 krychlové metry. Přejedu-li rukou po plátech, nahmatávám pod prsty nýty, jaké bývají na kovových bocích lodí. Uplynula už delší doba od chvíle, kdy mě uvěznili. Jsem strašně ospalý. Doufám, že se přemohu a neusnu. Nesmím usnout. Musím číhat na nějaký zvuk zvenčí. Ale jaký? Ani zvuk, ani světlo neproniknou do této skříně z kovových plátů. Konečně. Ne, není to omyl. Cítím lehké kolébání a to mě přesvědčuje, že nejsem na pevnině. Je sotva znatelné, spíš jen klouzání na vlnách. Teď je prozatím jedno jisté. Někam plujeme. Není to parník, ale není to ani plachetnice. Loď je nesporně poháněna nějakým silným strojem. Neslyším žádný z typických šramotů parních strojů, ať už šroubů nebo lopatkových kol. A loď se také nechvěje pohybem pístů ve válcích. Je to spíš trvalý a pravidelný pohyb, podobný přímé rotaci nějaké vrtule. Loď je hnána nějakou zvláštní silou, ale jakou? Minula jistě další hodina a najednou se ten zvláštní stroj zastavil. Loď, která mě unáší, je teď naprosto nehybná. Cítím, že omdlévám. Nemohu dýchat. Jak dlouho jsem spal? Nevím. Je noc či den? Nemohu to říci. Ale především zjišťuji, že se mi lépe dýchá. Mé plíce vdechují vzduch, který už není otráven kysličníkem uhličitým. Větrali snad zatímco jsem spal? Otevřeli tedy komoru? Někdo vstoupil do té díry? Ano, a zde to mám dokázáno. Náhodou jsem se dotkl rukou nějakého předmětu. Je to nádoba s nějakou tekutinou a voní líbezně. Zvedám nádobu k horkým rtům. Mám takovou žízeň, že bych se spokojil i bahnitou vodou. Je to pivo. Dobré anglické pivo. Vypil jsem ho skoro celý džbán. Ale když mě neodsoudili k smrti žízní, doufám, že mě neodsoudí ani k smrti hlady. Nikoli. V koutě nechali stát košík s bochníčkem chleba a s kusem studeného masa. Jím hltavě a zvolna nabývám sil.
Jsem na čerstvém vzduchu a dýchám z plných plic. Konečně mě vytáhli z té díry a vynesli mě na palubu lodi. Nejdříve jsem se rozhlížel po obzoru, ale nikde jsem nespatřil pevninu. Ani stopy po pevné zemi. Jsem na palubě goelety, která pluje plnou rychlostí vpřed. Musel jsem se zachytit lana, abych neupadl. Tak mě omráčilo plné denní světlo po těch dlouhých 48 hodinách prožitých v temnotě. Po palubě přecházelo sem a tam asi 10 mužů hrubých tváří. Mne si vůbec nevšímali. Obrátil jsem se k jednomu z námořníků a zeptal jsem se, jaká je to loď? Žádná odpověď a skoro se mi zdá, že mi ani nerozuměl. Kde je kapitán? Ptám se znovu. Neodpověděl mi. Ale podívejme se, divím se, že mi to nebylo hned nápadné. Čím je vlastně tahle goeleta poháněna? Plachty jsou svinuty, vítr se stišil. Několikrát sice zavál, ale v opačném směru, než kam plujeme. A goeleta přece pluje plnou rychlostí. Její příď brázdí mocně hladinu. Je to přece jen parní loď? Mezi velkým a předním stěžněm není však žádný komín. Je snad loď poháněna elektřinou a má snad někde akumulátory značné síly, které otáčejí šroubem a dávají mu takovou rychlost? Jestliže se nakloním přes zábradlí, uvidím v činnosti lodní šroub. Pak už jen zjistím, jaká síla jej pohání. Námořník u kormidla mi dovolil přiblížit se k zábradlí na zádi, ale dívá se na mne ironicky. Nakláním se přes zábradlí. Nikde žádné víření vody, jaké by muselo vyvolat otáčení šroubu. Nic než plochá brázda do vzdálenosti 600 až 800 metrů, jakou za sebou zanechává plachetnice mocně poháněná plachtami. Ale jaký je to tedy silný stroj, který žene tuto goeletu takovou rychlostí? Vracím se napříč. Když jsem došel k strážní budce, uviděl jsem tam muže, jehož tvář mi je nějak známá. Najednou jsem si vzpomněl. Je to muž, který doprovázel hraběte D'Artigase při návštěvě v sanatoriu. Tento bohatý cizinec dal unést Tomase Roka a já jsem na palubě jeho jachty. No, budiš. Muž přede mnou mi řekne, co mám právo se dozvědět. Soudím, že je to patrně kapitán Eby. Kapitáne, oslovil jsem ho. Viděli jsme se v sanatoriu. Poznáváte mě? Dívá se na mne dál, ale neuznává mě, hodna odpovědi. Jsem ošetřovatel Tomase Roka, Gedon, a chtěl bych vědět, proč jste mě zavlékli na palubu této goelety. Kapitán mi pokyne, ale hned si uvědomím, že nekynul mě, nýbrž několika námořníkům na přídi. Muži ke mně přiskočí, sevřou mi paže a přinutí mě sestoupit po schůdcích pro mužstvo. Strčí mě do kabiny s dvěma kulatými okénky. K večeru si lehnu na lůžko a nechám se ukolébat sotva znatelným kolébáním lodi na hladině Atlantiku. Ráno se vzbudím za svítání, umyji se, obléknu a čekám. Najednou mě napadne podívat se, jsou-li dveře mé kabiny zamčeny. Ne, nejsou. Otvírám je, vylezu po žebříku a jsem na palubě. Námořníci palubu umývají a dva muži tam spolu hovoří. Jeden z nich je kapitán a patrně se ani nediví, že mě vidí na palubě. Upozorňuje na mne svého společníka. Toho jsem dosud neviděl. Je asi 50letý, má černé, slabě prokvetlé vousy a vlasy, inteligentní obličej a bystré oči. Vypadá jako Řek a už o tom nepochybuji, když slyším, že mu kapitán Eby říká inženýr Serké. Posádka pozbíraná ze všech koutů světa, na palubě goelety s norským jménem. To všechno mi připadá právem velmi podezřelé. A hrabě D'Artigas? Odkud ten asi přišel? Kapitán Spade a inženýr Serké se spolu tiše baví. A tam u zábradlí stojí Toma Rock. Dívá se na nesmírné širé moře. Bez sebe menší stopy po nějaké pevnině na obzoru. Dva námořníci ho patrně hlídají, nespouštějí z něho oči.
U takového šílence se musí počítat se vším, i s tím, že by mohl skočit přes palubu. Zatímco se k němu blížím, kapitán Spade a inženýr Serke mě pozorují a nijak mi to nezakazují. Přistupuji k Tomasi Rockovi. Jsem už vedle něho, ale on mě vůbec nespozoroval. Vypadá, jako by mě nepoznával. Oči mu živě září a bez ustání se rozhlíží kolem dokola po mořské pláni i po obzoru. Ale zdá se mi, že Toma Rock i na širém moři je stále ten duševně nemocný člověk, kterého jsem ošetřoval půl druhého roku. Jeho zdravotní stav se nezměnil. Tomasi Rocku, zavolal jsem na něho. Upře na mne oči, ale hned je zas rychle odvrátí. Náhle je jasné, že opět dostane nervový záchvat. Tu se na palubě objevil člověk, jehož hlas mi připadá známý. Je to hrabě D'Artigas. Okamžitě jdu k němu. Musí mi dát nějaké vysvětlení. Jakým právem, pane? Ptám se. Právem silnějšího. Přeruší mě hrabě D'Artigas a jde na záď lodi, zatímco Tomase Rocka odnášejí do kabiny.

0: Nemohu se zbavit jedné myšlenky. Dal-li majitel Abbey unést francouzského vynálezce, udělal to proto, že si chtěl zajistit jeho objev a stát se sám jediným majetníkem Rokova bleskometu, za který ani nový, ani starý svět nechtěl zaplatit onu nemožnou cenu. Nuže, kdyby Toma Rok prozradil své tajemství, nebylo by lepší, abych byl u něho, abych zůstal jeho ošetřovatelem a pečoval o něho, jak by to jeho zdravotní stav vyžadoval? Ano, musím si udržet možnost všechno vidět a slyšet. A kdož ví, třeba se dovím to, co se mi nepodařilo vyzvědět v sanatoriu. A nyní, kam pluje Goeleta Abba? První otázka. Kdo to je hrabě D'Artigas? Druhá otázka. První bude snad rozřešena v několika dnech, uvážíme-li, jakou rychlostí pluje tato tajemná jachta poháněná záhadným strojem, který snad přece jednou vypátrám. Druhá otázka je nesnadnější. Pro mne je jméno D'Artigas stejně nepravé jako jeho hraběcí titul. Má-li jeho Goeleta norské jméno, on sám rozhodně není norského původu. Konečně, ať už je ten člověk jakékoliv národnosti, dal unést Tomase Roka i mne. A to jen se zlým úmyslem. Pracuje pro nějakou cizí vládu? Nebo jen pro sebe? Chce těžit sám z vynálezu Tomase Roka? To je třetí otázka, na kterou ještě nedovedu odpovědět. Zatím Abba pluje rychle tím nepochopitelným způsobem, o němž už víme. Dovolují mi volně chodit po palubě, nesmím se jen přiblížit k strážní budce, která se otevírá směrem k přídi. Dvakrát nebo třikrát jsem chtěl zajít až na konec přídě, ke špičce, odkud bych se mohl naklonit přes zábradlí a podívat se, jak Goeleta rozráží vodu. Ale námořníci, kteří měli hlídku, mě tam nepustili a jeden z nich na mě hrubě zavolal špatnou angličtinou. Zpátky, zpátky, přikážíte řízení. Jakému řízení? Zde přece nikdo nic neřídí. Pochopili, že chci objevit, jaká síla pohání Goeletu? Patrně i kapitán, který byl přitom, uhodl, že se snažím najít nějaké vysvětlení. Ke 15:00 odpolední mi hrabě D'Artigas pokynul, abych k němu přistoupil. Jak dlouho trvají nervové záchvaty, které mívá Toma Rok? Zeptal se mě. Někdy je 8:40. A co se s tím má dělat? Nic, jen ho nechat v naprostém klidu, až sám usne. Prospí-li tak jednu noc, záchvat zmizí. Dobře. Můžete ho dál ošetřovat jako v sanatoriu, bude-li třeba. Ošetřovat? Ano, na palubě Goelety, než doplujeme. Kam? Tam, kam dorazíme zítra odpoledne. Odpověděl hrabě D'Artigas stroze. Právě vykročil, když jsem se ho zase já zeptal. Pane, chci vědět, mám právo se dovědět, kam. Zde nemáte pražádné právo. Omezte se laskavě na to odpovídat, jen když jste tázán. Protestuji. Jen protestujte. Odpověděl mi ten panovačný člověk a zle se na mne podíval. Jsem na palubě, zrovna když námořníci zavírají otvor do podpalubí. Právě v té chvíli jde kapitán Spade k signalizačnímu přístroji a zmáčkne jeden knoflík na vrchní desce. Skoro okamžitě Abba poskočí kupředu a stále se staženými plachtami pokračuje ve své podivuhodné plavbě. Za 2 hodiny hrabě D'Artigas vystoupí na palubu a jde ke svému obvyklému místu. Inženýr Serke a kapitán Spade se k němu ihned připojují. Všichni tři zamíří své dalekohledy na severovýchod a jihovýchod. Po obědě jsme všichni kromě Tomase Roka vystoupili na palubu. V 2:30 hlásil námořník, který měl službu na předním stěžni, zemi na obzoru. Abba pluje plnou rychlostí. Opravdu po 2 hodinách se v dálce nějakých 15 kilometrů rýsuje nejasný útvar. Je to nějaká hora nebo dosti vysoké pobřeží. Z vrcholu vystupuje sloup kouře. Sopka v této zeměpisné šířce. Ale pak by to byl... Podle mého mínění Abba nemohla v této části Atlantiku doplout k jiné skupině ostrovů než k Bermudám. Goeleta nijak nezvolnila svou rychlou jízdu. Jak se Eba přibližovala k ostrovu, či spíše k ostrůvku, jeho obrys se ukázal na jasném nebi přesněji. Ostrůvek leží o samotě. Ze severu ani z jihu nevidím žádnou další skupinu ostrovů, k nímž by patřil. Tento ostrůvek divného tvaru rýsuje se dosti přesně jako převrácený šálek, z jehož dna vystupuje sloup kouře. Jeho vrcholek, převrácené dno šálku, chcete-li, se zvedá asi 100 metrů nad hladinou moře. Ale námořníci, plavící se k němu od západu, poznávají ho ještě podle jedné zvláštnosti tvaru danému přírodou. Podle vyklenuté skály s otvorem, jako s bránou, která tvoří jakoby ucho onoho převráceného šálku. Proto se na něj přesně hodí jméno Back Cup, převrácený šálek. A já jej znám, já jsem ho poznal. Leží před souostrovím Bermud. Je to ten převrácený šálek, kde jsem byl před několika lety. Ne, nemýlím se. Ano, je to Backup. Když jsem Backup navštívil a hned jsem si vzpomněl na jeho jméno. Jak se Goeleta přibližuje k břehu, pozoruji Backup, kam se od té doby, kdy se vystěhovali rybáři, dosud žádný obyvatel nevrátil. Místa, kde se dříve rybařilo, jsou opuštěná a nedovedu si vysvětlit, proč by zde Eba přistávala. Když jsme byli asi 200 metrů od břehu, Goeleta zvolnila rychlost a zastavila se před jakýmsi vjezdem, vytvořeným rozeklanými skálami a směřujícím do průlivu, kde vyčnívá z vody plno skalisek. Rozhodně nevidím, že by se připravovali přistát. Kotvy visí ve svých otvorech. Námořníci nerozvinují řetězy a nespouštějí čluny. V tom okamžiku hrabě D'Artigas, inženýr Serke a kapitán Spade jdou napříč. A pod jejich dohledem se začíná podnikat něco, čemu naprosto nerozumím. Jdu podél zábradlí levého boku lodi, až k přednímu stěžni. A vidím malou plovoucí boji, kterou se jeden z námořníků snaží vyzvednout. Voda, která je v tom místě průzračná, se zatemňuje a ze dna vystupuje nahoru něco ohromného a černého. Je to snad obrovský vorvaň, který vyplouvá na hladinu? A nyní jsem všechno pochopil. Vím už, jaký stroj pohání Goeletu takovou nesmírnou rychlostí, bez plachet a bez šroubu. Tady se vynořuje ten neúnavný stroj, který vlekl od amerického pobřeží až k Bermudám. Je to ponorka. Vlečná ponorka se šroubem, který je poháněn elektrickou silou akumulátorů. Na vrchní části ponorky je plošina s poklopem, kterým se sestupuje dovnitř. Vpředu na plošině je periskop. Posádka tam může vidět na hladinu a pomocí reflektoru i do mořských hlubin. Poklop se otevře a dovnitř pronikne čerstvý vzduch. Přistoupil ke mně inženýr Serke a řekl mi jediné slovo. Nastupme. A kam? Do ponorky. Rychle. Musím poslechnout. V té chvíli vystupuje na palubu i Toma Rock. Zdá se mi, že je velmi klidný a nijak se nebrání, když ho vedou na ponorku. Jakmile je už u mne, blízko poklopu, připojí se k nám i hrabě D'Artigas a inženýr Serke. Několik ocelových schodů vede do jakési ústřední místnosti. Postrčí mě do vedlejší kabiny, dveře se zavřou a jsem znovu v úplné temnotě. Okamžitě jsem tu kabinu poznal. Je to ona kopka, v níž jsem byl zavřen po únosu ze sanatoria. Ponorka se začne potápět. Klesáme. Pak nastává jiný pohyb. Plujeme v mořské hlubině. Za 3 minuty se zastavujeme a mám dojem, že stoupáme na povrch. Příklop se znovu otvírá. Dveře mé kabiny se otvírají a ve chvilce jsem nahoře. Dívám se. Ponorka pronikla až do nitra Backupu. Zde tedy je ten tajemný přístav, kde žije hrabě D'Artigas se svými společníky, takřka stranou všech lidí. Druhý den mi nikdo nebránil. Mohl jsem jít, kam jsem chtěl. Mohl jsem si prohlédnout rozlehlou jeskyni v Backupu. Zavedli mě do hlouby jeskyně asi 100 kroků od břehu. V mé komůrce stojí stůl s připraveným jídlem. Pak je zde lůžko, proutěné křeslo a skříň s nějakým šatstvem a prádlem. V zásuvce stolu jsem našel papír, kalamář a pera. V 7 hodin ráno jsem vyskočil ze svého lůžka. Nikdo mi nebrání a tak vycházím ven. Jakýsi skalnatý břeh se táhne asi 30 metrů dopředu a mizí kamsi vpravo i vlevo. Postupně si zvykám na Šerově jeskyni. Světlo sem vniká jen z hora otvorem v klenbě. Tudy unikají páry, říkám si, či spíše kouř, podle kterého jsem poznal ostrůvek ze vzdálenosti 6 až 7 kilometrů. Tedy backup není sopka, jak se předpokládalo a jak jsem věřil i já. Kouř a plameny, které lidé před několika lety spozorovali, byly jen umělé. Dunění, jež vyděsilo a vypudilo bermudské rybáře, nebylo sopečného původu. Všechny různé příznaky byly vytvořeny uměle. Soudím, že jen náhoda dopomohla tomu podivnému majiteli jachty objevit podzemní tunel a založit své podezřelé sídliště na backupu. Podzemní moře, vlastně spíše jezero, může mít v obvodu 300 až 350 metrů. Ale ponorce se svou 40-metrovou hloubkou úplně stačí, jak jsem se později dozvěděl. Procházím se dál. Této části jeskyně říkají úl, což je docela vhodné. Zde totiž troglodyté vyhloubili ve vápencových skalách jeskyňky jako jakési buňky. Podle počtu buněk úlu mohu odhadnout počet společníků hraběte Dartigase na 80 až 100 lidí. Nyní se ptám sám sebe. Dovolí mi chodit volně po celé jeskyni? Doufám, že ano. Proč bych chtěl hrabě Dartigas omezovat mou svobodu a zabraňovat mi, abych poznal jeho tajemné království? Vždyť jsem vězněm v jeho skalnaté jeskyni. A mohu se z ní dostat jinak než podmořským tunelem? I kdyby se mi podařilo proplavat tím tunelem, jistě by okamžitě spozorovali, že nejsem v jeskyni. Ponorka by dopravila několik námořníků na pobřeží, celý ostrůvek by prohledali skrz naskrz. Našli by mě a pak bych se jistě nesměl volně pohybovat ani v jeskyni. Nesmím tedy myslet na útěk, pokud se mi nenaskytne opravdová naděje, že bych mohl mít úspěch. Jestliže se mi naskytne, rozhodně si ji nenechám ujít. Přecházím kolem komůrek ve skalách, kolem buněk úlu a pozoruji některé společníky hraběte Dartigase, kteří se rozhodli pro nudný život v hlubinách backupu. Ale jestliže obyvatele backupu nespojují národnostní svazky, pak jsou si jistě blízcí povahou a svými sklony. Jaké to jsou hrubé, surové, ba přímo divoké tváře. Je zřejmé, že to jsou divoši, kteří nikdy nedovedli krotit své vášně a pudy a nikdy necouvli před následky svých výstředností. Najednou mě napadá, nespáchali snad nějaké zločiny, krádeže, vraždy a přepadení všeho druhu? A to společně? A neutekli jsem pak do této jeskyně před spravedlností? Není hrabě Dartigas jen vůdce zločinecké tlupy, Serké a Spejt jeho pomocníci a backup útulek pirátů? Ano, tato myšlenka se mi pevně zachytila v mozku a velice by mě překvapilo, kdyby mi budoucnost nedala za pravdu. Pozoruji, že má první průzkumná procházka mé mínění jen potvrdila a vzbudila ve mně plno podezření.
1: Država skrbí za dvík in iskoriščanie gozdov. Država skrbí za fizičnou zgojo ľudstva, posebno mladine, v svrhu dviganja narodnega zdravja, delovne in obrambene sposobnosti. Ravna če dalje bolj popustljivo, dopušča se vsa svoboda. Oblast je pri nas, ljudska.

0: Bydlím v komoře vyhloubené ve skále asi 100 kroků od obydlí hraběte D'Artigase, které je poslední v této části úlu. Kapitán Spade a inženýr Serke mají své jeskyně poblíž. Odpoledne jsem se pevně rozhodl, že požádám hraběte D'Artigase o audienci. Došel jsem k jeho dveřím. Jakýsi ohromný ďábel patrně malajského původu mi hrubým hlasem nařídil, abych odešel. Dvakrát jsem mu anglicky opakoval. Vyřiďte hraběti D'Artigasovi, že žádám, aby mě i hned přijal. Ten divoch dál jen výhružně pokřikuje. Sotva jsem odešel, potkávám inženýra Serka. Inženýr se zastavuje a uklání se. Nechť vás ochraňuje sám svatý Jonatan, pane Gedone. Doufám, že si nestěžujete na šťastnou náhodu, že jste poznal tuto kouzelnou jeskyni. Pane, řekl jsem mu, možná, že zdejší podnebí vyhovuje vám. Já však mám snad právo je změnit, jestliže mi nevyhovuje. Právo? Snad ano. Právě před chvílí, odpovídám stroze, jsem chtěl vstoupit do obydlí hraběte D'Artigase a bylo mi v tom zabráněno.
1: A kým, pane Gedone?
0: Nějakým sluhou. Pravděpodobně ten muž dostal ohledně vás takové rozkazy. Ale ať hrabě D'Artigase chce nebo nechce, musí mě vyslechnout.
1: Velmi se obávám, že to bude zcela nemožné, odpovídá mi inženýr Serke.
0: A proč, prosím?
1: Protože hrabě D'Artigase už zde není.
0: Žertujete, pane Serke, právě jsem ho viděl.
1: Ten člověk, kterého jste viděl, pane Gedone, to nebyl hrabě D'Artigase. Nýbrž pirát Kerkaradže.
0: Pirát Kerkaradže. Znám to jméno a připomíná mi strašné věci. To mi vysvětluje všechno, co jsem stále nemohl rozřešit. Dostal jsem se tedy do rukou takového člověka. Mohu si nyní lehce představit celý život tohoto piráta. Mezi zlatokopy v Novém Jižním Walesu se vyskytl jeden šíleně odvážný muž. Nebál se ničeho a necouvl ani před zločinem. Takoví lidé mívají ohromný vliv na skažené povahy. Tento muž se jmenoval Kerkaradže. Odkud ten pirát pocházel a jaké byl národnosti, to nebylo nikdy zjištěno. Dovedl se vyhnout každé léčce, nikomu se nepodařilo ho chytit. Nyní mohu věřit, že Kerkaradže je Malajec, ale celkem na tom ani nezáleží. Jedno je jisté, byl plným právem pokládán za strašného lupiče a strůjce nesčetných přepadení v dalekých mořích. Žil několik let v australských Zlatých dolech. Zde se seznámil s inženýrem Serkem a s kapitánem Spadem. Potom se mu podařilo zmocnit se jedné lodi v Melbourneském přístavu. Spolčil se asi s 30 jinými darebáky a jejich počet se brzy až strojnásobil. V této části Tichého oceánu je pirátství výnosné řemeslo. Kolik lodí asi vyloupili, kolik posádek vyvraždili. Najednou pirátské loupeže ustaly. Nikdo už nic neslyšel o Kerkaradžovi. V té době mu inženýr Serke navrhl, aby si dal vystavět ponorku, s níž by mohli daleko strašnějším způsobem pokračovat ve své zločinecké činnosti. Inženýr byl neobyčejně zručný konstruktér. Kerkaradže ocenil návrh svého společníka. Peněz měli dost a dost a tak se pustili do práce. Pod jménem hraběte D'Artigase zadal stavbu Goelety Abbey loděnicím ve Švédsku a v Americe objednal podle inženýrových plánů ponorku. Při výrobě bylo použito všech nejnovějších vynálezů i zkušeností z té doby. Tato ponorka měla být poháněna elektřinou vyráběnou speciálními články. Ale mořští upíři stále neměli tajné a bezpečné útočiště, kde by mohli ukrýt své poklady, než si je rozdělí. Náhoda jim pomohla. Když prozkoumávali u Bermud mořské proudy, objevili v podmorských základech ostrůvku tunel, který vedl do nitra backupu. A tak bezvýznamný ostrůvek, který už kdysi v dávnověku sloužíval námořním lupičům, stal se teď útočištěm zločincům daleko strašnějším. Jednou jsem se procházel po březích jezera, když jsem zaslechl za sebou kroky. Obrátil jsem se. Za mnou stál hrabě d'Artigas. Zvolal jsem: pane, držíte mě zde proti všemu právu jako vězně. Vůdce pirátů se ani nepohnul. Zvolal jsem: odpovězte mi, hrabě d'Artigasi, nebo spíše Ker Karadži. Vždyť vím, kdo jste. A on odpověděl: hrabě d'Artigas je Ker Karadže, právě tak jako ošetřovatel Gedon je inženýr Simon Art. Ker Karadže nevrátí nikdy svobodu inženýrovi Simonu Artovi, který zná všechna jeho tajemství. Na poslední Ker Karadžova slova jsem neodpověděl. Plných 15 dnů poté jsem se ani jednou se svým bývalým pacientem nesetkal. Pokud jsem viděl, inženýr Serké a Thomas Rock šli společně asi 3x na procházku kolem jezera. Vynálezce přitom jen netečně poslouchal, co mu druhý muž vykládá. Serké s ním prošel celou jeskyni, zavedl ho do elektrárny a ukazoval mu podrobně i ponorku a její zařízení. Zdravotní stav Thomase Rocka se asi od odchodu ze sanatoria zlepšil. Ráno 25. července. Konečně potkávám Thomase Rocka. Zamířím k němu. Je vážný, zamyšlený, ale nevypadá už jako blázen. Pod paží nese rýsovací prkno. Najednou mne poznává. To jsi ty, Gedone. Přece jsem ti utekl a teď jsem volný. Může si opravdu myslit, že je na svobodě v backupu daleko spíš, než když byl v sanatoriu. Mluví rozčeleně. Chtěl bys mě chytit a odvléci do vězení. Ale už nikdy, rozumíš? Mám zde přátelé a tím nebudou chránit. Jsou mocní a bohatí. Hrabě d'Artigas je mým společníkem a inženýr Serké mým spolupracovníkem. Společně využijeme mého vynálezu a zde se stavíme roku v bleskomet. Thomas Rock je úplně rozzuřen, mává rukama, vytahuje z kapes svazky dolarových bankovek a pak i různé zlaté peníze. Kdybych se byl mohl ukrýt někde v podmořském člunu, vklouznout na Ebu a zůstat tam, než bychom dojeli do nějakého přístavu, pak by se mi snad podařilo uprchnout a zbavit svět té pirátské bandy. Jsem přímo posedlý touto myšlenkou. Utéci, jen utéci, ať už se děje, co chce. 7. srpna. Dnes je hrabě d'Artigas, inženýr Serké a kapitán Spade 12. den na moři. Soudím, že Ker Karadže a jeho společníci přijedou dnes v noci. 10. srpna. Jak jsem předvídal, včera večer k 8. hodině ponorka proplula tunelem, přivlekla asi Ebu do zátoky a vrátila se s vůdci i s posádkou. Když jsem dnes ráno vyšel ven, spatřil jsem Thomase Rocka a inženýra Serka, která rozmlouvali. Myslím, že vím, o čem asi mluvili. Zastavil jsem se na 20 kroků od nich. Thomasi Rockovi září oči, když inženýr Serké odpovídá na jeho otázky. Ale je netrpělivý a spěchá k molu, kde kotví ponorka. Inženýr jde za ním a oba se zastavují u břehu. Námořníci vykládají z ponorky zboží a právě vynesli na skály 10 beden střední velikosti. Thomas Rock si je bedlivě prohlíží. Inženýr dává rozkaz a námořníci dopravují všech 10 beden člunem na protější břeh. Domnívám se, že v bednách jsou potřebné chemikálie na výbušniny a snad i součástky rozněcovače. Tentokrát se Eba nevrátila s nakradeným zbožím a nepodnikla žádné nové pirátství. Ale jak strašnou obranou i útočnou sílu bude ovládat Ker Karadže? Můžeme-li věřit Thomasi Rockovi, jeho bleskomet je prý schopen zničit jednou ranou celý svět. A kdo ví, zdali to vynálezce jednoho dne neskusí.

Toma Rock se pustil do práce a uzavíral se na dlouhé hodiny v kůlně na levém břehu jezera, kde mu zřídili jakousi laboratoř. Nikdo jiný tam nesmí vstoupit. Chce tedy připravovat všechno sám a nemá v úmyslu prozradit chemický vzorec sloučenin? Tak tomu asi je. Soudím, že se s rokovým bleskometem pracuje docela jednoduše. Střela nepotřebuje ani děla, ani hmoždíř, ba ani odpalovací trubici. Protože má v sobě odpalovací zařízení, nese si pohybovou sílu sebou. Takže každá loď, která by se ocitla v určeném nebezpečném okruhu, by byla zničena strašným výbuchem šířícím se vzduchem. Co se zmůže proti Kerkaradžovi, bude-li ovládat přístroj takové zkázy? Od 11. do 17. srpna. Toma Rock pracoval celý týden bez přerušení. Každý den ráno odchází do své laboratoře a vrací se až pozdě večer. Dočkal se zadosti učinění. Jeho genialita byla konečně uznána. Kolik let nosil v hlavě své plány a teď je bude moci uskutečnit. Jednou jsem řekl inženýru Serkému. Nemýlím-li se, podařilo se vám přimět Tomase Rocka, aby vám svěřil tajemství svého bleskometu. Ano, pane Arte, a to za miliony. Ty miliony, to nám nedělá žádné potíže. Také jsme mu jimi nacpali plné kapsy. A k čemu mu budou ty miliony, když si je nemůže odnést a užít jich na svobodě? Toho nijak nezneklidňuje, pane Arte. Budoucnost toho geniálního muže vůbec nezajímá. Žije jen přítomností. Je to ohromný vynález, ten jeho bleskomet. Je to vynález, který úplně změní všechny války. Obrané, pane Serke? I útočné, pane Arte. Přirozeně. A tak to, co se nikdo nemohl od Tomase Rocka dozvědět, my jsme zvěděli bez velkých potíží. Když jste mu zaplatili. No, ohromnou cenu. A také jsme v něm vzbudili jeden cit. Cit? Pomstu. Pomstu. A proti komu? Proti těm lidem, kteří ho podceňovali, odmítali a přinutili k tomu, že se musel dožebrávat od jedné země ke druhé o cenu za svůj vynález a ten, co ani nedá penězi zaplatit. Teď mu v srdci nezbylo ani stopy po nějakém vlastenectví. Má v hlavě jedinou myšlenku. Pomstit se lidem, kteří ho neuznávali. Toma Rock vám tedy prozradil složení té výbušniny? Ptám se. Ano, pane Arte, neměj to nám to za zlé. Brzy ji budeme mít velkou zásobu a uložíme ji na bezpečném místě. Pane Serke, vy tedy už znáte složení výbušniny Rockova bleskometu. No dobrá. Ale má opravdu takovou ničivou sílu, jak to vynálezce tvrdí? Byla vůbec někdy vyzkoušena? Můžete být docela klidný. Dnes v noci jsme provedli řadu rozhodujících pokusů.

0: jsou částky z továrny ve Virginii. Až je zde budeme mít, odpovídá Serke, sestavím je a zřídím i odpalovače. Ale nejdříve budeme muset udělat jednu věc.
1: A co to má být?
0: Musíme prorazit otvor z jeskyně ven.
1: Prorazit skály jeskyně?
0: Jen úzkou chodbu, jen takový průchod, který by ústil někde mezi skalami.
1: A k čemu, Serke?
0: Často jsem uvažoval o tom, jak by bylo výhodné, kdybychom měli ještě jiný východ z jeskyně než jen tunel pod mořem. Nikdo neví, co se může v budoucnosti stát.
1: Ale stěny jeskyně jsou velmi silné a skála příliš tvrdá, namítl Kerkaradže.
0: S několika zrnky rokovy výbušniny rozdrtím skály na prášek, že se jen odfoukne, prohlásil Serke.
2: In nomine magni Dei nostri Santa.

13. září. Dnes jsem na vlastní oči viděl ohromnou sílu výbušniny a zároveň jsem se přesvědčil o tom, jak se používá rozněcovače. Ráno muži z

začali prorážet stěnu jeskyně, aby zřídili průchod ven na skalnaté pobřeží ostrůvku. Pod inženýrovým vedením zaútočili na dolejší část skály, která byla tvrdá jako žula. Nejdříve do ní byly špičáky. To, co jsem viděl, mne naplnilo úžasem. Pod ranou špičáku, na kterou se muselo vynaložit tolik síly, se skála sotva pohnula, když to třaskavinou se rozpadla s neuvěřitelnou lehkostí. Ano, několik gramů výbušně nestačilo rozdrtit celou šířku skály na kousky, ba na úplně jemný prášek. Ano, výbuch 5 až 10 gramů rozdrtil čtvereční metr skály s ostrým suchým třeskotem, podobným výstřelu z děla střední velikosti. Zároveň nastaly prudké vzduchové otřesy. Když užili výbušniny poprvé, třeba že jen v tak nepatrné dávce, několik námořníků, kteří stáli příliš blízko, bylo odhozeno stranou. Dva sice vstali, ale byli vážně zraněni a sám inženýr Serké, také odhozený několik metrů stranou, vyšel z toho s těžkými pohmožděninami. Při takovém postupu práce silná a tvrdá skála bude jistě za týden proražena. 19. září. Už nějakou dobu jsem pozoroval, že se příliv a odliv projevuje v jezeře velmi silně, jak sem proniká podmořským tunelem. Vyvolává proudění dvojím směrem sem i tam, a to 2x24 hodin. Kdybych hodil nějaký předmět, který by plaval na vodě, do jezera, jistě by její odliv zanesl podmořským tunelem ven na širé moře. Nemohla by se láhev, vhozená do jezera, dostat s proudem ven do moře ve chvíli, kdy je odliv nejnižší? A proč by ji náhodou nemohla vylovit na širém moři nějaká loď? Vždyť by ji dokonce mořský proud mohl zanést až na některou pláž na Bermudách. A kdyby v té lahvi byla nějaká zpráva? Sepsal jsem tedy zprávu o celé situaci. Listinu jsem zabalil do kusu voskovaného plátna a vložil ji do soudku s železnými obručemi. Sestupuji po skalách až k hladině jezera a házím do vody drahocenný soudek se svou zprávou. Soudek ve 20 vteřinách mizí v tunelu. 25. září. Dnes ráno se zas objevila na hladině jezera ponorka. Hrabě D'Artigas a kapitán Spade s posádkou Goelety vystoupili na kamenné molo. Vykládají zboží, které Eba přivezla. Zahlédl jsem různé potraviny, bedny konzerv, demižony vína a kořalek a mezi jiným balíky pro Tomase Roka. Zároveň námořníci vynášejí různé součástky stroje, který jako kdyby měl tvar disku. Toma Rok dohlíží na vykládání těchto věcí a oči mu přímo září. Vezme jednu součástku do rukou a spokojeně přikivuje hlavou. Všímám si, že z radosti už nevyráží nesouvislá slova a vůbec nemá v sobě už nic z bývalého ošetřovance ze sanatoria. Skoro se v duchu ptám sám sebe, není jeho částečné šílenství, o kterém se věřilo, že je nevyléčitelné, teď rázně a nadobro vyléčeno? Konečně nastoupí do člunu, který je určen pro převoz na jezeře, a inženýr Serké ho doprovází do jeho laboratoře. Za hodinu je celý náklad z ponorky převezen na druhý břeh. Od 26. září do 10. října. Uplynulo 16 dní. Za dozoru inženýra Serka a Tomase Roka se pracuje na sestavení strojů a pak montují vrhače. Jsou to prosté podstavce s různě skloněnými kotouči. Dají se lehce umístit na palubě Eby i na přídi ponorky, pokud bude nad vodou. Tak tedy Kerkaradže se přece stane pánem moří jen se svou goeletou. Žádná válečná loď nebude moci projet nebezpečným pásmem a Eba zůstane mimo dostřel cizích děl. Jen kdyby alespoň ve světě vylovili moji zprávu a dověděli se o skrýši na backupu, pak by ji už dovedli zničit, anebo by mohli odříznout pirátům přísun potravin. Hle, co se událo. Zamířil jsem jednou podél břehu k úlu. Šel jsem v naprosté temnotě, když tu někdo přejde kolem mne. Poznal jsem Tomase Roka.
Vynález se mě však nepoznal. Kráčel volným krokem, jako obyčejně zahloubán do svých myšlenek. V tom mne někdo rychle chytil zezadu. Dva muži mi drželi ruce a třetí se vztyčil přede mnou. Tiše, tiše, říká mi anglicky. Nejste inženýr Simon Art? Jak to víte? Vyšel jste ze své komory. Kdo jste? Poručík Daven z britského námořnictva. Důstojník na lodi Standard, která kotví na Bermudách. Přišli jsme vás vysvobodit. Uneseme vás i francouzského vynálezce Thomase Rocka. Vaše zpráva byla vylovena na břehu svatého Jiří. Jedinou otázku, poručíku. Jak jste vnikli do backupu? Ponorkou, která se jmenuje Sword. Pane Arte, kde je ponorka Ker Karadžova? Odplula už před 3 týdny s Goeletou Ebou. Ker Karadže tedy není na backupu? Není, ale čekají ho každý den, ba každou hodinu. Sotva jsme ušli nějakých 20 metrů, spatřili jsme Thomase Rocka. Vrhnout se na něho, zacpat mu ústa roubíkem, aby nemohl křičet, svázat ho, aby se nemohl bránit a donést ho ke skalám, kde kotvil Sort. To vše bylo hotovo v několika minutách. Sort je ponorka o výtlaku asi jen 12 tun, tedy mnohem menší a slabší než Ker Karadžova ponorka. Ale ať je tento Sort jakýkoliv, přinese nám svobodu. Svobodu, v kterou jsem už ani nedoufal. Konečně Toma Rock bude vyrván z rukou Ker Karadže. Všichni jsme nastoupili, poklop zapadá, vodní nádrž se plní, Sort se ponořuje. Jsme zachráněni. Otevřel jsem dveře našeho oddělení a připojil jsem se k poručíku Davenovi, který stál vedle muže u kormidla. Elektrické paprsky vrhané periskopem osvětlují matně vodní hlubinu, kde teď Sort pluje. Jakou máme hloubku? 4,50 metry. Nemusíme se už ponořovat hlouběji, řekl jsem. Jsme jistě v úrovni tunelu. All right, odpověděl poručík. Když jsme proplouvali tunelem, řekl poručík, odhadl jsem jeho délku asi na 40 metrů. Správně, poručíku, od ústí k východu to bude 40 metrů. Mechanik dostal rozkaz spustit šroub. Sort se zvolna blíží k otvoru. Ach, jaké strašné neštěstí. A jak jsem mohl přežít tu hroznou ránu osudu? Asi 20 metrů před námi se ve vodě objevilo světlo. Nemohlo to být nic jiného než ponorka piráta Ker Karadže, který se vracel. Ponorka, křičím. Poručíku, ponorka se vrací na backup. Zpět, rozkazuje poručík Daven. A Sort couvá zpět právě ve chvíli, kdy se měl rozjet do tunelu. Šroub Sordu se otáčí zpětným pohybem. Ještě několik minut a Sort se zastaví. Nikoli, viděli nás. Kapitán Spade pozoroval cizí ponorku, která se právě chystala proplout tunelem. Chce na ně zaútočit v hlubinách jezera. A co zmůže lehká ponorka proti obrovskému podmořskému člunu piráta Ker Karadže? Sort chvílemi prudce uhýbá před nárazem, pak se vynuřuje a zase klesá až do hlubin jezera. Uplynulo několik minut. Náraz. Zdá se mi, že nebyl příliš silný. Sort byl zasažen na pravém boku. Snad jeho ocelové pláty vydržely. Druhý, neobyčejně silný náraz odhodil Sort stranou. Jako kdyby ho bodec ponorky nadzvedl a rozřízl, takže padá do hlubin. Potom jsem cítil, jak se zvedá přídí vzhůru a hned na to klesá, potápí se, když voda vniká do zadního oddílu. Konečně poslední rána a pak děsivý hřmot drcených kovových stěn. Sort klesá ke dnu a znehybní. Omdlel jsem. Později jsem se dozvěděl, že to byly dlouhé a dlouhé hodiny. Když jsem nabyl vědomí, ležel jsem na lůžku ve své komůrce. Nejsem sám. Je tu u mne inženýr Serké. Jsem ještě velmi sláb a nemohl bych udělat ani krok. Inženýr Serké se mě nejdříve zeptal, vysvětlete mi, co se vlastně stalo, pane Arte.
nejdřív mi povězte, co je s těmi lidmi? S kterými lidmi? Opakuje Serké a dívá se na mne podezíravě. S těmi lidmi, kteří se vrhli na mne a na Tomase Roka, srazili nás k zemi, dali nám roubíky do úst, spoutali nás, odnesli a někde nás zavřeli. Shledal jsem, že bude nejlepší předstírat, že jsem ten večer byl z nenadání přepaden a neměl jsem čas zahlédnout útočníky. Co se stalo s těmi lidmi, to se dozvíte později, ale nejdříve chci vědět, co se přihodilo. A tak jsem mu jen krátce sdělil asi tolik. Ten večer jsem se procházel na břehu a zahlédl jsem Tomase Roka. V té chvíli se na mne zezadu vrhli tři muži. S ucpanými ústy a se zavázanýma očima mě někam nesli a pak spouštěli dolů, a to ještě s někým. Podle sténání jsem poznal svého bývalého ošetřovance. Domníval jsem se, že jsme v ponorce, která se už zatím vrátila. Pak jsem cítil, jako kdyby se člun ponořoval, a konečně došlo k nárazům a pak už jsem nemohl dýchat a ztratil jsem vědomí. Inženýr Serké se na mne dívá tvrdým pohledem. Vy tedy tvrdíte, že se na vás vrhli tři muži ze zadu? Ano, myslel jsem, že to jsou vaši lidé, ale neviděl jsem je. Kdo to tedy byl? Byli to přece cizinci. A musel jste je poznat podle řeči. A vždyť oni ani nepromluvili. Tak vy nevíte, jací to byli lidé? Jaké národnosti? Nemám zdání. A nevíte, proč vnikli do jeskyně? Vůbec ne. Opravdu, pane Arte, no, snad se to tak událo. Ve chvíli, kdy cizí ponorka chtěla znovu proplout tunelem, náš podmořský člun do něho vjížděl. A tak došlo k srážce. Cizí ponorka byla zničena. Ale my nejsme takoví lidé, abychom nechali bez pomoci zahynout své bližní. Ostatně nepřítomnost Tomase Roka i vaše byla okamžitě zjištěna. Museli jsme přece stůj, co stůj, zachránit dva tak drahocené životy a pustili jsme se do práce. Zkušení potápěči se stoupili na dno jezera a upevnili řetězy pod sort. Pod sort? Zvolal jsem. Ano, to je jméno, které jsme přečetli na přídi té cizí ponorky, když jsme ji vyzvedli z hlubin. Žijí zas jako dříve. Nevzbudil jsem jejich podezření a smím zase chodit volně po jeskyni, kdy a kam chci. Eba přivezla z cesty balíky a bedny a spousty různých předmětů i různého zboží. Všichni pilně pracují a zvláštní péči věnují vrhačům. Mají jich už nejméně 50. Kdyby Ker Karadže a inženýr Serké museli hájit backup, stačili by jim 3 nebo 4 a nikdo by se k ostrůvku nemohl přiblížit. Ovšem jen v tom případě, že by každý přístroj ovládal určitou zónu, do které by nemohla veplout žádná loď, protože by byla zničena. Stále je špatné počasí. Vichřice je horší než kdy jindy. Snad rozbouřené moře zdržuje další výpravu proti backupu. Ach, kdybych jen mohl vyjít ven na břeh a nadýchat se svěžího vzduchu. Na neštěstí toto mé přání se mi nemůže vyplnit. Piráti hlídají chodbu z obou stran ve dne i v noci. Nikdo nesmí projít bez svolení inženýra Serka. Od naší poslední rozmluvy se mi zdá, že se inženýr Serké ke mně chová docela jinak. Jeho až dosud jen posměšný pohled je nyní nedůvěřivý, podezíravý a právě tak nepřátelský jako pohled piráta Ker Karadže. 17. listopadu. Dnes odpoledne zachvátilo celý úl horečné vzrušení. Všichni vyběhli z komor. Ze všech stran křik a volání. Seskakuji z lůžka a rychle vybíhám ven. Piráti utíkají k chodbě, u které stojí Ker Karadže, inženýr Serké, kapitán Spade, palubní mistr Efronda, mechanik Gibson a malajec, osobní sluha Ker Karadžův.
Brzy slyším, co je příčinou rozruchu. Protože strážcové zvenčí přibíhají a volají na poplach. Severozápadně od ostrova je vidět několik válečných lodí a plují plnou parou směrem k backupu.

0: Nejdříve Ker Karadže, inženýr Serke, kapitán Spade a jejich společníci odešli ven na pobřeží ostrůvku. Za hodinu se všichni vrátili a nechali venku asi 20 mužů na stráži. Celou noc rozestavovali vrhače venku na pobřeží. Poté šel inženýr Serke za Tomasem Rokem do laboratoře. Připravili už nějakých 50 přístrojů, každý s několika kilogramy výbušniny. Chemickou sloučeninu do nich Toma Rok už připravil. Má ji v několika skleněných zkumavkách. Piráti připravují všechno k obraně za dozoru inženýra Serka. Jsou zřejmě přesvědčeni, že zničí každého útočníka, jakmile se ocitne v nebezpečné zóně. Jejich víra v Roku v bleskomet je neochvějná. Myšlenka, že útočníci proti nim nic nezmohou, je naplňuje divokým vzrušením. K 9. hodině se odvažuje vyjít ze své komůrky. V té chvíli jsou břehy jezera pusté, ale chodbu hlídá malajec hraběte D'Artigase. Kráčím k laboratoři. Vstoupím dovnitř. Tomasi Roku, podívá se na mne.
1: Ach, to jste vy, Simone Arte, řekne klidně.
0: Známé jméno. Inženýr Serke mu prozradil, že ho v sanatoriu neošetřoval Gedon, nýbrž inženýr Simon Art. Vy víte, hlesl jsem.
1: Právě tak, jako vím, proč jste přijal místo jako ošetřovatel. Ano, doufal jste, že někdy prozradím tajemství svého vynálezu, který ode mne nechtěli odkoupit za cenu, jakou si zaslouží. Nuže, nepodařilo se vám to, Simone Arte, říkám.
0: Víte tedy, kdo jsem, Tomasi Roku? Ale je vám také známo, u koho jste zde?
1: Jsem doma,
0: zvolá. Ano, tak ho přesvědčil Ker Karadže. Vynálezce se domnívá, že je tu doma. Všechny poklady nahromaděné v jeskyni jsou jeho. Přijde-li někdo napadnout backup, pak by mu chtěl jen ukrást jeho majetek a on jej bude bránit. Tomasi Roku, vyslechněte mne.
1: A co mi chcete říct, Simone Arte?
0: Tato jeskyně, kam nás oba zavlekli, je doupě pirátské bandy. Nenechá mě domluvit.
1: Opakuji vám, že nashromážděný poklad je cena za můj vynález. Je můj. Zaplatili mi za můj bleskomet, co jsem žádal, když to všude jinde mě odmítli, i v mé vlasti, která je také vaší vlastí.
0: Pokračuji. Tomasi Roku, pamatujete se na sanatorium?
1: Sanatorium? Tam mě zavřeli a poručili ošetřovateli Gedonovi, aby hlídal každé mé slovo. Chtěli mi ukrást mé tajemství.
0: Jsem odzbrojen takovým morálním úpadkem a nevím už, na kterém místě se dotknout této duše. Naléhám na něho. Tomasi Roku, válečné lodě jsou na dohled. Připlouvají zničit toto pirátské doupě. Snad některá z nich bude mít na svém stěžni vlajku Francie. Odvážíte se vystřelit na vlajku své vlasti? Na vlajku tříbarevnou? Toma Rok opovržlivě mávne rukou.
1: Nemám vlast, Simone Arte. Zneuznaný vynálezce nemá žádnou vlast. Tam, kde nalezl útočiště, tam je jeho vlast. Budu se bránit a běda těm, kteří se odváží na mne zaútočit.
0: Běží ke dveřím laboratoře, prudce je otvírá a křičí:
1: odejděte, odejděte!
0: Utíkám pryč. Asi hodinu jsem bloudil pod šerou klembou backupu. Místo, abych se vrátil do své komory, blížím se poté po břehu podél skal. Přiblížím se tak až k otvoru chodby. Nikdo zde nehlídá. Chodba je volná. Vrhám se do tmavého otvoru. Brzy mi do tváře zavane svěží mořský vzduch. Nikdo zde není, vůbec nikdo. Dostávám se až k úzké rozsedlině mezi skálami. Konečně jsem se dostal z jeskyně. Ještě nejsem svobodný, ale je to začátek. Na obzoru rozeznávám světlou čáru. Jsou to návěstní světla válečných lodí. 18. listopadu. Už je dost světlo, budu moci doplnit své záznamy. Možná poslední řádky, které napíši. Pobřeží ostrůvku ožívá. Noční hlídky se střídají. Je zde teď celá jejich tlupa. Ve své rozsedlině ležím ukryt až po hlavu. Muži jdou na špičku pobřeží a pozorují odtud obzor. Za nimi stojí 6 lafet, jejichž drážky nesou samohybné náboje. Až budou rozněcovačem zapáleny, vylétnou dlouhým obloukem až do pásma, kde svým výbuchem otřesou okolním vzduchem. Je 7 hodin a 35 minut. Nad válečnými loděmi vystupuje kouř. Co nevidět, vplují do nebezpečné vzdálenosti na dostřel zbraně na backupu. Zazní radostný pokřik a volání hurá celé bandy pirátů. V té chvíli inženýr Sergej jde pro Tomase Roka. Zatím 5 lodí pluje zvolna směrem k ostrůvku. Možná, že se na palubách válečných lodí domnívají, že Toma Rok dosud neprozradil tajemství své zbraně pirátům na backupu. Tak tomu bylo v době, kdy jsem hodil do jezera soudek se zprávou. Chtějí-li se velitelé vylodit na ostrůvek a nařídí-li svým lodím plout dál až do nebezpečného okruhu, pak z nich brzy zbudou jen trosky. Toma Rok s inženýrem Serkem zamíří k vrhači, který je zaměřen na loď plující v čele. Toma Rok je úplně klidný. Ví, co dělá. V ruce se mu leskne skleněná skumavka s tekutinou. Zadívá se na nejbližší loď. Je vzdálena 9 až 11 kilometrů. Na stožáru nevlaje vlajka. Ostatní 4 křižníky zůstávají vzadu. Zatímco inženýr Serké měří vzdálenost, Toma Rok se staví k vrhači. Ten nese 3 náboje naplněné výbušninou. Nastává rozhodný okamžik. Tomasi Roku, zvolá inženýr Serké a ukazuje mu na křižník. Ten se zvolna blíží. Je vzdálen 7 až 9 kilometrů. Toma Rok naznačuje, že chce být před vrhačem sám. Všichni couvají asi o 50 kroků zpět. Toma Rok otvírá skleněnou skumavku a nalévá postupně do každého ze 3 nábojů několik kapek. Tekutina se smísí s třaskavou látkou. Uplyne 35 vteřin. Tolik je třeba ke sloučení obou hmot. 3 náboje opíší protáhlý oblouk, vystoupí do výše 100 metrů a zaletí za křižník. Vracejí se zpět jako bumerang. Téměř současně se prostor zachvěje strašlivým otřesem, podobným výbuchu celé prachárny plné dynamitu. Na moři se zvedají obrovské vlny a ostrůvek backup se otřásá až do základů. Křižník zmizel v mořských hlubinách. Opojeni šílenou radostí, piráti běží až na špici ostrůvku, kdežto Ker Karadže, inženýr Serké a kapitán Spade stojí bez pohnutí a sotva věří vlastním očím. Toma Rok je zde také, oči mu září. Ale válečné lodi neustupují. Křižníky plují stále vpřed. Jeden z nich je předstihne, spěchá, aby mohl vystřelit ze svých těžkých děl. Vylézám ze své díry. Křižník, který se blíží, má asi stejný výtlak jako křižník potopený. Na stěžně nemá žádnou vlajku. Pluje plnou parou, aby se dostal přes nebezpečnou zónu, než bude znovu vystřeleno. Inženýr Serké přistupuje k Tomasi Rokovi, který stojí před druhým vrháčem. Křižník pluje právě v tom místě, kde se potopila první loď. Najednou se na palubě křižníku rozezvučí buben. Poznávám ty zvuky. Je to francouzské bubnování. To loď mé vlasti předstihla ostatní. A teď je zničí francouzský vynálezce. Ne, to se nesmí stát. Vrhnu se na Tomase Roka. Zavolám na něho, že je to francouzská loď. Právě v té chvíli Toma Rok na znamení inženýra Serka zvedá další skleněnou skumavku, kterou drží v ruce. Bubnování se ozývá silněji. Je to pozdrav vlajce. Ve větru se rozvinula vlajka, 3barevná vlajka a její modrá, bílá a červená barva zaplanou na nebi. Ach, co se to děje? Rozumím. Při pohledu na vlajku své vlasti Toma Rok je jako očarován. Jeho ruka se skumavkou zvolna klesá, právě tak, jak vlajka stoupá na stožár. Pak vynálezce couvá, zakrývá si oči rukou, jako kdyby nechtěl ty tři barvy vidět. Ne, všechen vlastenecký cit v něm dosud nevyhasl, bije-li jeho srdce silněji při pohledu na prapor vlasti. Tomarok je náhle svým vlastním pánem. Když se ocitl tváří v tvář vlajce své vlasti, všechno pochopil a couvl. Několik pirátů k němu přiskočí, chtějí ho zavléci k vrhači. Odstrkuje je, brání se. Ker Karadže a inženýr Serké přibíhají. Ukazují na loď, která se blíží. Nařizují mu, aby vypálil svou střelu. Ale marně. Ostatní piráti šílí vsteky, vyhrožují mu, bijí ho. Chtějí mu vyrvat skumavku z ruky. Tomarok se jim vytrhne, hodí skumavku na zem a rozdrtí ji botou. Jaká hrůza se zmocní všech bídníků. Křižník už proplul nebezpečným pásmem a oni nemohou odpovídat na výstřely z děl, které začínají dopadat na ostrůvek a drtit jeho skaliska. Zde končí zápisky inženýra Simona Arta.

na palubě křižníku Tonán. Když se ponorný člun Sword poručíka Davena po několika dnech nevrátil, museli zástupci mocností doznat, že byl patrně zničen. Rozhodli, že bude uspořádána další trestní výprava. Zástupci námořních mocností se dohodli na tom, aby bylo vysláno 5 válečných lodí. Je-li uvnitř backupu velká jeskyně, křižníky se pokusí svými silnými děly rozdrtit skály ostrůvku. Eskadra zamířila k souostroví a přiblížila se k němu 17. listopadu. Druhý den ráno byl zahájen útok. Křižník, který měl útočit, vyplul vpřed první. Byl vzdálen asi 7 kilometrů od ostrůvku, když 3 vrhače střel ho nejprve přestřelili, ale pak došlo k výbuchu nějakých 50 metrů od paluby. Loď byla rozdrcena a potopila se v několika vteřinách do hlubin Atlantiku. 4 křižníky vzadu byly vrženy strašným nárazem zpět. Z nenadálé katastrofy se musely vyvodit 2 věci. Za prvé, pirát Kerkaradže nyní ovládá Rokův bleskomet. A za druhé, nový vynález má opravdu nesmírnou ničivou sílu. Z křižníku zbylo jen pár trosek. Právě tehdy se lodi začaly dorozumívat signály o dalším postupu. Důstojníci i mužstvo hořeli touhou po pomstě. Rozhodli se zaútočit na ostrůvek všemi válečnými loděmi. Nejrychlejší byl francouzský křižník Tonán, který předstihl ostatní. Tonán vstyčil na stožár 3barevnou vlajku. Nyní se naskytla vhodná příležitost rozdrtit doupě zločinců palbou z těžkých děl. Po prvních výstřelech piráti rychle uprchli z pobřeží do nitra backupu. Několik minut poté se celý prostor otřásl strašným výbuchem. Z ostrůvku zbyla jen hromada sesouvajících se skal jako kupa balvanů po zemětřesení. Zůstalo jen několik skalnatých útesů, které rozbouřené moře zaplavovalo obrovskými vlnami. Tonán byl jen lehce poškozen úlomky skal. Velitel vyslal námořníky ve člunech na prohlídku pozůstatků ostrůvku. Tu a tam byly nalezeny zohavené mrtvoly pirátů. Po jeskyni nezůstala ani památka. Všechno leželo pod troskami. Námořníci nalezli jen jedno nedotčené tělo. Muž ještě dýchal, v ruce držel zápisník, v němž přečetli onu poslední nedokončenou větu. Byl to francouzský inženýr Simon Art. Přenesli ho na palubu křižníku, ale zatím nenabyl vědomí. Přečetli si jeho poznámky, které psal až do chvíle, kdy nastal výbuch. A z nich se dověděli o tom, co se odehrálo v posledních hodinách na backupu. Piráti z backupu spravedlivě pikali za své zločiny. Jediný inženýr Simon Art přežil onu katastrofu. Jakmile mohl odpovídat na otázky, doplnil své zápisky vylíčením o něch posledních minut. Toma Rock byl hluboce pohnut, když spatřil 3barevnou vlajku své vlasti. Uvědomil si patrně, jakého zločinu by se dopustil, a utekl chodbou do jeskyně. Ve své laboratoři měl asi zásobu třaskavin. Přivedl je k výbuchu, dříve než mu v tom Kerkaradže a piráti mohli zabránit. Tak tento ostrůvek navždy zmizel. S ním zahynul Kerkaradže a celá jeho pirátská tlupa. Ale s nimi zemřel také Toma Rock i se svým vinářem.

0: Mimořádný úspěch na Expo 58 v Bruselu měl film Karla Zemana Vynález zkázy. Hlavní příběh vychází ze stejnojmenného románu Žila Verna, který nám dnes v premiéře četl na Vltavě Ondřej Brousek v režii Lukáše Hlavici. Z překladu Anny Kučerové připravil a hudbu slovinské kapely Laibach vybral Petr Turek. A teď pozor, jestli pak poznáte, co vám od zítřka budeme číst na Vltavě na pokračování.
1: Ryba zatím plula asi 12 metrů od ženy. Najednou se prudce otočila doleva a celá se ponořila. Dva krátké údery ocasem a netvor zaútočil. Žena zprvu myslela, že narazila pravou nohou na skálu nebo na kus plovoucího dřeva. Žádnou zvláštní bolest necítila, jen prudké trhnutí. Pokusila se nahmatat pravou nohu. Aby udržela hlavu nad vodou, šlapala levou nohou vodu a nataženou paží zatápala v černé tmě. Pravou nohu nenašla, sáhla výš. V té chvíli se jí udělalo zle a ochromila jí závrať. Tápající prsty narazily na pahýl kosti a rozervané maso. Pochopila, že teplý pulzující proud, tekoucí jí přes prsty, je její vlastní krev. Bolest a hrůza jí zahltily. Zvrátila hlavu a vyrazila zoufalý skřek plný děsu. Ryba se poněkud vzdálila. Ženinu nohu spolkla bez kousání. Kosti i maso zmizely v masivním chřtánu po jediném chňapnutí.
0: K napsání románu Čelisti inspirovala Petra Benchleyho mimo jiné zpráva o obrovském bílém žralokovi uloveném roku 1964 u Long Islandu. Začal si představovat, co by se stalo, kdyby se podobný predátor objevil u přímořského letoviska a neodplul. Čelisti přitom nejsou jen příběhem o nebezpečném žralokovi, ale také o tom, jak lidské společenství reaguje na hrozbu, kterou nedokáže ovládnout. První část celkem 20-dílné četby románu Čelisti Petra Benchleyho nás čeká v premiéře na Vltavě zítra v 18 hodin a 30 minut. A teď budeme hledat harmonii mezi globalizovaným světem a životním prostředím.
2: Radio Ateliér.
3: Vítejte při poslechu Radio Ateliéru a jeho premiérové řady Premedice, ve které dnes zazní skladba italského autora Stefana Giannottiho s názvem Remixis. Příjemný poslech vám přeje Ladislav Železný. Stefano Giannotti je mnohostranný hudební tvůrce, kytarista i režisér rozhlasových kompozic. V minulosti pracoval například s tradičně experimentálním skladatelem Alvinem Karenem na jeho dílech Crystal Psalms a Tufo Motto. Často také pobývá v Německu, kde v minulosti získal stipendium výměnného programu DAAD v Berlíně. Vytvořil objednávky pro německý rozhlas SVR a také získal dvakrát prestižní cenu Karl Schucka Preis. Jeho tvorba se často soustředí na paměť, životní cykly, hlasy lidí nebo jazyky a pro rádio vytváří semanticky mnohavrstevnaté a mnohdy humorné kompozice, které sám občas označuje jako hudební monstra. Skladba Remixis, kterou za malou chvíli uslyšíme, je cyklus elektroakustických miniatur, vytvořených z archivních lidových či etnických písní, terénních nahrávek a zvukových materiálů. Jejichž kombinace nesou oproti původním zdrojům odlišné významy. Skrz tyto transformace autor reflektuje naše soužití ve stále více globalizovaném a kulturně kolonizovaném světě a hledá křehkou rovnováhu mezi komunitou, pamětí a prostředím. A to nikoli bez podtextu ironie, která neustále rozkládá původní kontexty a přetváří původní zvukové materiály. Skladba představuje zvukovou reprezentaci současného světa očima Stefana Giannottiho a prostřednictvím metaforické a symbolické zvukové obraznosti. Veškeré použité zdrojové materiály jsou veřejně dostupné. Kompoziční techniky jsou založeny na remixování, loopingu, samplování a elektroakustické manipulaci. Stefano Giannotti a jeho skladba Remixes.

0: Dozněla skladba Remixes, jejímž autorem je italský skladatel Stefano Giannotti. Jak jsme slyšeli, jde o sérii miniatur sestavených do jednoho většího celku a s jistou dávkou ironie prostřednictvím zvukových metafor evokující třeba bolestné lásky, křehké hymny míru nebo kmenové tance, zdevastovanou krajinu padajících stromů a také hustou dopravu a měnící se divokou faunu. Je to taková hra o koexistenci ve stále více globalizovaném a kolonizovaném světě a je to také hra o hledání harmonie mezi komunitou a okolním prostředím. Se Stefanem Giannottim jsem o jeho skladbě Remixy, kterou jsme právě vyslechli, a také o jeho dalších tvůrčích záměrech před časem vedl na dálku rozhovor. Zdravím tě, Stefano. Jak se máš a kde jsi?
1: Zdravím tě a díky, že jsi mě pozval do svého pořadu a cítím se tím velmi poctěn.
0: Já jsem samozřejmě taky rád, že tady můžeme být spolu teď v radioateliéru. A řekni mi, kde jsi?
1: Jsem teď v Luce, v mém rodném městě, ve skutečnosti teda v Gatajole, což je malá vesnice, takový venkov, asi 3 kilometry od centra Luky směrem na západ.
0: Aha, because I expected you are... Aha, jsem myslel, že jsi v Německu, protože jsi říkal, že tam dokončuješ nějakou práci pro rádio. Tak dobře, takže ty jsi cestoval teďkom.
2: So you was traveling.
3: Yes, from time to time
1: čas od času. Obvykle připravuji práci doma ve svém vlastním studiu a pak ji dokončím velmi často uvnitř nějakého rozhlasu třeba, nebo nějaký organizace, která mě pozvala. Samozřejmě záleží, odkud pochází ta objednávka. V tomto případě to bylo v Baden-Badenu, v německém Südwestrundfunk, kde jsem vytvářel svoje nové rozhlasové dílo.
0: Super nice. OK. So... Now I will continue with my first question about what you have. A teď k mojí první otázce a k tomu, co v radioateliéru zaznělo, tedy skladba Remixy. Je to vlastně série takových krátkých elektroakustických hudebních miniatur, který jsou založený na nějaký kombinaci historických archivních zvukových materiálů, tedy kombinací, řekněme, interpretací současné situace kolem nás formou zvukových metafor. Takže by mě zajímalo, jak přemýšlíte o tom druhu kombinací, který ve skladbě používáš, jak o nich přemýšlíš během práce nebo skládání nový skladby.
2: How you thinking about this kind of combination during the working or composing the piece?
3: So for this piece, more or less for many pieces, but for this piece, I decided to
1: pro tento kousek a víceméně i pro mnoho jiných jsem se rozhodl vytvořit si pro sebe vlastní disciplínu. V tomto případě bylo první myšlenkou použít program umělé inteligence k separaci hlasů od ostatních partů v hudbě. Myslím jako třeba v nějaké písničce s doprovodem. A rozhodl jsem se udělat pokus, jak takové hlasy zní bez toho, aniž bych slyšel vrstvu pod nimi. A taky to všechno vyčistit od různých parazitních zvuků a tak dále. A když jsem pak měl ten čistý hlas, zkusil jsem s ním zacházet, jako bych dělal nějaký popový remix, kde je hlas rockové hvězdy a udělat pod něj jinou hudbu nebo jiné uspořádání nástroje a tak podobně. Nicméně jsem to pak aplikoval ne na pop hudbu, ale na různé přírodní zvuky, na staré archivy, materiály a tak podobně. A tak jsem šel krok za krokem. Vybudoval jsem řadu interpretací té staré hudby v těch nahrávkách, kterou jsem našel ve velmi starých veřejně přístupných archivech.
3: My interpretation of this music I found on these very old public domain archives.
2: And let me also question about the third part. There is some German.
0: A dovol ještě otázku o té třetí části, kde zněla nebo zní nějaká německá písnička v kombinaci s indiánskou možná rituální písní. Je to ta část, která začíná skázou nebo kácením stromů v lese. Můžeš to nějak přiblížit? Můžeš ten obsah té písničky přiblížit a vlastně té celkové kombinace taky?
2: The content of the song in this combination?
3: Yeah, so the song is a popular German song which speaks about the beauty of May, of the birds, of the forest.
1: Je to stará, řekněme, populární německá písnička, která mluví o kráse ptáků, lesa a tak dál. Je to velmi stará písnička a zpívala ji moje sousedka, stará paní, a to v době, kdy jsem byl někdy v roce 2002 na umělecké rezidenci ve Volkswagenu. Byla úplně mimo s tím zpěvem a to se mi strašně líbilo, způsob, jakým zpívala. Je to teda nahrávka, kterou jsem udělal přibližně před 24 lety. A ta představa kombinace domorodých indiánů v Americe se mi prostě a jednoduše líbí. Neumím říct proč. Velmi často používám zpěv indiánů, také v mých posledních rozhlasových kusech často zpívají. A tady prostě je nějaké tření mezi tím, jak zpívá ona a jak zpívají oni. Vypadá to, jako by byla součástí jejich kmene. Samozřejmě s ironickým nadhledem to takhle můžu říct. Je to celé takové surrealistické. Je v tom jedna z mých myšlenek vytvářet hudební monstra, která jsou mimo jakýkoliv čas. Jakože právě třeba obvykle není možné, aby německá dáma zpívala obřadní píseň s indiány během rituálu, ale mně je to nějak hudebně blízké. Je tam také typicky německá dechová kapela z toho města. To je úplně jiný kontext. Takže ve výsledku to máme hybridní kousek, u kterého nevíte, kam patří, kam ho zařadit. To nelze popsat, co to je. Jestli je to folk, nebo třeba rock, nebo soudobá hudba. Je to prostě něco jako hybridní monstrum.
3: I could not describe it. I could not insert in rock or folk or contemporary. It's simply a sort of hybrid monster.
2: Yeah. But you know, combination you created in your works, in your pieces.
0: Některé ty kombinace jsou jako vlastně docela silný. Jako třeba právě tady, kdy se zvuk houslí stane zvukem motorový pily a pak slyšíme tu německou písničku, jako by to byl indiánský rituál s dechovkou. A to je možná zpráva o současném stavu světa. A mně připadá, ale že v tom je taky určitá dávka nějaký, řekněme, mikropolitiky.
2: Kind of micropolitics, let's say.
3: Okay.
1: Nejsem si jistý, že jsem o takových věcech přemýšlel, ale nějakým způsobem trochu asi ano. V tom smyslu, že prostě beru prvky, které jsou snadno rozpoznatelného pro koli na světě, z jakékoliv geografické části. Třeba Eskimák nebo Jihoafričan by mohli jednoduše vědět, že jsou de facto protinožci. A pak je to pro mě velmi okouzlující fakt, že každý může najít jeho vlastní interpretaci, jeho vlastní pohled. Co mi ale přišlo hodně vtipné na téhle části, zejména je to řezání stromů, že to začíná tím, jak hraju na housle a já na ně nehraju vůbec dobře. Spíš bych řekl, že na ně hraju hodně špatně, jako když třeba řeže pila. Tak jsem to přeměnil na motorovou pilu. No a samozřejmě pak ten význam lesa. Takže by to mohlo být tak, že moje housle zničí les společně s pilou.
2: Okay. Interesting. I was mentioned the kind of micropolitics because
0: já jsem zmínil mikropolitiku nebo ten aspekt mikropolitiky, protože rádio nebo hudba obecně jsou docela silný nástroj v sociopolitickém kontextu. Je tohle nějaký element, který taky zahrnuješ do svojí hudby?
2: Invite this kind of element to your works.
3: Well, yes, very much. Especially in the last pieces I've done for the radio. Maybe this is.
1: Hodně, a hlavně v těch posledních věcech, co jsem dělal pro rádio. Možná tato skladba je víc hravá a je to do ní méně začleněno, ale například v mém díle Populist Radio, populistické rádio, nebo právě ta, kterou jsem teď dokončoval v německém rozhlase, která se jmenuje New Age, jsem takový sociopolitický aspekt a zejména kulturní kontext velmi zapojoval do té práce. Snad ne proto, abych se vyjadřoval k politice naší doby, ale abych mluvil o osudu lidstva. Zajímá mě to spíš filozoficky než historicky. Nicméně my žijeme uvnitř historie a nežijeme čistě jen myšlením. Takže používám prvky historie a obecně našich dějin. A dost mě zajímá téma moci. Obsahuje mnoho rovin. A tak se v mé muzice a dalších projektech prostě projevuje toto téma a i další témata, jako je právě kultura nebo krajina a tak podobně. I když to vlastně na začátku úplně záměr není. Prostě se to objeví jako součást celkového substrátu, dalo by se říct.
3: But they just appear, they just go. They are just in the substrato, in the how can we say, in the background.
2: We also discuss what we can present of.
0: No, jak jsme se před nějakou dobou bavili, rád bych dnes také uvedl a zmínil nějaké tvoje další práce a nakonec jsem tedy vybral dílo Dialogy, které vzniklo také pro německý rozhlas v roce 2008. Je totiž v něčem podobný právě těm remixům. Také se tam objevují nějaký kombinace zdánlivě nekompatibilních situací ve zvukových metaforách. Jednotlivé prvky vstupují do konverzace a podobně, jak je tomu právě v remixech. Jen tedy jde o dialog v prvním plánu a ten derivát významu skrz zvuk pak je tím nosným elementem. Takže mi prostě přijde, že za projektem Dialogy stojí docela podobný koncept jako za remixama. Nebo se mýlím, jsou tam nějaké markantnější rozdíly.
2: Set similar concept or is there something difference?
3: Well, Dialogy is born like a sort of game in some way.
1: Dialogy jsou víc jako hra. Je to druh přesně načasované hry. Jde o 50 jednominutových skladeb, plus teda vždycky pár sekund na jejich uvedení, názvu a čísla. Je to druh konverzace mezi objekty, lidmi, koncepty, mezi počítačem ženou a počítačem mužem. jsou to také dialogy mezi myšlenkami a pak všechny takovéhle elementy kombinují. Takže například spisovatel mluví se svou stránkou, lékař mluví se svým nemocným pacientem, světlo komunikuje se stínem a tak dál. A nakonec tyhle myšlenky, tyhle objekty začnou být v dialogu a interagují mezi sebou a i s ostatními. Takže je to svého druhu jakási společnost, kde všechny ty elementy dřív nebo později začnou být v nějakém vztahu. Jako třeba ty seš ve vztahu k někomu dalšímu. A já jsem pak k tomu někomu dalšímu také ve vztahu, ale úplně z jiné strany a tak dál. A všechno je to pak vytvořené především instrumentačně a v kombinaci s přirozenýma i digitálníma zvukama. A to je víceméně princip, na kterém to celé stojí.
3: More or less is this the mechanism that lies beneath.
0: Okay. Stefano, díky za tvůj čas a za tvoji práci v podobě skladby Remixes. A no, díky.
2: Yes, thank you.
1: Taky děkuji a děkuji vám všem a přeju hodně štěstí do budoucnosti rozhlasu a doufám, že bude mnoho dalších takových podobných pořadů jako ten dnešní. Myslím, že jako společnost potřebujeme právě rádio s takovou odvahou nebýt vyloženě jenom mainstreamový. Chci říct, že jsem rád, že váš rozhlas dává prostor umělcům ve veřejnoprávním prostoru. Je to velmi dobře a mělo by se tak dít i nadále.
0: Tak to byl Stefano Giannotti v rozhovoru, který jsme spolu vedli 12. srpna 2026. A jak už zaznělo, teď přijde na řadu ukázka z části jeho projektu, který v roce 2008 připravil pro německý rozhlas SWR. Má název Dialogy a v originální verzi je složená z 50-minutových mikrokompozic s různě komunikujícími elementy. My si na ukázku pustíme jen pár z nich a začneme dialogem číslo 3 s názvem Dialog mezi světlem a stínem. Přeju vám příjemný zbytek dne a naslyšenou u některého z příštích radioateliérů se těší Ladislav Železný.
4: Number 3. Dialogue between shadows and lights.

Number 36. Dialogue between consciousness and its ghosts.

V radioateliéru jsme dnes na stanici Vltava slyšeli premiéru skladby s názvem Remixes. Jejím autorem je italský skladatel a rozhlasový tvůrce Stefano Giannotti. V závěru to byla ještě část jeho rozsáhlé kompozice Dialogy. Giannotti ji vytvořil v roce 2008 v německém rozhlase SVR. Připravil a uváděl Ladislav Železný. Za týden se v radioateliéru vrátíme do roku 2022 za pestrou až bizarní mozaikou hudebních projektů, které vznikaly ve zvukovém studiu na FAVu Wood Brno pod hlavičkou kabinetu audiovizuálních technologií. To bude tedy ve středu 2. září na Vltavě ve 22 hodin. Zítra ve 20 nás na Vltavě čeká radiodokument Miriam Škudlové Fenomén čimelice 60. léta. Absolventka proslulé čimelické filmové školy v něm hledá kořeny generace filmařů, kteří ovlivnili krajinu české kinematografie od 60. let až do současnosti. Na bývalém švancmerském statku byla v roce 1952 založena internátní škola, která měla 3 obory – techniku, chemii a produkci. Na přijímací pohovory se hlásívalo kolem 600 studentů, ale uspělo jen malé procento. Učili tu externisté, filmoví a televizní odborníci a vzešlo z ní mnoho výrazných osobností, například Karel Čáslavský a nebo Karel Šíp.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
4: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Četba s hvězdičkou.
6: Už po 9. na stanici Vltava otevírá Kateřina Císařová tajný deník Lory Palmerové. Knihu, která rozvíjí příběh ústřední postavy amerického seriálu Městečko Twin Peaks, napsala Jennifer Lynchová, dcera spolutvůrce a režiséra seriálu Davida Lynche.

Milý deníčku, 12. listopadu 1987. Doufám, že to bude číst sám Bůh. Potřebuju pomoc. Můj život neodvolatelně končí. Končí i moje důvěra v sebe samu. Důvěra. Všechno je pryč. Leo a Bobby mě přišli odvést ze stáje, protože jsem téměř nebyla schopná chůze. Bobby říkal, že zavolal k nám domů a pověděl našim, že jako překvapení mě pozval na oběd a že se vrátíme později. Musím uznat, že z jeho strany to bylo velmi ohleduplné. Ještě jednou bych měla poděkovat Bobbymu, že pro mě vypůjčil od Donny ty hadříky. Zřejmě Bobby moc dobře ví, že má Donna o mě starost. Lecos by ji mohlo nemile překvapit. Nesnad, že bych měla pochyby o Donině loajalitě nebo jejím přátelství, ale teď věřím až příliš Bobovi. Oběma jsem jim řekla, že mám starosti a že mám dobrý důvod tuhle noc nikam nejet. Řekla jsem, že jsem nějaká neklidná a když budeme všichni pro, můžeme to otočit a do zítřka na koks zapomenout. Bobby se mi vysmál. A Leo mi pohladil ruku, jako bych byla bůh ví jak roztomilá. Gesto, které mě mělo uklidnit. Vzadu mi utáhl tkaničky od blůzy, ale já zase mlela svou. Nezdá se mi to zvlášť bezpečný. Projeli jsme Milltown a jeli dál do Lowtownu. Noc se mi nikdy nezdála tak tmavá, na obloze ani stopy po měsíci. Byl tím znepokojen i Leo. Jehož ochotou se o mě postarat, než všechno skončí, jsem si byla jista. Všechno, co teď potřebuju, je buď dávka, nebo hotové peníze, které mi zajistí dávku mého bílého přítelíčka. Další lež, ale téhle jsem se dívala přímo do tváře a řekla jsem si, že jí uvěřím. Dočasné štěstí je lepší, než dovolit přátelům, rodině a milencům nahlédnout, jak málo mi zbývá k sebezničení. Propast je blízko a to, že jsme tři, není zárukou bezpečného návratu. Jeli jsme dál až k postranní cestě bez značení, ale podle všeho to byla ta správná, protože daleko kolem žádná jiná odbočka nebyla. Než se dal cestou k osamělému domu, Bobby na okamžik zastavil. Leo ho pobízel. Jen jeď dál, Bobby. Pokusila jsem se Bobbyho taky povzbudit, ale byl myšlenkami někde jinde. Byl úplně mimo. Když se trochu oklepal, pustil se obrovskou rychlostí dolů po cestě. Před náma byla černá tma a ta halila dům, který, jak jsem doufala, byl až po střechu plný koksu a tvrdého chlastu. Vyloudila jsem úsměv. Jen ukaž domečku, co je v tobě. Blesklo mi hlavou. Leo se na mě podíval, jako by ho na okamžik zbrzdilo, že tu nikoho neznáme a máme sebou balík dolarů, což nemusí dobře dopadnout. Bobby sáhl do kapsy saka a vytáhl tátovu pistoli. V šeru kabiny se slabě zaleskla. A já mu řekla, že je úplně vymaštěný, proč to sebou bere. Teď mi světlo, že to předtím nebyly jen křeče v žaludku, ale že se mi instinktivně svíraly vnitřnosti. Měli bychom se raději otočit a bleskově jet zpátky třeba až domů. Ale naše dodávka se neotočila ani nespomalila. Na cestě nebylo vidět sebe menší známky života, ani jediný dům, ani živá duše. Vlastně jedna nebo dvě. Což byl další důvod to otočit, dokud ještě máme šanci zmizet všichni. Náhle, jakoby bez příčiny, dupl Bobby na brzdu. Dodávka udělala dvojité hodiny a zdvihla se spousta prachu prozářeného světlem reflektorů. Nakonec se kola zastavila. Všichni jsme byli v menším šoku. Jako bych někoho zahlíd, řekl Bobby. Nerad bych ho přejel. Všichni jsme vylezli z vozu a potmě jsme pomalu postupovali dopředu. Z nenadání mi někdo zezadu stisknul hrdlo a začal mě škrtit. Snad neskončím zrovna takhle. Stačilo mi ještě proběhnout hlavou. Já tu zkouším koupit drogy a ani jeden z mých zdatných společníků netuší, že mě někdo škrtí. Do prdele. Myslela jsem si, že to byl. Chci vykoupit celou tuhle posranou varnu. Platím v hotovosti, prachy na dřevo.
Stisk povolil, oči se mi zastřely a ztratila jsem vědomí. Probrala jsem se v domě toho dílera s bolestí hlavy, kterou asi způsobila tam dloba. Do místnosti vstoupil Bobby a Leo. Bobby si ke mně oddaně přisedl a starostlivě zjišťoval, co mám s hlavou. Tak, takhle hoši, u vás v Lowtownu vítáte kočky? Zavládlo ticho. Šéfe! Ten nejtlustší ze čtyř vystrojených týpků vytáhl z kapsy revolver a zamířil na mě. Podívala jsem se na něj, abych mu naznačila, že se asi zbláznil, ale došlo mi, že ta pistole znamená drž hubu nebo jdi do prdele. Natáhl kohoutek a přiložil mi ho ke spánku. Moc se omlouvám, drahoušku, kdo pak může tušit, že v takovém vohozu si to kráčí dáma? Pohledl mi do tváře a olíznul revolver. Roztomilý kozičky. Napřáhla jsem ruku ke stisku a poděkovala mu, že mě nezastřelil, co by se mi úplně nehodilo do mých plánů. Pomalu a s potěšením zvedal koutky úst výš a výš, až mu zatuhly v grimase, jakože vyser si voko. Bylo mi jasný, že dealer je protřelej podvodník. Byla jsem pořád ve střehu, abych mohla pohotově reagovat na ty zbraně. Jejichž hlavně mi mířily do tváře. Chladný kov. Mrazení na temeni. Fuj. Třeba jsem blázen, ale když vidím zbraně, zrychlí se mi dech. Chtělo by to kyslík. Řekla jsem, že jdu k autu. Pořád jsem myslela na to, že každou chvíli jeden z těch revolverů vystřelí a kolem mě profičí kulka. Potřebovala jsem se nadechnout, ale bylo to těžší než obvykle, protože se mi úplně stáhlo hrdlo. A navíc se bojím kulek. A vsadila bych velký prachy na to, že člověka pořádně zřídí, zvlášť když se ve velké rychlosti zarijou do masa. Najednou jsem si všimla postav ve vojenských uniformách, rozestavěných kolem baráku jako zimou stuhlé můry. Jeden z vojáků přistoupil k výklenku, kde jsem se choulila, protože bylo jednak lezavo a jednak jsem byla malinko v šoku. Obrátil se ke mně s tak chladným výrazem, jaký jsem snad ještě nikdy neviděla. Přemýšlíš někdy o smrti? Ne, v situaci jako tahle ne, pane. Tvářil se, jako by díky mně mělo jeho povýšení přijít o několik dní dřív, než se očekávalo. A řekl, vystupte si prosím z vozu, slečno. Zastřelíte mě. Tady z toho domu bylo odneseno velké množství kokainu. Byla byste tak laskavá a dovolila mi prohledat tuhle dodávku, pak to hned skončíme. Podle předpisu. Vystoupila jsem a měla jsem pocit, že se rozpadnu. Exploduju. Jak jsem byla vyděšená. Je všechno v pořádku? Na mé straně ano. Nebyla jsem schopná se ani pohnout. Vy asi nepatříte k téhle partě, že? Ne, spíš se za ní jenom táhnu. Do žádné party se mi nechce. Vraťte se na své místo a zůstaňte v klidu. Co se teď v tom domě děje? Pokrčil rameny. Moji lidi tam sedí, klábosí a čekají, jestli si někdo pustí hubu na špacír. Pak je buď necháme jít, nebo ne. Cítím se s vámi mnohem víc v bezpečí. Děkuji. V té posrané dodávce jsem musela vydržet ještě skoro 40 minut, abych zjistila, jestli Bobbyho a Lia pustí domů v pevném nebo v tekutém stavu. Nakonec přece jen vyšli z domovních dveří, poplácávali ty rváče po zádech a chechtali se, jakože už jdou domů. No páni, to se jim ale povedlo. Já tu trčím venku, riskuju, že mě zastřelí kvůli kilu ukradeného koksu. Dala jsem si ho šikovně pod šaty, které dokonce i tak přiléhaly těsně k tělu, takže jsem vypadala dokonale nevinně. A za odměnu se musím spokojit s tím, jak vrávorají směrem k dodávce. A ještě mi tu předvádějí exemplární příklad chlapský solidarity. Bobby ke mně obrátil zrak plný strachu. Totálního strachu, který signalizoval bacha! Ze všech stran zarachotila střelba, že to vypadalo, jako by do Národní gardy verbovali výhradně úředně uznané slepce. Všichni po sobě stříleli, jako by je posed amok. Kdyby byl někdo zasažen, přišlo by se na to až druhý den. Vklouzla jsem na místo řidiče a přehoupla se přes Lia, který se schovával vzadu a modlil se přitom jako nějaký náboženský fanatik. Pak jsme zdrhali zpátky do města.
Do prdele, byli jsme na půl cesty k silnici. Mrkla jsem do zrcátka a zjistila, že vzadu na korbě je vedle Lee a ještě někdo další. Leo byl na tom blbě. Bobby vytáhl svůj revolver a tomu chlápkovi řekl, že má 2 vteřiny na to, aby vypadl, jinak bude po něm. Musel si vybrat rychle. Ten chlápek si sedl a Bobby ho střelil do prsou. Kulka ho svou razancí srazila z korby na cestu. Bobby na mě zařval. No tak do prdele jeď! Jakmile jsme dojeli na dláždění, Bobby se zhroutil. V ruce pořád držel ten revolver, jako kdyby chtěl ještě střílet.

celou cestu domů Bobby mlčel. Leo seděl vzadu a děkoval Bohu za zázrak, který způsobila jeho modlitba. Byla jsem zvědavá, jestli je na korbě hodně krve a jestli je ten člověk mrtvý. Když jsme přejeli k Leovi, šla jsem dovnitř a zeptala se ho, jsme-li sami. Když to potvrdil, vyndala jsem to kilo kokainu spod šatů. Bylo zabalené v plastikovém sáčku a v bezvadném stavu. Dobrá práce na amatéra, jako jsem já, pomyslela jsem si. Pak jsem se omluvila Bobbymu. To, že se ten člověk schoval vzadu v autě, byla asi moje chyba. Prohledali mě a ten chlapík řekl, že jsem čistá. Myslela jsem, že tím to skončilo. Mluvili s námi tak přátelsky a laskavě, povídal potom Leo, že by si nás stejně našli a uřezali by nám kulky tupým nožem, kdyby věděli o tom kile jejich koksu. To by jsme tak stihli obejít všechny nemocnice ve městě a pak se mohli odstěhovat rovnou do pekel. Hele, kluci, řekla jsem, je mi moc líto. Neudělala bych to, kdybych si nemyslela, že budete celý pryč a radostí křepčit a skákat. Ticho. Byla jsem jediná, kdo radil vůbec nikam nejezdit, vzpomínáte si? Úsměvy z jejich strany. Leo kývl hlavou směrem ke kokainu a prohlásil. Ten balíček tě dostal do party. Bobby se otočil a pyšně si mě změřil. Normálně Bonnie a Clyde.

Tohle drama skončilo, ale další už bylo na cestě. Rozhodli jsme se, že si dáme toho koksu tolik, kolik ještě nikdy nikdo na světě. Když nás nezabily kůlky, mohlo nás klidně zabít tohle. Byli jsme s Líjem a Bobem šíleně nafrčený. Musela jsem ven, třeba pro něco do sámošky. Kluci seděli před horou toho koksu a šňupali brčkama strčenýma přímo do toho balíčku. Oba se na mě dívali štěněčíma očima s rozšířenýma panenkama a zeptali se, nevadí ti, když tu zůstaneme? Byla jsem trochu nasraná na Bobyho, že se nenabídl jako ochrana své přítelkyni, jediné, která riskovala život. Ale jemu to bylo jedno. Nejradši bych je byla zaškrtila, ale rozhodla jsem se zvládnout tu jízdu přes dva bloky do obchodu, aniž se přitom zapotím, nebo budu riskovat kolaps. Vyjela jsem z parkoviště, minula další dva domy cestou, koutkem oka jsem zahlédla na podlaze dodávky časopis, kterého jsem si dřív nevšimla. Flashworld magazín. Všechno se mnou zatočilo,

Otočila jsem se a uviděla jsem Jupitera. Byl to úplně stejný kocourek jako ten, kterého jsem považovala za svého nejlepšího přítele. Než nějaké nadrogované individuum jako já jelo kolem a bezmyšlenkovitě se zakoukalo do pornočasopisu, místo aby dávalo pozor, jestli někdo nepřechází ulici. Nemohla jsem si pomoct a začala jsem brečet. Nešlo přestat. Já sama byla ta osoba, kterou jsem po letech nenáviděla, protože jsem jenom svou vinou přišla o kocourka tehdy, když jsem nejvíc potřebovala jeho společnost. Řekla jsem té holčičce, že udělám to, co sama pokládá za nejlepší. Kdyby chtěla nového kocourka, budu moc šťastná a koupím jího. Podívala se na mě. A pokusila se mě utěšit. Její kocourek zůstal ležet na dlažbě kvůli mně. A ona se ještě pokouší mi zvednout náladu. Nebyla jsem s to podívat se jí do tváře. Styděla jsem se tak strašlivě, že jsem se skoro nemohla pohnout. Přestaňte prosím plakat. Ježíši Kriste, i ten hlas byl můj. Proč jste tak smutná? Podívala jsem se na ní ze sedadla řidiče, jak tam pode mnou stála a uviděla něco, co jsem tak postrádala. Bezmeznou ochotu odpouštět. Tak velké srdce. Ta jedna jediná holčička by dovedla milovat všechny lidi z celých Spojených států a nenechala by ani jedinou strádající duši osamělou. Když jsem byla asi tak v tvém věku, měla jsem kocourka, který vypadal stejně jako ten tvůj. Někdo ho přejel. Slyšela jsem hluk a běžela jsem mu pomoct. Pamatuju se, že jsem byla v šoku, jak rychlé to bylo. Smrt si rozhoduje sama. Nečeká. Bylo slyšet jenom vítr. Ani jedna z nás nic neříkala. Holčička ke mně zdvihla oči a zeptala se. Odpustila si tomu člověku, co ti zabil kocourka? Představovala jsem si, že se Jupiter dostal na nebe, ale hodně mi scházel. Jeho smrt jsem tomu neznámému odpustila, ale myslím, že jsem nikdy nezapomněla na to, že ani nezastavil, aby vyjádřil lítost. Zdvihla ruku a její dlouhá flanelová noční košilka mě donutila se usmát. Jmenuji se Daniela, stiskla mi pevně ruku. Jmenuji se Laura Palmrová. Objala jsem ji a ona mi ovinula ruce kolem krku. Je to moc milé, že jsme se potkali. Postavila jsem se. Ne každý člověk dovede tak snadno odpouštět. Chvilku podržela mou ruku ve své. Důkladně rozmýšlela svá slova. Podívala se na mě a pak řekla. Když jsem uslyšela hluk, měla jsem starost, jestli ho někdo nezranil. Vyšla jsem ven a viděla vás, jak pláčete víc než já, protože jste si vzpomněla na svého kocourka a tím víc jste litovala, že jste zranila tohohle. Proč bych si měla přát, aby vám bylo špatně ze všeho, co uděláte? Myslím, že jste milá, Laura Palmrová. Danielo, myslím, jsi hrozně hodná. A navrch ještě se šlehačkou. Podívala jsem se směrem ke kocourkovi, a pak znova na ní. Maminka už pro něj šla. Malá Daniela mi umožnila uvědomit si víc než kdo jiný za dlouhou dobu, že ještě není všechno ztraceno. Začala jsem dokonce myslet na to, jak její nový kocourek bude přítulný. Blesklo mi hlavou, jak jsem pustila na svobodu svého poníka. Doufám, že jsem ho neposlala někam, kde ho můžou přejet nebo kde zůstane bez potřebné péče. Vtírá se mi myšlenka, že tohle jsem měla uvážit dřív. Je někde úplně sám. Jaké temné a přímo osudové události jsem to prožila. Proč? Dá se předpokládat, že se vrátím do života, budu pracovat a tak? Nebo mě to žene k smrti? Vím, že musím vrátit dodávku, s drogama skoncuju a půjdu domů pěšky, abych vystřízlivěla. Máma mi třeba uvaří horkou čokoládu a já si udělám inventuru všech událostí
a budu s ní doma. Teď jdu pěšky. Za chvíli jsem doma. Až tam budu, něco ti deníčku napíšu.

Skrytý život středoškolačky budeme odhalovat v tajném deníku Lory Palmrové zase zítra ve 23 hodin. Knihu Jennifer Lynchové nám bude číst v premiéře Kateřina Císařová už po 10. v režii Jakuba Doubravy připravila Marie Nováková z překladu Sávy Heřmana.

0: Melody Gardot nám teď na Vltavě zpívala dvě písně. Na celé její vystoupení se s námi vydejte zítra na Vltavě v 21 hodin. To bude náš koncert jazz.
1: Osudy.
0: Za dlouhodobý a pedagogický přínos filmové a audiovizuální výchově se od roku 2019 uděluje cena Borise Jachnina. A vzpomínky tohoto českobudějovického filmového historika jsme v rozhlase zaznamenali v roce 2004. Toto je třetí část.

Od roku 1955 jsem v Českých Budějovicích, kde jsem se brzy oženil, zakotvil v zaměstnání takového kulturního referenta nebo později osvětového pracovníka. No a tak potom jsem asi v 60. roce přišel do nového místa tady, kdy vznikalo nové obsazení krajského nakladatelství a tam se nás objevilo několik mladých takových prostě nadšenců, kteří neměli tolik moc zkušeností přímo s touto prací redakční a s tiskárnama a to všechno, ale brzy jsme se chytli a naučili se to a brzy jsme se dokonce zřekli toho příspěvku, který nám kraj dával na provoz a začali jsme pod vedením skvělýho šéfa, který byl pražským novinářem z Mladé fronty, tak pod jeho vedením jsme začali vydávat nejenom takový ty regionální publikace a čtivo takový do vlaku, ale i novinky renomovaných autorů, kteří nám svěřili svoje rukopisy. Já jsem třeba redigoval knížku od Jaroslava Seiferta, knížky od Jiřího Žáka, od Věry Linhartové a získal jsem i rukopis od Jana Procházky, který tady vyšel a prodal se za 2 hodiny. Prostě. No tak bylo to období, na který vzpomínám nejradši ze všech těch míst, kterými jsem tady prošel. S Věrou Linhartovou jsme přichystali takový sborník. Ona byla zaměstnaná v jeho české galerii. Kunsthistorička, která tam pořádala výstavy imaginativního umění a meziválečné avantgardy a my jsme z toho udělali takový sborník, kde se k modernímu umění vyjadřovaly různé kulturní osobnosti a dole na stránce toho textu bylo to oddělené čárkou a tam byly takový zase ty projevy nesouhlasu, který píšou lidi do té návštěvní knihy. Takže to byla taková přímo polemika nad těmi obrazy moderními. Mladí lidé tomu fandili, no tak ono moderna. Pro nás to byla moderna a pro ty diváky taky, protože se to nikde neukazovalo, ale šlo třeba o Josefa Čapka nebo Josefa Šímu. Prostě meziválečnou avantgardu, to znamená nic převratně nového. Linhartová byla odborně naprosto kompetentní a přivlekla na tu hlubokou i autory, jako byl Mikuláš Medek a další. Medek byl můj dávný výtvarný idol a byl jsem rád, že jsem se s ním mohl seznámit. Dokonce jsem měl v té době svoje první auto, obrovskou Pragovku z první republiky a on ji chtěl, protože byl tak dlouhý, že se do normálního auta nemohl vejít. Dělali mu nohy potíže, jakože kam je složí. Tak se mu hrozně líbilo to moje auto, tak jsme v něm jezdili právě na tu hlubokou a no bylo to všecko skvělé, jenomže ten sborník přišel do nevhodné doby, myslím tak asi v roce 63, že takový to uvolnění politický najednou přituhlo, přestalo být tolik té tolerance mezi vedoucími stranickými funkcionáři a námi jako kulturními institucemi, to jako zajiskřilo a ten sborník byl zakázán. My jsme ho chtěli vydat po druhý v roce 68, kdy teda znovu zase se vyměnilo stranické vedení a bylo to všechno na nejlepší cestě. A víte, přišly ty tanky do toho a byla to pro mě osobní tragédie, ale taky samozřejmě pro tu knížku, protože po druhý ta knížka tentokrát už byla vytištěna, tak byla vyšrotovaná. Takže to je příběh toho sborníku, který se jmenoval Hlasy bez rámu. A Věra Linhartová potom emigrovala. Václav Požárek emigroval, jeden z těch, kteří tam s námi v tom nakladatelství válčili. Jako. A Jiří Žák, autor dobrých reportáží, emigroval a řada lidí, a já jsem dokonce dostal taky nabídku k té emigraci. Ono to bylo tak, že já jsem tehdy už dostudoval a byl jsem jako vědecký aspirant na FAMU a zabýval jsem se modely filmového školství.
Jezdil jsem po nějakých zemích, trošku jsem shromažďoval ty zkušenosti, jak to jinde dělají, a chtěl jsem vypracovat takový model, jak by měli být připraveni učitelé, jak studenti, jak by měla vypadat ta učebnice. A na tom jsem pracoval vlastně 3 roky. A když to spělo k nějakému konci, tak ty tanky sem přijeli. Ta moje aspirantská práce nemohla být vůbec předložena, protože se opírala o ty zkušenosti ze západních modelů toho školství. Takže já jsem zůstal tak jako vyjevený hlupáček prostě uprostřed těch dějin, který se přeze mě valili, stát v těch Budějovicích, a zmeškal jsem takový všelijaký příležitosti, dokonce i tu příležitost emigrovat, ale ne, že bych ji zmeškal, já jsem ji prostě odmítl, dostal jsem nabídku a pak jsem si řekl, no, tolik slušných lidí zůstává. Jan Procházka zůstal, odmít emigrovat, Ester Krumbachová zůstala, tyhle lidi, který jsem měl tak rád, ty tady zůstali. A jak já bych to zodpověděl, kdybych tam prostě nějakým způsobem dostal rodinu a ta rodina tam nebyla šťastná? Šlo o Švédsko, ono to nemusí každému sedět, to Švédsko, je to i jiný podnebí a všecko. Nemusí se to prostě líbit těm dětem tam. No, jak bych si to zodpověděl, tak jsem taky tady zůstal. No a musím říct, že jsem vystřídal 9 řemesel. Byl jsem ve slejvárně jako pomocný dělník a lisoval jsem umělý hmoty, a jeden čas jsme měli hospodu, 3 novináři jsme si vzali tamhle hospodu a učili jsme se tam bourat maso a čistit trubky pivní a takhle. Prostě na každý věci, kterou jsem podnikal v životě, bylo vždycky něco veselého a něco dobrýho. Musím říct, že se to tak musí vždycky chápat, jo? Protože všude najdete dobrý lidi a legraci a tohle, a měli jsme tenkrát společného nepřítele všichni, to nás tak nějak jako taky spojovalo.

Tak to byla ta doba, kdy jsem byl v těch dělnických profesích, psal jsem všelijaké stížnosti na úřady, stěžoval jsem si na leto, no třeba strana najednou se rozhodla, že mi vezme telefon, jo, nebo něco takového. To byly takový zákroky, takový akce náhlý. Tak já jsem zase psal odvolání všelijaký a tam jsem je podezříval, že si nevážejí lidských práv a že prostě museli se smát, když to házeli do koše. A neměl jsem si komu postěžovat, než vlastní rodině, to jsem nechtěl si stěžovat. Tak jsem si jezdil stěžovat hodně daleko a to do Horní Plány. Tam bydlel Ivan Nový, to byl ředitel školy tamní, který přišel taky takovouhle shodou okolností dělat. Utahoval matičky na kolejích, jo. Chodil prostě 13 kilometrů každý den po kolejích a kontroloval ty koleje. A on to byl odborník, který psal knihy o přírodě a byl velký odborník na ryby a na houby. A tak já jsem tam vždycky přijel, no, jsem měl třeba na jednou dva dny volna jako noční hlídač, jsem měl napracováno, tak jsem koupil bednu desítky piva a jel jsem tam. Když jsem přijel před jeho srub, tak najednou se vynořil pohraničník, namířil na mě samopal. Já jsem věděl, že druhý samopal mě jistí ze zadu, tak jsem hned vytáhl dva ty lahváče a říkal jsem, jedu k panu učiteli tady. A oni pokynuli, že můžu. Nech se páčí, řekli, a mohl jsem prostě pokračovat. A u toho Ivana to vonělo v tom srubu. Sušily se tam byliny, sušily se tam houby, pekly se tam už ryby, že jsem měl přijet, tak už se pekla ryba nějaká. No a tam jsme probírali s Ivanem Novým všechny ty věci a hlavně dvě. Otázka odpovědnosti k rodině. Když se trošku přičíte proti tomu režimu, tak to odnesou ty vaši blízky, pač ten režim měl takovou svinskou jednu zásadu a sice, že pracoval systémem rukojmích. No a potom druhá věc byla emigrace. O tom jsme taky hodně mluvili, páč tam u něj na té chalupě se neustále opisoval. Buď Pavel Kohout, nebo Solženicyn, nebo Havel. To byli tři autoři, kterých tam bylo nejvíc. No tak tam jsem si mohl postěžovat. Ale víte, všiml jsem si, že ten Ivan Nový nepřestal vědecky pracovat. On pracoval pro Akademii věd, takový průzkum nebo výzkum dělal, jak rostou některé vzácné houby na Šumavě. No to bylo složitý, on šel po té trati 13 kilometrů a najednou sešel z trati dolů do lesíka a tam měl nějaký hřib přívěskatý nebo bronzáka nebo takovou vzácnou houbu a u toho ze dvou latěk bylo takový měřidlo opřený o klobouk té houby, že to ukazovalo, o kolik milimetrů vyrostla třeba za 24 hodin. A to on zapisoval do toho a u toho stála cedulka připíchnutá, prosíme neničit, houba určená k vědeckému výzkumu. Jo? Skutečně nikdy se mu nestalo, že by tu houbu někdo uřízal snět. Jo? Nebo... Víte, když jsem ho pozoroval, že on nepřestal vědecky pracovat, tak já jsem se tím jaksi povzbudil, a začal jsem psát znova o filmu, protože tolik témat čekalo na to, až se jich někdo chopí. Řekněme Greta Garbo. Jo? Greta Garbo nechala filmu, když byla na vrcholu. Byla v nejlepším věku jako žena a jako herečka. Nechala toho filmu. No proč? Walt Disney natočil svůj první celovečerní film ne s Mickey Mousem a s Kačerem Donaldem, který měl vyzkoušený, celý svět to od něj chtěl, ty figurky, a všichni lidi chodili na tyho krátký grotesky a to. Ten jeho první celovečerní film nebyl s těma zvířátkama, byl s lidskýma postavama, s nimiž on neměl žádný zkušenosti, on nikdy nedělal filmy s lidma. To dělali bratři Fleischerové, ty dělali Námořníka Pepka a tyhle ty věci. Ne, Disney najednou udělal Sněhurku a Sedm trpaslíků. No, když to byl krok do neznáma, při tom prvním jeho celovečeráku, kdy si vypučil od bank, já nevím kolik milionů na to, jo. Proč to udělal takhle? Proč neudělal toho Mickey Mouse s tím Donaldem? No, to byly otázky, které pořád ležely na stole.
nemohl jsem se k ním dostat. Teď jsem se k ním dostal, pač najednou jsem třeba seděl v pekárnách jako skladník, byl jsem v suchu, v teple, ještě jsem měl čerstvý rohlíky z pásu. Ten Disney, tam se objevilo mnoho problémů. Podívejte, Sněhurku, ta je vytvořená podle dvou modelů. Dvě holčičky to byly, jo. On chtěl jednu, ale to se mu nepovedlo. Tak jedna holčička zpívá tu Sněhurku a jedna holčička ji tančí. A podle toho filmového obrazu té tanečnice je to nakreslený potom. No tak ta, co zpívá, ta do dneška vystupuje s těma písničkama, Babizna, jo, pod nějakých estrádách, Adriana Caselotti, to je teda opravdu ale hrůza. A tenkrát tak roztomile, ona měla italskou školu koloraturní, tak zpívala tu holčičku. No ale o té druhé holčičce, to byla Margery Belčerová, o té nikde není prostě nic. O Disneym a o Sněhurce jsou knížek, já myslím, že stovky. Různých knih, které se tomu věnují, protože tam se vydělá na tom, že tam jsou ty barevné obrázky a tohle, tak si to lidi zase znova koupí a dětem to koupí. Margery Belčerová prostě nikde není zmiňovaná. Tak já jsem napsal v těch pekárnách, v tom teploučku, u těch rohlíků přes 20 dopisů. Zjistil jsem vždycky, že zase mi unikla, jo? Zase je v jiném městě, provdala se za někoho jiného. Ona se nejdřív jmenovala Belčerová, potom se jmenovala Čempionová, potom se jmenovala Bebitová. Jo? Prostě tam měla různý filmaře za muže a vždycky se s ním odstěhovala třeba do jiného města. No, já jsem napsal přes 20 dopisů do té Ameriky a poslal jsem to na ty adresy, které jsem zase zjistil a nikdy jsem nedostal jako tu odpověď od ní. Potom přišel listopad, to už já jsem vydal jednu knížku ve Filmovém ústavu v Praze, jsem vydal knížku o německém filmu a o jednom filmaři, Rainer Werner Fassbinder. To byla knížka, která nemohla vyjít pod mým jménem, tak nějaký se našel hodnej pán, který tomu dal jméno a vyšlo to pod jeho jménem. A teď zase se mě někdo ptal, jestli je pravda, že jsem tu knížku vlastně psal já. No a teď jsem psal toho Disneyho, to jsem si říkal, to nevyjde nikdy, protože u nás nikdy nebudou Disneyho filmy. Disney byl velký republikán, on jako nebyl nějak nakloněný tomu takzvanému mírovýmu hnutí a mírovej medailím, který mu chtěli dávat, jo. Chaplin ji třeba převzal, jo. Ale kdo ví, co všecko za těma dle věcma je. No prostě Disney neměl o to zájem. Tak já jsem si říkal, ty filmy tady nejsou ani nebudou, proč by takováhle knížka měla vycházet, takže jsem měl naprostou svobodu. Mně žádnej nakladatel neříkal, kdy mám být s tím hotovej, co tam má být. Já jsem si sbíral obrázky a ty moji kamarádi, kteří byli v emigraci, Jiří Žák a Václav Požárek, ty mi pořád psali dopisy, jestli bych nechtěl, aby mi tam něco koupili a poslali, když to není možný, že... No tak já jsem teda si řekl nějaký ty knížky filmový. Měl jsem toho rukopisu moc. Najednou přišel ten listopad, najednou přijeli z Filmového ústavu a řekli, vy prý máte Disneyho, no teď sem přijdou všechny jeho filmy a nikdo neví prostě dost dobře, jak ty filmy teda vypadají a co v nich je a tak dále a to by bylo skvělý, vy prý to máte v šuplíku. Já jsem řekl, no jo, to je moc velký pro vás. A co by to mělo být, jako mělo by to být pro mládež nebo pro dospělý nebo pro filmový fanoušky nebo... No pro všecky takový jako, no Walt Disney a jeho život a dílo. Já pám, no ale mám jenom černobílý snímky, to já nevím. No Slováci prý vydávají barevně tohle tu knihu. Totiž firma Walt Disney měla svoji knihu, takovou, no řeknu napůl propagační, jo. Skvěle udělanou, s barevnýma fotkama, bylo tam všecko o rodině a o té výrobě, ale jako všecko říkám, že tam bylo, ale hlavně ty kladné věci takový, kterými se mohli chlubit. A věci zase složitější, kritický nebo takhle, tam třeba nebyly. To znamenalo, když vydáme tu firemní knížku o Disneym, tak všecko budeme mít prostě hrazený,
A když budeme vydávat vlastní, tak musíme otevřít peněženku, zaplatit za každou fotografii $50 autorského práva a tak dále. No tam bylo 200 fotek nebo kolik. Takže to bylo složitý, ale vydala se paní redaktorka moje zlatá, která dělala už na tom Fassbinderovi, se vydala do Frankfurtu, tam sehnala ty autorský práva. No prostě ten Disney byl už tiskárně. A najednou moje žena přišla a povídala, hele, ve schránce je dopis, ale jdi si ho vyndat sám. Skutečně veliká žlutá obálka s americkýma známkama a tam teda byla fotka krásné dámy a čtyřstránkovej ručně psaný dopis, kde je celý život její a všecko, co jsem chtěl vědět. A začíná to. Dívám se denně na televizi, na zprávy z vaší země a uvědomuju si, že jsem dostala řadu dopisů z této země, kde se mě ptáte na můj život, ale nikdy neposkytuju rozhovory. Jenomže teď, když vidím, co prostě se u vás děje, no tak bych vám to ráda zodpověděla. Teď píše Margery Belčerová, Bebitová, nakonec skončila jako vdova po režiséru Segalovi, tak prostě mi píše všechny ty věci o sobě a tak dál. Je to ta Sněhurka, co jí tančila, jo? No, tak já jsem volal Pavlinku Kubíkovou do Prahy a povídám tu moji redaktorku a povídám, Pavlinko, je Disney v tiskárně? Ona řekla, samozřejmě. Já jsem řekl, Pavlinko, můžete to zastavit? Já jsem dneska dostal dopis od Sněhurky a je tam i fotka. Zítra to budete mít na stole. Můžeme to tam dostat do té knížky? No a víte, a teď jsou dvě možnosti, že jo? Ta jedna možnost, na tu jsme zvyklí všichni, to je v Čechách taková tradice, že uslyšíte, no bohužel už to nejde, jo? Nedovezli zboží nebo něco prostě vám řeknou. A Pavlinka řekla, gratuluju vám, samozřejmě to zastavíme. Věděla, že to scháním tak dlouho. No takže já jsem byl spokojený a myslím si, že Disney taky.

Já jsem věřil trošku na to, jak bych to tady vysvětlil, nevím, ale nechci říct záhrobní styky nebo něco takového, ale věřil jsem na to, že jsem v kontaktu s Fassbinderem, když jsem psal tu knihu, a věřil jsem na to, že jsem v kontaktu s Disneym, že mi pomáhají tu práci dokončit. Jo? A ukazovali na to určitý signály, nebudu to tady rozvíjet dlouho, abych z toho neudělal spiritistickou seanci takovou, ale prostě je to tak, že mi v tom napsání těch knížek pomohli nejenom ty živí přátelé, ale i ty přátelé z onoho světa. A to, když bych měl ilustrovat nějakým příkladem, tak by byl hezký příklad z toho, že jsem nemohl, když jsem dokončoval knihu v Fassbinderovi, tak jsem nemohl přijít na to, jak to bylo s jeho smrtí. Jeho našli v pokoji ráno, ho našel někdo prostě mrtvýho. Nikde jsem se nedočet, kdo ho tam našel, jak to, že někdo teda vniknul k němu do bytu a proč zemřel a jestli to byla sebevražda nebo ne. On dokončoval svůj poslední velký mezinárodní film Kerel. Tak jsem to nevěděl a byl jsem na chalupě na Šumavě, kde jsem dokončoval ten rukopis a měl jsem hodně pramenů k tomu, nekrology jsem měl z německých novin a všechno možné a nikde mi to nebylo vysvětleno a já jsem se namích a zvolal jsem jakoby do vzduchu teda, v té místnosti jsem zvolal: Rainere, prosím tě, přestaň dělat ty tajnosti, já to potřebuju vědět teď. A když jsem řekl to teď, tak se otevřely dveře a dovnitř vešla návštěva, malíř Jiří Šalamoun s dcerou Baruškou, a pokračovali v hovoru, který začal už venku. Protože ona se zrovna vrátila z Mnichova. Jak se má teta v Mnichově, ptal se otec. Dobře, ale zlobí Fassbinder. Od té doby, co umřel, leze za dětmi do jejich pokoje a blbnou tam. A jak vlastně umřel? No, ujel asi na tabletě a taky alkohol k tomu. Lehnul si v koutě na matraci a tam ho našla ráno teta, když pro něho šla. Čekali na něj naproti v jejím bytě, kde měl hrát jednu roličku v tom filmu, co dělá. Ale ten film už točila v Praze, vždyť si tam taky hrála. Ano, ale ztratil se. Tak ho točí znovu v Německu s Petrem Fondou. Ten Fassbinder mi takhle doručil tuto informaci na tu chalupu v tu chvíli, když už jsem to prostě nemohl vydržet, tady jsem to potřeboval vědět, a pověřil tím přítele Šalamouna, který nevěděl, že píšu o Fassbinderovi. Stačilo pak už jenom zjistit, že ona teta je režisérka Marianne S. V. Rosenbaumová a její film Mír s příchutí peppermintu vypráví o historii z roku 1945.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Vítejte na digitálních vlnách Českého rozhlasu D-dur. Od mikrofonu vás zdraví a k poslechu našeho divadelního odpoledne vás zve hudební redaktor Libor Dřevikovský. Dnes v našem divadelním odpoledni zazní opera drama Giocoso, žertovné drama, Wolfganga Amadea Mozarta, Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti. Takové jsou všechny, aneb Škola milenců, zkomponované na libretto Lorenza da Ponte. O vzniku této Mozartovy poslední komické opery z roku 1790 se nám nezachovalo příliš mnoho informací. Skladatelova osobní korespondence to nijak významně nekomentuje a da Ponteho memoáry, vydané o několik desítek let později, se rovněž o této opeře moc nezmiňují. Za nejpravděpodobnější možnost vzniku opery Così fan tutte vidí hudební historikové úspěch nového nastudování Mozartovy bufy Figarova svatba v roce 1789 ve Vídeňském dvorním divadle, který vyústil v objednávku na novou operu. Mozart s da Pontem tentokrát však zvolili velmi delikátní téma dotýkající se mezilidských vztahů, partnerské věrnosti žen a mužů, potažmo záměny partnerů. Traduje se legenda, že choulostivý námět prý navrhl sám císař Josef II. Podle skutečné události, k níž před časem došlo ve Vídni. Premiéra opery se udála ve Vídni 26. ledna 1790 v Burgtheatru. Cesta této poslední Mozartovy komické opery na světová operní jeviště nebyla jednoduchá právě pro její takzvaně nemorální téma. Celé rádoby morální 19. a z části ještě i 20. století si s ní příliš nevědělo rady, a to jak po stránce inscenační, tak i textové, neboť libretto je plné různých dost přímočarých narážek. Nicméně hudba, kterou na da Ponteho libretto Mozart vytvořil, se dokázala svojí hudebně dramatickou propracovaností jednotlivých postav a silou své geniality vždy prosadit. Dnes si na stanici Český rozhlas D-dur Mozartovu operu Così fan tutte poslechneme z digitálně remastrované nahrávky, vzniklé v září roku 1962 v londýnském nahrávacím studiu Kingsway Hall v nastudování legendárního rakouského dirigenta a vyhlášeného mozartovského interpreta Karl Böhma, který si k realizaci přizval tehdejší evropské operní pěvecké hvězdy. Osoby a obsazení. Fiordiligi a Dorabella, sestry, dámy z Ferrari, Elisabeth Schwarzkopf a Christa Ludwig. Fernando a Guglielmo, důstojníci a jejich snoubenci, Alfredo Kraus a Giuseppe Taddei. Despina, komorná, Hans Steffek, Don Alfonso, starý filozof, Walter Berry. Zpívá a hraje Filharmonia Chorus a Filharmonia Orchestra. Řídí Karl Böhm. Děj opery se odehrává v Neapoli druhé poloviny 18. století. Synopse prvního dějství. Dva mladí důstojníci, Fernando a Guglielmo, se vsadí s Donem Alfonzem o věrnost svých snoubenek, sester Fiordiligi a Dorabelli. Sázka spočívá v tom, že oba budou plnit všechny příkazy Dona Alfonza a že přesto se nepodaří usvědčit jejich snoubenky z nevěry. Don Alfonso jim nařizuje, aby se s dívkami rozloučili a odjeli se svým plukem. V zápětí se s ním ale oba vracejí zpět v přestrojení za cizince z Albánie a snaží se svést si navzájem své snoubenky. Dívky však odolávají i přesto, že oba cizinci fingují sebevraždu z nešťastné lásky, ale v poslední chvíli jsou vzkříšeni služebnou Despínou, která je podplacena Donem Alfonzem a převlečena za lékaře. Ta pak Fiordiligi a Dorabelle ukládá, že musí pečovat o nemocné cizince, dokud se neuzdraví. Rekonvalescence obou mužů probíhá zdárně a v jejím průběhu najdou obě sestry v cizincích zalíbení a neodmítají jejich dvoření. Don Alfonso si mne ruce.

0: so.
1: Mi risco.
0: Cos'è? Perché qui solo voi piangete?

0: Na stanici Český rozhlas D-dur doznělo první dějství z opery Così fan tutte od Wolfganga Amadea Mozarta na libretto Lorenza da Ponte. Operu posloucháme z digitálně remastrované studiové nahrávky, vzniklé v Londýně v roce 1962 v nastudování rakouského dirigenta a vyhlášeného mozartovského interpreta Karla Böhma a s Elisabetou Schwarzkopf, Christou Ludwig, Alfredo Krausem, Giuseppem Tadejim, Hanou Štefek a Walterem Berrym v úlohách Fiordiligi, Dorabelli, Ferranda, Guglielma, Despini a Dona Alfonza za spoluúčasti sboru a orchestru Filharmonia. Zastavme se na chvíli u této Mozartovy poslední komické opery z pohledu italského historika Piera Melograniho, zachyceným v biografii vydané v roce 2006 a nazvané prostě Mozart životopis. Così fan tutte je opera zaměřená na křehkost lidských vztahů a v nejširším slova smyslu na zmatky, jež mohou zasáhnout do života každého z nás. Objevuje se názor, že tato opera jen popisuje jednu sázku, víceméně obscénní žert. Avšak stačí si poslechnout působivou hudbu, často plnou bolesti, abychom pochopili, že tomu tak není. Je to opět drama Giocoso, v němž lze klást důraz jak na hravý, tak na vážný prvek. Možná je tu více dramatu než hravosti. Žertovné a úsměvné momenty tu nechybí a Mozart je neustále ironický, řídí se pravidly opery seria, takže zesměšňuje sám sebe, velkého autora opery Idomeneo. Nicméně ironii a úsměv stále doprovází určitý pocit hořkosti. Německý spisovatel a dramatik Wolfgang Hildesheimer ve svém biografickém eseji nazvaném Mozart napsal, že Così fan tutte, v doslovném překladu tak to dělají všechny, před nás staví větší hádanku než všechny ostatní Mozartovy opery a název opery by mohl být právem změněn na Così fan tutti, tak to dělají všichni. Neboť nedostatek věrnosti ženských postav je morálními prohřešky mužů zcela překonáván. Nevíme, jak vídeňské publikum na Così fan tutte reagovalo po premiéře v lednu 1790, ale zdá se, že přijetí bylo poněkud vlažné. Opera mohla zapůsobit především svou nemorálností. Je plná poněkud nemravných dvojsmyslů a ve scéně sňatku Albánců, čili Ferranda a Guglielma v převlecích, s dámami z Ferrari, s jejich snoubenkami, se dokonce posmívá institutu manželství, když si sbor dovolí srovnávat nevěsty s plodnými slepicemi. Navíc během této svatby 3 ze 4 zhýralých přípitků doprovází nádherná hudba duchovního charakteru. Dnes sledujeme Così fan tutte svědomím, že zobrazuje společnost, od níž nás dělí 2 staletí. Ale tehdejší vídeňské publikum mohlo v představení poznávat samo sebe. Rodící se romantická citovost byla nelítostným poselstvím této opery zraněna. Uzavírá své zamyšlení v biografii Mozart životopis italský historik Piero Melograni. A nám nezbývá nic jiného, než se opět ponořit do nádherné hudby Mozartovy opery Così fan tutte, z níž nás čeká druhé dějství. A tu je jeho synopse. Postupem času Fiordiligi a Dorabella nakonec podlehnou naléhání albánských ctitelů a souhlasí se svatbou, kterou zosnoval Don Alfonso. Ta se má konat ve společném domě sester. Don Alfonso však během podpisu svatebních smluv přichází se zprávou, že se do města vrací vojsko a s ním i Ferrando a Guglielmo. Oba Albánci na oko prchají, ale ve skutečnosti se jdou jen zbavit svého kostýmu, aby se mohli vrátit ve své skutečné podobě v důstojnických uniformách. Zpočátku samozřejmě předstírají, že o svatbě nic nevědí a vítají se se svými snoubenkami, po chvíli se však podívají do komory, kde je ukrytá Despina v převleku notáře. Fiordiligi a Dorabella se snaží zachránit situaci tvrzením, že se ve skutečnosti jen jedná o kostým na ples, ale Despinu usvědčí manželská smlouva, která vypadne z kapsy jejího převleku. Oba muži svým snoubenkám vyčiní. Fiordiligi a Dorabella prosí své snoubence o odpuštění. Don Alfonso vybízí všechny čtyři milence, aby si z toho, co se odehrálo, vzali poučení.
1: Madame, trattar l'amore un bagatelle, le occasioni belle, non negliger jamai, cangiare a tempo, a tempo e ser costante, coquettizzar con grazia, prevenir la disgrazia, sicuramente.